Velkou hlavu těžko skryju pod kapucí a nechutná mi, když se vaří předvařená rýže. V náprsní kapse nosím ventidol na potíže. Jak to tak vidím, asi těžko projdu

když při mě stál. Mluvil jsem s prezidenty, potkal jsem vrahy, nahý jsem na svět přišel a odejdu nahý. V 15 viděl jsem, jak kolem jeli ruské tanky, a v 50 nechával si věštit od cikánky, a dříve, než mě přijme svatý.

Paříži četl jsem si ruskou verzi L'Humanité a z Bible zatím pochopil jen věty nerozvité. V New Yorku chyt jsem koutek od plastových lžiček, ale nejlepší káva je v Hypernově u rybiček. Trumfové eso v mariáši hážu do talonu a chtěl bych vidět Baník, jak poráží Barcelonu. A kdyby se někdo z vás na anděla ptal, tak má mi zvu na rtu, když při mě stál. Někteří lidi mají fakt divné chutě, ale já, lásko má, stále stejně miluju tě. Když hážeš bílé křemenáče na cibulku, když zvedáš prst jako dirigentskou hůlku.

Nepřiznaj, pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud je jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku. A budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to? Nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat. Nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat. Dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat potom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do desertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse. Co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, Necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nějak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškotek, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept desetiletí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
4: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho.
1: Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
5: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
5: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
6: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Taky já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo, nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, si to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, já inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazů, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je něco...
0: Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je tak, já jsem teďko, že jo, teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patřím mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybavnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělsku, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu, a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo?
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let. Myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat.

0: účinkuje, když se nahoru netrefíte a bude tam kapka, tak on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to zná sjedovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky a říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut. No, tak
1: odešli jste všichni?
0: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře. Jo. A že pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo? Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten jed už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jakoby si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
1: tak
0: ryba.
1: Tak je to
0: no.
1: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochutkového roku.
0: To už jsme skončili.
1: No je to, mám Herko, to tam našlapaný.
0: Děkuji pěkně.
1: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu svojí tou vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju a zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A. polívké nebo za B. kompoté. Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení, to nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Trotilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby Magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme, jak se dá včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek.
0: Hobby Magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Jinak honí seno koním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: kuličky.
1: Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských spřežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru Příkazkou. A tady už je další krásná koňská píseň.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech, Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokladovští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokladovské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A Kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokladubských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starogardskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starogardského koně, tak kladubského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím heřmanoměstských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání. Takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8 000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starokorupských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starokorupské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně? Jak...
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokorupští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokorupských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starogrobských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladý koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladodobští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy.
2: Když se

0: Tak milí posluchači, udělali jsme opravdu kus velkého kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
1: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
0: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
1: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
0: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
2: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelníky, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
2: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. A to byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už viděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, anebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita. Je

0: Jaké nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Hřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend v září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás, obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačila jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávila svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka. Mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo na schvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každý

činnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě i jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět, nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak do

0: dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, který vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
2: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, vzhled, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, kteří už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violi se dotkli. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
2: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet nad průměru, v kontrole, slovo kontrola, tady s jistotou zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást a já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si ho spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem si vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup.
2: Já jsem vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl brán ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo vůbec to celkový pojetí vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli a vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy a to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v úvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat vynikající pro drobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclo nám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek.

A někdo říkal nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně,

Kas ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialových fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: počasí, však dodnes zpívám si já.
1: Pět hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Prostějovští lídři chtějí řešit bydlení, parkování a nový bazén. V Olomouci je dnes charitativní koloběžky Jáda. Zdarma dnes můžete navštívit hrad Helštín. Zpočátku jasno, během dne oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Lídři politických uskupení pro komunální volby v Prostějově se chtějí zaměřit na dostupné bydlení, parkování, dopravu, sociální služby a velké investice. Město by podle nich mělo pokračovat v přípravě stavby nového krytého bazénu. Rozdílné názory panují na jeho délku. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Malý zájem mladých lidí o komunální volby chtějí změnit studenti ze spolku Nezájem. Studenti spustili stejnojmenou kampaň na sociálních sítích, cílí na mladé lidi a na prvovoliče. Na webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty do 30 let bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Podle tvůrkyně webu a studentky Právnické fakulty Univerzity Karlovy Marie Salvetové informování o volbách mladé lidi úplně míjí.
4: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize a ty komunálky nejsou medializovaný dobrým způsobem pro mladí lidi. Není to pro ně nikde dostatečně dobře shrnutý, jak se třeba vůbec volí a ani kdo kandiduje a kde zjistím něco o těch kandidátech.
3: Olomoucké letiště v Neředíně hostí dnes charitativní koloběžky Jádu. Akce je určená malým i velkým návštěvníkům. Registrace začne v 9 ráno. Výtěžek ze startovného věnují pořadatelé na podporu dětí s poruchou autistického spektra. Píše se na webu radnice. V rámci oslav Dnů evropského dědictví si dnes můžeme zdarma prohlédnout hrad Helštín na Přerovsku. Otevírá v 9 ráno. Přístupný bude celý areál památky. Pokračuje kastelán Jan Lauro.
5: Každou celou hodinu bude vycházet komentovaná prohlídka s průvodcem, takže se pak dostanou i na sezónní výstavu, i na stále expozice, to znamená na expozici archeologie, uměleckého kovářství a do historické mincovny.
1: Sport.
3: Mistryně světa Tereza Kneblová z Olomouce zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě ziskem bronzu ve finále v Seu de Urgel. Třetí skončila 23-letá česká reprezentantka i celkově v pětidílném seriálu. Jelena Rybakinová z Kazachstánu vyhrála poprvé tenisové US Open, šampionku posledních dvou ročníků Bělorusku Arinu Sabalenkovou zdolala 6-4, 5-7 a 6-2.
1: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, ráno ojediněle mlhy. Teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý, postupně jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na dálnici D1 mezi Bělotínem a Mankovicemi v obou směrech se mezi 312. a 320. kilometrem. Jezdí jen dvěma pruhy.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

polovina 60. let, tam je nejvíce zrozenců těch, kteří mají dneska svátek. Tak včera jsme oslovovali Marušky ve velkém, možná ještě dneska, ale dneska je také v kalendáři Lubor. A tak pěkně zdravíme nejen tyto posluchače. Dnes 13. září v brzkém nedělním dobrém ráno. A víkendový program začneme třeba s Leonou Machálkovou anebo Michalem Tučným.

0: dneska by se řeklo reinkarnační, 5 hodin 10 minut na druhým břehu řeky budou žít všichni na věky. 5 hodin 10 minut. No a teď odkaz těch, kteří mají třeba nějaké výročí vzpomínku 13. září, nejen tedy v roce 2026. Petr Jungmann.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Neděle 13. září, svátek má Lubor, tady je Petr Jungmann, hezký den. Plzeňský měšťanský pivovar, který tehdy dostal o rok dříve české jméno Prazdroj, byl znárodněn před 80 lety v roce 1946. S ním byly znárodněny i plzeňské akciové pivovary Gambrinus. Vznikl z nich jeden národní podnik, Plzeňské pivovary. První běh Terryho Foxe se konal před 45 lety v roce 1981. Na 760 místech na světě vyběhlo 300 000 běžců na počest mladého kanadského hrdiny, který během bojoval se zákeřnou rakovinou. Dnes se těchto humanitárních běhů pravidelně zúčastňují miliony. Před 2 lety se z tlakové níže bory spustily k zemi proudy vody. Česká republika zažila další mohutné záplavy. Nejvážnější situace byla v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, kde byl vyhlášen stav nebezpečí. Za týden zemřelo 6 lidí, pohřešovalo se 7 dalších. Škody dosáhly přes 70 miliard korun. 55 slaví vynikající tenista, dokonce světová dvojka, nyní trenér, rodák z chorvatského Splitu Goran Ivaniševič. 55 má i český herec a scénárista, třeba Tonda Blaní. Marek Daniel a já přeju hezkou neděli.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pásce, denně rytmická. A Don Lewis, tvoje interpretka, 5 hodin 16 minut 13. září.
1: Počasí.
0: Tak ve středu prý 6 až 27 stupňů Celsia, za týden třeba tak do 23 stupňů Celsia, ale dnes po ránu někde docela chladno, chladňoučko a taky vlhko, vlhkoučko. Tady ukazují tedy měřáky vlhkosti vzduchu po České republice klidně 90% vlhkost. No a ty teploty někde jenom 5-6 stupňů Celsia nejčastěji, ale tak na 10-12 a teď 12,5 třeba v centru krajského města. A předpověď na dnešní den pro Olomoucký kraj, vyladěná od meteorologů, takže opravdu na noc hlásili 10 až 6, na horách kolem 6 a přes den potom 18 až 22. Zpočátku očekávána slunečná obloha, ráno v údolích ještě možnost mlh i dnes, postupně od západu má přibývat mraku, k večeru se místy vyskytne déšť, teploty tedy do 22 stupňů Celsia. Alespoň telegraficky, zítra nějaký mráček, občas i s kapičkou, symbolicky a telegraficky jen v náznaku, a teploty přes den zítra kolem 19 stupňů Celsia, takže lehce na 20 v maximech a trošku vyšší pozítří potom kolem 21 stupňů Celsia. Středa tedy zřejmě nejteplejší den toho následujícího týdne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
3: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
4: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Prodotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Děkujeme, to byla jedna pěkná ranní v 5.21. No a teď je realita, možná i nedělní hygiena.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Víte, proč stříhání nechtů nebolí? Protože viditelnou část nechtů tvoří odumřelé buňky, které nejsou nijak spojené s nervy a proto nejsou citlivé. Kořeny nechtů, skryté pod kůží, jsou naproti tomu nejčerstvější a nehet sám je z velké části přirostlý k prokrvenému a inervovanému lůžku. Odtržení nebo odlomení nechtu z tohoto lůžka pak bolí značně. Vysvětlení, proč nechty vůbec máme, je poměrně jednoduché. Chrání citlivé konečky prstů a umožňují jemnější manipulaci. O přínosnosti nechtů na rukou asi nikdo z nás nepochybuje. Náramně se nám hodí při loupání ovoce, otevírání plastových obalů, plechovek nebo skládání různých stavebnic. Ale proč máme nechty i na nohou? Důvod je totožný a připomíná nám, že máme společné předky s primáty. Ti měli pro šplhání po stromech drápy. Primáti se ale začali pohybovat po tenkých větvích, kde jim drápy spíš překážely, a tak se postupně přeměnili v ploché nechty, na rukou i na nohou. Když prapředek člověka se stoupil na zem, nohy začaly sloužit jen k chůzi, nechty nám však zůstaly dodnes. Nenadarmo se primátům říká také nehetnatci.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: píseň, kterou svého času málo se to ví, Kim Wilde naspívala pro Jiřího Kořínka You Came George and Bring and Brought the News. Tak jsou tady čerstvé, krátké, ranní nedělní zprávy. Jiří Kořínek. Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu vzrostla na 5,3% z červencových 5,2%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší, informoval Úřad práce České republiky. Úsek řeky Opavy mezi Novými Heřminovy a Krnovem se začíná měnit. Povodí Odry tam staví nové protipovodňové opatření. Například v Zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta, v nejširším místě budou mít až 100 metrů. Pojišťovny v Česku začínají naplno využívat nástroje umělé inteligence, pomáhají jim jak s výběrem produktů pro své klienty na míru, tak s likvidací škod. Do oslav Dnů evropského dědictví se i letos zapojuje Olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh. Ze sportu mistryně světa Tereza Kneblová zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě získem bronzu ve finále v Seudu Ržel. Třetí skončila i celkově. Počasí na střední Moravě dnes bude zpočátku jasno, během dne oblačno, teplo 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli kulturní akci je v Prostějově omezen provoz na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, na Pernštýnském náměstí, v Komenské ulici a také v ulici Uspořitelny. Objížďky jsou vyznačeny.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
0: Píseň pro George, už jsme tu měli, teď ještě pro všechny ostatní. Vrať mi zpět můj smích. Petra Černecká, hezké vstávání, 5:32. Tady je Český rozhlas Olomouc.

0: Žlutý klas, možná teď v hlavní roli v příspěvku Dobrého rána Českého rozhlasu Olomouc 539 a hlavně velká tradice. No, dožinky, dožinke, koncerty, farmářské trhy, aktivity pro děti, výstava zemědělské techniky, také hospodářského zvířectva. A také to nabídl program Dožínek Olomouckého kraje. Tradiční oslavu uspořádala krajská agrární komora. Letos s podtitulem Život začíná na poli. Do amfiteátru v náměšti Na Hané na Olomoucku se vypravil také kolega Josef Čermák.
1: Radana Verbková učí na střední zemědělské škole v Olomouci. U jejího stánku na dožínkách stojí model krávy s vemenem, na kterém si lidé můžou vyzkoušet dojení.
2: Vyžaduje to spíš zručnost, ne ani sílu, ale spíš zručnost, že to musí na vrchu stisknout a pak vlastně vymačknout dolů tu vodu.
1: Tady už to nějací návštěvníci zkouší to dojení.
3: Honza a Zorky nad Moravou.
1: Můžu se rovnou zeptat, kolik už jste teda nadojili?
3: Zatím tak dobrých 50 ml, takže možná do kafe bychom měli něco.
1: A jak vám to jde od ruky?
3: Je to jednodušší, než bych čekal. Já si myslím, že ta technika musí být víc propracovaná. V podstatě stačí jako mačka to nahoře směrem dolů a ono to funguje. Tak jestli se tak aj u reálné krávy, tak je to v pohodě.
1: Tahle to určitě nekope, to je zaručená.
3: Takže tady bych asi možná dostal, takže jsem rád, že není živá.
1: Do kabiny traktoru za chvíli vyšplhám s Martinem Brýdlem, který zastupuje firmu prodávající zemědělské stroje. Tak, to jsem si vždycky přál vyzkoušet, sedět za volantem traktoru. Co tady všechno máme za páčky, k čemu to slouží?
4: Páčky, to je vlastně reverzor, parkovací brzda, jako v automobilu, neutrál, pojezd před, pojezd vzad, tady ovládání světel a blinkrů, tady jsou vlastně světla plus ostřikováč.
1: Bylo by možné to zkusit jenom nastartovat, ne? Tak, celá kabina se s námi otřásla, rozsvítily se tady dva tablety nebo nějaké dvě obrazovky, co na nich potom ten traktorista vidí?
4: Tak vlastně vidí zpracování pole, když jede obsluha po poli, tak si nastaví přímky A a B a traktor vlastně jezdí nerušeně víceméně sám a obsluha se na sovrati pouze otočí a zase jede další jízdu.
1: Krajské dožínky v náměšti tradičně pořádá agrární komora. Do amfiteátru přijel i její prezident Jan Doležal.
5: Každopádně je tady program, řekněme, pro celou rodinu. Jsou tady skákací hrady, je tady zemědělská technika, samozřejmě hudební program, takže tady to vždycky je, řekněme, velmi, velmi nabité a bohaté. A kdo ještě nepřemýšlel o tom, že by se mohl zavítat, tak určitě neudělá chybu.
1: Letošní rok ale kvůli suchému počasí příliš důvodů k oslavám nepřinesl. Doležal tak věří, že v příštím roce bude úroda lepší. Z náměště Na Hané Josef Čermák, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: have always will, kapela Ace of Base. Počasí. A máme půl minutku po 6:45 dneska 13. zářijového rána. Už rána jsou pochopitelně chladná a hlásili, že se trošku vyjasní a bude 10 až 6 stupňů Celsia. A teď před 6. hodinou raní, tak většinou kolem 10. klidně 12. Dneska přes den 18 až 22. Zpočátku očekáváme v Olomouckém kraji slunečno, ráno v údolích ještě možnost mlhava. Postupně od západu má přibývat mraků, k večeru už lokálně možnost přehánět. Teploty do 22, vítr slabý, proměnlivý, postupně jihozápadní až západní. No a kdo by ještě potřeboval závlahu? Noc trošku teplejší, 14 až 10, zítra přes den 17 až 21 a pondělí zatažené většinou s deštěm v Olomouckém regionu. Srážky budou během odpoledne potom slábnout, ustávat. Večer a během noci na úterý začne i ubývat mraků. Teploty zítra do 21 a to bude vlastně po většinu toho zítra začínajícího týdne, tak lehce nad 20, ale středa tam trošku ční a tam bude až 6 a možná 27 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Přímo z místa.
2: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty, poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

U příležitosti oslav Dnů evropského dědictví a také absolventského víkendu všech studentů, bývalých studentů, tedy absolventů, alumny Univerzity Palackého Olomouce se dneska koná třeba komentovaná prohlídka Filozofické fakulty, zajímavých prostor. A u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc ještě o víkendu můžete získat pozor na týden potom, konkrétně na 16. na 18. hodinu vstupenky třeba na hokej, a to na Spartu. HC Olomouc, HC Sparta Praha ještě budou k mání.

pracovat a necháme čas kolem nás ubrat.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Šest hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Kandidáti na vedení Přerova slibují bydlení, bezpečnost a proměnu před nádraží. Zájemci si dnes můžou prohlédnout prostory Olomoucké filozofické fakulty. Představení Olomouckého moravského divadla podpoří stavbu domu pro rodiny dětí z hospitalizovaných v nemocnici. Zpočátku jasno, během dne oblačno, teploty do 21 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerovští lídři kandidátek pro letošní komunální volby se shodují na potřebě zastavit úbytek obyvatel, podpořit dostupné bydlení, zlepšit veřejný prostor a řešit dopravu i bezpečnost. Za důležitou považují také proměnu okolí Přerovského nádraží, které je spojováno s problematikou vyloučené lokality. Rozcházejí se ale v konkrétních způsobech řešení, zejména v míře zapojení města a soukromého sektoru, podobně bezpečnostního opatření a přístupu k sociálně slabým obyvatelům. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali je nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledávat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student právnické fakulty Univerzity Karlovy Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
3: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší, nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Čiže to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
2: Pracovníci Olomoucké univerzity Palackého pořádají dnes při příležitosti oslav Dnů evropského dědictví komentované prohlídky filozofické fakulty. Začínají v 10, 12 a 14 hodin.
4: Návštěvníci projdou všemi třemi budovami filozofické fakulty, nahlédnou i do několika učeben, například Václava Havla nebo Václava Buriana, také do auly nebo do bývalé kanovnické rezidence. Podívají se i na základy kostela svatého Petra a Pavla a do Parkánových zahrad. Vstup je volný, vstupné zdarma. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
2: Publikum Olomouckého moravského divadla čeká dnes premiéra dětského baletu Kráska a zvíře. Část výtěžku ze vstupného získá nadační fond Dům Ronalda McDonalda, který připravuje stavbu domu pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí. Ve fakultní nemocnici Olomouc pokračuje Hana Hudec-Nikodémová z nadačního fondu.
5: Ústředním vlastně naším bodem činnosti je právě výstavba domů v blízkosti nemocnic, v jejich areálech a právě takový dům postavíme ve fakultní nemocnici Olomouc v těsné blízkosti dětské kliniky a myslím, že už můžu vlastně říct, že se těším, že se můžeme společně setkat na jaře příštího roku a poklepat na základní kámen.
0: Sport.
2: V 7. kole Moravskoslezské fotbalové ligy v sobotu Hodonín prohrál s Hranicemi 0-1. Tabulku vede Artis Brno B před Bčkem Brněnské zbrojovky 3. Frýdkem Místkem, Uničov 5. Bčko Sigmy Olomouc 6. Hranice aktuálně 8.
0: Počasí.
2: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno až zataženo, k večeru místy déšť a přeháňky, teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 13 stupňů, pované slabý proměnlivý, postupně jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Kvůli opravám je na dálnici D46 uzavřený exit 26 Držovice ve směru jízdy na Olomouc. Objížďka je vyznačena.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Poslechněte si probouzecí nedělní hudební program do 13. zářijového rána. Teď třeba necelých 5 minut po 6. Tak člověk se tady podívá ve zkratce telegraficky. Já se sázím, Věra Špinerová, že by něco na motivy Já se vznáším. No uvidíme. Norský dřevo, něco na způsob Beatles. To bude zase Lenka Filipová, zřejmě s novinkou. A nejenom to vás čeká určitě tak do 6:30. Jinak do 7 hodiny od ničivých povodní, které zasáhly Česko, uplynuly 2 roky. Za pár minut uslyšíme, jak pokračuje například obnova Jesenicka a co ji případně může komplikovat. Teď hrajeme kapelu Činaskit. Dobré ráno.

0: není to, já si létám, já se znáším, já se sázím, trošku rock'n'rollek, Big Beatek a vzpomínka Věruška Špinarová, já se sázím, jen se přiznej, že ti scházím, tady ještě bude, ale potom až později v Dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc, anebo ta Hanička Zagorová, ovšem zase s jinou písničkou, jinak to nejde, no a teď.
1: Stalo se před 100 lety.
0: Nelze jinak, než že se podíváme do roku 1926 v Holici, pozorné v Holicích. V Holici se před 100 lety měnila spousta věcí, především se pracovalo na kanalizaci, což vítali všichni místní obyvatelé, podrobnosti z novin. Starých 100 let přidává Dita Vojnarová.
2: Především se dokončovalo dláždění velké části silnice a zároveň se prováděl další kanalizační plán. Z deníku Našinec se tak lidé dozvěděli, že v Holici až na nepatrné části bude provedena již kanalizace celé obce k nemalému prospěchu jak po stránce zdravotní, tak estetické. Psalo se. Tímto postupným cílevědomým prováděním těchto prací nemálo získává obec na svém vzhledu, nehledě ani k praktickým výhodám, a stává se ponenáhlo jednou z nejupravenějších obcí na Olomoucku. A jak se říká, kujte železo, dokud je žhavé. Hned si novináři přisadili a do článku vložili také informace o tom, že vzhledu holické návsi by jistě prospěla jednotná úprava buď zanedbaného křoví před domy, anebo úplné odstranění tohoto zřízení volného prostoru. Věřili, že je to možné za nepříliš velkých nákladů.

0: To je Kylie Minogue, I Should Be So Lucky, Lucky, Lucky.
1: Počasí.
0: 6.17 a kde tak jsou kapky, kapky, kapky? V neděli, v pondělí, ve středu, ve čtvrtek. V piktogramech předpovědi počasí na týden pro Českou republiku kapky můžeme zaznamenat. Úterý ale slunce s mráčkem, no a vlastně třeba většina týdne taktéž, ale po tu většinu týdne má být tak do 22 stupňů Celsia, ale středa tady vyčnívá, ač s kapkami i sluncem, 16. ve středu opravdu asi vrcholící nějaké naskok teplo, do 627 stupňů Celsia máme ve středu tedy prý očekávat. No a jak to vypadá třeba s Olomouckým krajem a konkretizací předpovědi na dnešek? 17 až 21 oblačno a postupně zataženo a k večeru lokálně i déšť, přehánky, kapky, teploty do 21, slabý proměnlivý, postupně jihozápadní až západní vítr, neboť zítra kapky, teploty tak kolem 18, takže tak do 20, 21 stupňů Celsia a hlavně asi zpočátku zataženo s deštíkem v pondělí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltéské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

reminiscence, že prý kdo si vzpomíná na Beatles a jejich Norský dřevo. Písnička Norský dřevo, Lenky Filipové, teď jedna kamionácká na cesty a pak taky třeba informace o 6:30 ve zprávách z cesty.

písničku už

0: dveřích cizí chlápek stál, tak jsem řekl jenom s Bohem láskou, já jedu dál. S Bohem láskou, já jedu dál.
1: Český rozhlas Olomouc,

0: Čas zjistit, co nového máme pro vás krátké, čerstvé, 13. zářijové nedělní zprávy.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Přerov se chystá přestavět skládku v místní části Žeravice na centrum zpracování odpadu. Město se tak chce připravit na podmínky po roce 2030, kdy začne platit zákaz skládkování využitelných odpadů. S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v centru Hranic. Důvodem jsou opravy zámecké věže na Pernštejnském náměstí. Silnice je kvůli lešení užší. Zmala 6 desítek památek a dalších objektů můžete o víkendu navštívit v Olomouci v rámci oslav Dnů evropského dědictví. Nově je přístupná pevnostní bašta číslo 8 nad schodištěm vedle vily Primavezy. Podrobný program na webu města. Pouliční galerie na třídě 17. listopadu v Přerově se rozrůstá o další portréty známých přerovských osobností. K loňským portrétům Pavla Nováka, Josefa Kainara, Oldřicha Mikuláška a Jiřiny Haukové přibyly tváře skladatele, textaře a zpěváka Jaroslava Vikrenta, malíře Augustina Mervarta, spisovatelky Amálie Vrbové a mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Ze sportu. Cyklista Jan Hirt skončil v královské 20. etapě Vuelty 6. zaznamenal nejlepší výsledek v letošním ročníku. Etapu vyhrál Španěl Mikel Landa. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno nebo zataženo, teploty 17 až 21 stupňů Celsia. V Jeseníkách čekejte okolo 13 stupňů a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kvůli kulturní akci je v Prostějově omezen provoz na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, na Pernštejnském náměstí, v Komenského ulici a také v ulici Uspořitelny. Objížďky jsou vyznačeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: 6:32, dvakrát láska, jednou ztracená a pak ještě od Petra Koláře a Karla Svobody. Ta, ještě že ji máme, ještě lásku mám za chvilku.

0: Díky, že zůstáváte také v 6.39 s regionálním vysíláním Českého rozhlasu Olomouc. Některé silnice, mosty, hřiště, školy na Jesenicku stále čekají na opravu. Ani 2 roky po ničivých povodních, ano, právě v těchto dnech si je připomínáme. Obnova regionu není u konce. Práce za miliardy korun brzdí nejen složitá administrativa, ale také nedostatek projektantů a firem, které se hlásí do výběrových řízení.
1: Když voda přišla, tak tady bylo minimálně 0,5 metru bahna.
2: Vzpomíná na stav venkovního areálu po povodní ředitel základní školy v České Vsi Filip Worm.
1: Zdevastované lavičky a ten areál byl vlastně ještě plný kaluží, spousta ryb, které se tady prostě mrskaly v té vodě.
2: Venkovní areál se už podařilo opravit. Zhruba 60% školy ale na rekonstrukci stále čeká. Část dětí se proto dál učí v modulárních učebnách.
1: U nás 300 dětí stále prostě se nemá kam vrátit. Vlastně od září to financování na obci. Ten měsíční náklad je poměrně vysoký, protože máme kolem 70 kontejnerů, které vlastně tvoří celou tu školu.
2: Podobná je situace i v Jeseníku. Opravit se tam zatím podařilo učebny v horním patře školy. Pokračuje její ředitel Dominik Liberda.
3: Tak zbývá nám vlastně celé to spodní patro. To spodní patro je v podstatě úplně jako, řekněme, nová stavba. Tam se odhaduje cena mezi 160 až 180 miliony korun.
2: Na opravu stále čekají i některé komunikace, jako například v nedalekých Mikulovicích, popisuje starosta Roman Šťastný z hnutí STAN.
4: V letošním roce opravujeme, myslím, 4 a zůstává nám ještě 13 dalších úseků, které budeme muset opravit. No a těch sekundárně poškozených, těch nám na další roky zůstává ještě 12.
2: Starostové se shodují, že nejvíce povodňové opravy brzdí složitá administrativa. To potvrzuje i nezávislá starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.
5: Povodeň nám úplně natvrdo ukázala složitost legislativy při nějaké obnově města v České republice a ta složitost toho systému brzdí ty opravy. Samozřejmě v tom je ten problém, že my po povodních jsme potřebovali rychle některé procesy udělat, ale musíme postupovat tak jako při všech projektech v celé České republice.
2: Složitá administrativa zbrzdila také opravy fotbalového hřiště v Písečné. Ty by ale podle předsedy tělovýchovné jednoty Ladislava Vaculy měly začít v následujících týdnech.
6: Čekali jsme na to vlastně od povodní. Jsme všichni rádi, že se to pohlo dopředu, takže máme schválenou dotaci z Národní sportovní agentury vysoutěženou firmu, která nám to bude dělat a za 14 dní začne se pracovat. No a příští rok už se bude hrát v Písečné fotbal.
2: Některé opravy tak stále čekají na svůj začátek. Jiné už jsou téměř hotové, a to například obnova domů v České Vsi. Stát tam vyplatil už přes 150 milionů korun. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: prosím, ta o lásce a taky metafoře Sleeping Satellite, to jsou satelity, to jsou oběžnice, Sleeping Satellite a ta směnárča z 90. let, kdy se člověk podívá na družici Meteopres Meteosat, tak je to skoro jako s ultrazvukem, příliš tam toho v těch odstínech šedi nepoznáme.
1: Počasí.
0: Na rozdíl od meteorologů, ale všechno to pěkně lidsky shrne a jak je a jak bude v neděli 13. v noci a ve vstupu do nového týdne v pondělí. Všechno to pěkně shrne a lidsky přiblíží Roman Volný. Pěkně zdravíme, dobrý den.
2: Dobré ráno.
0: Je to výzva, tak jak je, jak bude.
2: Zatím je to oblačnosti hodně, ale je to bez srážek, ranní teploty jsou od 5 do 11 stupňů, vítr většinou slabý, proměnlivý do 4 metrů za sekundu. No a co se týče toho vývoje, tak byť té oblačnosti se může zdát, že bude v průběhu dne hodně, tak snad i nějaké to sluníčko se bude ukazovat a ty teploty odpoledne by se měly pohnout většinou od 17 do 21 stupňů Celsia. Vypadá to, že k večeru by se potom mohlo začít objevovat déště nebo přehánky. V 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 12 stupňů a vítr to bude provázet slabý, proměnlivý, postupně jihozápadně až západně, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Ta neděle a noc a pondělí?
2: Čeká nás trošičku deštivější noc a zítřejší den, hodně oblačností i v noci. Postupně to bude s deštěm nebo přeháňkami kránu, potom ty srážky budou četnější. Noční teploty nejčastěji od 15 do 11 stupňů, vítr jen slabý, proměnlivý nebo západní do 4 metrů za sekundu. A ta velká oblačnost tady zůstane ještě během zítřejšího dne. Na většině území se bude objevovat dešť nebo přeháňky. Může se vyskytnout i bouřka. V průběhu večerních hodin potom začne těch srážek ubývat. Ty teploty ale budou podobné, většinou někde mezi 17 až 21 stupní. V 1000 metrech na horách to bude kolem 12 stupňů a vítr bude slabý, západní až severozápadní, většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
0: Tak to jsme potřebovali, tak to lidsky to všechno zhrnout. Roman Volný, meteorolog. Děkujeme, díky, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
3: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty, poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Pojďme do přírody, možná i z města ven v 6.51. Netýkavka, pajasan, klejicha, invazní druhy v české přírodě na mnoha místech vytlačují původní naše rostliny. Výskyt těchto druhů monitorují ochránci přírody a také stát. Olomoucký kraj už dřív požádal o spolupráci zástupce obcí a správce toků, lesů nebo silnic. Zdat úředníci vytvořili interaktivní mapu a chystají se vydat pravidla, podle kterých bude možné či nemožné invazní rostliny regulovat.
1: Okolo řeky se invazní druhy rostlin soustředí, jelikož tu mají vlhko, světlo.
2: S botanikem Dušanem Řezáčem z agentury ochrany přírody a krajiny jsme v Litovelském Pomoraví.
1: Netýkavka je všude kolem nás, je velmi konkurenceschopná, což je typická vlastnost vlastně jakéhokoliv invazního druhu, proto jsou tak úspěšné.
2: Netýkavka je podle Řezáče nejběžnější invazní druh, se kterým se v Litovelském Pomoraví setkává.
1: Na suších stanovištích jsou to asi zlatobíly. Máme tu i bolševníky a dále pak křídlatky.
2: Je tu ale celá řada dalších nepůvodních rostlin. Ochránci přírody proto jejich výskyt po celém Česku mapují. Do projektu monitoringu invazních druhů se můžou zapojit i lidé.
1: Je to projekt, který běží do konce roku 2029.
2: Mapu pro vlastní potřebu si vytvořilo i olomoucké hejtmanství. Data získalo od obcí, silničářů nebo vodohospodářů. Pokračuje Michaela Koucká, vedoucí oddělení ochrany přírody.
3: Poslali nám zhruba 100 podnětů, nám to poskytlo tu informaci poměrně pokrývající ten kraj.
2: Stačí pár kliknutí myší a úředníci vidí, kde jaký nepůvodní druh zaznamenali.
3: Takže ta aplikace má filtry, to znamená, můžeme vybrat třeba katastrální území Bludov, přiblíží se nám to vlastně na tu mapu. Tady vidíme, že ten výskyt tady v tuhle chvíli netýkavky žlaznaté je tam vidět od 1.1.21. Když bychom klikli na nějaké jiné území, tady třeba Bernardice u Javorníka, u té netýkavky žlaznaté je tam dřívější výskyt vidět než u té klejchy hedvábné.
2: Mapové podklady chce olomoucké hejtmanství využít pro vydání takzvaného opatření obecné povahy. Díky tomu bude možné vybrané rostliny na území kraje regulovat.
3: V tuhle chvíli jsou řekněme limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
2: Vydat ho Olomoucký kraj plánuje v první polovině příštího roku. Ještě předtím ale znovu požádá obce a také správce toků, lesů nebo silnic o aktualizaci dříve zadaných dat. Z Olomouce Barbora Taševská, Český rozhlas.
4: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj.
2: O svačině to roztočíš.
3: Amálka. Krásná zdravá svačina.
0: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Prioritami lídrů pro volby v Olomouci je bydlení, infrastruktura a doprava. Olomoucký kraj má mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. V hranickém středolesí začala stavba turistické vyhlídky. Oblačno až zataženo, teploty do 21 stupňů Celsia, slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Dostupné bydlení, doprava, péče o městský majetek i odpovědné hospodaření patří mezi hlavní témata, na která se chtějí zaměřit lídři politických stran a hnutí pro říjnové komunální volby v Olomouci v příštím volebním období. Shoda panuje v pohledu na investice města i jeho případné zadlužování. Výrazné rozdíly jsou ale v postoji lídrů k připravované stavbě multifunkční haly, kterou ve spolupráci s městem plánuje postavit společnost Nová Velkomoravská ze skupiny Redstone. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Pracovníci olomouckého hejtmanství zpracovali ve spolupráci s obcemi a správci toků lesů nebo silnic mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Data použijí při vydání pravidel pro jejich regulaci. Usnadní likvidaci nepůvodních druhů, například právě obcím nebo vodohospodářům, vysvětluje vedoucí oddělení ochrany přírody hejtmanství Michaela Koucká.
5: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
4: Úsek řeky Opavy mezi Novými Heřminovy a Krnovem se mění, povodí Odry tam staví nové protipovodňové opatření, například v zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta, v nejširším místě budou mít až 100 metrů. Do konce října bude v Branticích hotový nový pohyblivý jez, pokračuje investiční referent povodí Odry Petr Prešl.
6: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu původněvých protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
4: V hranické místní části Středolesí na vrcholu Studená staví dělníci novou turistickou vyhlídku. Ze 7-metrové dřevěné konstrukce budou mít turisté výhled na Oderské vrchy, Moravskou bránu, Hostýnské vrchy a při dobré viditelnosti na Jeseníky. Akci platí město s pomocí dotace. Práce by měly být hotové v listopadu, řekl mluvčí radnice Petr Bakovský.
7: Dlouhodobě jsme o nějaké vyhlídce nebo rozhledně uvažovali, několikrát se vytipovávala různá místa, kde by to bylo nejlepší. Nakonec zvítězila tato, řekněme, minimalistická varianta. Celkem ta akce by měla stát 3,6 milionů korun s tím, že jsme na to získali dotaci z Olomouckého kraje.
0: Sport.
4: Tereza Kneblová z Olomouce vybojovala bronz v závěrečném závodě světového poháru kanoistek na divoké vodě. Uspěla ve španělském Seu. Díky tomu se v celkovém hodnocení seriálu vyšplhala na třetí místo. Kneblová pak svůj posun v pořadí hodnotila.
8: Já vám povedu za dobrý výsledek tady na tom posledním svěťáku, tak prostě vás to katapultuje strašně nahoru, což nevím úplně, jestli se s tím stotožňuju, ale teďka je to pro mě výhodný, ale samozřejmě jsem nakonec strašně rád, že díky tomu vyšlo, ale myslím si, že tady byly nejlepší výkony.
4: Ve třetím kole Interligy házenkářek v sobotu Olomouc porazila Zlín 35-25, tabulku vede Most před Porubou třetí Dunajskou Středou, Olomouc je sedmá.
0: Počasí.
4: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, k večeru místy déšť a přehánky. Teploty 17 až 21 stupeň Celsia, v Jeseníkách okolo 13 a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Kvůli stavebním úpravám je částečně omezen provoz na silnici první třídy číslo 11 v Sobotíně na Šumpersku. Projíždějte tam opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Na divadlo v rádiu. V Českém rozhlase Olomouc zavítáme za okamžik v jednom z příspěvků. Dobrého rána za ten 13. září. Teď máme 5 minut po sedmé. V Českém rozhlase Olomouc na jeviště Olomouckého moravského divadla zavítáme na dětský balet. Diváky dnes čeká premiéra inscenace Kráska a zvíře. Pozor, je prý vyprodáno, ale důležitá věc, část výtěžku, třeba toho vyprodaného výtěžku z představení, podpoří stavbu domu pro rodiny dětí hospitalizovaných v nemocnici té olomoucké. No ale my o vás postaráme, samozřejmě co se týká kultury, protože pro vás budeme mít ještě ve víkendovém programu Českého rozhlasu Olomouc Dona Giovanniho, který dráždí, fascinuje diváky, posluchače i tvůrce mnoho set let. Tajemný muž, svůdník dohnaný svým chtíčem, a tak dále, a tak dále. O Donu Giovannim ještě uslyšíme, také díky tomu, že pro vás budeme mít vstupenky. V týdnu můžete jít a užívat si. A za chvilinku a na reportáž taky z dalšího představení. Teď Lucie Vondráčková nebo Vaby Daněk.

až se nočním chladem chvěl, až se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páro tam hoď, až do pekla se dříve dohrabem.

sna. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na husonský šíp najmout dá. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Kdo má roztrhaný poty, kdo má pořád jenom hlad, jako já,

0: tkawce zgarną, trzeba zejść brać. Komu je to wsiekną, kto jest sam, to jako ja. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucom spíš jít i najmou ptá. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo. Jo. Jo.
1: Ještě u nás ve víkendovém programu Českého rozhlasu Olomouc bude tady šance jen tak za jedno zavolání a bez trápení získat jeden krásný zážitek a ocitnout se skoro na 3 hodiny v italském světě úplně mimo realitu, protože taková je inscenace olomouckých umělců, inscenace Dona Giovanniho v Moravském divadle Olomouc. My pro vás budeme mít vstupenečky a bude to prosím na 18. tohoto měsíce na 19. hodinu. To bude Don Giovanni v našich víkendových dárečcích, soutěžích. No a diváky Moravského divadla v Olomouci dnes čeká premiéra, pozor, ale už je prý vyprodáno, pohádkového baletu Kráska a zvíře. Kromě umělců baletního souboru se na jevišti představí 80 dětských tanečníků a tanečnic baletního studia Moravského divadla. Část výtěžků z představení získá nadační fond Dům Ronalda McDonalda, který připravuje v Olomoucké fakultě nemocnici stavbu domu pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí.
2: Jde o historický okamžik. Po 15 letech se na jeviště Moravského divadla vrací dětský balet, říká Monika Frýdlová z baletního studia Olomouc.
3: Koncept, kdy my hrajeme děti dětem a děti pro děti, přitáhne do divadla zase další generace dětských diváků, kteří následně se naučí do toho divadla chodit.
2: Lukáš Cenek, choreograf, autor libreta i režisér nové inscenace, vybíral z více titulů. Volba nakonec padla na Krásku a zvíře.
4: Máme více prostředí, to znamená více zajímavých alegorických rolí, do kterých můžeme obsazovat děti, protože naše baletní studio má přes 120 členů a to rozpětí věkové je opravdu velké. My začínáme s tou přípravkou od 5 let. Nejstarší děti dneska už mají přes 23 let, takže potřebují titul, který to ustojí.
2: Scénu a kostýmy navrhl renomovaný výtvarník Pavol Juráš. Je spokojený, že divadlo našlo peníze na klasickou divadelní výpravu.
5: Nemůžete jít dělat představení, které chtějí, aby bylo klasické, aby děti viděli, že zámek je zámek a princezna je princezna a mít na to rozpočet 50 tisíc, když navíc je tam 200 kostýmů, které mají mít životnost třeba 10 let a ustát ten provoz.
2: Část výtěžku půjde na stavbu domu Ronalda McDonalda v Olomoucké fakultní nemocnici. Umožní rodičům zůstat na blízku svým dětem i během dlouhé hospitalizace, říká Hana Hudec-Nikodémová z nadačního fondu.
6: Ústředním vlastně naším bodem činnosti je právě výstavba domů v blízkosti nemocnic, v jejich areálech, kde bezplatně ubytováváme rodiny hospitalizovaných dětí a právě takový dům postavíme ve fakultní nemocnici Olomouc v těsné blízkosti dětské kliniky. A myslím, že už můžu vlastně říct, že se těším, že se můžeme společně setkat na jaře příštího roku a poklepat na základní kámen.
2: Premiéra dětského baletu Kráska a zvíře je dnes ve 2 termínech, v 10 a ve 14 hodin v Moravském divadle. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
1: A zcela aktuálně podívejte se na MDO.cz a na vstupenky 2 poslední místečka na krajičkách na 10. a o něco málo víc poslední vstupenek na potom ještě to odpolední představení Krásky a zvířete v Moravském divadle Olomouc i ve 14 hodin.

0: to je dívka, která spí jen tak v české verzi Marie Rotrové.
1: Počasí.
0: A nebo taky oči herečky Betty Davisové. Betty Davis Eyes, to byla Kim Carnesová. 7 hodin 17 minut, to zdaleka ne 17 stupňů, někde jenom, no někde tak pod 10, ale v Olomouci třeba už jsme měli 10, potom 11, teď 12,5 stupně Celsia. Přes den máme dneska očekávat tak lehunce nad 20 stupňů Celsia. Okolo 19 hlásí piktogram a zatím možná polojasno oblačno, ale postupně nasouvající oblačnost, jak potvrzeno od meteorologů z regionálního předpovědního pracoviště, a už večer, spíš potom v noci a hlavně v první půlce zítřka pondělka srážky deštík. Zítra tedy oblačno zataženo a přeháněky k ránu, srážky četnější, v noci na zítřek 15 až 11 stupňů Celsia, v pondělí přes den pak do 21 v Olomouckém kraji, okolo 20 potom pozítří, to máme úterý 15. pak zřejmě takový výčnělek, taková výjimka ve středu 6 až 27 stupňů Celsia, lišit se to možná bude Čechy versus Morava, no a pak zase po většinu týdne tak do 21, 22.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: utíkat od nehod a naučit se třeba autoškolu zopakovat nebo dát si kondice v 7.22 a vlastně po celé září u nás v Českém rozhlase Olomouc už osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečněji, když ostatní nevědí, co je blinker a co je přednost zprava a tak dále. Do konce září vám v našem vysílání nabízíme vždycky každý den jednu situaci z provozu na silnicích, ve kterých se mnohdy chybuje. Povíme si dnes, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A zítra další vydání. Povíme si konkrétně něco o kruhácích, okružních křižovatkách, pravidla na kruhovém oběhu.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Malka. Krásna zdravá svačina.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dobré chutnání a k tomu zpravodajské servírování. Krátké, čerstvé, krátké ranní zprávy. Jiří Kořínek.
3: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu vzrostla na 5,3% z červencových 5,2%, ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší, informoval Úřad práce České republiky. Češi loni odkázali desítky milionů dobročinným organizacím, vyplývá to z dat koalice za snadné dárcovství. Kampaň Měsíc dobročinné závěťale upozorňuje, že o této možnosti skoro polovina lidí v Česku vůbec neví, častěji využívají pravidelní dárci. Pojišťovny v České republice začínají naplno využívat nástroje umělé inteligence, pomáhají jim jak s výběrem produktů pro své klienty na míru, tak s likvidací škod. Do oslav Dnu evropského dědictví se i letos zapojuje Olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh. Ze sportu: v 7. kole Moravskoslezské fotbalové ligy Hodonín prohrál s Hranicemi 0-1, tabulku vede Artis Brno B před Bčkem Brněnské Zbrojovky a třetím Frýdkem Místkem. Uničov je 5., Bčko Sigmy Olomouc 6. a Hranice aktuálně 8. Počasí na střední Moravě: dnes bude oblačno nebo zataženo, teploty 17 až 21 stupeň Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 13 stupňů a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce mezi exity Přáslavice Holice mezi 278. a 276. kilometrem v pravém pruhu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: V stínu kapradin. A tak to je jiná písnička Jany Kratochvílové. Tak Jahodí a Maliní za chvilku probere v plko na nedělo.

0: Já jsem nejradši sbíral černé bez. Ten měl květ veliký jak talířek a pěkně to v košejko přebévalo. Sbírali jsme také lésti z lesních malin. Rostly v lese jako na palouko kolem dokola a jednom se to červenělo. A jaký byly sladionky. Děvčata předtím sbírání ospívaly: malení, malení, les to širokýho, že nemá Hanačka galána žádnýho. Točky jsme šli s Mariánou na procházku a to jsme si trochu zašli i do toho leseka. Ne, že bychom tam chtěli, jak když něco toto, pravda, z toho jsme už vyrůstli. Ale řeknu vám, čočili jsme jak z jara. Pomalení ani památky, jak kdyby se zem slehla. Kde se to podělo? Myslím si, že za tém stojí to veliký socho, který tak zdecimovalo celý fláge jehličnaté hleso. Je to škoda. Teď malené to byla jedinečná pastva pro nás děcka. Máme doma na zahrádce maliny. Jsou teda veliký, jak moje palce na nohách, jsou šlechtěný. Nejsou však tak voňavý, jak bývaly ty lesní. Ale musíme doufat, že jednou bude líp. Jož včel, když přende bořka, tož říkám, bléská se nám na lepší čase. Snáď se zas napřes rok maliny na palouku objeví, jo. Jož se těším, že to půjdu s Mariano zrevidovat.
1: Mizející plody správného českého léta, že by Zdeněk Křopal napsal, nemluvil Jiří Vrba, dramaturg Jan Culovský, technická spolupráce Jan Zdeněk Prchlík, režie Tomáš Soldán. Plk nabídneme taky dnes odpoledne, a to o zářijových pranostikách. Je 13. září a teď v hlavní roli ten, který 13. prosince vystoupí také v Česku. You got it!

0: Tak tohle je láska, This is love a také The Best of Me. The Best of 13. prosince tohoto roku v O2 Areně. Kdo na to má? S Brianem Adamsem, to byl on.
1: Počasí.
0: Jak bude v prosinci? No těžko říct při současných klimatických poměrech. Jak bude třeba za týden? Meteorologové hlásí, že tak 19 až 24 stupňů, přes noc 12 až 7, oblačno i polojasno, ojedinělá přeháňka, zejména na horách, příští pátek až neděle. Předtím třeba ve čtvrtek do 22, oblačno, polojasno, ale středa až 26 stupňů Celsia, polojasno nebo jasno na obloze. V úterý 19 až 23 sluneční den. Slunečný den, ovšem s chladnějším ránem. No a předtím ty teploty zase zítra tak do 22 stupňů Celsia. A pondělí zpočátku zatažené oblačné na většině území s deštěm nebo přeháňkami. Dnes zpočátku ještě spíš oblačný nedělní den, ale postupně ta oblačnost té bude přibývat, teploty až 21 stupňů Celsia. Už k večeru se v neděli mohou vyskytnout místy přeháňky, ale pak noc a hlavně první půlka toho pondělka spíše deštivá.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty, poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Tak to jsou ony, chuťovky, jednohubky, jako Big Beatová jednohubka. Teď před 8 hodinou jednohubky ETC a Vladimír Mišík, nebo za chvilinku David Stipka na Dobré ráno s Evou Farnou. I Palo Habera se možná ještě objeví před 8, ale ještě předtím možná v hlavní roli vy a hlavně v publiku a v kotli na Spartě, tedy na HC Olomouc, HC Sparta, první kolo Extraliga 2026-27 ve středu 16. v 18 hodin v Olomoucké Plech aréně. Chtěli byste HC Olomouc, HC Sparta 16.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Nabízíme 2 vstupenky teď v Českém rozhlase Olomouc právě na Spartu, tedy samozřejmě hlavně na Kohouty a Spartany. Tak tedy utkání 16. v 18 hodin právě pro vás, právě teď na lince 221 555 444 a už to tady vypadalo na zájemce a pak se zase stáhli a to nemuseli vůbec dělat, protože ty vstupenky jsou na dosah, takže jestli ten zájem máte a jestli trvá, tak určitě zkoušejte ještě 221 555 444 dovolat se, pak to položit. Tu, co by za to jiní dali. Tak tedy Plech Arena, HC Olomouc, HC Sparta Praha ve středu 16. v 18 hodin. S vámi v kotli, dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý den. Kdy jste byli naposledy na hokej, nebo pravidelně, každý zápas?
2: No pravidelně ne, ale byl jsem na posledním zápase v loňské sezóně.
0: Platíme ve středu Spartu, tak se prosím nechte pozvat od Českého rozhlasu Olomouc. Užijte si to a rozmyslete si, kdo si zaslouží druhý vstup od nás a od vás. Moc gratulujeme, zůstaňte prosím na lince.
2: No, děkuju.
0: Vstupky tady ještě budou, tentokrát ovšem zase na pohlazení kulturní na Dona Giovanniho. Tak poslouchejte dál víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A teď ještě také vzpomínání a pohlazení David Stipka, Eva Farna.
3: Ještě jsem nespal, milá, a už asi nezaberu, ne prášky nechci.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Osm hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Prostějovští lídři chtějí řešit bydlení, parkování a nový bazén. V Olomouci je dnes charitativní koloběžky a zdarma dnes můžete navštívit hrad Helvštín. Oblačno až zataženo, teploty do 21 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Lídři politických uskupení pro komunální volby v Prostějově se chtějí zaměřit na dostupné bydlení, parkování, dopravu, sociální služby a velké investice. Město by podle nich mělo pokračovat v přípravě stavby nového krytého bazénu. Rozdílné názory panují na jeho délku. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Malý zájem mladých lidí o komunální volby chtějí změnit studenti ze spolku Nezájem. Studenti spustili stejnojmenou kampaň na sociálních sítích. Cílí na mladé lidi a na prvovoliče. Na webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty do 30 let bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Podle tvůrkyně webu a studentky Právnické fakulty Univerzity Karlovy Marie Salvetové informování o volbách mladé lidi úplně míjí.
4: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize a ty komunálky nejsou medializovaný dobrým způsobem pro mladí lidi. Není to pro ně nikde dostatečně dobře shrnutý, jak se třeba vůbec volí a ani kdo kandiduje a kde zjistím něco o těch kandidátech.
3: V rámci oslav Dnů evropského dědictví si dnes můžeme zdarma prohlédnout hrad Helvštín na Přerovsku. Otevírá v 9 ráno, přístupný bude celý areál památky. Pokračuje kastelán Jan Lauro.
5: Každou celou hodinu bude vycházet komentovaná prohlídka s průvodcem, takže se pak dostanou i na sezónní výstavu, i na stále expozice, to znamená na expozici archeologie, uměleckého kovářství a do historické mincovny.
3: Olomoucké letiště v Neředíně hostí dnes charitativní koloběžkyádu. Akce je určena malým i velkým návštěvníkům. Registrace začne v 9 ráno. Výtěžek ze startovného věnují pořadatelé na podporu dětí s poruchou autistického spektra. Píše se na webu radnice.
2: Sport.
3: V osmém kole druhé fotbalové ligy v sobotu Česká Lípa remizovala s Prostějovem 0-0 a Kroměříž s Opavou 2-2. Tabulku vede Dukla před Karvinou, třetím Ústím nad Labem. Prostějov je 12.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, k večeru místy déšť, můžou se objevit přehánky, teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Poruchané osobní auto budete mít na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce. Stojí za 19. kilometrem před exitem Prostějov. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost. Kvůli kulturní akci je v Prostějově omezen provoz na náměstí Tomáše Garrigua Masaryka, na Pernštýnském náměstí, v Komenského ulici a v ulici Uspořitelny. Objížďky jsou vyznačeny.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Máme necelé 4 minuty po 8 hodině, doprobudíme se, stejně jako lehta i ty paprsky slunce. A třeba za chvilinku pobavíme, něco zjistíme. No totiž letos v učebnicích nebylo, tak to nás nepobavily ty učebnice, ale Martin Písařík, ten má svoji rubriku na regionálních stanicích Českého rozhlasu. A myslím, že by se dalo trošku odhadovat, když to budou zajímavosti o hadech i hadicích, že jejich hymna hadu, bude teď prezentována i Jelenou Čákovou. Proč mě nikdo nemá rád?

0: od února, jubilant, 80. Ano, pan Linka hraje s přímou linku, pravda, spíš po Čechách, takhle v Praze, na Plzeňsku, Ústí nad Labem, tady vidím v koncertech na podzim a začátek zimy. To byl Tomáš Linka, paní má se má. No a teď Martin Písařík, rubrika Co v učebnicích nebylo, a chtělo by se z klasiky českého filmu říct Martí a...
1: Kati! A prdí taky hadí.
2: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
3: Věděli jste, že všichni hadi jsou masožraví?
0: No, tak to pokud.
3: O hadech se všeobecně ví, že nemají končetiny a jejich štíhlé protáhlé tělo se pohybuje díky smršťování a napínání svalů typickým hadím způsobem. Buď se plazí, nebo se kolem něčeho vinou, ale umí i plavat nebo skákat. Velmi neobvyklý je jejich způsob přijímání potravy. Svou kořist had buď paralyzuje jedem, nebo ji svým tělem obmotá a zastaví její krevní oběh. Někteří hadi dokážou dokonce hebitě vystřelit a ulovit třeba ptáka v letu. V každém případě svou oběť pojídají v celku a o její rozklad se pak postarají žaludeční kyseliny. S průměrným soustem si jedovatý had vystačí nějakých 14 dnů, škrtič klidně i půl roku. Hadi dokáží pozřít kořist, která je větší než jejich vlastní hlava. Umí totiž vysadit spodní část lebky a následně ještě rozpojit dolní i horní čelist. Pružné svaly se pak roztáhnou a had tak může spolknout třeba králíka nebo kozu. Jsou zdokumentovány případy, kdy mohutný škrtič snědl dokonce i člověka. Stalo se to například v roce 2022 v Indonésii, kde 7-metrová krajta zabila a pozřela mladou ženu.
2: Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem.
0: No tak to potom jo.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Destiny, ale za to s trochou Itálie, Bibione nebo Řím, Eros Ramazzotti, Cose della Vita.
1: Počasí.
0: A u nás taky fajn, i když možná v Římě nebo na Bibione ještě trošku, přece jenom to léto. U nás, kdybychom to měli vzít jenom tak úhrnem a třeba jako piktogramy meteorologů ve výhledu na týden, trošku kapek dneska, asi hlavně v Čechách, hodně kapek zítra i na Moravě, pak teda úterý spíš slunečno, středa, pravda, zase deštivo, zase tady piktogram s mráčkem, s kapkami, ale asi nejteplejší den středa 16. až možná 26 stupňů Celsia. Pak se to vrátí na většinové hodnoty z nadcházejícího týdne, tak do 22 stupňů. Čtvrtek zase nějaké kapičky, pátek bez kapek. A za týden tedy ten výhled říká, že bude tak do těch 23-24 stupňů Celsia a plus minus opravdu střídavě oblačno. Dnešek komentujeme asi nejčastěji, ta neděle v Olomouckém kraji. Oblačná, zatažená, zatím ale slunce asi se docela i u vás činí a teploty dneska 17 až 21 stupňů Celsia. V noci na zítřek 15 až 11 a už zataženo lokálně déšť, přehánky, kránu, srážky, četnější. No a zítra teploty tak do 21, 20, spíš s tím deštěm máme počítat opravdu v pondělí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
3: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
4: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Prodotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Stalo se, bylo nebylo, v Holici před 100 lety u Olomouce. Tam se totiž měnila spousta věcí, především se pracovalo na kanalizaci, což vítali místní. Podrobnosti z novin z před 100 let. Nabízí teď v Dobrém ráno Českého rozhlasu Olomouc Dita Vojnarová.
2: Především se dokončovalo dláždění velké části silnice a zároveň se prováděl další kanalizační plán. Z deníku Našinec se tak lidé dozvěděli, že v Holici až na nepatrné části bude provedena již kanalizace celé obce k nemalému prospěchu jak po stránce zdravotní, tak estetické. Psalo se. Tímto postupným cílevědomým prováděním těchto prací nemálo získává obec na svém vzhledu, nehledě ani k praktickým výhodám, a stává se ponenáhlo jednou z nejupravenějších obcí na Olomoucku. A jak se říká, kujte železo, dokud je žhavé. Hned si novináři přisadili a do článku vložili také informace o tom, že vzhledu holické návsi by jistě prospěla jednotná úprava buď zanedbaného křoví před domy, anebo úplné odstranění tohoto zřízení volného prostoru. Věřili, že je to možné za nepříliš velkých nákladů.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: A u nás další nedělní krátké ranní zprávy za ten 13. září 2026. Další informace, včetně správného času, z rádia od Jiřího Kořínka. Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Zastupitelstvo Olomouckého kraje projedná 21. září návrh dohody se soukromou zdravotnickou skupinou AGEL o založení společného podniku, který by provozoval nemocnice v Přerově, Prostějově, Štenberku a Jeseníku. S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v centru Hranic. Důvodem jsou opravy zámecké věže na Pernštejnském náměstí, silnice kvůli lešení užší. Bezmála 60 památek a dalších objektů můžete o víkendu navštívit v Olomouci v rámci oslav Dnů evropského dědictví. Nově je přístupná pevnostní bašta číslo 8 nad schodištěm vedle vily Primavezy. Podrobný program na webu města. Pouliční galerie na třídě 17. listopadu v Přerově se rozrostla o další portréty známých přerovských osobností. K loňským Pavla Nováka, Josefa Kainara, Oldřicha Mikuláška a Jiřiny Haukové nově přibývají tváře skladatele, textaře a zpěváka Jaroslava Vikrenta, malíře Augustina Mervarta, spisovatelky Amálie Vrbové a mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy. Ze sportu. Čeští volejbalisté udolali na mistrovství Evropy v Modeně švédský tým 3-2 a mají ve skupině druhou výhru. Počasí na střední Moravě dnes bude oblačno nebo zataženo, teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách čekejte okolo 13 stupňů a slabý proměnlivý, postupně jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Porouchané osobní auto budete mít na dálnici D46 z Vyškova do Olomouce, stojí za 19. kilometrem před exitem Prostějovich.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Už to voní, už se těšíme, jinak to nejde. Po 10. hodině pochutkový rok a dneska cukrář Vojtíšek Vrtiška a jeden zase posluchačský recept v jeho podání po 10. hodině. A mezi 11. a 12. jinak to nejde. Jiřinka s Alenkou, jste tým spíš blencavá nebo spíš prášivá buchta? Jiřinka s Alenkou to rozberu potom po 11. hodině ve víkendovém programu Českého rozhlasu Olomouc.

Budeme juchat, nepůjdeme spát, koncerty, farmářské trhy, aktivity pro děti, výstava zemědělské techniky a také hospodářské zvířeny. I to nabídl program Dožínek Olomouckého kraje. Tradiční oslavu uspořádala krajská agrární komora letos s podtitulem Život začíná na poli. Do amfiteátru v náměstí na Hané se vypravil reportér Juška a tedy i my teď v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ona v podstatě stačí jako mačka to nahoře směrem dolů a ono to funguje. Tak jestli se tak aj u reálné krávy, tak je to v pohodě.
1: Tahle to určitě nekope, to je zaručená.
0: Takže tady bych asi možná dostal, tak jsem rád, že není živá.
1: Do kabiny traktoru za chvíli vyšplhám s Martinem Brýdlem, který zastupuje firmu prodávající zemědělské stroje. Tak, to jsem si vždycky přál vyzkoušet, sedět za volantem traktoru. Co tady všechno máme za páčky, k čemu to slouží?
2: Páčky, toto je vlastně reverzor, parkovací brzda, jako v automobilu, neutrál, pojezd před, pojezd vzad, tady ovládání světel a blinkrů, tady jsou vlastně světla plus ostřikováč.
1: Bylo by možné to zkusit jenom nastartovat, ne? Tak, celá kabina se s námi otřásla, rozsvítily se tady dva tablety nebo nějaké dvě obrazovky, co na nich potom ten traktorista vidí.
2: Tak vlastně vidí zpracování pole, když jede obsluha po poli, tak si nastaví přímky A a B a traktor vlastně jezdí nerušeně víceméně sám a obsluha se na souvrati pouze otočí a zase jede další jízdu.
1: Krajské dožínky v Náměšti tradičně pořádá Agrární komora. Do amfiteátru přijel i její prezident Jan Doležal.
3: Každopádně je tady program, řekněme, pro celou rodinu. Jsou tady skákací hrady, tady zemědělská technika, samozřejmě hudební program, takže tady to vždycky je, řekněme, velmi, velmi nabité a bohaté. A kdo ještě nepřemýšlel o tom, že by se mohl zavítat, tak určitě neudělá chybu.
1: Letošní rok ale kvůli suchému počasí příliš důvodů k oslavám nepřinesl. Doležal tak věří, že v příštím roce bude úroda lepší. Z Náměště na Hané Josef Čermák, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Letní středa, i když možná s nějakými srážkami. Vstup do toho týdne zítra v pondělí, vlastně po celé republice, už od noci, pak během rána a první půlky toho pondělí deštivý, s teplotami lehce na 20 stupňů Celsia.
1: Počasí.
0: Možná trošku oteplení nepatrné, co se týká nocí a rána, protože dneska hlásili 10 až 6 a kolem 10 jsme se pohybovali po většinu rána. Přes den dneska 17 až 21. Oblačno až zataženo, k večeru se lokálně vyskytne déšť nebo přeháníka a noc.

0: vážně zatažená s deštěm, přeháňkou kránu, srážky ještě četnější a tam tedy ty hodnoty 15 až 11, na horách kolem 10 stupňů Celsiových. Zítra přes den v pondělí v Olomouckém kraji máme očekávat nejčastěji těch 17 až 21 stupňů Celsia a převažovat bude tedy velká oblačnost na většině území, déšť, přehánky. Výjimečně nelze vyloučit ještě ani bouřku. V průběhu večera pak má srážek zítra upívat.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty? Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
3: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Benjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: se to hodilo jenom pustit následující reportáž. Ono to moc pěkně zní do těch tónů. Ale musíme říci, o co půjde. Některé silnice, mosty, hřiště, školy na Jesenicku stále čekají na opravu. Ani 2 roky. Teď to vychází. Po ničivých povodních obnova regionu není u konce. Práce za miliardy korun brzdí nejenom složitý a administrativa, ale taky nedostatek procentů firem.
1: Když voda přišla, tak tady bylo minimálně 0,5 metru bahna.
2: Vzpomíná na stav venkovního areálu po povodní ředitel základní školy v České Vsi Filip Worm.
1: Zdevastované lavičky a ten areál byl vlastně ještě plný kaluží, spousta ryb, které se tady prostě mrskaly v té vodě.
2: Venkovní areál se už podařilo opravit. Zhruba 60% školy ale na rekonstrukci stále čeká. Část dětí se proto dál učí v modulárních učebnách.
1: U nás 300 dětí stále prostě se nemá kam vrátit. Vlastně od září to financování na obci. Ten měsíční náklad je poměrně vysoký, protože máme kolem 70 kontejnerů, které vlastně tvoří celou tu školu.
2: Podobná je situace i v Jeseníku. Opravit se tam zatím podařilo učebny v horním patře školy. Pokračuje její ředitel Dominik Liberda.
3: Tak zbývá nám vlastně celé to spodní patro. To spodní patro je v podstatě úplně jako, řekněme, nová stavba. Tam se odhaduje cena mezi 160 až 180 miliony korun.
2: Na opravu stále čekají i některé komunikace, jako například nedalekých Mikulovicích, popisuje starosta Roman Šťastný z hnutí STAN.
4: V letošním roce opravujeme, myslím, 4 a zůstává nám ještě 13 dalších úseků, které budeme muset opravit. No a těch sekundárně poškozených, těch nám na další roky zůstává ještě 12.
2: Starostové se shodují, že nejvíce povodňové opravy brzdí složitá administrativa. To potvrzuje i nezávislá starostka Jeseníku Zdeňka Blišťanová.
5: Povodeň nám úplně natvrdo ukázala složitost legislativy při nějaké obnově města v České republice a ta složitost toho systému brzdí ty opravy. Samozřejmě v tom je ten problém, že my po povodních jsme potřebovali rychle některé procesy udělat, ale musíme postupovat tak jako při všech projektech v celé České republice.
2: Složitá administrativa zbrzdila také opravy fotbalového hřiště v Písečné. Ty by ale podle předsedy tělovýchovné jednoty Ladislava Vaculy měly začít v následujících týdnech.
6: Čekali jsme na to vlastně od povodní. Jsme všichni rádi, že se to pohlo dopředu, takže máme schválenou dotaci z Národní sportovní agentury vysoutěženou firmu, která nám to bude dělat a za 14 dní začne se pracovat. No a příští rok už se bude hrát v Písečné fotbal.
2: Některé opravy tak stále čekají na svůj začátek. Jiné už jsou téměř hotové, a to například obnova domů v České Vsi. Stát tam vyplatil už přes 150 milionů korun. Z Jesenicka Sabina Millerová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kandidáti na vedení Přerova slibují bydlení, bezpečnosti, proměnu před nádraží. Zájemci si dnes můžou prohlédnout prostory Olomoucké filozofické fakulty. Představení Olomouckého moravského divadla podpoří stavbu domu pro rodiny dětí hospitalizovaných v nemocnici. Oblačno až zataženo, teploty do 21 stupňů Celsia, slabý vítr, to je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám, u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerovští lídři kandidátek pro letošní komunální volby se shodují na potřebě zastavit úbytek obyvatel, podpořit dostupné bydlení, zlepšit veřejný prostor a řešit dopravu a bezpečnost. Za důležitou považují také proměnu okolí Přerovského nádraží, které je spojováno s problematikou vyloučené lokality. Rozcházejí se v konkrétních způsobech řešení, zejména v míře zapojení města a soukromého sektoru, podobě bezpečnostních opatření a přístupu k sociálně slabým obyvatelům. Náves ve Středolesí, místní části hranic na Přerovsku, začaly opravovat dělníci. Práce potrvají 2 měsíce, město za ně zaplatí 6 milionů korun. Pokračuje mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.
2: Ty cesty, které tam jsou, dostanou nový povrch, přidáme tam i takový propojovací chodníček, který tam dosud chyběl, a zpříjemní tak chodcům cestu. Zároveň zde uděláme novou autobusovou zastávku, aby i ten autobus, až na ní lidé budou čekat, aby měli trošičku takový komfortnější to čekání, a doplníme i drobný mobiliář.
0: Pracovníci Olomoucké univerzity Palackého pořádají dnes při příležitosti oslav Dnů evropského dědictví komentované prohlídky Filozofické fakulty. Začínají v 10, 12 a 14 hodin.
3: Návštěvníci projdou všemi třemi budovami Filozofické fakulty. Nahlédnou i do několika učeben, například Václava Havla nebo Václava Buriana, také do auly nebo do bývalé kanovnické rezidence. Podívají se i na základy kostela svatého Petra a Pavla a do Parkánových zahrad. Vstup je volný, vstupné zdarma. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Publikum Olomouckého moravského divadla čeká dnes premiéra dětského baletu Kráska a zvíře. Část výtěžku ze vstupného získá nadační dům Ronalda McDonalda, který připravuje stavbu domu pro rodiny dlouhodobě hospitalizovaných dětí ve fakultní nemocnici Olomouc. Pokračuje Hana Hudec-Nikodémová z nadačního fondu.
4: Ústředním vlastně naším bodem činnosti je právě výstavba domů v blízkosti nemocnic, v jejich areálech, a právě takový dům postavíme ve fakultní nemocnici Olomouc v těsné blízkosti dětské kliniky, a myslím, že už můžu vlastně říct, že se těším, že se můžeme společně setkat na jaře příštího roku a poklepat na základní kámen.
1: Sport.
0: Ve druhém kole první hokejové ligy v sobotu Kolín porazil Litoměřice 4-2, stejně tak Tábor Jihlavu. Vsetín Třebíč 3-2 v prodloužení, Přerov Havířov 2-1, Frýdek Místek Zlín 3-2 v prodloužení a Sokolov prohrál s Bčkem a Pardubic 1-4. Tabulku vedou Pardubice B, druhý Vsetín, třetí Kolín, Přerov aktuálně 8.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, k večeru místy déšť a přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D35 z Lipníku nad Bečvou do Olomouce mezi exity Přáslavice Holice. Mezi 277,5 a 277 kilometrem neprojedete pravým pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Bylo 9, tak pojďme zahájit dopolední víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc datem 13. září. No, když jste možná nejenom Olomoučan, určitě jste někdy potkali, takhle třeba pod mostem šikovné, nasportované veslaře, veslařky a třeba i týmy, tandemy. Navíc tam mají nově také heslo, že veslování v Olomouci má vibe po našem atmosféru. A veslování v Olomouci má taky dlouhou tradici. Místní veslařský klub vychovává mnohé talenty a s úspěchy se účastní domácích i zahraničních soutěží. Tak se za chvilinku pojďme, možná jste vždycky chtěli, podívat se trošku na kloub a dovnitř i do zázemí Olomoucké loděnice. V pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc za pár okamžiků.

0: přímo z místa.
1: Takže připravíme se, připravení vpřed. Nikdo se nebude natahovat. A tak, jak to děláme normálně, uvolněny zaveslování, necháme to veslo vklouznout. A všichni čtyři jdeme pěkně, čistě z vody.
2: Pravidelné tempo šplouchání vody a specifické pokyny uvádí dnešní vydání pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, se kterým se vydáváme do veslařského klubu v Olomouci. Ten letos slaví 85 let od svého založení a my se dozvíme nejen mnohé o jeho historii, ale také o současnosti a o tom, jak v dnešní době veslařky a veslaři v Olomouci trénují. Spolu se mnou je tu na úvod pořadu hlavní trenér veslařského klubu Olomouc, Vladimír Slavík, který tady právě svým svěřencům pokyny dával. Na co se to díváme?
3: Díváme se na veslařský bazén. Jak si určitě všimnete, každý závodník má jenom jedno veslo. Říká se tomu nepárové veslování. Tady tenhle bazén má ještě takové specifikum, je víceméně unikátní v republice, že jsme schopni ten bazén předělat i na párové veslování. To znamená, že každý závodník nebo veslař má v každé ruce jedno veslo. Tady tohle specifikujeme spíše na mladší kategorie, na mladší a starší žáky a žačky samozřejmě. A tady tohle nepárové veslování učíme ty starší kategorie, jako jsou mladší a starší dorostenci a dorostenky, to znamená děvčata a chlapci ve věku od 15 do 18 let.
2: My tady vidíme teďka čtyři mladíky, každý v ruce jedno veslo, snaží se samozřejmě koordinovaně veslovat, takže co toto je za typ tréninku? Jsme, znovu opakujeme, v interiéru v bazénu veslařského klubu.
3: Tady tenhle trénink se zaměřuje většinou na techniku, aby sportovci byli schopni to, co se tady naučí, zvládnout na vodě, protože, ať se to nezdá, veslování je strašně složitý pohyb, ať zdravý, ale velmi náročný na koordinaci. Proto tady na tom bazéně v každé volné chvilce se závodníci zdokonalují, ukazujeme si chyby, které nevidí na vodě, a snažíme se to odbourat. Ale tady tohle, co vidíte, to je vlastně základ zimní přípravy. S tím, že od těch nejmenších až po ty nejstarší si sednou na ten bazén, zaveslují si tady a můžu říct, že je to opravdu prospěšné potom pro tu další závodní sezónu.
2: Při tréninku jsem zastihla dva juniory veslařského klubu v Olomouci, Karla Kališe a Davida Wolfa. Vy jste teď spolu s kolegy zkoušeli se sladit a zaveslovat si ve veslařském bazénu. Jak dlouho už veslujete v Olomouci?
4: Já vesluju už asi tak 3 roky.
5: Já už to mám trošku složitější, protože já jsem přestupoval z Přerova, tam jsem vesloval asi 4 roky, byl jsem mistr republiky a pak jsem přestoupil do Olomouce a už jsem tady asi 3,5 roku.
2: Co vás přivedlo k veslování?
4: Spolužák na základce a taky, protože jsem měl skoliózu a doktor mi poradil, že jakoby to hezky srovnává, zpevňuje vlastně tělo a záda.
2: A? Jaký je výsledek? Jaká je skolióza?
4: Jo, už je to mnohem lepší a jako ten sport, prostě zůstal jsem u něho, protože mě to chytlo hrozně a bavilo mě to. A kolektiv taky skvělej.
2: Říká David, co Karel, ten to má jak?
5: Tak já jsem byl trošku obéznější předtím, než jsem začal veslovat a mamka hledala nějaký sport, tak našla právě veslování.
2: A co se vám na tom sportu líbí, co vás u něho drží, krom toho, že teda se dá posilovat a vytvarovat figura?
5: Tak ten kolektiv samozřejmě to je prostě super a ta figura, no, a zábava, multifunkční sport, to mi přijde takovej.

0: bazénu ve Slažu stoupám po pár schodech v loděnici veslařského klubu Olomouc do další místnosti, kde tady v interiéru loděnice probíhají pravidelně tréninky veslařek a veslařů. A tady mě u dveří vítá předseda výboru veslařského klubu Olomouc Martin Dostál. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak kam mi otvíráte dveře?
1: Tak právě vám otvírám dveře do takzvané trenažerovny. Je to místnost, kde máme zhruba 20 veslařských trenažerů a kde probíhá trénink zejména v zimním období, ale využívá se to i přes hlavní sezónu, kdy teda hlavní činnost probíhá na vodě.
0: Těch trenažérů si možná můžeme někdy všimnout i v posilovně, možná jsou trošku jiné. Jsou tyto něčím speciální nebo je můžeme v těch posilovnách vidět?
1: Můžete je vidět i v těch posilovnách. Jediný rozdíl, který vlastně tady je, že tyto trenažéry jsou všechny propojený kabelem a přes počítač se můžou vlastně závodníci při tréninku se vzájemně porovnávat a dívat se, jak na tom jsou a jak jsou na tom časově a kolik jim ještě zbývá.
0: Takže zimní sezóna většinou obývá tyto dvě místnosti, to znamená trenažérovnu a ten veslařský bazén. My tady kromě těch trenažérů, což je zajímavé, vidíme opravdu velké množství různých pohárů. I tady se mohou motivovat veslařky a veslaři při tréninku nějakou tou vysněnou cenou a nějakým úspěchem.
1: Tak je to tady naprosto úmyslně. Opravdu je to tak. Naši předkové v tomto klubu byli opravdu mimořádně úspěšní a my bychom rádi, aby jsme tady to, řekneme, vítězné DNA, aby jsme to přenesli i do těch dnešních závodníků.
0: Tak když už jste to nakousl, pojďme se podívat do historie veslařského klubu Olomouc. Já už jsem zmiňovala, že letos slavíte 85 let od jeho založení.
1: Náš veslařský klub vznikl v roce 1941. Tehdy se ještě nenacházel v místech, kde se nachází dnes. Původní veslařský klub byl tam, kde je dneska v Olomouci kojenecký ústav. Přes první stěhování došlo až po výstavbě jezu, který proběhl v roce 1961. První dvě loděnice teda byly takové dřevěné boudy, vyloženě opravdu jenom sklad lodí bez jakéhokoliv zázemí.
0: On ten klub nevznikl jen tak sám od sebe, samozřejmě musíme k tomu brát v úvahu kontext doby, kdy byly zrušeny různé organizace a vlastně jediná možnost, jakým způsobem se mohli lidé v té době v roce 1941 sdružovat, byly právě čistě sportovní organizace. A my spolu míříme k takovým nástěnkám, které tady také vlastně tu 85-letou historii veslařského klubu Olomouc připomínají. Míme tady pingpongový stůl, vidím, že tady každý volný kout je vyhrazen pro trénink a pro možnost pracovat na sobě. Tak a my už jsme tady u těch nástěnek.
1: Takže mezi ty naše otce zakladatele patří Miroslav Karásek, Jaroslav Novák, Josef Šubert a Miroslav Klos.
0: Vidíme je tady i s nějakým prvním oceněním a vidíme tady postupně, jakým způsobem vlastně ten klub rostl. Vy jste říkal, že původně byl na místě dnešního kojeneckého ústavu, teď je ta loděnice poměrně velká, nejste tady ale sami?
1: Nejsme tady sami, tento areál začal být postupně budován v roce 1974. A byl už od začátku budován jednak pro veslařský klub Olomouc, tak i pro kanoistický klub Olomouc, takže část toho areálu patří kanoistům.
0: Ale jste v souladu?
1: Jsme v souladu, máme dohromady jaksi založenou tělovýchovnou jednotu lodní sporty Olomouc, takže postupujeme vlastně ve shodě, co se týče správy toho areálu.
0: Kdy si myslíte, že bylo takové úplně nejlepší období veslařského klubu Olomouc? Je to právě teď?
1: Tak to vám na to neumím odpovědět, protože ten sport jako takový se taky neustále vyvíjel. Tady máme v roku 68 naše juniorská osma, čistě oddílová osma, vyhrála neoficiální nultý ročník mistrovství světa. A dá se říct, že vlastně od tohoto úspěchu se odvíjela éra nějakých 10-20 let, kdy ty úspěchy jako chodily jeden za druhým. Na druhou stranu v 80. letech máme další posádku, která vyhrála mistrovství světa a v posledních, řekněme, 10-15 letech naši junioři zase vozí medaile, včetně těch zlatých z mistrovství světa. Těžko říct, která ta éra jako je lepší nebo horší, každá měla něco svého a my jsme rádi, aby tady ten trend pokračoval.
0: Ano, každá éra té další do budoucna něco předá.
1: Je to tak.
0: Vy osobně jste jak dlouho ve veslařském klubu v Olomouci?
1: No já jsem tady 45 let.
0: Sám jste vesloval, přitáhl vás tento sport?
1: Ano, ano, jezdil jsem. Tady na té jedné fotce taky jsem.
0: Co máte na veslování rád?
1: Tak jako, že to je taková správná dřina, které je potřeba i trochu té techniky a té hlavy. A pokud člověk jako umí s tou lodí doopravdy zacházet, tak je to potom paráda. No. Je to z toho výborný pocit.

0: pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc jsme na návštěvě ve Veslařském klubu v Olomouci. Já jsem celou dobu říkala, že se pohybujeme v loděnici, ale až teď jsme došli do místnosti, podle které se ta loděnice jmenuje. Je to taková garáž pro lodě. My je tady vidíme pěkně vyskládané. Samozřejmě některé ty stojany jsou prázdné, protože se pilně na řece Moravě trénuje. A já jsem tady potkala jednoho z členů Veslařského klubu Olomouc a také pracovníka Českého veslařského svazu Petra Vodešila, který byl dříve také aktivním a reprezentačním veslařem. Tak kdy vás přitáhlo veslování a kdy si vás přitáhl Veslařský klub Olomouc?
1: Veslařský klub Olomouc si mě přitáhl, nebo spíš jsem ho se svými rodiči navštívil někdy na podzim roku 1981 nebo 2, to už teď nevím přesně. A od té doby se ten vztah budoval a řekněme po několika letech až do dnešní doby se tady cítím jako doma.
0: Tak to je asi pěkné mít takové místo kromě svého doma.
1: Je to taková, řekl bych, životní kotva a myslím, že to platí obecně o veslování. To je sport, kde většinou si vybudujete vztahy na celý život a je to taková komunita, která se většinou zná a zná se dobře. A ty vztahy a ty vazby fungují a vlastně máte pořád možnost někam patřit.
0: Když se tady rozhlížíme, já ze svého laického pohledu mám pocit, že ty lodě, které jsou tady vystavené nebo poskládané, nejsou žádné staré vykopávky takzvaně. Vy jste říkal, že jste sem přišel poprvé v roce 81, takže jste měl možnost sledovat ten vývoj toho sportu jako takového, to, kam se posouvá, kam se třeba právě kvalita těch lodí vyvinula. Tak když byste to měl zhodnotit za tu vaši éru s Veslařským klubem v Olomouci, kam se to celé posunulo?
1: No, z mého pohledu se to posunulo do netušených výšin, protože ty lodě, na kterých my jsme jezdili v 80. letech a vesla, která jsme měli, tak s tím dnešním materiálem se nedají srovnat. Ale nemyslím to jenom tak, že ten vývoj šel tak úžasně kupředu, ale když vidím, na čem jezdí dnes děti, tak o takové kvalitě nám se mohlo jenom zdát. My jsme měli v dorostu jednu vyřazenou loď Štemfli, to byla vynikající švýcarská firma, byla to dřevěná loď, ale ta loď, na které jsme jezdili, tak už byla dávno za Zenitem, ale měli jsme jako dobrý pocit z toho, že můžeme jezdit na takové krásné lodi. Ale když se podíváme tady do loděnice, na ty lodě, tak tady vidíme kvalitní lodě italské provenience nebo německé provenience. Ty země, které vyrábějí tyto lodě, mezi sebou soupeří. A z toho konkurenčního boje pak můžeme vidět výsledek v podobě opravdu kosmických materiálů, neuvěřitelně chytrých konstrukcí a to jsou lodě, do kterých, když sedne špičkový veslař, tak letí po té vodě.
0: No a to možná mě přivádí k tomu, vlastně čím je typická ta loď pro veslaře, ať už je tam jeden, dva, čtyři nebo osm veslařů, co jsou vlastně ty charakteristické znaky té lodě?
1: Charakteristické znaky té lodě spočívají v tom, že ona je postavená tak, abyste na ní mohla jet co nejrychleji. To znamená, je neobyčejně úzká, štíhlá, lehká a tou konstrukcí je zaměřená, aby tu vodu řezala a jela po ní opravdu rychle. Čili těmto parametrům je podřízeno, dá se říct, všechno. A když teda trénujete, tak se na té lodi bez problémů udržíte. Ale když byste si měla na toho skifa nebo do toho dvojskifa sednout poprvé, tak by se pravděpodobné, že rychle z té lodi vypadnete.
0: Teď jste vyjmenoval některé z kategorií, vlastně, ve kterých se dá soutěžit skif, dvojskif, čtyřka nebo párová čtyřka. To znamená, že buď v té lodi může člověk sedět sám, anebo je tam v týmu.
1: Ano, ano. A to se mi na veslování moc líbí, že je to současně i týmový sport, ale mohou se v něm prosadit i bytostné individuality, takže záleží na tom, jakého jste charakteru a všecko v tomto ohledu je možné. Třeba pro olomoucké veslování, které letos slaví těch krásných 85 let, je typické spíše nepárové veslování, to znamená ty větší lodě, osma, čtyřka, ale může to být i dvojka. A to zase je fajn, že to utužuje tu partu, ten kolektiv a je to bezvadný. Ale měli jsme i vynikající skifaře, individuality, osobnosti, trošku takové jako samotáře, takže i ti mají dveře otevřené do kořán.
0: Když byste měl vzpomenout nějaké významné osobnosti olomouckého veslařského klubu za vás, které by to byly?
1: Podle mého názoru jednoznačně Lubomír Zapletal starší a Lubomír Zapletal ty já považuji za naprosto konstitutivní osobnosti pro náš klub. Jednak Lubomír Zapletal, to je účastník, myslím, 3 olympiád a na 4. do Los Angeles nejel jenom proto, že nebyla. Má medaile z mistrovství světa a já si pamatuju, on končil v roce 1983-84, že pro mě to byl obrovský vzor. Znal jsem ho jenom z televize, z časopisů a pak jsem měl kousek vedle něho skříňku a když jsem ho tady viděl naživo, tak jsem z toho byl celý pryč. To bylo úžasné, ale on sám mi říkal, že jeho tatínek, Lubomír Zapletal starší, byl opravdu vynikající trenér a já musím říct, že si ho ještě taky pamatuju, ještě když jsem byl v kategorii mladší žáci, jak stával tady u Moravy a to byl velký guru a velký šéf. On v podstatě vychoval čtyřku bez kormidelníka, my bychom řekli veslařskou hantýrkou non-cox, která dokázala vybojovat na naprosto prestižní mezinárodní regatě v Lucernu první místo a tenkrát se mluvilo o lokomotivě Olomouc. Jsme měli klubovou posádku, která měla světový ohlas.

0: sedím spolu s trenérkou Danielou Hlaváčovou, také veslařkou, a my se společně díváme na poměrně hustý provoz na řece Moravě, protože zprava i zleva tady vidíme nejenom veslaře, ale také kanoisty, společná tréninková plocha. Tak paní trenérko, jak probíhají ty vaše tréninky? Vy takhle sedíte na lavičce a pozorujete své svěřenkyně?
1: Já sedím na lavičce jenom výjimečně. Většinou ty tréninky probíhají tak, že mám kolo, a protože kolem Moravy je cyklostezka, tak využívám tu cyklostezku a jezdím s těmi svěřenci, abych je nějakým způsobem usměrňovala a radila. Bohužel teda na náplavce se moc jezdit nedá na kole, takže ten úsek se mi trošku zkrátil, ale jak sama vidíte, provoz je tady hrozně hustý, takže i z hlediska bezpečnosti prostě jako trenéři to jistíme.
0: Ta vaše tréninková dráha měří necelé 2 kilometry?
1: Ano, má to necelé 2 kilometry a naše hlavní závodní dráha jsou 2 kilometry. My bohužel nemáme úplně ideální podmínky. Řekla bych, že máme téměř nejhorší v České republice. Nicméně i tak si s tím naši závodníci velmi dobře poradí a jsou velice úspěšní.
0: Vy primárně trénujete ty ženské kategorie a dívčí?
1: Já mám na starosti kategorii dorostenky, pak juniorky a ženy. Dorostenky to je od 14 let a ženy ty jsou nad 18 let, potom neomezeně. Máme ženu, která je 45 a stále aktivně závodí.
0: Jak když jsem přicházela, tak se děvčata protahovala, teď už jsou tedy na řece. Jak je vlastně vystavěný ten trénink, na co všechno se zaměřujete při tom tréninku, aby potom ten výsledek v té lodi na závodě byl co nejlepší?
1: My jsme silově vytrvalostní sport. Ta naše tréninková jednotka trvá zhruba 1,5 až 2. Samozřejmě, čím jsou ti závodníci starší, tak tím ten objem toho tréninku je větší. Závod trvá něco mezi 7 a 8 minutami, takže my se musíme připravit. Základ je vytrvalost a pak silová vytrvalost. A začínáme na jaře vytrvalostním tréninkem, pak se přidává rychlost a vrchol sezóny je vždycky na konci června nebo na přelomu června a července, kdy máme mistrovství republiky.
0: Říkáte, že je to silově vytrvalostní sport. Co všechno to, že nám i mužům přináší, když se mu začnou věnovat a vydrží u něj?
1: Já osobně si myslím, že každý, kdo projde tady tím sportem, tak se v životě neztratí, protože ta námaha je relativně velká. Myslím si, že je to hodně tvrdý sport, ale zároveň velmi krásný, protože je spravedlivý. Dojedete první do cíle, tak jste nejlepší. Musíte prokázat určité morálně volní vlastnosti, pevnou vůli, musíte se umět překonat. Zároveň trávíte čas ve společnosti kamarádů. Toto je sport sice individuální, ale zároveň jezdíte i třeba posádky 4 a 8, což je takový trošku svátek. Jste v přírodě, musíte se umět vypořádat s různými vlivy počasí. Takže já, co mám zkušenost, tak děvčata, teď mluvím o děvčatech, která projdou tímhle sportem a zvládnou ho, tak se neztratí ani ve škole, ani v životě potom, ani v řešení jiných situací.
0: Celou dobu, co tady jsem, tak z veslářského klubu Olomouc na mě čiší taková rodinná atmosféra. Jste taková jedna velká rodina?
1: Já bych řekla, že my na rozdíl od těch sportů, kde mají hrozně moc těch dětí, si ty naše děti opečováváme, o všech všechno víme. Jestliže já mám třeba 21 děvčat, tak prostě jsou moje, oni to tak vidí, říkají si Danuščiny holčičky. A i když je teda někdy strašně pekelně štvu, což čemu já rozumím, když jsem na ně někdy jako trošku drsná, tak nikdo by tady nebyl, když nechce. A jsem strašně ráda, že se nám sem vrací potom i moji odchovanci, kteří zase přivedou svoje děti, a to si myslím, že asi nejlepší známka toho, že tady je fajn.
0: Jedna z posledních lodí přijela tady k tomu, jak tomu říkáte?
1: Plato.
0: K tomu platu, a vy jste mi slíbila, že mě holky svezou.
1: A holky se na to moc těší, takže pojďte.
0: Tak jo. Dobrý den. Tak vy mě svezete?
2: Jo, yeah, jo.
0: To je strašně úzké, já se tam možná ani nevlezu.
2: Je to nejširší, co máme. Podívejte tam, když sedí jedna, je to úzký.
3: Do lodi nesmíte stoupat jinam, než tady na to označené místo. Uh-huh. Sundáte si boty.
0: Takže vyzou mám boty.
3: Tak stoupí, jo. Takže levá noha na ten obdélníček.
0: To je dobrodružství. Nohy do bot. Tak.
3: Jestli se bojíte, že se budeme koupat, nebudeme, holky se bojí víc, nebojte se.
0: Jo, dobře.
3: Tak, oni vás vezou, bude to s váma trochu cukat, takže klidně se držte. Uh-huh. Budete jak s vajíčkama, jo? Jak s vajíčkama. Tak, odrazíme lehce.
0: Tak, jsme u náplavky pod prvním mostem a tady se mnou děvčata otočí. a pojedeme zpátky. Musím říct, že je to velmi zajímavé takhle sedět, to je takový meditativní pocit, ten pravidelný rytmus a to ticho.

0: to byl teda zážitek. Můžu vylézt?
1: Teda, wow, to bylo super.
0: Pro mě to byl úplně jedinečný zážitek, nikdy jsem takhle po řece Moravě nejela. Kdo mě vezl? My jsme se ani holky neseznámili předtím, tak se seznámíme aspoň poté.
2: Tak já jsem na háčku úplně vzadu a jmenuji se Jitka Mrhálková.
3: Místo vás tam seděla Gabča Pospíšilová a před váma jsem seděla já Eliška Koryťáková.
4: A na strku jsem byla já Anna Králová.
0: Holky, perfektně vám to šlapalo, já jsem si to teda užívala tak jako jednou rukou jsem se držela, druhou rukou jsem natáčela. Vypadalo to ale z mého pohledu, že tu Moravu znáte jako svoje boty, je to tak?
4: Ano, je to tak, no.
0: Jedete pozadu zároveň, to taky pro mě byl zvláštní pocit vlastně vidět to, co míjím z druhé strany. Už jste si na to zvykli, na ten pohyb dozadu?
4: Docela jo, a spíš jako na tom stroku si musíte koukat i dozadu, a spíš vám to hlídá ten háček, no.
3: Já bych řekla, že ze začátku je to boj pro každýho úplně, ale jako časem se na to zvykne úplně každý.
0: Zvykne si na to asi i to tělo, na ten pohyb. Trošičku mi řekněte víc o těch vašich funkcích na těch lodích.
4: Já jako strok určí tempo, kormidluju nohou, takže tam, kam směřuju nohou, tak tam jede loď. A no, udávám tempo, někdy aj počítám ty tempa a když jedeme nějaké cvičení nebo tak, tak to říkám.
3: Tak víceméně ty dva lidi uprostřed fungují jako motor lodi, takže se asi nejvíce ze všeho zaměřují na sílu.
2: A háček, tak to je hlavně, že drží tu techniku, že aby to třeba nepadalo, a taky hlavně kontroluje, kam ta loď jede, že třeba říká na břeh nebo na vodu, pravou, levou. Drží tu jako rovnováhu, dejme tomu.
0: Děkuju za svezení.
3: Není zač.
0: Já se vracím k paní trenérce na závěr, Daniele Hlaváčové. Tak co říkáte na to svezení?
5: Tak já myslím, že děvčata vás svezly moc pěkně a že jste si to užila, protože ten pohled z vody na město a vlastně na to okolí je úplně jiný. A kdo to nezažil, tak já vždycky říkám, přijďte si to k nám zkusit a uvidíte, ten svět je trošku jinačí.
0: Tak a v tuhle chvíli končí před loděnicí veslařského klubu Olomouc pořad Přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém jsme se podívali nejen tak trošku do historie tohoto klubu, který má letos 85 let, ale hlavně do jeho současnosti a přímo na řeku Moravu. Od mikrofonu se loučí a hezký den přeje Petra Ševců.
6: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8

0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.
1: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vody už jsme byli krátce po 9. hodině a potom zhruba tak na 30 minut a tak jsme se i vyráchali lehce. Co takhle olomoucké kašny, nejen o prázdninách, vás provázíme nejen jejich historii u nás v dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc i dnes 13. po prázdninách. Olomoucké kašny jsou samozřejmě ozdobou i lákadlem města Olomouce a každá z nich má svůj příběh, zajímavost, kus historie. Měli samozřejmě také svoje vodní zdroje, napájení. S průvodcem Tomášem Krylem si povíme nejenom o nich, zjistíme také, kam naši předkové v Olomouci dříve chodili pro vodu pitnou.
1: Ten obraz bychom si asi měli rozdělit do několika kategorií. Jednak to je voda, která byla využívána, klidně řekněme čerpána z řeky Moravy, z jejich jednotlivých ramen. Potom to byly prameny, které se nacházely v okolí Olomouce. No a potom to byly studny, protože samozřejmě fontány, když se v tomto seriálu o nich bavíme, kromě té své dekorativní funkce, měly tu funkci utilitární, co by zdroj vody užitkové, kam lidé chodili nabírat vodu, kterou potřebovali běžně pro domácnost. Na druhou stranu pít z ní nemohli, k tomu kvalitativně nebyla odpovídající, proto měli další zdroj v podobě studen a ty se nacházely ve většině olomouckých dvorů. V případě, že někdo měl tu smůlu a studnu neměl, nebo naopak byla s vodou nekvalitní, nepitnou, tak bylo i několik studen veřejných přímo na veřejných městských prostranstvích.
2: My se teď nacházíme v Lafayetově ulici, kolem nás vede třída svobody, ale kdysi dřív tudy tekla řeka.
1: Tekla tudy řeka do začátku 50. let 20. století. Jedno z ramen Moravy, zároveň jedna součást barokní olomoucké fortifikace. No a právě tady, kde teď stojíme v ústí Lafayetovy ulice, víme, že vznikla jedna z prvních olomouckých vodáren. Ta byla postavena ve 40. letech 16. století, tedy v době vrcholné renesance. Samozřejmě čerpala vodu tady z tohoto ramene moravské. Voda byla čerpána do vodárenské věže, jež se měla nacházet při ústí takzvané Dolní ulice, což je naše dnešní Lafayetova, a Kamenným mlýnem, objekt hned sousední, de facto naproti, díváme se na Terezkou bránu, tak naproti ní objekt bývalého kamenného mlýna. Tady byla ona věž, kam byla voda pumpována a potom samospádem se objevovala především ve fontánách na Olomouckém Dolním náměstí.
2: Žádné zbytky vodárny tady v dnešní době už nejsou.
1: Bohužel ne, ale určité relikty bychom mohli najít v případě druhé olomoucké vodárny, a to v dnešní ulici Vodární, kde také, a už jsme se o tom v našem seriálu zmiňovali, bylo zařízení pro rozvod potrubím, které zásobovalo též dvě olomoucké fontány, fontány na předhradí, tedy ve východní části historického olomouckého jádra. De facto v podobě komína na dvoře můžeme dneska zavzpomínat na toto vodárenské zařízení.
2: My už jsme si říkali, že v kašnách zurčela voda užitková. Já bych se teď dostala právě k těm zdrojům pitné vody a k tomu, kde si vlastně lidé tu vodu k napití a k vaření třeba čerpali.
1: Zajímavá je třeba statistika, stará přesně 160 let, z roku 1866. Z ní se dozvídáme, že Olomouc měla 147 studen a z toho 110 z nich bylo městem určeno jako veřejné zdroje pitné vody. To znamená, to byla ta voda certifikovaná, schválená nejvyšší autoritou, že tedy je možné bez zdravotních následků tuto vodu požívat a konzumovat. Tou nejznámější veřejnou studnou byla studna takzvaná Červená, která stála na souběhu ulic Pekařské a Ostružnické. Ona v rámci takové té ozdobné mříže, která vždycky byla nad tou skruží, byla prý natřena červenou barvou. Zmiňme také studnu Křížovou, stojící na Horním náměstí, před divadlem v místě, kde se dnes nachází Arionova fontána. Tam byl sváděn pramen pitné vody z tabulového vrchu, z areálu dnešní fakultní nemocnice. Nad ním kříž, ten krucifix tam je konec konců do dneška, proto se pramenu říkalo křížový, no a byl potrubím z kopce sváděn až na horní náměstí. No a tam, aby zase ta symbolika odpovídala, byl vybudován kříž v podobě skřížených čtyř ramen schodiště do podzemí a tam o úroveň níže pod nivelací náměstí bylo vyústění pramene a tam si Olomoučané mohli nabrat vodu. Co je v souvislosti tady s vodním zdrojem ještě zajímavé, že součástí tohoto zdroje se staly přesně před 120 lety, v roce 1906, první olomoucké veřejné záchodky.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prioritami lídrů pro volby v Olomouci je bydlení, infrastruktura a doprava. Olomoucký kraj má mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. V hranickém středolesí začala stavba turistické vyhlídky. Oblačno až zataženo, teploty do 21 stupňů Celsia, slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Dostupné bydlení, doprava, péče o městský majetek i odpovědné hospodaření patří mezi hlavní témata, na která se chtějí zaměřit lídři politických stran a hnutí pro říjnové komunální volby v Olomouci v příštím volebním období. Shoda panuje v pohledu na investice města i jeho případné zadlužování. Výrazné rozdíly jsou ale v postoji lídrů k připravované stavbě multifunkční haly, kterou ve spolupráci s městem plánuje postavit společnost Nová Velkomoravská ze skupiny Redstone. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Olomoucké hejtmanství zpracovalo s obcemi a správci toků lesů a silnic mapu výskytu invazních druhů rostlin v regionu. Data použijí při vydání pravidel pro jejich regulaci. Usnadní likvidaci nepůvodních druhů, například obcím nebo vodohospodářům, vysvětluje vedoucí oddělení ochrany přírody hejtmanství Michaela Koucká.
2: V tuhle chvíli jsou, řekněme, limitováni zákazem, který říká obecně zákon o ochraně přírody a krajiny, a k tomu, abychom tenhle zákaz mohli nějakým způsobem u těch vyjmenovaných rostlin prolomit, potřebujeme právě to opatření obecné povahy.
0: V hranické místní části Středolesí na vrcholu Studená staví dělníci novou turistickou vyhlídku. Ze 7metrové dřevěné konstrukce budou mít turisté výhled na Oderské vrchy, Moravskou bránu, Hostýnské vrchy a při dobré viditelnosti taky na Jeseníky. Akci platí město s pomocí dotace. Práce by měly být hotové v listopadu, uvedl mluvčí radnice Petr Bakovský.
3: Dlouhodobě jsme o nějaké vyhlídce nebo rozhledně uvažovali. Několikrát se vytipovávala různá místa, kde by to bylo nejlepší. Nakonec zvítězila tato, řekněme, minimalistická varianta. Celkem ta akce by měla stát 3,6 milionů korun s tím, že jsme na to získali dotaci z Olomouckého kraje.
0: Bezmála 60 památek a dalších objektů můžete o víkendu navštívit v Olomouci v rámci oslav Dnů evropského dědictví. Nově je přístupná pevnostní bašta číslo 8 nad schodištěm vedle vily Primavezy. Podrobný program na webu města.
1: Sport.
0: Tereza Kneblová z Olomouce vybojovala bronz v závěrečném závodě světového poháru kanoistek na divoké vodě, uspěla ve španělském Zeu. Díky tomu se v celkovém hodnocení seriálu vyšplhala na 3. místo. Kneblová pak svůj posun v pořadí hodnotila.
4: Já vám povedu za dobrý výsledek tady na tom posledním svěťáku, tak prostě vás to katapultuje strašně nahoru, což nevím úplně, jestli se s tím stotožňuju, ale teďka je to pro mě výhodný, ale samozřejmě jsem nakonec strašně rád, že díky tomu vyšlo, ale myslím si, že tady byly nejlepší výkony.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, k večeru místy déšť a přeháňky. Teploty 17 až 21, v Jeseníkách okolo 13 stupňů Celsia, slabý proměnlivý, postupně jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Povrchovou kanalizaci upravují dělníci. Na dálnici D1 do Brna pracují u Přerova u sjezdu na Horní Moštěnici za 272. kilometrem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vorochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty. A ty ostatní suroviny, které se tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhletom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a taky je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím, kam všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
1: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltéské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
4: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
5: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
4: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům, teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
5: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery, tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citrónu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
2: Pochoutkový rok.
4: Máme vysokou nádobu.
5: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
4: Teď přidáme sůl.
5: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
4: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
5: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do tří, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
4: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
5: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte za začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
4: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
5: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatej, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčnej.
4: Ten čas tedy jak?
5: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
4: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
5: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompote, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
4: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
5: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm krát 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
4: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
5: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nijak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
4: se jenom čekat.
5: Ano.
4: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
5: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
4: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
5: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
4: A ten citron, co nám zbyl?
5: Tekura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
4: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
5: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
4: Prošlehneme už jenom v ruce.
5: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
4: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
5: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
4: Takže tak. Co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
5: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
4: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
5: Jo, může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete si jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec se tam píchneme piškote, který jsme si upekli.
4: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí, nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, když by to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
5: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
4: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
5: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
4: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10letí. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
5: Určitě, moc máváme.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít, třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo. Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Tak já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský. Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
1: Samozřejmě.
0: To je inspiruješ moje, se to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
1: Tak jako v mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a
0: jako před spaním, jo?
1: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, inspiruju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
1: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je
0: něco... Máš uslintaný polštář.
1: No, a tak tam je, tak já jsem teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo. Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělskou, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
1: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
1: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: Ale... A co šíleného si tam jedl?
1: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu a to probíhá ráno od 5:30 do obrovské haly, navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo?
1: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v těch Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
1: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let, myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. A takže my jsme...
0: To jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
1: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je jenomé placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka trku. A on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to znamená syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tako čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
1: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla...

0: jim tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
1: To už jsme skončili.
0: No je to, mám to tam našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vodochodský.
3: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafe, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít došo ošlechtilým myšlenkám. O půl třetí hodině si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáčtěně, jak to bývalo za starých časů, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš stareček Křoupal z Břochovanu.
4: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali, a jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
5: Český rozhlas Olomouc, písně.

Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně použít.

0: užívat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jaký máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme měli předtím. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: na blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinu s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 01 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý, ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prostějovští lídři chtějí řešit bydlení, parkování a nový bazén. Studenti ze spolku Nezájem spouští kampaň pro mladé lidi před komunálními volbami. V tančírně v Javornickém Račím údolí dnes vystoupí finský kytarista a skladatel Matias Sandberg. Oblačno až zataženo, teploty do 21 stupňů Celsia a slabý vítr. To je dnešní předpověď počasí. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Lídři politických uskupení pro komunální volby v Prostějově se chtějí zaměřit na dostupné bydlení, parkování, dopravu, sociální služby a velké investice. Město by podle nich mělo pokračovat v přípravě stavby nového krytého bazénu. Rozdílné názory panují na jeho délku. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Malý zájem mladých lidí o komunální volby chtějí změnit studenti ze spolku Nezájem. Studenti spustili stejnojmennou kampaň na sociálních sítích, cílí na mladé lidi a na prvovoliče. Na webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty do 30 let, bez ohledu na jejich politickou příslušnost. Podle tvůrkyně webu a studentky právnické fakulty Univerzity Karlovy Marie Salvetové informování o volbách mladé lidi úplně míjí.
3: Mladí lidi nečtou tolik noviny, neposlouchají rozhlasy, nekoukají na televize. A ty komunálky nejsou medializovaný dobrým způsobem pro mladí lidi. Není to pro ně nikde dostatečně dobře shrnutý, jak se třeba vůbec volí a ani kdo kandiduje a kde zjistím něco o těch kandidátech.
1: Skoro polovina lidí v Česku neví, že v závěti může odkázat prostředky na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo více než 1000 dospělých. Pro někoho je ale darování samozřejmostí.
4: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
5: Říká Robert Pleskot. Desetinu majetku odkáže organizaci Cesta domů. Na dobročinnost pamatují v závěti hlavně pravidelní dárci, kteří jsou i jinak společensky aktivní. A to až z 80%, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
6: U lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%.
5: V závěti je důležité jasně formulovat své přání, říká právník Ondřej Vokál.
7: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu.
5: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun. Sepsat se ale dá i bez něj. Sára Adamcová, Český rozhlas.
1: Finský jazzový kytarista skladatel Matias Sandberg zavítá dnes v rámci svého evropského turné do tančírny v javornické místní části Račí údolí na Jesenicku. Na koncertu, který začíná v 15 hodin, vystoupí se svým triem. Píše se na webu tančírny. Sport. V 8. kole první fotbalové ligy v sobotu Bohemians 1905 porazili Slovácko 2-0, Liberec Mladou Boleslav 3-0, Zbrojovka Brno, Artis Brno 2-1 a Sparta Jablonec nad ní jsou 2-0. Tabulku vede Liberec před Slavií a třetí Zbrojovkou Brno, Sigma Olomouc je aktuálně 5.
2: Počasí.
1: Dnes čekejte na střední Moravě oblačno nebo zataženo, k večeru místy déšť a přeháňky. Teploty 17 až 21 stupňů Celsia, v Jeseníkách okolo 13 stupňů a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Blíže nepopsaný předmět leží na vozovce dálnice D1 z Vyškova do Přerova. Mezi exity Mořice Kojetí na 250. kilometru. Závod motorek se koná v Brané na Šumpersku. Až do 18 hodin tam proto neprojedete cestou na Ostružnou.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Pěkně zdravíme z dopoledního víkendového vysílání Českého rozhlasu Olomouc. 4,5 minuty po 11. dopolední. Tak určitě pár nápadů do kuchyně by se hodilo, určitě pár sezónních tipů na návštěvě u Jiřinky s Alenkou těsně předpolednem, no kolem 11:45. A dneska to bude hodně zajímavé i vonavé, jako vždycky. Ještě někdy v dopoledním vysílání nabídneme dáreček a vlastně také možnost prožít třeba, no, 3 hodiny s jednou přestávkou v úplně jiném světě, protože když se řekne Don Giovanni, tak to je jiné století, jiná doba a zkrátka jiný svět a téměř pohádka. Postava Dona Giovanniho, Dona Juana či Dona Shaina dráždí a fascinuje a pokud byste chtěli ty 3 hodinky prožít úplně v jiném světě, zavřít se s ostatním obecenstvem, tak můžete v pátek 18. v 19 hodin. Díky tomu, když budete poslouchat Český rozhlas Olomouc, my vám nadělíme vstupenky do Moravského divadla Olomouc. Teď také na koncert Jarka Nohavici nebo kapely Elan.

0: Víkendová nedělní nezbytnostka v poledne. To jsou také zvony znějící v našem vysílání z našeho regionu. Dnes zvon svobody, či od panenky Marie ze Šumperka. No a včera jste s námi mohli navštívit ve vysílání taky leteckou show u Šumperka. Fotky, video, živý vstup najdete třeba kdykoliv na našem webu v rubrice regionální stopař na webu olomouc.rozhlas.cz a na Facebooku, vůbec sociálních sítích, sociálních médiích. Moderátorkou akce včera byla Jana Hvozdenská, která také ráda skáče padákem. Jednoho pilota napomenula, že měl volné místo v letadle a nevzal ji sebou do vzduchu. Přitom měla na noze sádru a chodila o berlích.
1: Že byste se tam dostala i s těmi berlemi, nebo takhle byste letěla s tou sádrou?
2: Já bych se tam vysápala, jako to je mi úplně jedno, prostě to jako potřebuju letět, a hlavně on letěl akrobačku, takže já miluju, já mám ráda adrenalin, jo, celkově, takže to jedno místo mě to úplně drásalo srdce. A samozřejmě, jako bylo by to náročnější, ale já bych to nějak dokázala, nebojte.
1: Jak dlouho skáčete?
2: 13 let.
1: Co vás k tomu přivedlo?
2: Když moje teta si skočila tandem, mě bylo asi zhruba 9 let, tak tam jsem se dozvěděla, že je možnost vůbec skákat z letadla, a od té doby to byl můj velký sen a nikdo mi to pořád nechtěl dát jako dárek, a tak jsem si to pak nadělila v nějakých 20 letech sama a od té doby tak nějak jako skáču. Někdy byla nějaká pauzička a tak, ale jo.
1: Jaké bylo překonávat obavy?
2: Ty obavy jsou poměrně doteď. Mám tam takový ten respekt, ten tam musí být, protože to je to samé, jak když jedete autem. Když prostě nemáte respekt, riskujete, tak taky brzo můžete nabourat, jo. Já teda jsem zas tak neriskovala, možná v tom, jako že byl ten vítr, já jsem se měla poslechnout, ale to nevadí. Teď mám vlastně první úraz na tom padáku a stalo se mi to 365. seskok, no. Mě tam zafoukl ten vítr a ono to, ten padák mi to prostě otočilo, hodilo na zem, tak jsem tou patou tak jako si pěkně dupla, ale to se tak stává, jsou i horší případy, ale neděje se to fakt často, když to vezmeme jako podle nějakých statistik, tak vlastně jízda autem na letiště je mnohem nebezpečnější, než jít na ten seskok z letadla.
1: Mě překvapilo, když jsem se díval na ten seskok, který tady před chvilkou proběhl, tak ten první parašutista velmi rychle dopadal k zemi a musel běžet a tak ho to jako táhlo hodně rychle mezi těmi lidmi. A já jsem si říkal, jak tam vybere tu cestu, jakože se třeba může uhodit do letadla, mezi kterými vlastně musel prokličkovat.
2: Ano, tohle se stává, to je teda velmi zkušený parašutista, s tím, že on má tak malinký padák, že tam ta rychlost je opravdu velká, ale on je na to všechno jako školený, připravený. Říká se tomu takzvaný swoop a u toho teda mimochodem se stává nejvíc nehod. Vlastně nejvíc nehod celkově se stává, ne že se vám neotevře padák, ale už na plně otevřeném padáku, právě u toho přistání, jako třeba mě, a ti swoopeři teda mívají jako nejvíc problémů, co se týká jako tady tohoto, protože je to fakt velká rychlost. Já teďka nedokážu říct, kolik jako letí, ale je to fakt jako rychle a většinou teda oni ani neuběhnou, oni prostě jdou jako, že přistanou na zadek. Jsou i různé disciplíny tady na tohle, že třeba lítají tak nad vodou, takže jo, oni jsou na to školení, jsou na to připravení.
1: Tak na volné louce by to možná nebylo tak náročné, ale tady jsem si říkal, že to má trochu parkurovou dráhu.
2: Ale on snad věděl, co dělá.
1: Byl nějaký největší zážitek, který jste zažila při tom seskoku?
2: No ten jsem právě čekala, že bude. Protože ten den, co se mi to stalo, tak bylo to zatmění slunce a my jsme si měli užít právě seskok, letět na tom padáku a vidět to zatmění, ale my jsme se rozhodli, že jdeme ještě jeden seskok předtím, takže to zatmění jsem viděla akorát z nemocnice. No ale asi jako největší zážitek byl samozřejmě ty první seskoky, jako jsem skočila první tandem, to jsem nevěděla, co mě zhruba čeká, a ten druhý jsem se bála mnohem víc teda, a to samé bylo i u samostatného výskoku teda z toho letadla. Ten první seskok jako dobrý, všechno super, ale u toho druhého jsem se bála víc a potom vlastně víc a víc až do nějakého 70. seskoku jsem se jako hodně bála a teď už bývám jenom taková jako nervózní.
1: V čem je ten rozdíl, když skáčete z 1500 metrů nebo 4000 metrů?
2: Já nejraději chodím ze 4 kilometrů. Jsou tam takové různé jako disciplíny, můžeme dělat. Já třeba nejraději stojím, že si stoupnu v tom volném pádu, nebo že si sednu, nebo jdu po hlavě dolů a tak se tam jako různě točím. Pak jsou lidi, kteří skáčou jakože takovou jakoby placku, tomu říkáme, že jdou prostě po břichu dolů a různě se tam spojují. To jsme dneska tady taky mohli vidět. Pak máme i různé disciplíny, ta tady taky dneska byla na leteckém dní v Šumperku. Parašutisti měli padáky už otevřené, a spojili se tam nějakým způsobem buď nohama nebo nějak a dělali takové různé obrazce, takže jako je těch disciplín je mnohem víc, jsou i přesnosti přistání, ty padáky tady byly, ale neměli tady teda tu madraci, na kterou se přistává, to je na centimetry, jakože se musí fakt trefit. Já za sebe skáču takzvaný free fly a to je teda, že si tam stoupnu, sednu a tak. To skáču ze 4 kilometrů a když jdu potom třeba z těch 1200 metrů nebo 1500 záleží, tak to už většinou nedělám tady ty moje kravinky, ale už prostě jako za chvilku otevřu jako padák a normálně jenom přistanu. Jo. A třeba tady jako kluci dneska ze 1400 se tam spojili ve 3 lidech a pak teda od sebe odklouzali, ale to jsou velmi zkušení lidé, to jsou právě ti, jak jste říkal, ti na tom rychlém padáku, jak přistávali. Takže jo, tam těch disciplín je hromada.
1: Kde si myslíte, že zase půjdete do vzduchu, kdy si skočíte?
2: Třeba zítra, ne. Ale jako přemýšlela jsem nad tím, šlo by to, akorát bych musela zvednout tu nožku, ale byla bych nervózní, je to zbytečné, asi život mám před sebou ještě. Takže já doufám, že se dostanu do letadla už během zimy právě tady na tomto letišti. Už se těším na lyže, na turistiku, jako a hlavně chci první na kopec a ten seskok tak jako v poklidu. Ale já myslím, že během zimy už by to mělo jít.
1: Ze šumperského letiště Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jen žádný strach. Informujeme zevrubně o dění v našem regionu průběžně také v 11.26 v nedělním dopoledním programu Českého rozhlasu Olomouc. Zimní stadion v Přerově má před sebou opravu za víc než 70 milionů, kterou schválili městští přeroští zastupitelé. Dělníci vymění hlavně chladicí technologii a ledovou plochu, včetně mantinelu. Součástí projektu bude také víceúčelová plocha pro letní sporty. Modernizace má zajistit úspornější a spolehlivější provoz přerovského stadionu. Začít by měla v první polovině roku 2027.
1: Dopoledne patří zimní stadion tréninkům prvoligového A týmu. Dvakrát týdně tady pak strojník Tomáš Běhal kontroluje výšku ledu.
2: 4,6.
3: Standardní výška ledu by v zimě měla být někde mezi 3,5 a 4 cm. Teď ho držíme výš, protože je teplo, takže musíme někdy víc oblovat.
1: Chladící věž a kompresory ve strojovně led vyrábí už 30 let. Technologie jsou staré a poruchové. Vysvětluje mi Jiří Burian, marketingový ředitel klubu.
4: Já vám to jenom ukážu, jak to tady vypadá.
5: Toto je strojovna chlazení, kde vlastně se připravuje a ochlazuje to médium, které chladí ledovou plochu. No, je to z poloviny 90. let, kdy ta rekonstrukce proběhla. Od té doby vlastně funguje pořád tak, jak má, ale už prostě stárne a je potřeba i vyměnit. Druhá věc je samozřejmě celá ta betonová plocha, ta ledová plocha, kde jsou vlastně v tom betonu zalité trubky, kudy to chladivo prochází.
1: Nové zařízení zajistí i energeticky úspornější provoz stadionu a klub myslí i na bezpečnost hráčů. Ledová plocha proto bude obehnaná novými mantinely.
5: Ty pružné mantinely jsou od sezóny 2026-2027 povinné pro všechny profesionální sportovní hokejové soutěže. A takže tedy musíme splnit tuto podmínku, aby jsme vůbec mohli na zimáku v Přerově hrát profesionální hokej. A ty pružné mantinely pochopitelně oproti těm, co tady jsou teď aktuálně, ty klasické tvrdé, dovolí vlastně uhnout trošičku tomu nárazu toho hráče, je to bezpečnější, je to zdraví bezpečnější nejenom pro ty dospělí chlapy, kteří se do toho mantinelu umí opřít, ale samozřejmě i pro ty mladší.
1: Podle mluvčí přerovského magistrátu Lenky Chalupové pak nově bude plocha po skončení hokejové sezony sloužit i pro letní sporty.
6: Jako město cítíme povinnost vytvářet dobré podmínky pro naše hokejisty. Stavba by měla být zahájena v první polovině roku 2027. Cílem je provést rekonstrukci tak, aby nebyla časově omezena zimní sezona 2027 a 2028.
1: V příštích letech město plánuje na zimním stadionu taky kompletně vyměnit celou střechu. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: To se hodí trocha Belcanta z Itálie, Liberta, Svoboda od Albána. Albáno může být klidně vystřídán ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc Donou Anou, Il Commendatorem, Donem Otáviem, Donou Elvírou, Leporelem a také samozřejmě tím Donem Giovannim. Libretto Lorenzo da Ponte, ale hudba Mozart a opera oper Don Giovanni. Hraje se v Olomouci a teď třeba 18. v pátek v 19 hodin. Pokud byste chtěli, my vás na Dona Giovanniho vezmeme.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: A nabízíme vstupenky dvě zdarma teď za zavolání na 221 555 444, na 18. na 19. hodinu do Moravského divadla Olomouc na Dona Giovanniho. A to jsou opravdu tři hodiny v opeře úplně v jiném světě, v kouzelném světě, mozartovském, Don Giovanniovském. A kdo pak v tom publiku, kdo pak v tom světě na tři hodiny bude? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana z Břecovic.
0: My vás pěkně zdravíme a operu v Olomouci a třeba zrovna Dona Giovanniho už jste si někdy dali, už jste si někdy vyzkoušeli?
2: No, v Olomouci ano, ale tohle jsem ještě neviděla.
0: Ještě ne, Dona Giovanniho, rádi zveme, teď prosím nepokládat telefonní přístroj, ať to všechno vyřídíme, ať to všechno dořešíme a 18. jak říkám, vás pěkně zveme a pěkné zážitky přejeme. Moc gratulujeme, mějte se hezky, nashledanou.
2: Jo, děkuju.
0: A po jedné Itálii, canzonetě Liberta a teď taky opeře Dona Giovanniho. Tady máme ještě vzpomínku na Věrušku z Ostravy, původně ovšem z Brněnska a taky potom z Prahy. Písnička stojí Věry Špinarové. A nebo za chvilinku ještě naši opět a Radeček v dopoledním hudebním programu Českého rozhlasu Olomouc.

0: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Pro dotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: ale jestli mě chceš pomoct, tak pojď.
1: No to já ráda.
0: Tak pojď nahoru.
1: Varná deska zapnutá, červený kastrůlek se tady na ní skví. Jak vidím, už něco vaříš, tak co pak to asi bude?
2: Zatím jsem tam dala jen vodu. Víš, že touto vždycky začíná. No a potom ocet.
1: Ocet? To zní zajímavě. Budeme nakládat okurky?
2: No to nebudeme. Po převaření tam dám ještě jedlou sodu a pak budeš koukat, jak se mně podaří ten červený kastrůlek pěkně vyčistit od připálené rýže.
1: Tak dneska to začínám, dobrodružně, ještě, že to nebudeme teda jíst. Ale zatím, jak se tak dívám, ti ta soda vybíhá z hrnce. Asi se tam měla dát mimo ty kamna, ne? Co jsi vlastně vařila, že si ten krásný červený hrnec takhle zničila?
2: Ale chtěla jsem tě překvapit, a to španělským ptáčkem. Ale odešla jsem z kuchyně zase k počítači a zapomněla jsem si nastavit minutku, víš?
1: A je to ale velká škoda, mohlo to být dobré, kdyby ti ten ptáček neuletěl.
2: Tak si můžeme myslet, že odletěl do teplých krajů stejně jako vlaštovky a je to.
1: Ty už se taky houfují a za zhruba 6 týdnů už by tak mohli se opalovat v Africe, že?
2: Tak to by asi mohli. Představ si, že uletí denně asi 200 až 300 kilometrů a to se cestou také musí nakrmit. Ale ty jsi takový cestovatel, určitě se zase někam chystáš na tu cestu, Alenko, že?
1: To sice jo, ale do Afriky to nebude. Toho vedra jsme si v létě už užili dost. A jak se tak dívám, šikovně si odvedla pozornost od toho připáleného oběda. Ale nevadí, víš co, dáme si dnes jenom dobrý zákusek po jídle a ten oběd si jenom tak přemyslíme, co říkáš.
2: No, sice jsem se v týdnu chlubila, že umím skvělou buchtu z jogurtového těsta, ale nepekla jsem. Stačilo mě, že se mě připekl ten hrnec, víš?
1: To je peklo teda, když se nám to připeklo. Ty sice ne, za to jsem pekla já a taky jsem ti donesla krabici boblaniny, která ti v létě tak chutnala.
2: Myslíš tu skvělou, málo sladkou a svěží, višňovou a rybízovou?
1: No, přesně tu, jenom se mi teď plnila švestkami, protože višně a rybíz už nejsou k dispozici.
2: Určitě, ale bude stejně dobrá. Nachystám talířky a udělám jeden skvělý ovocný čaj. A místo oběda bude čaj o páté.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Jiřínko, u tvého úžasného připečeného hrnce jsme si vzpomněli na vlaštovky odlétající do teplých krajů a teď tady sedíme u teplého čaje. No, o 5:00 to sice není, je to skoro o 12:00, takže takový anglický sedánek po česku.
1: A přišel v pravý čas. A ta bublanina se ti opět, Alenko, moc podařila. A když mě prozradíš recept, tak slibuji, že příští neděli už budu mít uvařeno a něco přímo pohádkového.
0: No tak to jsem teda moc zvědavá a už se těším. Takže přidám ten recept na bublaninu. Co potřebujeme? Jeden hrnek cukru, já dávám polovinu a možná ještě méně než polovinu. Polovinu hrnku oleje, 3 celá vejce, půl prášku do pečiva, půl hrnku mléka, jeden hrnek hrubé mouky, jeden hrnek hladké mouky, anebo dva hrnky polohrubé mouky a špetku soli. Samozřejmě podle toho, jaké máte nádoby a jakou máte troubu, tak můžete přidat, ubrat.
1: Mám výbornou rebosku, tak když to dám dohromady, by to mohlo vyjít, že jo?
0: Jo, mohlo. No zkrátka podle toho, jaký vyberete hrnek taky, že? Jestli velký nebo malý.
1: Jo. Může být půl litrovej, čtvrtlitrovej, nebo
0: deci. A nebo na espresso.
1: Prostě plásněte to tak, ale hlavně by tam měly ty ingredience všechny být, pravda?
0: Ano. Takže potom vyšleháme cukr, olej a vejce, no tak já se přiznám, že to jenom promíchám, nešlehám. Přidáme prášek do pečiva, mléko, sůl a mouku. Můžeme šlehat i ve šlehači, ale jak říkám, stačí v podstatě ručně zamíchat. Nalijeme potom na plech, ten já většinou vyložím pečicím papírem. Těsto pak pokryjeme ovocem, které máme zrovna k dispozici a pečeme v mírné troubě asi půl hodiny. Toť vše. Toť celý zázrak.
1: No, já to teda budu muset zkoušet taky dělat, že? Mně se to líbí, víš, že tam nedáváš moc toho cukru a že to máš takové šťavnaté. Obyčejně se po moučníku práší od pusy, ale u tebe mám tu jistotu, že to můžu pomalu jíst i lžičkou. Je to moc fajn.
0: Lžičkou to můžeš, protože když tam dáš hodně toho ovoce, tak ti tam toho těsta prakticky moc nezbyde.
1: No. A to je ono.
0: Tak děkuju za pochvalu, i když bychom, Jiřínko, ale dneska měli chválit hlavně čokoládu. A proč? Protože je Mezinárodní den čokolády.
1: Máš pravdu, Alenko, a ta čokoláda si pochvalu opravdu zaslouží. Nejenže je moc dobrá, ale i zdraví prospěšná. Snižuje špatný cholesterol, snižuje krevní tlak a zlepšuje myšlení. No, kdo by si to byl pomyslel?
2: Páni, to je hodin, já už musím letět, Jiří.
3: Tak frč, no, díky za pomoc.
2: Tak dík, tak zase příště. Ahoj.
3: Ahoj.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

vzadu nebo vpředu, co další zářez na mé pažbě přinese v mé vlastní dražbě. Můj kůň a hřích tam nečeká ve dveřích.

0: mi voní dým.
1: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Poledne ohlásil zvon svobody z klášterního kostela Zvěstování Panny Marie v Šumperku.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Kandidáti na vedení Přerova slibují bydlení. V Zábřehu dnes zazní poslední koncert letošní přehlídky Moravské varhanní léto. Hokejisté Přerova porazili v Maxalize Havířov. Odpoledne bude zamračeno a teploty do 21 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Přerovští lídři kandidátek se pro letošní komunální volby shodují na potřebě zastavit úbytek obyvatel. V souvislosti s tím chtějí podpořit dostupné bydlení, zlepšit veřejný prostor a řešit dopravu a bezpečnost. Za důležitou považují také proměnu okolí Přerovského nádraží, které je spojováno s problematikou vyloučené lokality. Rozcházejí se ale v konkrétních způsobech řešení, hlavně v míře zapojení města a soukromého sektoru, podobě bezpečnosti. Opatření a přístupu k sociálně slabým obyvatelům. Vyplývá to z ankety mezi stranami. Na osobní asistenty podle lidí se zdravotním postižením často nezbývá dost peněz. Nejvyšší příspěvek na péči pro člověka, který žije doma, je 27 000 korun měsíčně. A to vystačí zhruba na 6 hodin pomoci denně. Velká část péče tak zůstává na rodinách, které se kvůli tomu dostávají na hranici svých možností. Více Michal Práger ze spolku Žít po svém.
2: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben, aby to aspoň těm lidem v tuto chvíli nějak pomohlo. Ale pan ministr nám řekl, že je to moc peněz pro málo lidí.
0: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Českému rozhlasu napsal, že připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Ve farním kostele svatého Bartoloměje v Zábřehu si dnes odpoledne zájemci můžou poslechnout poslední koncert festivalu Moravské varhanní léto. Začátek je v 15 hodin. Více mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
3: Na třetím závěrečném koncertu letošního Moravského varhanního léta vystoupí talentovaný mladý varhaník Petr Hlavica, který v současnosti studuje na univerzitě ve Vídni a působí jako varhaník ve farnosti Valašské Meziříčí. Kromě toho zazní i oblíbená improvizace v podání Miroslava City. Sport.
0: Hokejisté Přerova ve druhém kole Maxaligy zapsali první výhru v sezóně, když na domácím ledě porazili Havířov 2-1. Vítěznou branku vsítil až v 59. minutě útočník Lukáš Žálčík. Utkání pomohla rozhodnout i situace na začátku třetí třetiny, kdy po úspěšné trenérské výzvě Přerova byl zneplatněn vyrovnávací gól Havířova. Viceasistent trenéra Zubrů David Kudělka.
4: Jsem chtěl vyzvednout Martina Holíka jako trenéra brankářů a videokouče, pro nás nesmírně důležitý člověk a to rozhodnutí bylo na něm. Okamžitě po gólu se podíval na ten tablet a zjistil, že tam došlo opravdu k tomu přestupku a bez něj by to mohlo dopadnout třeba i jinak.
0: Přerov už dnes v 18 hodin nastoupí k zápasu třetího kola na ledě Zlína.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude na střední Moravě oblačno až zataženo, k večeru se výjimečně objeví přehánky. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách okolo 13. Povane slabý jihozápadní až západní vítr. Zítra má převládat velká oblačnost s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. V průběhu večera bude srážek ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách opět kolem 13.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Uzavřená je teď silnice 369 v Brané. Je tam v plném proudu závod motorek Kolštejnský okruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Začínají nedělní písničky na přání Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu je 13. září Tomáš Kedzior. V kalendáři oblíbené jméno bylo tady hlavně včera, Marie, ale dneska jsou tam Luborové a těch je taky dost. Pošlete písničku někomu prostřednictvím živého vysílání 221 555 444 nebo SMS-kou na číslo 723 70 33 51.

0: přání Českého rozhlasu Olomouc otevírá pan Břeťa ze Štítu. Dobrý den.
1: Dobrý. Dneska je to výjimečně. Tuto písničku posílám s velkým přáním paní Marušce Fantíkové do Hrabišic, které stavil včera svátek. Potom to posílám paní Lidmle, a zase mám výpadek, do Moravičan, tady má včera narozeniny. Oni všechno nejlepší, jak se říká, a zdraví a všem ostatním Maruškám a známým a taky vám do rozhlasu. Moc krát děkuju.
0: Naslyšenou, zrovna i pro pana Břeťu Písku je tady věnování, je to od kuchařek a také pro klienty v domova seniorů ve Štítech, krásné odpoledne přejeme. Věnování naší milé bývalé kolegyni z mateřské školy Břidličná, jsou to naše kolegyně, které slaví svátek a které také oslaví narozeniny. Blahopřeje, pohodu, štěstí a zdraví přeje paní Svaďka s rodinou a písnička dodatečně k svátku paní Marii Pavlovičové do domova Laudon, náměště Nahané. Také paní Hance Kašparové z Dolní Moravy s přáním pevného zdraví, píše pan Zdeněk z Červené Vody.

0: Na telefonu Českého rozhlasu Olomouc pan Olda z Nemile. Dobré poledne.
1: Dobré poledne. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Tomáši, děkuji za vybrání písničky a posílám čerejším narozeninám Liduště Siglové do Doubravice. Liduško, všechno nejlepší, hlavně zdraví. Dále rodině Gotwaldové a dceři Marušce Pazderové do Mohelnice. Dále do Nemile švagrové Maruš, která měla taky včera svátek. A do Zábřa Emilce Horákové, do Velké Hrosy Božence Petržové a do Kosova bráchovi a celé jeho rodině. Děkuji vám, nashledanou.
0: Zdravíme do Nemile a já posílám písničku také naší prababičce Marii Recové ze Hvozdu, která poslouchá v domově seniorů v Bohuslavicích. Jednak měla včera svátek, ale také pro radost. Babičko, myslíme na tebe, přejeme ti hodně zdraví a dobré nálady, píše vnučka Zuzka s manželem, vnučka Monika s přítelem, pravnoučata Sofie, Matýsek a dcera Maruška s Martinem. Věnování na chaloupku ke včerejšímu svátku Domírova paní Marušce Metelkové s přáním všeho nejlepšího a zdravíčka přeje to Liduška a panu Vrátíkovi do Štemberka pro pohodový a spokojený den posílá písničku Maruška.

0: Zdeněk Krásný v Českém rozhlase Olomouc přání paní Majky Zjedlý. Dobrý den.
1: Já vám přeju krásný den a všem posluchačům posílám hezký pozdrav do Českého rozhlasu Olomouc. Tuto písničku posílám kamarádkám Maruškám a je to Majka Trňávková, Marie Koutná z Prostějova, pak tam jsou dvě Mařenky v Heroldicích Seidelmanovi, Mařenka Prokopová z Jedlí a taky bych chtěla popřát všem babičkám, Maruškám, které jsou v domově nebo v nemocnici a nikdo si na ně nespomene. A ráda bych poděkovala všem, kteří mě včera přáli po Českém rozhlasu Olomouc. A nesmím zapomenout na Jiřího z Litovle. Ten mi přál v pátek, velice mě překvapil. Všem moc krát děkuju a všem přeji hlavně to zdravíčko. To je nejdůležitější, co máme na světě. A vám, pane Tomáši, moc krát děkuji za písničku a přeji vám krásnou neděli a hodně zdravíčka.
0: Zdravíme, děkujeme. Písnička k svátku Marušce Šubertové do Vápené. Dobré zdraví, pohodu a vždy dobrou náladu přejí Anička a Lidka z Vápené. Věnování paní Marii do Kroměříže ke včerejšímu svátku i paní Marušce Ošlejškové do Boskovic i se vzpomínkou na moji stařenku Marii. Vše nejlepší, zdraví a štěstí a radosti z každého dne přeje Věrka Halousková s Adámkem. Dneska slaví své narozeniny paní Anička Kuchaříková z Choliny. Přejeme pevné zdraví, lásku a všeho dobrého, zdraví členové senior klubu Senice na Hané a pozdrav je také naší tetě Aně Urbánkové do Podolí, z návsí pozdravují Hela a Miluška.

0: čase být.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
2: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
3: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
4: Jsou to písničky na přání a v nich právě teď paní Zdeňka z Určic. Dobrý den.
5: Dobrý den, pane Kenciore, vám a všem posluchačům. Já bych tuhle písničku ráda poslala Marušce Mouralové do Výšovic k včerejšímu svátku a paní učitelce Marušce Kremlové také z Prostějova. Přejím svátečku všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko, ať slouží. A dále bych ještě ráda popřála Ivetce Vejmolové také do Prostějova. Je to naše skvělá kadeřnička. Ivetko, budeš mít narozeninky, takže všechno, všechno dobré. Ať je všechno tak, jak má být. Hodně zdraví, štěstí a lásky, to si zasloužíš. Tak ještě jednou moc rád děkuji vám všem, mějte se krásně a nashledanou.
4: Naslyšenou, věnování posíláme k narozeninám naší kamarádce Evičce Pitlíčkové ze Zavadilky. Evičko, vše nejlepší, zdraví, štěstí, pohodu, lásku s Láďou a celou tvojí rodinou. Blahopřeji posluchači Sedláčkovi, k přání se přidávají také Jarka a Břeťa. Věnování kamarádkám Dovápené, Bernardic, Žulové, Malé Kraše, Bruntálu i Krnov. Přáslavic a Uhelné. Krásné odpoledne přeje paní Anička z Vápené. Potom je tu písnička do Postřelmova na penzion paní Marii Blaškové k jejímu včerejšímu svátku. Hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody přeje Magda Stejskalová a pravnučka Natálka a předává se paní Anna Sontágová. A ještě písnička k narozeninám paní Marii Večeřové do Zborova. Vše nejlepší, zdraví, lásku a štěstí a pohodu přejí kamarádi.

0: přání Českého rozhlasu Olomouc a paní Iveta z Hněvkova na telefonu. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla popřát Luďkovi Hamplovi mu k dnešním narozeninám k 50. všechno nejlepší, hodně zdraví, lásky od celé rodiny a písničku mu přeju z lásky. Děkuji.
0: Písnička z lásky je připravená, zpívat bude Olga Lounová, zároveň hrajeme paní Ludmile Křesinové z Mohelnice i k nadcházejícímu svátku. Blahopřeji a hodně štěstí přeji Marie. Panu Břeťovi Pískovi a tetě Baťové do Štítů přejeme hezký den a hodně zdraví, píšou Jarka a Mirek s rodinou. A věnování také ke včerejším meninám paní Majce do Tršic, hlavně hodně zdravíčka přeje Mirka ze Štemberka.

0: Narozeninová, tak se jmenovala písnička Olgy Lounové. Zdravíme v Českém rozhlase Olomouc paní Zdeňku z Prostějova. Dobrý den.
1: Dobrý den, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc, všechny milé moderátory a pracovníky. A Tomášku, vám moc děkuji za milé přivítání. A písničku posílám Jančce Jiřímu do Roštění, Františkovi od Brna, Jirkovi do Litovle, Ladinkovi s Kanárkama do Tovačova, Jindřišce do Kroměříže, Zdeničce a Jarmilce do Hrochova a Zdeničce do Holubic. Všem vám přeji štěstí, zdraví, na co sáhnete, ať se daří, a chrání vás andělci strážní. Tomášku, vám děkuji a písnička i pro vás. Těším se někdy naslyšenou.
0: Naslyšenou. Švihák Lázeňský letí také do Rudy nad Moravou našemu synovi Béďovi Beranovi, který slaví narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a lásky přejí rodiče. Včera slavili Marušky, takže hlavně těm v senior klubu Senice na Hané, máme jich 7, blahopřejí i dneska ostatní členové. Do Mohelnice na Horní Krčmě paní Marušce Halouskové dodatečně k svátku. Maruško, vše nejlepší, pohodu, radost, zdravíčko a vše dobré ti ze srdce přeje Božka.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, písničky na přání. Zdravíme paní Toničku Ludmírová. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Já bych tuto písničku věnovala všem Maruškám, kterým jsem se včera dovolala a obvolávala je, ale nedovolala jsem se neteří Marušce Šišmové z Ješova. Tak ještě všem Maruškám, které jsou v nemocnicích nebo v domovech a nikdo si na ně nevzpomněl. A ještě bych tuto písničku věnovala. Zítra má své narozeniny sestřička Marička Krepelová, ve středu je Ludmily, Liduška Muzikantová, Liduška Maxiánová, Liduška Zahálková a Orálková u nás v domově mají svátek. A neteř Liduška Zapletalová, která je sestřičkou v Jesenci v domově. Všem jmenovaným přeji hodně štěstí, zdraví, spokojenosti, lásky a božího požehnání přeji všichni z domova a jak zaměstnanci, tak senioři. Děkuji vám za vyhledání písničky a naschledanou.
0: Zdravíme do domova seniorů a Ludmíro, v písničku posíláme také paní Aničce do Vápené, Helence v Uhelné, Zdeňce na LDNku, také paní Vlastinu do Krnova a Majku a Aničku do Blodova. Zdraví paní Marci z Rybníčku. Věnování pro radost k nedělnímu obědu a potěšení babičce a dědečkovi Aničce a Jirkovi Voskovým do Kujetína na zahrádku. Pozdravují vnoučata Jenda, Alžběta a rodiče Iveta a Honza z Průhonic. Ještě věnování do štítů panu Lukáši Hattenbergerovi k dnešním narozeninám. Zdraví, štěstí a vše dobré a hlavně lásky přejí kamarádi.

0: Milí krajani, v nedělo po obědě je čas ovařit si kafé, natáhnout se na divan, naladit České rozhlas Olomouc a otevřít dušo ošlechtilým myšlenkám. O 14:30 si pak můžete poslechnout krátký vyprávění v hanáččtině, jak to bývalo za starých časov, co nám chybí, čeho máme hromady a ještě hase to, co nás nepálí. Tož si nalaďte plk na nedělo, které vám povykládá váš streček Křoupal z Břochovan.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltézské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
3: A v Českém rozhlase Olomouc hrajeme na vaše přání. Zdravíme paní Jindřišku do Prostějova. Dobrý den.
4: Hezký dobrý den, pane Tomášku, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Zítra oslaví své krásné kulaté narozeniny pan Oldřich Vyroubal z Prostějova. Takže, milý pane Oldo, k vašim narozeninám mnoho štěstí, hodně lásky a zdravíčko zachovalé, radost jen a žádné vrásky v příštím roce i nadále. Každodenní spokojenost v kruhu lidí nejbližších a oslavu narozenin ze všech oslav nejlepší. To vám přeje váš švagr František Skládal a já Jindřiška Slavíková. A pane Tomášku, a vám děkuji.
3: Pěkně zdravíme a písničku přidáváme také podle vašich SMS-ek. Věnování patří našim sourozencům Jardovi Zemánkovi a Lidušce Šubertové i kamarádům, kteří mi přáli k svátku. Děkuji, všem přeji to vše nejlepší a posílám pěknou písničku, píše paní Maru z Radíkova. Věnování pro maminku Mařenku Recovou ze Hvozdu do domova seniorů v Bohuslavicích. Maminko, k tvým včerejším meninám přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody a božího požehnání, píše dcera Maruška a Hanka s rodinami a syn Pepa s rodinou. A ještě věnování k svátku paní Marii Nosilovské z Bušína. Hodně zdraví, štěstí, lásky a pohody a spokojenosti přejí dcery, rodiny, sourozenci a pan Švéda, který nám napsal.

0: jugoslávské pobřeží jsme se vydali v téhle písničce. V Českém rozhlase Olomouc zdravíme paní Miluši z Krnova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já bych chtěla poděkovat všem pracovníkům jako rozhlasu, protože ty pořady, které vysíláte celý den, to může člověk poslouchat i pospátku, protože to je tak zajímavé a tak vytížený je ten den váš pracovník, že a dále bych chtěla jako pogratulovat všem Maruškám, které existují, které vůbec jsou, za jejich práci, za to, že vychovali dobře své děti, že mají, aby měli dobré zdraví a kolem sebe takové pracovní nebo takové lidi, které jim budou dodávat sílu a elán, aby dál ještě žili a byli stále mezi námi. Osobně bych chtěla ještě jako pogratulovat Marušce Baranové z Rožnova, které přejí všecko nejlepší jako a to zdravíčko a sílu do dalšího života. A to jí přeje jako Švagrova.
0: Paní Maruško, děkujeme za krásné věnování. Zdravíme vás do Krnova. Písničku přidávám také paní Zdeňce do Prostějova pro radost a potěšení. Děkujeme za Šviháka, píšou Jana a Jirka z Roštění. Pěknou neděli přejeme paní Gotwaldové, panu Oldovi do Nemile i sestře Zdeňce. I těm, kterým posíláte písničky, píše paní Emilie. A krásné narozeniny dneska slaví paní Anička Kuchaříková z Choliny. Hodně zdraví, všeho nejlepšího a vůbec vše dobré přeje švagrová Hana s rodinou.
2: Jsem se světem sem a tam, zarostlý a nikým nečekán, doufal jsem, že se to změní. Přecházel jsem trny kamení, poznal

jsem se však záhy probudil, zjistil jsem, že nechci, co jsem snil, chci jen poznat lásku velikou na jednom polštáři pod jednou dekou.

0: to byl Milan Drobný a ještě jedno telefonické věnování. Zdravíme paní Boženu do Velkých Losin. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Tomáši, děkuji za spojení. A já bych chtěla poslat písničku vám do rozhlasu, vám a dodatečně všem Maruškám, Marušce Faltinové do Hrabišina, Marušce Hrubé do Hrabišina, do Velkých Losin všem Maruškám, co znám, a Oldovi Crhákovi děkuju za písničku a všechny prostě pozdravuju a je to pro všechny, co nemají nikoho nebo jsou v nemocnicích a to. Tak jim to pozdravuju a moc děkuju za spojení. Naschledanou, pane Tomáši.
0: Zdravíme do Velkých Losin. Ještě věnování mamince Lídě Loníčkové, tetě Draze Odstrčilové, Mirce a Mirkovi Navrátilovým pro krásný den. Hodně štěstí, zdraví a pohody společně přejí Leona s rodinou a Karel. A zdravíme také Lubory.

0: Malka. Krásna zdravá svačina.
1: Je 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Prioritami lídrů pro volby v Olomouci je bydlení a doprava. Spisovatel Ivan Fíla dnes představí v Bludově svůj poslední román. Fotbalisté Sigmy hrají v Plzni. Zítra bude podobně jako dnes zamračeno s teplotami do 20 stupňů. Hezkou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dostupné bydlení, doprava, péče o městský majetek i odpovědné hospodaření. To jsou hlavní témata, na která se chtějí zaměřit lídři politických stran a hnutí pro říjnové komunální volby v Olomouci v příštím volebním období. Shoda panuje v pohledu na investice města i jeho případné zadlužování. Výrazné rozdíly jsou ale v postoji lídrů k připravované stavbě multifunkční haly, kterou ve spolupráci s městem plánuje společnost Nová Velkomoravská ze skupiny Redstone. Vyplývá to z ankety mezi kandidáty. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. A u voleb zůstaneme. Studenti spustili kampaň, aby přilákali ke komunálním volbám své vrstevníky. Nazvali ji Nezájem a na stejnojmenném webu vysvětlují způsob voleb a především propagují kandidáty mladší 30 let. Ti mají na stránkách medailonky, lze je vyhledat podle kraje, města, politické příslušnosti nebo témat, kterým se chtějí věnovat. Ve spolku Nezájem působí i student práv Patrik Michálek, podle kterého kandidující subjekty na mladé voliče zapomínají.
3: Neříkáme tím, že ti mladí kandidáti jsou automaticky lepší nebo že jiní by neměli být volitelní a tak dále, ale i typicky, když se člověk podívá na ty volební programy těch třeba starších kandidátů, tak tam jde často vidět, že se na ty mladé, že se o ně moc nezajímá. Čili to je ten důvod, proč jsme tam dali tu pevnou hranici 30 let.
1: V koncertním sále zámku v Bludově na Šumpersku dnes vystoupí spisovatel Ivan Fíla. Při autorském setkání představí svůj poslední román, který se odehrává z podstatné části na severu Olomouckého kraje. Akce začíná podle informací na webu obce v 16 hodin.
2: Sport.
1: Fotbalisté Sigmy Olomouce dnes vyjeli naposledy před reprezentační přestávkou na hřiště soupeře. Představí se na Viktorii Plzeň. Utkání se bude hrát od 15 hodin. A čeští volejbalisté vyhráli na mistrovství Evropy i druhý zápas. V italském Modeně tentokrát porazili Švédsko 3-2 na sety. Češi v zápase ztratili vedení 2-0. Mluví o tom blokář Jakub Klajmon.
4: Myslím, že se nic nepodcenilo, prostě ty první dva sety jsme začali výborně. A pak já nevím, já si myslím, že nám vůbec nesedí, jak je strašně dlouhá ta prodleva mezi tím druhým, třetím setem. Jsme ani nepolevili, že oni začali hrát perfektně a my jsme s tím moc nevěděli, co dělat. Naštěstí se nám to podařilo zlomit v tom pátém setu.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přehaňkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. V průběhu večera bude srážek ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15. A foukat má slabý severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: S uzavírkami teď počítejte ve Šternberku a také na cestě na Lipinu. Vrcholí tam akce Ecce Homo Historic.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
5: Nový školní rok se už naplno rozběhl a děti tak musí přes týden opět sedět v lavicích. Ale o víkendu je klidně můžete vzít na výlet a trochu jim tak pomyslně prodloužit prázdniny. A pokud byste potřebovali nějakou inspiraci, tak jsme tady. Tady je naše nabídka. Dobrý den. Vezmeme vás na novou vyhlídku ve Frenštátu pod Radhoštěm na severní Moravě. Vznikla u pomníku malíře Břetislava Bartoše v lokalitě Horečky. Má krásný moderní design a samozřejmě skvělé výhledy. Potom zamíříme do pražských Malešic, kde navštívíme botanickou zahradu. Je sice především pracovištěm střední odborné školy, ale zároveň je přístupná i pro veřejnost, a to zcela zdarma. Čeká nás také procházka po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině, která nás zavede ke starému mlýnu i k hrobu spojenému s jednou neuvěřitelnou novinářskou kachnou. A nakonec vám představíme jeden úžasný unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek v Litoměřicích na severu Čech, kde uvidíme na 40 otisků dlaní známých osobností vyvedené ve skle. Tak co, berete naši nabídku? Pokud ano, jste srdečně vítáni.
2: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Naše první dnešní zastavení bude ve Frenštátě pod Radhoštěm na severní Moravě a podíváme se na něj pěkně z nadhledu. Z nově vybudované originální vyhlídky v lokalitě zvané Horečky. Nejenom, že má krásný dřevěný altánek a stylový mobiliář, ale také půvabné poetické jméno Milá domovina. Nachází se v lesíku u zrestaurovaného pomníku malíře Břetislava Bartoše a je součástí naučné stezky Beskydské nebe. A my se na ní teď vydáme s naší ostravskou redaktorkou Petrou Štrimplovou.
1: Po takovém vlastně zpevněném dlaždicovém chodníčku my jdeme s Patricí Pustějovskou z turistického informačního centra Frenštátského z Kopečka.
2: Z Kopečka, ano. Teďka je to naštěstí jako po loňské rekonstrukci zpevněné, takže je možnost tady i s kočárkem přistup. A v minulosti tady byly takové přírodní stupně, takže to nebylo úplně sízdné pro kočárek přístupné. A po rekonstrukci tady toho památníku Břetislava Bartoše vznikl i vyhlídkový altán tady a vyhlídka Milá domovina. Je to nádherný výhled na město a na okolní hory. Moc pěkná vyhlídka.
1: My než tam sestoupíme, protože na vyhlídce je teďka plno, tak já jenom popíšu vlastně tady to prostředí kolem nás. My jsme tak jakoby v takovém průseku ukrytí pod korunami vysokých vzrostlých stromů. Ta Bartošova vyhlídka, to je vlastně kamenný monument.
2: Je to vlastně památník Břetislava Bartoše, což byl frenštátský rodák a malíř, legionář. Umřel velmi mlad. A v letošním roce, v červnu, jsme si připomínali vlastně 100 let od jeho úmrtí.
1: Tak, my se teda pár metrů ještě po chodníčku dostaneme na samotnou vyhlídku. Já se jí zeptám, tady příchozí. Dobrý den, došli jste na vyhlídku, na jaké pouti jste?
3: Jsme učitelky, takže dobíjíme baterky, máme to tu rády.
1: Takže výlet jakoby cílí přímo na Frenštátsko, nějak si to tady obšlápnete.
3: Určitě, a je nám celkem jedno, kudy jdeme. Cesta je cíl.
1: Cesta je cíl. Já poprosím křestní jména jenom.
3: Markéta.
1: Markéta.
3: Monika.
1: Monika, odkud jste přijeli sem?
3: Příbor a Libošť.
1: Já vás nechám kochat. My si povíme, co tady vlastně jde, paní Pustějovská, všechno vidět z vyhlídky.
2: Tak my vidíme před náma vlastně Ondřejník a Skalku, jako z těch hor. Dneska je to trošku v oparu, myslím si, že by bez problému byla vidět i jako Vysíláč Lysé hory. A hlavně město jako na dlaní, takže Dolní kostel svatého Martina, Horní kostel svatého Jana Křtitele a jde vidět i věž radniční přímo na náměstí. Jinak potom tady vidíme trať, která vede z Ostravy na Valašské Meziříčí.
1: Je ten průsek tak krásně prostě vymodelovaný, že opravdu ten hřbet horský, to je takový jako fotopoint, přesně ano. To tam tak jako zapadá ano, nad tím tak. Městečkem.
2: Když se díváme třeba z radniční věže, tak jsem si všimla, že je to opravdu nádherně vidět tady ten altán, který opravdu jakoby symbolizuje rám obrazu malíře Břetislava Bartoše, že si připadáte přímo jakoby na plátně. No.
1: Povězme, kdy teda ten altán vyrostl?
2: Altán teda je tady z minulého roku. Proběhla ta rekonstrukce celého toho okolí. Byl restaurován celý ten památník Břetislava Bartoše a vznikl tady nový altán s lavičkami, s mobiliářem. I design jakoby toho zábradlí je v designu vlastně města. Tady ty nové jakoby prvky, které máme v novém vizuálu, takže se to všechno k tomu přizpůsobilo.
1: Design těch hlaviček vyzkoušíme. No hezky se tu sedí, když se ta páteř nakroutí na to dřevo.
2: Přesně tak, je to tu úplně nádherný výhled a dneska nám přeje i počasí, není úplně vedro. Tady to je fakt nádhera, jako já si myslím, že se to podařilo.
0: Konstatuje spokojeně Patricie Pustějovská z Frenštátského turistického informačního centra, která na vyhlídku jménem Milá domovina zavedla naši ostravskou kolegyni redaktorku Petru Štrimplovou. Na Horečkách se přitom můžete zatoulat i na další zajímavá místa, třeba k Mařenčině, Studánce anebo k Atlasu Valašských mraků. A pokud si Horečkami šlápnete ještě víc, můžete prozkoumat atraktivní naučnou stezku Stupně ke zlaté přímo ve skokanském areálu. Provede vás po schodech kopcem vzhůru a na několika zastaveních přiblíží historii skokanského sportu, frenštátských můstků a také odkaz olympionika Jiřího Rašky.

Společnost vám dělají nedělní výlety. My jsme minulý víkend zadali vlastně novou soutěžní otázku, protože o prázdninách výlety, ty klasické výlety v té klasické podobě měly přestávku. To jsme vám nabídli zámecké léto, včetně všednodenní soutěže. Takže opět jsme oprášili, jak se říká, tu klasiku, vymysleli jsme soutěžní otázku a vy jste odpovídali. Inspirací nám byla reportáž z Karlových Varů, kdy jsme vám nabídli nebo představili jeden unikát podzemní lanovku, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. To je taková ta impozantní stavba nahoře na obzoru. Je to dominanta mimo jiné, nebo mimo jiných také dominanta Varů. Ale v tomto lázeňském městě najdete ještě jednu lanovku, její spodní stanice je v uličce Mariánská a my jsme se ptali, zdali byste věděli, kam vás tato kolejová lanovka vyveze. Dvě možnosti byly za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, anebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. No já myslím, že tam nebyla špatná odpověď, když jsem se díval, byla tam samá Ačka. Ano, je to opravdu na výšinu přátelství k rozhledně Diana. Ale jenom zajímavost k tomu Bčku, tedy ten hotel Thermal a venkovní bazény nad ním. Tak když půjdete z hotelu Thermal, nevím z kterého podlaží, tuším z jedničky, tak tam nastoupíte do výtahu a teď si říkáte, jak to, když ty bazény jsou o hodně dál, tak ten výtah, to je takový další unikát, jede šikmo. Takže on vás šikmo zavede až skutečně k těm bazénům. No a vy se pak můžete vykoupat v pravé minerální vodě mimo jiné. Ale Ačko bylo správně, kdo napsal Ačko do textové zprávy, měl šanci vyhrát rychle schnoucí ručník, ideální na cesty. Vozím ho také v autě a skutečně hodí se při různých příležitostech. Kdo ho dostane? Paní Miroslava Žižková z Jeseníku, paní Ludmila Hlebová z Mostu, pan Jan Štefan z Deštné, paní Markéta Tobiášová nebo Tobiasová z Borovnice a paní Lidia Vítková z Domažlic. Všem upřímně gratulujeme. Pokud chcete vyhrát novou cenu, tentokrát budeme nebo hrajeme o powerbanku, tak pošlete textovou zprávu. Soutěžní otázka je jednoduchá. Inspirovali nás v zahradě Čech, respektive na zahradě Čech s jejich výročím. Ano, my jsme se vydali do Litoměřic a pokud vy se tam vypravíte, tak rozhodně patříte-li mezi zahrádkáře Kutily, tak si tam přijdete na své. Ale soutěžní otázka bude teprve následovat.

0: pražských Malešicích se rozkládá tak trochu jiná botanická zahrada. Náleží ke střední odborné škole, která kromě mnoha jiných oborů nabízí i ty zahradnické. Zahrada tak slouží nejenom k procházkám pro veřejnost, ale především jako unikátní pracoviště pro studenty. Do Malešické botanické zahrady nás vezme kolegyně Jolana Nováková.
1: Přes 100 let historie, 11 hektarů a 5 tisíc druhů a kultivarů rostlin. To je botanická zahrada v Malešicích, která je otevřená návštěvníkům. Je to přírodně krajinářský park, ale především je to unikátní pracoviště střední odborné školy Jarov a já jsem si pozvala k mikrofonu nebo poprosila jsem o to, aby mě zahradou provedl. Poprosila jsem zástupce ředitele pro odborný výcvik Eduarda Chvostu. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A vy už jste mi tady ukázal spoustu věcí. Viděli jsme několik stoletých velikánů, myslím tím stromů, které jsou tady tak dlouho jako zahrada. Taky tady stojí vila, taková krásná bílá Jiráskova vila. Kdo to byl, pan Jirásek?
2: Pan Jirásek byl obchodník s uhlím a taky radní města Prahy, takže velice bohatý, zámožný člověk a vlivný si tady tu novorenesanční vilu nechal přizpůsobit pro svoje bydlení v Praze.
1: Teď tam sídlí vedení vaší školy, myslím si, na takovém krásném místě. Máte tady ale několik dalších staveb. My jsme před chviličkou procházeli okolo bývalých lázní a budoucí cukrárny, kde vždycky stávaly a určitě stát zase budou takové ty krásné vaše palmy. Máte tady kromě mnoha rostlin vodní plochy, mostky a lavičky, altánek a velký most s balustrádou a květinami, ke kterému návštěvníky dovede nová cesta.
2: Ano, ano. Ten park je protknutý mnoha drobnými zahradními stavbami. No a tato doba první republiky byla zajímavá tím, že šel do módy nový materiál, a to byl železobeton. No a tady právě ty stavby, jako ten altánek, jak jste říkala, i ten most, jsou udělané z tohoto materiálu, jsou zrekonstruovaný. Poprvé po 100 letech můžete se podívat na tento most přes novou cestu.
1: Máte tady taky palmu na kolečkách.
2: Máme tady jednu z nejstarších palem, palmu Washingtonia robusta. Ona byla už tak veliká po těch svých 100 letech, že už se nám nevešla stěhovat naspátek do skleníku. Nasadili jsme ji teda do zahrady, ale tím pádem jsme ji museli na zimu nějakým způsobem ochránit. To znamená, že na zimu na ní najíždíme po kolejích na kolečkách se skleníkem. Český unikát.
1: My jsme se teď zastavili v takovém klidném bambusovém koutku, ale vedle bambusového koutku je taky skleník a tam bychom si mohli ukázat nějaké pravěké rostliny, které tam rostou. Mě třeba překvapil tady ten cykas a já myslela, že to jsou šišky, to obrovské, takové zahnuté. Jste říkal, že to je samčí květenství. Mm-hmm. No a co tyhle kapradiny? Která z nich je nejzajímavější?
2: Možná zmíním za všechny rostlinu, která bývá málo často pěstovaná, přepatří mezi největší na planetě. Její listy dosahují velikosti 6-7 metrů na délku, jmenuje se Angiopteris. A to je opravdu rostlina, kterou možná znáte z muzeí, kde jsou vidět fosílie skamenělé a to je jejich nejbližší příbuzná. Takže je to opravdu taková pravěká vobluda, veliký kusan. Přijďte se na ní podívat.
0: Zve do botanické zahrady v pražských Malešicích Eduard Chvosta ze střední odborné školy na Jarově. Otevřeno mají od dubna do října denně od 9. do 18. hodiny. Od listopadu do března pak pouze ve dnech školního vyučování od 9. do 16. hodiny. A procházet se zahradou můžete zcela zdarma. V říjnu se tu navíc bude konat malešický podzim, výstava zeleniny, dýní a také čili papriček.

0: Už více než 120 let chodí turisté po Pojmanově stezce v Polné na Vysočině. Je dlouhá něco přes 6 kilometrů a začíná i končí na Husově náměstí. Prochází nejen ulicemi města, ale také po loukách kolem vody a přes mokřady a má několik krásných vyhlídek. Kolegyně Irena Šarůnová část stezky pojmenované po starostovi Václavu Pojmanovi prošla s polenským badatelem Janem Prchalem.
1: Kdo to byl Pojman?
2: Majitel škrobárny, a protože byl rodák z Polní, tak se prostě snažil tomu městu nějakým způsobem pomoct a financoval různé akce. V roce 1909 se rozhodl, že prostě zafinancuje zřízení Pojmanovy stezky kolem rybníků Bor a Kukle. V roce 1912 byla slavnostně otevřena, zpřístupněna.
1: Takže ta stezka, na kterou my se vypravíme, je stará přes 100 let.
2: Je to pravda, ano.
1: Jdeme po žluté turistické značce. Míjeli jsme i známý polenský židovský hřbitov a já se musím zeptat, opravdu to byla novinářská kachna, že tam údajně měla být pohřbená Hitlerova babička, jak je to?
2: Je tam pohřbená Rosalie Millerová Geborg, rozená Hitlerová. Totiž v židovském městě Polé žili tři rodiny Hitlerů, či se shodou okolností v polovině 19. století vystěhovali do Horního Rakouska, takže jeden novinář, jmenoval se Reisman, v roce 1934 vydal novinový článek o tom, že má Hitler židovské předky spolné, což je nesmysl. Teď dojdeme pomalu k Borskému rybníku.
1: To jsou ty dva rybníky za sebou, jak jste říkal, Bor a Kukle.
2: Ano, dojdeme k takzvanému Štohanzlovu blídu.
1: Vy sám jste tu stezku chodil často?
2: Chodili jsme i jako členové klubu za historickou Polnou často s křovinořezem, když tráva hodně vzrostla. Ovšem největší zásluhu na obnovení Pojmanovy stezky má rodina Bednářova. Ty již před rokem 2000 si dali za cíl, že prostě obnoví ty altány.
1: Po celé trase je několik altánů, my všechny neobejdeme, nepůjdeme celých těch více než 6 kilometrů.
2: Dva takové altány byly mezi rybníky takzvaná Ježibaba a pak byl takzvaný Doubravník už za rybníkem Kukle. Ta Ježibaba, ta zanikla.
1: Už se blížíme takzvanému Borskému mlýnu, ale vy jste říkal, že to je mlýn Jana Štohanzla.
2: Ano.
1: Zbyly už jen rozvaleny. Tady dole, předpokládám, to je náhon.
2: Ten mlýn fungoval v podstatě od začátku 17. století a jezdili sem sedláci nejen z Polné, ale z Věžnic a případně i z dalších okolních obcí se blít svoje obilí.
1: Já nahlédnu do toho náhonu. Cáká tam pěkně ta voda. Tamhle v té zdi naproti je takový otvor a tam v podstatě mohlo být ukotvené to mlýnské kolo. Dokdy ten mlýn sloužil?
2: Do 20. let minulého století.
1: Pojmanova stezka dál pokračuje nahoru do kopce a to bychom zřejmě došli k tomu altánu Doubravník.
2: Když dojdeme k altánu Doubravník, tak stezka pokračuje dál, ovšem potom tam jsou mokřady, ale místní firma se přičinila o to, že zbudovali pěkný dřevěný přechod přes ty mokřady.
1: Narazili jsme tady na dva mladíky, kteří čistí Pojmanovu stezku. Vy jste z té firmy, která nad tím převzala patronát?
3: Od města jsme. Poslali násenka to tady vyčistit a prostekat.
2: To je velmi dobře. Děkuju.
0: Říká místní badatel Jan Prchal, který Pojmanovou stezkou v Polné na Vysočině provedl naši kolegyni Irenu Šarůnovou. Stezka je turisticky žlutě značená a mezi rybníky se kříží se zelenou trasou, která vede po druhé straně rybníka Kukle. A vyplatí se zajít i tam, narazíte na pozůstatky historické valchy. A ještě nás Irena upozornila na vyhlídkové místo v mokřadu, které má podobu ptačího hnízda a prý i svejci. Výlety. Tak jsem udělal trochu tajemno kolem nové soutěžní otázky. Říkal jsem, že nás inspiroval veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích, který probíhá. No, vyplatí se tam zajet. Ty výpěstky jsou nádherné, také ty ceny jsou mnohem mírnější, než třeba, řekněme, v těch velkoobchodech. Tak se tam třeba vydejte, je tam i bohatý kulturní program. Ostatně já myslím, že jsme včera nabídli docela slušný důkaz v přímém přenosu. My jsme se ptali, nebo ptáme se stále ještě, kolikáté výročí slaví Zahrada Čech, tedy tento veletrh. Je to kulaté výročí za A 50, za B 60. Co si vyberete, co je správně? Příště budeme losovat ze správných odpovědí 5 výherců, kteří dostanou powerbanku. Tak si poznamenejte, pokud si snad ještě nepamatujete textovou zprávu, jak se píše, jak se odpovídá. Výlety, krátce vylety, pak následuje mezera, pak napíšete Ačko nebo Bčko, podle toho, jakou odpověď vyberete a napíšete, ne napíšete, uděláte druhou mezeru. Pak teprve napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo, je to jasné, řada obcí má stejný název, tak aby nám ta výhra nebloudila. Tuhle zprávu odešlete do dnešní půlnoci do 23. hodiny a 59. minuty, ale ano, jednou jsem tam tuším našel odpověď, která byla přijata těsně před touhletou hranicí. Tak nečekejte, posílejte raději hned. Takže ještě jednou výlety mezera A nebo B, mezera, jméno, příjmení, adresa, telefon 90 011 04. 4 koruny stojí zpráva, tedy její odeslání, službu zajišťuje ATS Praha. Příště tedy budeme znát jména 5 posluchačů, kterým powerbanku pošleme, a na začátku října pak budeme znát

0: Litoměřice na severu Čech nabízejí kromě řady památek a výletů jeden opravdu světový unikát. Muzeum nazvané Křišťálový dotek. Nikde jinde se totiž nemůžete dotknout ruky 40 významných českých i světových osobností z různých oborů. A právě tam nás teď vezme naše ústecká redaktorka Slávka Brádlová. Expozicí plnou skleněných dlaní nás provede Alexandr Huňát, otec tvůrce křišťálových otisků Jana Huňáta. A tak se nechme vést.
1: U nás je to de facto obrovská síň slávy, kde si návštěvníci můžou připomenout, co tyhle ty vynikající osobnosti pro nás v životě dělali, jak budili naše pozitivní emoce tím, že si nafotí ruku svého favorita, pohladí si a má důkaz, že si podá ruku třeba s Karlem Gottem, což se vám nikde jinde ve světě nepodaří.
2: Zdaleka se tady muzeum Křišťálový dotek neomezuje jenom na ty české osobnosti, je tady spousta naprosto významných světových jmen. A všechno to tvoří váš syn Jan. Já tedy o technologii skla mnoho nevím, ale tolik vím, že sahat na rozstavené sklo se opravdu nevyplatí.
1: Návštěvníci uvidí i technologii, máme tady video, jakým způsobem tenhle křišťálový dotek vzniká, čili nejdříve se musí získat otisk této slavné osobnosti, tam se do toho po vychlazení naléje speciální tekutina, která po stuhnutí vytvoří de facto umělou ruku dané osobnosti se všemi detaily. A s touhle umělou rukou se dělá otisk do sádry, sádra vydrží teplotu rozžaveného skla. Pak se naléje rozžavené sklo, zarovná se to a výsledek je takový, že máte světový unikát, je to vlastně daktyloskopická stopa dané osobnosti, tak na to syn získá mezinárodní ochranu známku.
2: Některé ty exponáty jsou ještě umělecky dotvořené.
1: To jsou umělecká díla, která syn vytváří, jako by vzdal hold těm osobnostem, třeba Madeleine Albright chtěla něco českého, něco amerického, tak je tam český lev a americká orlice. Pan Maso pustil míč, takže je tam skleněný míč a před ním je jeho ruka. Třeba Karel Gott je tam s vybroušeným slavíkem.
2: U které z těch rukou vy se nejraději zastavíte nebo pro vás osobně hodně znamená?
1: Nezodpověditelná otázka pro mě, protože každá z těch osobností zanechala v historii tak významnou stopu a hlubokou, že si nedovolím říct, která je pro mě význačnější. Samozřejmě v oblasti, já nevím, lidství je to Nicholas Winton. Z oblasti sportu je to Lukáš Krpálek s Jardou, hokejistou. To je těžký říct, protože každá ta osobnost nechala tak hlubokou stopu v mé mysli a v mých pocitech, protože oni vlastně ovlivňovali naše životy. Oni budili ty pozitivní emoce a každý svým dílem v oblasti svého Ennio Morricone. Prostě když slyším jeho hudbu, tak se mi doslova zježí chlupy na kůži. Takže každá z těch osobností ve mně nechala hlubokou stopu a z toho důvodu nedokážu říct, která je hlubší.
2: Zkrátka nezbývá, než poradit návštěvníkům, aby se do muzea Křišťálový dotek v Litoměřicích přijeli podívat a sami si vybrali ten otisk ruky osobnosti, která je nejvíc zaujme.
0: Dodává naše ústecká kolegyně Slávka Brádlová, která nás spolu s průvodcem Alexandrem Huňátem provedla úžasnou galerii plnou slavných osobností. Našli byste v ní otisk ruky prezidenta Václava Havla, režiséra Jiřího Mencla, herce Bolka Polívky, tenisty Ivana Lendla a spousty dalších. A sama Slávka přiznala, že jí oslovila dlaň jednoho z členů skupiny Beatles Ringo Starra a taky místo pro otisk ruky Járy Cimrmana. A pokud je chcete vidět také vy a to hned teď, tak se podívejte do fotogalerie na našem webu výlety.rozhlas.cz.

I po prázdninách tradice velí připomenout závěrem soutěžní otázku, ale ještě než ji řeknu, tak také připomenu adresu našeho webu vylety.rozhlas.cz, kde to znění otázky najdete. Najdete tam všechny reportáže, které jsme odvysílali, můžete si je poslechnout. K ním jsme přiřadili fotografie, takže se můžete také podívat na místa, o kterých je řeč. A pak se tam třeba osobně vydat. Tak ta soutěžní otázka inspiroval nás podzimní veletrh Zahrada Čech v Litoměřicích. Patří mezi největší výstavy svého druhu nejenom na severu Čech a vstoupil do svého jubilejního ročníku. My se ptáme, kolikáté výročí slaví, za A 50. nebo za B 60. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky. V něm bude flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestě. Výherce tedy budeme znát až na začátku dalšího měsíce. Máte dost času, abyste odpověděli alespoň jednou v průběhu září správně. Pak jste ve slosování. No, kdybych na něco zapomněl, opět odkážu na náš web výlety.rozhlas.cz, kde se dovíte všechno potřebné, nebo mi napište pavel.kudrna@rozhlas.cz a já vám, co budu vědět, řeknu. Tedy kromě správné odpovědi, pochopitelně. Mějte se moc pěkně, tým výletu vám přeje hezký zbytek neděle, užívejte si stále ještě, řekněme, přiměřeného počasí, než začnou ty podzimní plískanice. To přeci jenom s těmi výlety bude poněkud horší, ale je řada míst, kde se i při těch výletech můžeme schovat do tepla a pěkně pod střechu. Ale to už hodně předbíhám. Pavel Kudrna přeje dobrý den.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Dělníci zmodernizují přerovský zimní stadion. V hranické místní části Středolesí začaly opravy návsi. Hokejisté Přerova dnes nastoupí na ledě Zlína. Zítra bude opět zamračeno s teplotami do 20 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Zimní stadion v Přerově čeká rekonstrukce za víc než 70 milionů korun. Schválili to zastupitelé města. Práce začnou na jaře příštího roku a zahrnovat budou výměnu chladícího zařízení nebo mantinelů. Úpravy mají zajistit spolehlivější a energeticky úspornější provoz městského sportoviště. Uvedl to marketingový ředitel hokejového klubu Zubr Jiří Burian.
2: Hlavní, co je teďka, že ta rekonstrukce, která proběhne, tak vlastně vylepší tu technologii. To chlazení bude jednodušší, bude se vlastně líp ten led mrazit i v těch teplých dnech. A i když je to vlastně jakoby neviditelná rekonstrukce pro běžný oko fanouška, který se přijde podívat na hokej, tak co se týče ledního hokeje, je extrémně důležitá.
0: Náves ve Středolesí místní části Hranic začaly opravovat dělníci. Práce potrvají 2 měsíce a město za ně zaplatí 6 milionů korun, říká mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.
3: Ty cesty, které tam jsou, dostanou nový povrch, přidáme tam i takový propojovací chodníček, který tam dosud chyběl a zpříjemní tak chodcům cestu. Zároveň zde uděláme novou autobusovou zastávku, aby i ten autobus, až na ní lidé budou čekat, aby měli trošičku takový komfortnější to čekání, a doplníme i drobný mobiliář.
0: Pracovníci specializované firmy umíjí a vydezinfikují koncem září kontejnery na odpad v Uničově. Všech zhruba 80 nádob na papír a plasty čeká vnitřní i vnější mytí. Vnější mytí spojené s dezinfekcí se bude týkat 26 nádob na sklo a všech bezmála 160 podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Vedení radnice o tom informovalo v městském zpravodaji. Sport. Hokejisté Přerova ve druhém kole Maxa ligy porazili Havířov 2-1 a zapsali první výhru nové sezóny. Už dnes v 18 hodin ale nastoupí na ledě Zlína k utkání třetího kola. Berani mají na kontě jednu výhru a jednu porážku v prodloužení. Stejně jako Přerov má ale i Zlín jen 25 hodin na regeneraci po předešlém kole. Více asistent trenéra Přerova David Kudělka.
4: Musíme se s tím poprat a chceme do zápasu vstoupit aktivně. Víme, že ten soupeř má svoji kvalitu, ne nadarmo byl poslední 2 roky ve finále Maxa ligy. Ne vždycky ten favorit se může prezentovat tak dominantní hrou. Můžou být taky unavení. My budeme dělat všechno pro to, aby jsme byli úspěšní. Počasí.
0: Pondělí bude v Olomouckém kraji převládat velká oblačnost s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15 a povane slabý severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na komplikace se připravte v centru Prostějova. Jsou tam v plném proudu hanácké slavnosti.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Před námi odpoledne Českého rozhlasu Olomouc, dnes s Tomášem Kedziorem, ale také s Patrikem Rozehnalem, to je dlouholetý moderátor pořadu Hvězdné návraty. Dneska budeme vzpomínat na Luďka Kopřivu, připomeneme si jeho nejznámější role, samozřejmě asi tu, ve které mu říkali velebnosti. V 16 hodin tedy Hvězdné návraty, do té doby třeba také rubrika Plk na nedělu v 14:30, a nebo řidičská abeceda, kterou také stihneme, stejně jako každý zářijový den, mezi 14 a 15 hodinou, tedy teď.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Soutěž s názvem Hřebíky je tady každý den, neděle 13. září. Dobré odpoledne a hodně štěstí v soutěži přeje Tomáš Kedzior. Náš telefon 221 555 444 přivítá soutěžící, no a ti zase přivítají soutěžní otázky. Máme tady skvělé ceny, je tady dámské černé tričko Českého rozhlasu velikosti XL, je tady plechový hrníček Českého rozhlasu a nebo třeba CDčko s naší rubrikou Od pradědu na Hanou od Mirka Kobzy. Vítáme právě teď prvního soutěžícího, který se dovolává. Hezký dobrý den.
3: Dobrý den, tady Honza Rozděl.
2: Honzo, zdravíme pěkně, soutěžních otázek je 10. Za 3 správné odpovědi dáváme výhru a na otázku je limit 10 vteřin. Takhle je to jednoduché. Honzo, začněte.
3: Pustíme jedničku.
2: Jednička. Honzo, kolik kluků bylo v partě rychlých šípů? 5, 6 nebo 7?
3: 7.
2: Dáváte 7.
0: Jau.
2: 5 jich bylo, Honzo. Joj, nečekal jsem.
3: Spěchal jste,
2: teď se to nevyplatilo. Pozdravíme do Prostějova. Druhý soutěžící. Dobrý den, kdo to bude?
4: Dobrý den, tady Lenko ze Ostravy.
2: Lenko, zatím máme pryč jednu otázku. Jedničku.
4: Dvojku, prosím.
2: Dvojku. Tibetská doga je přírodní plemeno psí staré více než 4000 let. Jakou má srst? Krátkou, dlouhou a nebo hladkou a nahoře na hřbetě má obrácený pás. Tibetská doga.
4: To nevím, buď krátkou nebo to sečko. Tak sečko třeba.
2: Sečko dáte, no. A představte si, že má dlouhou, je to docela chlupáč. Lenko, mrkněte potom na obrázky.
4: Naslyšenou.
2: Kdo s námi teď soutěží? Hezky dobrý den.
5: A krásný den, tady Pavlína.
2: Pavlíno, jednička, dvojka je pryč. Co dál?
5: Zkusíme 3.
2: 3. Jaké město leží prakticky v půli dálnice D1 mezi Brnem a Prahou? Velké Meziříčí, Humpolec nebo Benešov?
5: Benešov.
2: Dáte Benešov. No, ten už je blíž k Praze, je to Humpolec. Pavlíno, zdravíme, no, naslyšenou.
5: Taky, naslyšenou.
2: Tak, že by to vyšlo teď. Hezky dobrý den, čtvrtý soutěžící.
6: Dobrý den, tady Anna ze Štětovic.
2: Zdravíme do Štětovic. Tak otázky od 4 do 10, Aničko.
6: Vezmeme 5.
2: 5. My si dáme něco, člověče nezlob se, hrací kostka. Co je na opačné straně od 3 na kostce? 6, 4 nebo 1?
6: Typuju 6.
2: Ne.
0: Jau.
2: 4 je tam. Aničko, aha, zdravím, naslyšenou.
6: Děkuji, naslyšenou.
2: 5. soutěžící, hezký dobrý den. Kdo je na telefonu?
7: Hezký dobrý den, tady Jarka.
2: Jarko, zdravím. Otázky 1, 2, 3 a 5 už jsou fuč, tak zbytek je váš?
7: Tak 6.
2: 6. Co je to končíř? Končíř je buď to pomůcka hodináře, nebo bodná zbraň, anebo součást brzdového systému lokomotivy.
7: Tak to vůbec netuším, zkusím Cčko.
2: Dáte Cčko. Tak tohle bylo těžké, je to bodná zbraň, prakticky totéž co fleret. Zdravíme, Jarko, naslyšenou.
7: Naslyšenou.
2: Tak, 6. soutěžící, hezký dobrý den. Aničko, zdravíme. Aničko, zdravíme. Otázky 4, 7, 8, 9 a 10. Přímo pro vás.
8: Tak zkusíme tu 4.
2: Tu 4. Dopadli jak sedláci u Chlumce, říká se. Nepotřebuji přesný rok, ale stačí mi století, kdy tehdy dopadli ti sedláci. 15., 16. nebo 18. Kdy byla ta bitva?
8: 17.
2: Dáváte 17.
0: Jau.
2: A bylo to ve století 18. roku 1775. Naslyšenou, Aničko. Zdravíme. Tak, dlouho nepamatuji takovou soutěž a to ty otázky přitom nejsou tak těžké. Hezký dobrý den, koho pak zdravíme?
9: Dobrý den, Jarmila Olomouc.
2: Jarmilo, tak Olomouc. Už je opravdu... Rýmařov, už je opravdu na čase, aby někdo vyhrál. Takže 7, 8, 9 a 10, Jarko, je na vás, abyste to zlomila.
9: Tak 8.
2: Města jako Izmir, Bursa nebo Antalya jsou v Bulharsku, v Řecku a nebo v Turecku?
9: Turecku.
2: Je to Turecko, takže to máme správně. 7, 9, 10.
9: 9.
2: Být či nebýt je slavný monolog prince Hamleta. Ten má u svého povídání něco v ruce. V ruce. Je to buď to zrcátko, nebo sklenka s vínem, a nebo lebka?
9: Lebka.
2: No, jasně. A teď 7 a 10. Elektrický proud nejlépe změříme manometrem, dozimetrem nebo ampermetrem.
10: Ampermetrem.
2: No. Jarmilo, vy jste to zachránila a to ty otázky předtím přitom nebyly tak těžké. Možná jedna, ale jinak tedy se to nepotkalo s těmi soutěžnicimi. Blahopřejeme, je to vaše, bylo to dneska velmi napínavé, paní Jarmila už si vybírá výhru a my se těšíme na další hřebíky. Zítra touto dobou to opět spustíme.

0: Pražská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vzpomínka na Mariku Gombitovou v odpolední Českého rozhlasu Olomouc. Za minutku půl třetí, tak správný čas pro následující rubriku, která je tu každý týden v neděli touto dobou.
1: Přešlo září, už 9. měsíc roku. Pamatuju si ze školy, že kolem 23. září začíná na severní polokouli podzemní rovnodennost. Den je stejně dlouhý ta jak noc a každý ráno ho on jako minutko obévá. V sadech a zahradách dozrávají jabka, hrošky, kadlátky. Také se češe chmel a vinná réva se pěkně vyhřívá na slonečko. Říká se, že teplo a slonko v září, dobře se ovoco a víno daří. Kopou se zemáky, kde jsou ty čase, kde jsme napolo dělali ohně ze soché natě a opíkali teple. Dnes pečou v plynové troubě americké brambory. U nás na Moravě a v Čechách se odehrávají v září sklizňové slavnosti. Dožínke, vinobraní, dočesná. Ve Vizovicách trnkobraní nebo v jižních Čechách typická slavnost konopická. Jedna pranosteka říká, že podzem na strakaté kobele jezdí a také, že září na líto jde stáří. Já, nejenom na líto. 28. září je svatýho Václava, patrona země české. V době ještě donedávna minulé se v hornatých krajích na Václava sváděl dobytek z hor, z letních pastvín do dědínek přezemování. Do hor přecházela zima, první přímrazky a sníh. Také máme poslední možnost včel nachystat topení na zemo, aby nás nezaskočil mráz a sníh už v listopadu. Naštípada poskloze dřevo do drvárky a jdeme sbírat kadlátky. Slivovička se v země bude také hodit. Teď vnitřní vytápění je ekologický 100x víc, jak solární panely. A ozvele se v září hrom, bude v země zaváté každé strom. Tož, lidi milí, ožijete si v září hlavně slonečka, dejte nejkrásnější měsíc celého podzemko.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jamboree, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Prodotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Až do konce září vám nabídneme každý den jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. To je naše řidičská abeceda. Dneska si povíme, jak bezpečně na silnicích objíždět cyklisty. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Právě probíhajícím letním období se víc než jindy setkáte na silnici s řidiči nemotorových vozidel, nejčastěji s cyklisty. Logicky nechcete jet stejně rychle jako oni, a tak se rozhodnete předjíždět. Víte ale, jaký rozestup u toho musíte dodržet? Odpověď na otázku poskytl plukovník Jan Straka.
3: Je to jeden z nejzranitelnějších účastníků, a pokud si uvědomím, že když bude mít cyklista dopravní nehodu, tak ho nechrání vůbec nic. Já mám v autě plechy okolo sebe, on nemá okolo sebe nic. Pokud budu předjíždět cyklistu, musím od něj dodržet boční odstup 1,5 metru a v místech, kde je maximálně rychlost do 30 km/h, tak tam postačí 1 metr. Nicméně vždy musím mít na paměti, že nesmím ohrozit cyklistu.
2: Není to ale jen o řidiči auta. Dodržovat bezpečnostní předpisy musí pochopitelně i samotný cyklista. A jaké to jsou?
3: Věnovat se řízení, dbát na to, že jsem já ten zranitelný, a zároveň, aby byli čitelní pro ostatní řidiče. Pokud pojedu na kole a budu tam vrávorat ze strany na stranu, tak nejenom, že jsem nečitelný pro ty ostatní řidiče, a právě z toho důvodu, že oni neví, co já v tu chvíli udělám, může dojít k dopravní nehodě, tak zároveň způsobuji i to, že ten řidič může právě z toho mého způsobu jízdy být poněkud agresivní.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A na vlnách Českého rozhlasu Olomouc budeme pro vás vysílat až do konce září. Zítra se dozvíme, jaká pravidla platí na kruhovém objezdu.

pondělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. To je pravidelný pořad Na cestě, ve kterém se věnujeme vždy po 15. hodině folkové, country, trampské a další muzice. V červnu se v Čáslavi konal 54. ročník festivalu Banjo Jamboree, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. No a první ochutnávku toho, co jsme natočili, si můžete poslechnout právě po 15. hodině. Vězné návraty dneska ve 4 přinesou vzpomínání na Lučka Kopřivu, na herce, kterému říkali figurkář, tichý komik, ale také velebnosti.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
3: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
4: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
3: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
4: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Je 15 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Odhadované náklady na stavbu bazénu v Olomouci stouply o 200 milionů korun. Při sjezdu na Malé Morávce se vážně zranil cyklista. Fotbalová Sigma rozehrává zápas v Plzni. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 20 stupňů. Hezkou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Plánovaná stavba nového krytého plaveckého bazénu vedle akvaparku v Olomouci bude stát podle nového odhadu zhruba 450 milionů korun bez daně. Oproti roku 2023 je to o 200 milionů víc. Ředitel akvaparku Dalibor Přikryl to zdůvodnil rozšířením původního projektu o další technologie a solární elektrárnu na střeše budovy.
6: Součástí toho byla samozřejmě řešení komplexu kolem té budovy, protože je tam spodní voda, je tam vlastně potřeba udělat infrastrukturu, dopravní, parkovací plochy. Trafostanice se řešila jako samostatný subjekt, musela být řešena na vedlejším pozemku. Takže další náklad, další projektová záležitost.
5: Cyklista se v sobotu vážně zranil při sjíždění trailové tratě v Malé Morávce na Bruntálsku. Po nárazu do stromu ho do nemocnice přepravil vrtulník. 34-letý muž po nehodě zůstal v bezvědomí. Svědci události přivolali zdravotnickou záchrannou službu a do příjezdu záchranářů mu poskytovali první pomoc. Informoval o tom mluvčí záchranářů Lukáš Humpl. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
7: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
2: Počasí.
5: Zítra čekejte na střední Moravě velkou oblačnost s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15 stupňů Celsia a povane slabý severozápadní až severní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: V Olomouci počítejte s uzavírkou části Horního náměstí, a to z důvodu konání akce Dny evropského dědictví.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.

Český rozhlas Olomouc pravidelně vyjíždí v polovině června do Čáslavy, kde se konává festival Banjo Jamboree. Připravila jsem do dnešního pořadu Na cestě první ochutnávku z letošního ročníku, takže je jasné, že v následující hodině bude znít bluegrass v nejrůznějších podobách. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.

Letošní Banjo Jamboree zahájila kapela Rusty Strings tradičně skladbou Will the Circle Be Unbroken. V pátek vystoupilo 6 kapel, včetně jednoho ze zahraničních hostů. Jednotlivé vystupující si budeme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc postupně pouštět. Na všechny se dostane, každý bude mít svůj prostor v pořadu Na cestě. Dnes to bude jen letmá ochutnávka. A protože k bluegrassu patří i gospel, poslechneme si teď jeden v podání kapely Abalon, která hrála jako druhá.

Banjo Jamboree patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. Letošní ročník zdobila číslice 54. V posledních letech se příznivci bluegrassu scházejí v Čáslavi, kde našli skvělé zázemí v areálu Vodranty, včetně přilehlého koupaliště. Letos nás sice občas skropil déšť, ale bylo teplo, takže i na to koupání v sobotu došlo.

Dohrála kapela Goodwill, jeden z pravidelných vystupujících na banjo jambory, energetická bomba a zároveň důkaz, že tady se hraje bluegrass v nejrůznějších podobách, od tradičního až po tvrdou modernu. Každoročně pořadatelé zvou taky zahraniční hosty. Letos byli 4 a v pátek vystoupil Piotr Bulas a Garage Folks, kteří přijeli z Polska a teď si je poslechneme na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Garáž Folks a Piotr Bula zpáteční večer oficiálně zakončili, ale hrálo se až do sobotního rána na několika místech. Sobotní pozdní ráno zahájili paběrky Marko Čermáka. Marko Čermák je legendární muzikant, ilustrátor, zároveň propagátor pětistrunného banja, který s paběrkami hraje Trump Grass. Velmi oceňuju, že Marko byl na banjo jambory od samého začátku až do sobotního závěru, seděl v hledišti a pozorně sledoval bluegrassový cvrkot nejenom na pódiu. Vyzkoušel si i různé modely banja u vystavovatelů nejenom zvučných jmen. Své nástroje a nejen banja na banjo jambory představovali jejich výrobci. Marko Čermáka a paběrky si teď v pořadu Na cestě poslechneme ve skladbě Hoganovo jezero.
1: Ta halda dříví počká, nech koně chvíli stát.

0: Děkujeme.
1: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
2: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc dohrála kapela Blackout Bluegrass Band, která vyhrála konkurz na internetu, protože zájem kapel o vystupování je velký. Díky konkurzu se tak na Banjo Jamboree každoročně objeví nová zajímavá kapela. Další z kapel míň známých, které si poslechneme, je Madame, která hrála skladby s českými texty, často s folkovým nádechem.

Součástí Banjo Jamboree je i doprovodný program, různé dílny a workshopy, třeba i se zahraničními hvězdnými hosty. Programy pro děti, prezentují se výrobci hudebních nástrojů, probíhá řízené jamování nejenom pro mladé muzikanty. A taky se společně vyfotí všichni banjisté, vystupující i ti z publika. Jsou vystavené fotky z minulých ročníků a letos se nově představilo i Bluegrassové muzeum. Teď zahraje kapela Kaben s Pepou Malinou.

sobotním koncertu pak vystoupili další tři zahraniční hosté. Nejbliže to měli Union City Grass, kteří přivezli texty ve slovenštině, které si poslechneme i na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Ďakujeme pekne.
1: Pořadatelem Banjo Jamboree je Bluegrassová asociace České republiky v čele s předsedou prezidentem Petrem Brandeisem. Taky se v rámci festivalu konává valná hromada této organizace. A tam mimo jiné vydává i Bluegrassové listy. Petr je součástí několika kapel a v Čáslavi se představil s Bluegrass Cvrkotem, kde hraje i jeho bratr Brandy, zároveň jeden z moderátorů festivalu. Dalšími byli relativně nováčci Martin Rezek a Libor Čenda Cenek. A Bluegrass Cvrkot teď zahraje v pořadu Na cestě.

A teď přišel čas hlavních hvězd sobotního koncertu na Banjo Jamboree. Hlavním dramaturgem festivalu je Ondra Kozák, který za bluegrassem jezdí po celém světě a taky ho vyučuje, takže má dobrý přehled, co se kde děje a může tak na Banjo Jamboree pozvat a přivést kvalitní zahraniční hosty. Ze Švédska přijela kapela The Original Five s muzikou energickou, výborně šlapající.

Líbilo se mi, že obě hlavní hvězdy hrály na banjo jambory už po 8. večerní a ne až v závěru koncertu. Sestry Priceovy s kapelou přijeli ze Spojených států amerických a přišli na řadu hned po švédském bluegrassu.

Price Sisters vedli na banjo jambory i workshop bluegrassového zpěvu a když na závěr svého vystoupení přidali písničku a kapela, bylo v hledišti ticho neuvěřitelné.

Závěr sobotního večera patřil českým kapelám Monogram a New Aliquots, hostujícím banjistou Davidem Bendou. My se pochopitelně budeme do Čáslavy na Banjo Jamboree vracet. Dnes to byla jen ochutnávka ze 54. ročníku. Od příštího pokračování z Banjo Jamboree budou v pořadu Na cestě vždy dvě kapely, takže čas vymezený jednotlivým vystupujícím bude mnohem delší a dostane se na všechny. Pro dnešek nám poslední skladbu zahraje New Aliquots a banjista David Benda. Od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí i Jarka Nosková.

0: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
1: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
2: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltéské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová v úterý v 10 dopoledne.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Prostějovští volební lídři chtějí řešit především bydlení a parkování. Skoro polovina lidí v Česku neví o možnosti dobročinných darů ze závěti. Olomoucká Sigma vede v Plzni 2-1. Zítra čekejte velkou oblačnost s teplotami do 20 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Lídři politických uskupení pro komunální volby v Prostějově se chtějí zaměřit na dostupné bydlení, parkování, dopravu, sociální služby a velké investice. Město by podle nich mělo pokračovat v přípravě stavby nového krytého bazénu. Rozdílné názory panují na jeho délku. Vyplývá to z ankety mezi kandidáty. Komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Skoro polovina lidí v Česku neví, že v závěti může odkázat prostředky na dobročinnost. Vyplývá to z červnového průzkumu koalice Za snadné dárcovství a agentury Ipsos, kterého se zúčastnilo víc než 1000 dospělých. Pro někoho je ale darování samozřejmostí.
2: Vyjadřuju tím svoji vděčnost. Pořád jako jsme něco dostali a můžeme jenom za to velmi nedostatečně zaplatit.
3: Říká Robert Pleskot. Desetinu majetku odkáže organizaci Cesta domů. Na dobročinnost pamatují v závěti hlavně pravidelní dárci, kteří jsou i jinak společensky aktivní. A to až z 80%, říká Kateřina Ptáčková z nadace Olgy Havlové.
4: U lidí, kteří se žádným způsobem takhle neangažují, je ta podpora darování ze závěti zhruba na úrovni 40%.
3: V závěti je důležité jasně formulovat své přání. Říká právník Ondřej Vokál.
5: Je super si vybrat konkrétní organizaci, které ten majetek nějakým způsobem předám, ať už ji povolám za dědice nebo ji něco odkážu.
3: Sepsání závěti u notáře stojí zhruba 3000 korun. Sepsat se ale dá i bez něj. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Bruslaři si v Krnově tento rok připlatí. Město totiž zvedlo vstupné o 10 korun. Hodina a půl na ledě tak dospělého stojí 90 korun. Děti do 15 let zaplatí za stejnou službu 50 korun. Nově lidé budou muset platit taky za půjčení bruslí. Podle krnovských technických služeb je bruslaři často vraceli poničené.
6: Stadion spravují krnovské technické služby. Podle vyjádření městské společnosti bylo navýšení vstupného nutné, protože narostly mzdové i celkové provozní náklady. Zdražení se týká všech hlavních skupin. Jde o dospělé, děti, studenty i seniory. Dražší je i pronájem ledové plochy z Krnova. Adam Tomáš, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté Sigmy Olomouc hrají 8. kolo šance ligy v Plzni. Už v 16. minutě skóroval za Hanáky nigerijský útočník Gali. Ve 34. minutě Plzeň vyrovnala díky vlastnímu gólu, tentokrát hráče Gvineji Sily. A ve 41. minutě zvýšil na 2-1 olomoucký Tkáč. V nastavení prvního poločasu pak neproměnil penaltu plzeňský Červ. Sigma tak po prvním poločase vede 2-1.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě převážně velkou oblačnost s deštěm nebo přehánkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. V průběhu večera bude srážek ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 13 a foukat má slabý severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D35 na 243. kilometru u Řimic ve směru na Hradec Králové. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
7: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
8: Už je to tady.
7: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
8: Já jsem Bás. Bás.
7: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
8: No, mám jednu dceru.
7: To jsem ani nevěděl.
8: A ty máš nějaké děti?
7: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
8: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
7: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme zvesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka, trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne, no drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
4: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil, kde
4: no, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju, ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Co pak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší. Jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je moment. Usmějte se ještě jedno.
4: Zuby. Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já...
3: Jistě,
2: ale pane doktore...
3: Řekněte a... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a... Hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak. Já se jenom chviličku zapřu, tak.
2: Wahu!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.
2: Zabijáku!
3: Trošku to lechtá, že ano? Ano, já neslyším, to mi řeknete až potom.
4: No, je, no vidíte a už je venku.
1: Luděk Kopřiva vlastním jménem Ludvík Kopřiva se narodil 19. června roku 1924 v Praze. Vyrůstal tedy v období první republiky, v době, která byla tedy kulturně mimořádně živá a která silně formovala celou jeho generaci. O jeho rodině se bohužel nedochovalo mnoho podrobností, ale víme, že vyrůstal v poměrně obyčejném měšťanském prostředí, kde se cenila pracovitost, disciplína a vzdělání. Už od mládí měl blízko k umění, humoru a herectví. Scénky a role zvládal vždycky na výbornou. Ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
3: Takže se na schůzce abituji, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
5: Ještě jednou asi, že?
6: Ještě.
5: Pokračuj.
3: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.
7: Takhle mám vypadat Silvestr.
3: Tak ještě jednou. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
1: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
8: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
9: Počkej, to začíná
10: aby
9: slibně.
10: Aby jsi se narodil, Jaroušku.
9: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
8: Aby jsi se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi si vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Grotesce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Saidla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo Štíkův bratr pan Carlos López.
1: Šílený zuřivec.
3: Nemá Doňu příliš v lásce, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho.
2: Chápu. Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti...
1: Správně, excelence.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřeváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mý jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: koukám, že jsem tě naučil přepěkně příst.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Máca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička jak na utahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Máca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o ničem nevím, pane Máca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Máca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: No, a je to v suchu, ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Tady tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď... letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok.
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nele.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mohl. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál, to je.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo, to je slovo chlapa. Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: Proto já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. No. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět
4: a... No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
6: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: No tak ne, no.
6: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
6: Jo, běžte.
7: Hele, pětihvězdičkovej, páni, ti opraváři si ale žijí.
8: Vezmete mi ty výkazy, kozinka?
6: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a jak si ale všecko bude ještě dnes, ještě dnes.
8: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
6: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
8: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
6: Ale chraň Bůh, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
8: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
6: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost, to od kolektivu, pochopitelně.
8: Pochopitelně. Ano. Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
6: A my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
8: Ano, až na ty výkazy, že jo?
6: No,
8: právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte, no a přijeste ty výkazy v pondělí.
6: Ano.
8: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
6: Zajste, soudru, že řediteli, zajste.
5: Někam vyrazíme, soudru, řediteli?
8: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
7: A do Prčic.
8: Ne, do Plzně.
7: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
8: Ale to já taky, Máca. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo, tadyhle máte flašku.
9: To je snad sen.

0: Tak pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host,
3: ano.
2: Tedy u nás, jistě, že ovšem nevěsty nám bohužel došly, optejte se prosím příští týden, ano? Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička, možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9. 10.
3: No.
2: Ano, to by jistě, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi od pána pozornost.
3: Ano, ano, ano.
2: Ano, tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano,
3: ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano,
3: aha.
2: Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
3: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pan potom trošičku přikrčil. Ano, a hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás.
3: No.
2: Tady. Prosím. Bohatá.
3: No.
2: Hezká.
3: No, no, no.
2: Moudrá.
3: Jo, jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je, je. To není nic pro mě, starší, na to já kašlu.
2: Kašlete na nic,
3: jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano, tak tedy tady. Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no, no, no.
2: A už bohatá,
3: jo, no, no, no.
2: Ano, hezonka,
3: jo.
2: Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A jej, to není nic pro mě, na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
3: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
3: A je, no jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady. Bohatá,
3: no.
2: Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
3: Já vím,
2: kašlete, no. Na ní, kašlete. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No, ale... Že s váma cejtím, pane, tak tuhle
3: to?
2: Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte? Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím. No. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
3: no?
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od zbohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
2: Soudruhu vedoucí.
6: Ano.
2: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
6: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
2: Identifikovat.
6: Ano.
2: Tak jdeme. Prosím.
6: Prosím, no, pozor.
2: S dovolením. Pojď.
7: Prosím. Gábel neboli vidlice péče 66-53/4. Ano, 66-53/4.
2: Děkuji. Patří vám to, ne?
6: Ne.
2: No, tak to musíme rozbalit.
6: Prosím.
2: Prosím.

0: přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku dva významy.
1: Co to je dva významy? Neexistuje dva významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom jeden význam. To si pamatujte, dva významy.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Umes, kdo zhojí naše duše hladovějící, kuchař s bílou čepicí. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné. Mi do

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika, režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paneko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velký pane, tak už jsme tady, pochřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého, on se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám, prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká zákristy. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíka.

0: Vítíška v Povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říká: Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají: holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumíš? A on říká: a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká: Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Uvedení filmu Slunce seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
3: No, je a proč?
2: Ve vaší prekární situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jít.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu: tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
4: Netříkáno.
5: Opravdický
6: anděl. No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám modřený. Se na to můžu vybodnout. Když se na tom neumíš, tak na to nelez.
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je, myslím, čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
7: Dobrý den, pane redaktore.
8: Dobrý.
7: Já jsem přišel jsem...
8: No to mi nemusíte opakovat pořád. Já vidím, že vás nepřinesli. No. Přišel jste dveřmi.
7: Vlastně ano.
8: Víte.
7: A ještě, proč jsem přišel?
8: No na to se mě neptejte.
7: No ne, to chci říct já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem a...
8: Ano?
7: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
8: No počkejte, to jako to... Ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
7: Ano.
8: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel... Nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
7: Co nejsrdečněji,
8: to je bezvadí. Tak se posaďte.
7: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
8: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že? Je to trošku upatlaný, no.
7: No dovolte.
8: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso, a to je pořádný balík. No to je nejmíň půlka kance. No, taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
7: Kde pak, já ne bum bum. Já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl, já jsem básník. básník. Sice mladý.
8: No jo, to jste si tím jistý? Mladý, no tak dobře, no tak mladý, ale plodný, jak koukám.
7: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyženil jsem.
8: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodný jako vaše dílo, takhle víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to, ukažte to. Teofil, prášek, hoř, hoř, svíčko mýho milování.
7: Hoř, hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
8: No, to je moc hezký titulek. Když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
7: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
8: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
7: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
8: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volný až příliš. Ne? A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
7: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
8: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k Bětce Práškové bytem tamtéž.
7: To je švagrova.
8: Člověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
7: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
8: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňují manželky.
7: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
8: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
7: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emně Kaprové bytem tamtéž.
8: To je rybářka určitě, že?
7: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
8: Čověče, vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
7: Vidíte?
8: Ale já si snad kvůli vás, jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
7: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

0: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: V Přerově vyroste nová průmyslová zóna. V Hranickém Středolesí začala stavba turistické vyhlídky. Olomoucká Sigma porazila v Šancelize Plzeň. Zítra čekáme velkou oblačnost s teplotami do 20 stupňů. Hezkou neděli u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Zástupci firmy RC Europe už mají pravomocné stavební povolení k vybudování průmyslové zóny v Přerově. Dělníci ji postaví mezi areálem přerovských strojíren a místní částí Henčlov. Developer počítá, že v areálu budou 3 výrobní a skladovací haly. Zahájení výstavby chystá na říjen, říká Klára Šotková, PR koordinátorka a tisková mluvčí RC Zone Přerov.
2: Pravomocné stavební povolení je pro nás zásadní milník. Projekt je připraven k realizaci a nyní se soustředíme na zahájení výstavby a jednání s budoucími nájemci. První prostory chceme předávat již v létě příštího roku.
0: V hranické místní části Středolesí na vrcholu Studená dělníci staví novou turistickou vyhlídku. Ze 7-metrové dřevěné konstrukce turisté budou mít výhled na Oderské vrchy, Moravskou bránu, Hostýnské vrchy a při dobré viditelnosti taky na Jeseníky. Investici financuje město s pomocí dotace. Práce by měly být hotové v listopadu, uvedl to mluvčí radnice Petr Bakovský.
3: Dlouhodobě jsme o nějaké vyhlídce nebo rozhledně uvažovali, několikrát se vytipovávala různá místa, kde by to bylo nejlepší. Nakonec zvítězila tato, řekněme, minimalistická varianta. Celkem ta akce by měla stát 3,6 milionů korun s tím, že jsme na to získali dotaci z Olomouckého kraje.
0: Lidé s vážným zdravotním postižením kritizují nedostatek osobní asistence a pomalé změny v systému péče. Na problém upozornili při druhém letošním projezdu za přežití. V Praze se ho zúčastnili desítky lidí.
4: Si představte, že byste jenom 6 hodin za den mohli jíst, pít, dojít se na záchod.
5: Říká student Tonda, který přišel podpořit spolužačku s handicapem. Těch 6 hodin pomoci asistentů denně pokryje maximální příspěvek na péči, který je 27 tisíc korun měsíčně. Zbytek často zajišťují rodiny, pokračuje Michal Prágr ze spolku Žít po svém.
6: My jsme momentálně požadovali, aby aspoň příspěvek na péči ve čtvrtém stupni byl zdvojnásoben.
5: Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka ANO uznává, že současný systém není uspokojivý. Připravuje změnu, která má lépe zohlednit skutečný rozsah potřebné péče a zlepšit dostupnost sociálních služeb. Konkrétní termín změn ale neslibuje. Tereza Hybšerová, Český rozhlas. Sport.
0: Fotbalisté olomoucké Sigmy před chvílí porazili ve Štruncových sadech Plzeň v 8. kole Šancelige. Sigma po golech Galiho a Tkáče vedla po prvním poločase 2-1, když jediný plzeňský gól si dal navíc do vlastní brány záložník Olomouce Sila. V 52. minutě pak zvyšoval na 3-1 útočník Hanáků Václav Sejk a na konečných 3-2 už jen snížil v 85. minutě útočník Viktor Kifál.
1: Počasí.
0: Pondělí bude v Olomouckém kraji převládat velká oblačnost, s deštěm nebo přehánkami odpoledne se může objevit i bouřka. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15 a pované slabý severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Nohu z plynu na D46 na kilometru 34 u Žerůvek ve směru na Olomouc. Stojí tam porouchaná motorka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Dechová a lidová muzika na vaše přání bude znít následující hodinku ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Pěkný poslech přeje Tomáš Kedzior. Volejte do studia na 221 555 444, pište SMSky na linku 723 70 33 51 a kdo se včera nedovolal, když bylo svátku Marie, využijte této hodinky třeba právě dnes.

0: Českém rozhlase Olomouc vítáme paní Zdeňku Zhrochová. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáci, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla bych nechat zahrát dodatečně. 11. září měla narozeniny a 12. září měla svátek Marie Vranešticová z Konice. Milá Majko, k narození nám i svátku ti přejeme. Všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, spokojenosti, radosti a dobrou náladu. To ti přeje Zdenka. Zdravím tvého manžela Pepu a celou rodinu. A ještě bych chtěla nechat zahrát, 16. září mají svátek Lidušky. A to paní Liduška Ukytilová z Jeseníku a Liduška Lorničková z Olomouce. Milé Lidušky, svátku vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, pokojnosti, radosti a dobrou náladu. To vám přeje Zdenka a Jarmila. Děkuji, pane Tomáci, a zase někdy nashledanou.
0: A já přidávám věnování ke zlaté svatbě manželům Emilovi a Majce Spurným z Polomí. Hodně zdraví, štěstí do dalších let a za krásný výlet děkuji Věra a přátelé. Písnička také paní Aničce Zavadilové z Prusinovic k dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví, lásky a dobré pohody přejí Šuráňovi z Mikulovic.

0: Českém rozhlase Olomouc pan Ivan, který nám volá z Opavy. Dobré odpoledne.
1: Jo, pěkné odpoledne, pane Tomáši. Dneska bych chtěl zahrát svoji švagrové Janě, která nás postihla na toho návštěvou, protože přišla popřát své sestře, která měla svátek 3. A na tom to vůbec nic neznamená, protože pěkná písnička potěší kdykoliv. Dále zdravím paní Aničku v Brudově, Marušku se Štěpánem, Hanku na Lipině a pokud poslouchá paní Irena v Úlině, takže též, jo, všem pěkný poslech, hodně zdraví, pěknou pohodu u přijímačů a vám, pane Tomáši, děkuju. Zase někdy, když se dovoláme, tak si popřejem.
0: Tak budeme se těšit. Zdravíme pana Ivana, věnování také naší prababičce Marii Recové ze Hvozdu. To věnování letí do domova seniorů v Bohuslavicích ke včerejšímu svátku a taky obecně třeba i dnes pro radost a dobrou náladu. Myslíme na tebe, babičko, zdraví vnučka Zuzka s manželem, vnučka Monika, pravnoučata Sofie a Matýsek a dcera Maruška s Martinem. Ještě věnování Mařenkám, Marím, také Maruškám. Do všech domovů a penzionů posíláme písničku s láskou, rodinou a pohodovými dny a božím požehnáním, píše Hela a děvčata.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hrajeme na vaše přání a zdravíme paní Ludmilu z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chtěla bych nechat zahrát jenom tak pro radost, pro potěšení panu Oldovice Hákovi do Nemíle, paní Emilce Hurákové do Zábřeha, manželům Sidláčkovém do Újezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěcu, srdce lidi Jarolimové a lidi Zidlové do Doubravice. Potom ještě bych chtěla manželům Sislovém na Svinov a manželům, no také je to na Svinov, ale Šperlichovém. Je to i pro vás, pane redaktore, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Jako pěkně, mějte se hezká a někde nashledanou Gottwaldovi.
0: A já přidávám věnování právě paní Ludmile do Doubravice, která měla včera narozeniny, takže vše nejlepší přeje pan Břeťa. Dále je tady věnování paní Marii Kalhousové z Jívové a paní Marii Tomšů z Mikulovic. K jejich včerejšímu svátku hodně zdraví a štěstí přeje pan Láďa s rodinou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A v našem vysílání vítáme paní Julii z Přerova. Dobrý den.
4: Dobrý den, taky zdravím vás v Českém rozhlase Olomouc a prosila by zahrát už předem k svátku, je to paní Liduška Kolařová v Ratslavicích, a zároveň by jí popřela všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, rodinné pohody a taky, ať má radost s vnoučatama. A dále, když jsem na dratě, tak ještě by nevynechala Petra v Přerově, jak mi dal zahrát, srdečně zdravím. Lidušku v Prostějově, taky Lidušku v Prostějově a potom Zdenku v Vuničově a Zdenku v Hrochově. A všem by popřela, ať se vydaří nový týden. Díky moc naslyšeno, ale já jsem naopak povídala Lidušku v Prostějově a to je Zdenka v Prostějově. Takže se moc paní Zdenková omlouvám. Vy jste taková zahradnice, já vás ještě přejmenuji na Lidušku. Díky moc, naslyšenou.
3: Naslyšenou, teď už všechno víme a posíláme krásnou Julianu.

0: Českém rozhlase Olomouc vítáme dalšího volajícího, je to paní Anička z Bludova, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, posílám krásný podvečer. Přeji do Českého rozhlasu a všem moderátorům, zvláště tomu dnešnímu. Písničku posílám mým kamarádkám Marušce Skálové do Hrabové, Marušce do Bludova, Marušce do Košova, Františkovi od Brna a paní Marci do Žulové. Přeji zdraví, štěstí, pohodu a lásku. Přeje Anička a František a všem Bludovákům. Děkuju, mějte se hezky.
0: Zdravíme pěkně do Bludova všechny naše posluchače a posíláme písničku U potůčku.

0: Českém rozhlase Olomouc další věnování. Zdravíme paní Ludmilu do Čelčic. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Já bych touto písničkou chtěla potěšit svoje přátelé, kamarády a známé. Je to do Čelčic manželé Kubesovi, do Prostějova Jindřiška Slabiková, do Klenovic Miluška Gibasová, do Pivina Věruška Hélová, do Přemyslovic Jarošek Hyblu a všem do nemocnic, do domova důchodců a těm, kdo nikdo nezahraje. Tomáško, já vám děkuji a někdy nashledanou.
0: A bude to Tenečková.

0: Českém rozhlase Olomouc vítáme paní Majku, která poslouchá v domově seniorů v Bohuslavicích. Dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím vás, pane Tomášku, a celé České rozhlas Olomouc. A prosím o zahrátí dětkám z celé naší rodiny a paní sousedce mojí ve Hvozdě a tady paní spolubydlici, ta je taky Maruška, a ještě Majce Koupilové a svatce z Ješova taky, a prosím vás ještě všetky hvozdecky Marie, ať si užijou svátku, no už je po něm, ale to nevadí. Tak vám moc krát, Tomášku, děkuju za to, že jste mě vzal, protože ty ho určitě máš, ty hrozně moc. Tak děkuju.
0: Pěkně zdravíme, posíláme písničku Moravokrát.

0: V našem vysílání.
1: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
2: Pravidelně nás poslouchá také pan Láďa v Tovačově. Dobrý podvečer.
3: Dobrý večer, pane rektore, zdravím vás ještě jednou. Děkuju vám, že jste mě vzal, děkuju vám za vybrání písničky. Zdravím vás do Českého rozhlasu Olomouc, český posluchače, a tuto písničku bych chtěl včerejšímu svátku Mařence, Marušce, Jeklové starší a mladší, Pepičkovi Jeklovýmu za dopravu na burzu a na nákup, a Romanovi a Jindřišce do staré psi nebo nové psi a chlapom do garáže. Děkuju vám všem, že jste mě hráli písničky, děkuju vám všem a ta písnička je pro všechny a i pro vás. Děkuju moc krát, nashledanou.
2: Pěkně zdravíme, přidáváme SMSky ze studia Českého rozhlasu Olomouc paní Zdeňce Šínové do Horochova. Zdeničko, děkuji za krásné přání a zdravíme tě, píšou Majka a Pepa z Konice. Věnování je také milému Břeťovi Pískovi, tetičce Draze Báťové do Štítu. Pěkný podvečer, hodně zdraví a pohody přejí Jarka a Mirek s rodinou.

0: V Českém rozhlase Olomouc další věnování. Paní Lída z Olomouce je na telefonu. Dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, pane Tomáši, já vás srdečně zdravím a všechny vaše pracovníky, moderátory v Českém rozhlase Olomouc. Dnes bych chtěla popřát ještě ke včerejším svátku Maruškám, protože jsem se nedovolala. Takže všem Maruškám přeji všechno nejlepší, pevné zdraví, štěstí do dalších roků, a to Marušce z Kroměříže, Marušce Faltýnkové, Marušce z Kolšova, Marušce Chytilové a Heroutkové do Senice na Hané a všem Maruškám, které jsou v senior klubu, a též Květoškovi, Pytlíčkovi a ještě Marušce Patákové a Lidušce Siglové k včerejším narozenám přeji též všechno nejlepší. Vám, pane Tomášku, moc krát děkuji. Krásná neděle, ať vás potěší ještě do večera. A jinak se mějte moc hezky a naslyšenou.
0: Naslyšenou, hrát nám bude Hradišťan a jejich směs lidových písní posíláme také ke včerejšímu svátku paní Marušce Staré z Boříkovic. Blahopřeje také Marie. Děkujeme panu Vláďovi Stovačova za písničku. Zdravíme do České Vsi, a to píšou právě chlapi z garáže. No a tady už je slíbená směs. Nahrá.

0: soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
1: to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
2: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
3: Je 18 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Na webu Šumperské radnice je nová aplikace s přehledem uzavírek. Vláda zvažuje cenové stropy u elektřiny i paliv. Olomoucká Sigma porazila Plzeň. Zítra čekejte velkou oblačnost a teploty do 21 stupňů. Pěkný podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Informace o uzavírkách, veřejných akcích a záborech veřejného prostranství obsahuje nová aplikace na webu radnice v Šumperku. Pomáhat by měla hlavně motoristům. Podobný souhrn na jednom místě zatím lidé neměli k dispozici, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
4: Aplikace na webu města vznikla na základě podnětu občanů, ale i potřeb městského úřadu a městské policie. Dosud totiž chybělo jedno společné místo, které by informace z různých zdrojů úřadu přehledně propojovalo. Nová aplikace je nyní soustřeďuje do jednoho přehledu a zároveň je zobrazuje přímo v mapě města.
3: Pracovníci specializované firmy umyjí a vydezinfikují koncem září kontejnery na odpad v Uničově. Všech zhruba 80 nádob na papír a plasty čeká vnitřní i vnější mytí. Vnější mytí spojené s dezinfekcí se bude týkat 26 nádob na sklo a všech bezmála 160 podzemních kontejnerů na tříděný odpad. Vedení radnice o tom informovalo v městském zpravodaji. Vláda by mohla zastropovat ceny elektřiny v případě, že by dál stoupaly. V televizi Prima to řekl ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Podle něj by se regulace mohla dotknout jak výrobců, tak dodavatelů.
5: Vicepremiér neřekl, při jak vysokých cenách by začala vláda trh regulovat. Podrobnější byl u zdražujících paliv. Kabinet podle Havlíčka kroky koordinuje s Maďarskem, Polskem a Slovenskem.
6: Pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, v tu samou chvíli to uděláme.
5: Podle hnutí STAN vláda nemá snižovat spotřební daň, protože na pokrytí ztrát nejsou peníze. Předseda starostů Vítra Kušan chápe, že kabinet s opatřeními vyčkává.
7: Čekat určitě na moment, kdy přijde s nějakým razantním zásadním opatřením. No to já jako člen vlády, která jednala takhle racionálně taky, kritizovat nebudu.
5: Šéf Pirátů Zdeněk Hřib říká, že by Česku pomohlo zvýšení podílu obnovitelných zdrojů. To odmítl předseda motoristů Petr Macinka. Marek Sedláček, Český rozhlas. Sport.
3: Fotbalisté Olomouce porazili v 8. kole šance ligy ve Štruncových Sadech Plzeň 3-2. O góly se postrali Gali, Táč, Káč a Sejk. Zlín stále čeká na první bod v nové sezóně. Hradci Králové podlehli 1-2. Stejným poměrem prohrál Baník Ostrava s Pardubicemi a už pár minut hostí Teplice pražskou Slávii, která se v případě vítězství stane znovu lídrem tabulky.
1: Počasí.
3: Zítra čekejte na střední Moravě velkou oblačnost s deštěm nebo přehaňkami. Odpoledne se může objevit i bouřka. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15 a povane slabý severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Opatrně projíždějte po dálnici D1 na 316. kilometru u Bělotína ve směru na Ostravu. Stojí tam porouchané auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc.
8: Třetí neděli za sebou otevíráme autobiografickou knížku Velký zeměpis malého světa. Její autor, spisovatel a scenárista Milan Švihálek se vrací proti proudu času do doby svého dětství a mládí, které prožil na olomouckém předměstí ve čtvrti Nové Sady. Četbu na pokračování připravil režisér Michal Bureš a číst nám bude opět Igor Bareš.

jako rohlíček. Můj nejmladší bratr se narodil, když mi byly 4 roky. Přesto si na tu událost dobře pamatuji. Bydleli jsme tehdy v Činžáku na předměstí. Tatínek s maminkou nás odvezli do Seničky, kde jsme 3 kluci spali ve společné posteli se stařečkem, protože v malé chalupě nebyl dostatek místa. Nad postelí visel oválný obraz ve zlaceném rámu, na němž byla vyobrazena panenka Maria, jak chová na klíně malého Ježíška. Celá maminka, poznamenával stařeček, když jsme se ráno probudili a rozkoukávali se do světa. To už ovšem stařenka v kuchyni zatopila v kamnech a ze dvora se začínaly ozývat obvyklé zvuky vesnice. Kokrhání kohoutů, bučení krav, chrochtání prasat a mečení kos. V Seničce jsme měli větší volnost než ve městě, ale pamatuji si, že stařenka na nás byla velmi přísná. Museli jsme nosit krmení 2 čuníkům, kteří se roztahovali v chlívku a kterých jsme se báli, protože byli obrovští. Za to, když jsme se večer sesedli v kuchyni kolem roztopených kamen a stařeček nalil do hrnků meltu s mlékem, připadali jsme si jako v nebi. Zeptal se nás vždycky, jaký kafe chcete, bílý nebo černý? A já odpovídal, nadrobený. Byla to taková hra. Stařeček dobře věděl, že mám nejraději, když mi stařenka do kafe přidá chleba nakrájený na kostky. Bílý chléb se okamžitě rozmočil a vznikla hustá kaše, kterou jsem nabíral lžící. Už nikdy v životě nebudu jíst takovou pochoutku. Zvláštní prázdniny skončily po několika dnech, kdy si pro nás maminka s tatínkem opět přijeli. Nebyli sami. Tlačili před sebou kočárek, v němž se skrýval rodinný poklad. 4 kluci. Bože, tolik chlapů. Kdo to uživí? Lamentovala stařenka, když nás všechny viděla shromážděné kolem proutěného kočárku. Bylo nás s maminkou, tatínkem a novým přírůstkem dohromady 500. Tatínek vyndal aparát a začalo fotografování. Maminka s novorozenětem, stařeček s novorozenětem, stařenka s námi všemi kolem kočárku, tatínek s dítětem v náručí. Chlapeček dostal jméno Vládíček. Na dobu, kdy jsme se s ním vrátili do města, si příliš nepamatuji. Asi se během cesty nic zvláštního nestalo. V mých vzpomínkách uvízl jenom nezřetelný obrázek, jak tlačím po rozkopaném chodníku před domem Vládíčku v kočárek a jak mě maminka peskuje, když jsem na chvilku přestal plnit úkol a věnoval se místo bratrovi mlékařskému vozu, který do prodejny v sousedství přivezl konve s čerstvým mlékem. Patřilo totiž k nepsaným klukovským povinnostem pomáhat tahat ty veliké konve po schodech do obchodu a za odměnu si pochutnat na sklenici čerstvého jogurtu, na jejímž dně se skrývala vrstva slaďhonké jahodové marmelády. Hrdlo sklenice bylo uzavřené papírovým víčkem s drobným ouškem. Když se za ně zatáhlo, kroužek z tvrdého papíru se odklopil a mlsání mohlo začít. Maminka věnovala Vládíčkovi velkou péči. My 3 zbývající jsme cítili, že zůstáváme trochu stranou. Nepřipadalo nám to ale nepřirozené, vždyť ten maličký byl tak roztomilý a tak bezbraný. Kluk rostl jako z vody. Po několika měsících se však ukázalo, že s ním nebude všechno v pořádku. Pamatuji si, že onoho dne se strhla veliká bouřka. Za okny se rozléhalo hromobití, takže v elektrárně vypnuli proud. Ložnice byla osvětlována jen modravými odlesky blesků. Chvíle jako stvořená pro příchod ďábla. Náhle se Vládíček dal do usedavého pláče. Plakal stále silněji, přestože bouřka skončila. Plakal celou noc a jeho kvílení se rozléhalo Činžákem. Maminka ho chvíli chovala, chvíli kolébala, zkoušela všechno možné, ale kluk plakat nepřestával. Příštího rána byla maminka tak unavená, že nad kolébkou usínala, přestože jí Vládíček stále rušil.
Křečovitě sténal a sténal. Jeho pláč se změnil v drobné kníkání, bylo vidět, že trpí velikými bolestmi. Maminka mě oblékla a prohlásila, jde se k panu doktorovi Bolkovi. Naložila milého Vládíčka do kočárku a vydali jsme se k městu. Doktor Bolek měl ordinaci v krásné vile, která sousedila se vzrostlým parkem. Byl to velmi laskavý člověk, který se o nás kluky pečlivě staral, když jsme chytli chřipku nebo bolení břicha. Tenkrát se však poté, co Vládíčka podrobně prohlédl, hluboce zasmušil. Odložil stetoskop, pohladil sténajícího Vládíčka po hlavě a obrátil se k mamince. Vaše dítě má zápal mozkových blan, řekl pomalu, s důrazem na každé slovo. Maminka zůstala jako opařená. Několik vteřin nebyla schopná pochopit, jak je situace vážná. Je mu pomoci? Špitla potom. Víte, za války Američané vyvinuli takový lék, začal vysvětlovat doktor Bolek. Jmenuje se penicilín. U nás ale není běžně k dostání, navíc je velmi drahý. Udělám všechno, co budu moci, zavzlikla maminka. Kde ten lék dostanu? Doktor Bolek sedl ke stolu, vzal do ruky pero a napsal recept na lék jménem penicilín. Věděl však, že maminka nebude moci zázračný preparát vyzvednout, protože jeho cena přesahovala možnosti rodiny. Bože, co si jenom počneme, vzlikala maminka cestou domů. A Vládíček zatím v kočárku jemně poplakával. Bolest ho tak zmohla, že kníkavý hlásek nebylo téměř slyšet. Hned příštího dne maminka s tatínkem zašli do spořitelny a vybrali z vkladní knížky všechny úspory. Maminka vzala peníze a rozjela se do Brna. Když se vrátila, pyšně ukazovala několik skleněných ampulí, v nichž byla ukryta zázračná tekutina. Penicilín byl průzračný jako voda a při pohledu proti oknu se třpitil jako tekuté stříbro. Doktor Bolek k nám potom pravidelně docházel a dával Vládíčkovi injekce vzácného léku. Ampule s čirou tekutinou byly uloženy v kredenci mezi svátečním nádobím a maminka je odtud brala jednu po druhé s takovou opatrností, jako by přenášela monstranci. Ubíhaly dny a Vládíčkův stav se nelepšil. Doktor Bolek stále ustaraněji pokyvoval hlavou a utěšoval maminku. Zítra už bude určitě líp. Jenomže zásoba penicilínu se stenčila natolik, že nezbývala téměř žádná naděje. Vládíček měl stále vysoké teploty, stále bolestně sténal a stále byl skroucený jako luk. Maminka ho vždycky poté, co dostal další injekci, vzala do náruče a jemně ho hladila. Když pak děťátko opatrně kladla do kolébky, bylo Vládíčkovo drobné tělíčko skroucené bolestnou křečí. Je jako rohlíček, opakovala maminka. Jako rohlíček. Trvalo to několik týdnů. Maminka už byla tak vysílená, že usínala i ve dne. My kluci jsme se celé noci ustrašeně krčili ve vedlejším pokoji a nemohli usnout, protože se z kuchyně ozývalo nekonečné Vládíčkovo sténání. A pak jednoho večera nastalo ticho. Leželi jsme nehnutě v postýlkách a nemohli jsme uvěřit, že se Vládíček opravdu uzdravil. Pak ale do pokoje pomalu vstoupila nezvykle vážná maminka, pohladila nás po vlasech a se slzami v očích pronesla tiše: už nemáte bratříčka. Nechápali jsme, co to znamená. Nevěděli jsme, co je smrt. Byli jsme příliš malí, než abychom si dovedli představit, že Vládíček odešel kamsi, odkud není návratu. Už nebude trpět, šeptala tiše maminka. Přistoupila k oknu a do kořán ho otevřela. Ať může dušička odletět do nebíčka, dodala. A pak už to šlo ráz na ráz. Poslední pohlazení nezvykle studené tvářičky, kněz v černé sutaně a slzy v očích tatínka, kterého jsem nikdy předtím plakat neviděl.
Byl studený listopadový den, když jsme stáli na předměstském hřbitůvku. Kamenné pomníky byly jemně poprášené sněhem, na větvích stromů se třpitilo jíní, ale čerstvý vládičkův hrob byl černočerný jako zející rána. Stál nás kolem otevřené díry jen nepočetný hlouček. Tři kluci, maminka s tatínkem, stařeček se stařenkou a pár sousedů. Vždyť toho maličkého neměl nikdo čas ani pořádně poznat. Pan farář mě pohladil po vlasech a vybídl mě. Přihoď tam také hrstku. Vzal jsem do rukou lopatičku a nabral hrst hlíny. Mrazem byla stvrdlá na kost. Zazvonila o víko bílé rakvičky jako kladivo o kovadlinu. Stáli jsme mlčky v tom nevlídném listopadovém dopoledni a dívali se jeden na druhého. Nad hřbitovem krákalo hejno černých vran, z věže kostela zněl umíráček a já jsem si představoval, jak se asi vládičkovi leží v tom mrazivém loži. Téměř jsem ho viděl, jak tam dole svírá ručičky v pěst a jak bolestí křečovitě přivírá víčka. Jeho ubohé tělíčko bylo jako vždy celé skroucené a připomínalo napjatý luk. Jako rohlíček, říkal jsem si. Jako rohlíček.

Pytláková schovanka. Asi každý, kdo prožil dětství v období prvních dvou třetin 20. století, miloval Biograf. Mělo to jednoduchý důvod. Neexistovala televize. Kino patří k nejkrásnějším vzpomínkám mého dětství. V šeru promítacích sálů jsme mohli prožívat báječné chvíle. Nikdy nezapomenu na vůni lizolu, jimž byla natřena podlaha olomouckého kina Mír, na vrzající sklopná sedadla kina Moskvy, na stísněné lóže balkónu kina Mladých, na sametový závěs u vchodu do sálku kina Čas a na stupňovité řady nejmodernějšího kina v městě, které se nemohlo jmenovat jinak než kino Pohraniční stráže. Bylo to jediné kino, v němž se promítaly širokoúhlé filmy. A protože jeho průčelí zdobil neon znázorňující hlavu věrného pomocníka strážců hranic, lidé ho přezvali na kino u psa. Jako kluk jsem samozřejmě chodíval na filmová představení v doprovodu rodičů. Návštěva Biografu se konala každou sobotu nebo neděli. Všichni jsme se svátečně oblékli, pozdravováni sousedy jsme prošli předměstím a poté, co se maminka zastavila koupit sáček karamelek, vstoupili jsme do promítacího sálu. Připadal jsem si jako v pohádce. Hrála zde tichá hudba, lidé se chovali ctnostně a jejich hlasy zněly jako v kostele. Všichni napjatě čekali, až zazní gong, opona se zdrnčením rozhrne a na plátno dopadnou první filmové stíny. Program se v kinech měnil každý čtvrtek, ale už ve středu odpoledne lepič plakátů u našeho domu naplácal na velkou papírovou plochu lepidlo, sáhl do objemné tašky uložené v dvojkoláku a vytáhl na světlo boží papírovou roli se zbrusu novým programem městských biografů. Lepidlo ještě nestačilo uschnout a už jsme věděli, že v kině Mladých se celý týden bude promítat Punťa a čtyřlístek, v kině u psa sovětský Pád Berlína, v Míru německý Naschledanou pane Grocku, v Moskvě italský film Zloději kol a v Času milovaná Trnkova Árie prérie a Sada grotesek s Frigem a Čeplinem. V zasklených skřínkách u Sokolovny se současně objevily reklamní fotografie uvedených filmů. Dlouhá léta byly jen černobílé a na jejich spodním okraji byl uváděn název snímku. Fotografie mi připadaly tak poutavé, že kdybych mohl, stál bych před tou skřínkou dodnes. Pamatoval jsem si zobrazené výjevy naprosto přesně a nikdy jsem neopomněl srovnat je se skutečnými záběry shlédnutých filmů. Lišili se navzájem úhlem pohledu kamery nebo výrazem herců, nedokázal jsem skrýt opovržení nad prací reklamního fotografa. Někdy jsem chodíval do Biografu s maminkou. Vždy to byl pro mě velký zážitek, protože maminka uměla skvěle vybírat repertoár. Přesně odhadla, jak bude film vnímán dětskou duší. Jednou zvolila i švýcarský snímek Heidi, děvčátko z hor. Příběh chudé, slepé holčičky, která podstupuje riskantní operaci, aby získala zrak, mě okouzlil. Ta operace stála mnoho peněz, ale dobří lidé děvčátku pomohli a Heidi na konci filmu skutečně prohlédla. Když ve finále holčička obdivovala uzdravenýma očima krásu alpských úbočí, podmalováno sentimentální hudbou, vhrkly mi do očí slzy. Když jsme pak cestou domů klopítali městskými uličkami, měl jsem srdce až v hrdle. Maminka kráčela vedle mne, mlčela rovněž a oba jsme si v mysli promítali poslední záběry filmu. Bože, ještě že jsou na světě hodní lidé, opakovali jsme si každý pro sebe. Později jsem začal do kina chodit sám. Nejprve na odpolední představení, později i na večerní promítání. Musel jsem ale vždycky pospíchat rovnou domů. Samostatné návštěvy jsem miloval, protože jsem si mohl zážitek ponechat jaksi sám pro sebe. Kvůli kinu jsem dokonce začal chodit za školu. Věděl jsem totiž, že v kině Čas, nenápadně zastrčené v pasáži u náměstí, se filmy promítají i dopoledne. Dnes už taková kina neexistují.
V Čásku běžel nepřetržitý program krátkých filmů složený z grotesek, dokumentů, týdeníků a propagačních snímků. Promítání série trvalo obvykle asi hodinu a pak se udělala přestávka, aby se vyvětralo. Diváci však mohli kdykoliv odhrnout sametovou plentu u vchodu do sálku a vejít dovnitř. Setrvali tak dlouho, dokud program neproběhl a dokud se na plátně znovu neobjevily záběry, které už viděli. Pak se zvedli a odešli. Vstupenka do Čásku stála korunu 20. Bylo to široko daleko nejlevnější vstupné, protože lístek na běžné představení stál kolem 5 korun, děti polovic. Já jsem ovšem dokázal v kině Čas za svou korunu 20 vydržet třeba až do večera. Nedokázal jsem se nabažit vzrušujících záběrů a vůbec mi nevadilo, že ve škole zatím probíhá jedna vyučovací hodina za druhou. Vybral jsem si sedadlo na konci řady, aby mě uvaděč nemohl kontrolovat, zíral jsem na plátno a cumlal jednu mléčnou karamelku za druhou. O přestávce, když se v sále rozsvítilo, jsem se tvářil jako by nic. Za korunu 20 jsem vydržel v Čásku sedět třeba i 4 hodiny. Zážitek mi ale bohužel někdy překazila maminka. Když jsem se dlouho nevracel ze školy, objevila se z ničeho nic v sále a vyvedla mě za uši. Systém promítání v kině Čas nepostrádal stereotypnost. Já jsem už znal celý program z paměti. Do mysli jsem měl stálým opakováním uložené pořadí záběrů a ze závěrečných titulků jsem si dokonce pamatoval i jména tvůrců. Vždyť jsem to viděl už tolikrát. Odtrhnout však oči od promítacího plátna jsem nedokázal. S biografem bude pro mě už navždy spojena chuť mléčných karamelek. Jednoho dne se Novými sady roznesla zpráva, že také v našem předměstí bude otevřeno kino. Bude se jmenovat Svět a budou v něm promítány stejné filmy jako ve městě. Opravdu se tak stalo. Ale já kino Svět navštívil jen jednou. Moje zklamání bylo veliké. Místo sklápěcích sedadel byly totiž na parketách hospodského sálu rozestavěny obyčejné židle. Promítání bylo přerušováno dlouhými přestávkami, protože promítač měl k dispozici jediný projektor a tak musel kotouče pracně překládat. A v celém kině nebyl žádný stánek, v němž by někdo prodával mléčné karamelky. Navíc se promítalo pouze 2x týdně. Ve středu a v neděli odpoledne. Copak tohle je nějaký biograf? Správné kino přece musí hrát celý týden, 3x denně, v 15, v 17:30 a ve 20 hodin. Jako kluk jsem schlédl možná 100 filmů. Bylo jich tolik, že si vůbec nedovedu představit všechny jejich názvy, příběhy nebo herce, kteří v nich hráli. Jeden z nich mě však opravdu okouzlil. Popisoval tklivý příběh milionáře René Skalského a jeho věrného sluhy Boltna. Bohatec se zamiluje do chudé dívky a v závěru filmu ji pojme za manželku. Opravdu dojemný příběh. Moje naivní klukovská duše měla za to, že jde o nejpravdivější příběh, jaký kdy byl natočen. Teprve jistý starší spolužák mi prozradil, že Pytlákova schovanka je vlastně parodie a že film nelze brát vážně. Do té doby jsem byl ochoten věřit všemu, co se mi z plátna předkládalo. Například i úskokům padoucha vyměňujícího zázračný lék motolicín za smrtící jed, nebo tklivé písni o padlém květu v bahně velkoměsta. A když se diváci začali při dojemném dialogu milionáře Skalského s věrným, leč chudým sluhou Boltnem smát, vrhal jsem na ně opovržlivé pohledy. Když informovaný spolužák na vedlejším sedadle prskal smíchy, trpěl jsem. Dodnes cítím lítost nad tím, jak nemilosrdně mi byl odhalen skutečný smysl Pytlákovy schovanky. Ve chvíli zasvěcení jsem byl totiž vlastně připraven o dětství. V každém případě jsem ztratil schopnost být okouzlován. Škoda. Tu nádhernou chuť mléčných karamelek mi už nikdo nevrátí.
A já bych tak rád zase věřil, že chuďas může na konci duhy objevit hrnec plný zlaťáků a princezna se může zamilovat do mlynářského tovaryše.

0: Počteníčko Českého rozhlasu Olomouc po třetí končí setkání s Milanem Švihálkem a jeho knihou Velký zeměpis malého světa. Po třetí vám zní četl Igor Bareš. Těšíme se za týden na pokračování.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Prodotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
4: Českým rozhlasem Olomouc na koncertě.
3: Dobrý večer, dnes vám budou hrát a zpívat Jakub Koenig a Hvězdy. Hezký poslech.

Saubermajerová, skvělý projekce Linda Arbanová, fantastický zvuk a Harvan. Na nikoho jsem, myslím, nezapomněl. Blanka nás sem přivezla volstručně. Děkujem, že jste tady, děkujem.

Posloucháte s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga a skupiny Hvězdy, které jsme zaznamenali na loňském festivalu v Boskovicích. Jakub patří mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa. Měl skupinu Obří broskev, vystupoval jako Kitchen, stál u zrodu úspěšného projektu Zvíře jménem Podzim, který velmi oceňovali nejenom kritici, ale i posluchači. Po solovém debutu Hvězdy z roku 2023 úplně stejně pojmenoval i svou doprovodnou kapelu a začal s ní vystupovat. V roce 2025 vydal i své druhé album Astronauti, ze kterého hrál mimo jiné i na festivalu v Boskovicích.

Tomás, vou primeiro. Pizzi. Štěpán Ružička, klávesy, vysoké zpěvy. Ondřej Mataj, kytara. A počkejte, až začne hrát Tereska Obromajerová na basu. Já se jmenuji Jakub Koenig a písnička je takhle. Jak dlouho tady budem?

Dnes večer jste byli s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga a skupiny Hvězdy, kteří vám zahrají ještě jednu písničku.

0: večer s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Pražská mordparta pátrá po tělech obětí. Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Šokující loupež a ještě překvapivější pachatelé. Poklad za miliony liber uloupí Králové zlodějů ve filmu podle skutečné události. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubila Jiřího Suchého příběh jeho legendárního divadla. Dokumentární cyklus Semafor a td. Nedělní večer s Českou televizí.
3: 19 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Prioritami lídrů pro volby v Olomouci je bydlení a doprava. V hranické místní části Středolesí začaly opravy návsi. Olomoucká vodní slalomářka Tereza Kneblová uzavřela světový pohár stříbrem v kajak krosu. Zítra čekejte velkou oblačnost a teploty do 21 stupňů. Hezký večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Dostupné bydlení, doprava, péče o městský majetek i odpovědné hospodaření. To jsou hlavní témata, na která se chtějí zaměřit lídři politických stran a hnutí pro říjnové komunální volby v Olomouci v příštím volebním období. Shoda panuje v pohledu na investice města i jeho případné zadlužování. Výrazné rozdíly jsou ale v postoji lídrů k připravované stavbě multifunkční haly, kterou ve spolupráci s městem plánuje společnost Nová Velkomoravská ze skupiny Redstone. Vyplývá to z ankety mezi kandidáty. Letošní komunální volby se uskuteční 9. a 10. října. Náves ve Středolesí místní části Hranic začaly opravovat dělníci. Práce potrvají 2 měsíce a město za ně zaplatí 6 milionů korun, říká mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.
4: Ty cesty, které tam jsou, dostanou nový povrch, přidáme tam i takový propojovací chodníček, který tam dosud chyběl a zpříjemní tak chodcům cestu. Zároveň zde uděláme novou autobusovou zastávku, aby i ten autobus, až na ní lidé budou čekat, aby měli trošičku takový komfortnější to čekání, a doplníme i drobný mobiliář.
3: Zavedení možnosti očkovat dospělé i v lékárnách zítra projedná vláda. Lékárníci by předtím museli absolvovat povinný kurz. Podle ministerstva zdravotnictví by se tak mohla zvýšit hlavně pro očkovanost proti chřipce, která je v Česku jedna z nejnižších v Evropě. Vláda má na programu i zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Mohl by být dražší a hůř dostupný.
0: Sport.
3: Hokejisté Přerova hrají v rámci Maxa ligy ve Zlíně a po první třetině prohrávají 0-3. A vodní slalomářka z Olomouce Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru 2. v kajak krosu. Ze španělského Seu si tak odveze celkem 3 medaile, protože má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kánoistek.
5: Je to fakt neskutečný, myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, těch míst jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem mohla zvládat takticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala, a pak to mě to hrozně bavilo.
3: Z českých mužů se nejdál dostal další olomoucký rodák Matyáš Novák, který vypadl ve čtvrtfinále. Zvítězili Španěl Ochoa a Britka Vůcová.
0: Počasí.
3: Zítra bude na střední Moravě převládat velká oblačnost, přechodně se na většině území objeví déšť nebo přehánky, odpoledne se může vyskytnout i bouřka. V průběhu večera má srážek ubývat. Teploty 17 až 21 stupňů, v Jeseníkách 11 až 15 a povane slabý severozápadní až severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Uzavřená je teď silnice 3. třídy z Měrovic nad Hanou na Kojetín, a to kvůli stavebním pracím na železničním přejezdu u Měrovic.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u poslechu dalšího dílu pořadu o moderní medicíně. Dnes otevřeme téma, které často zůstává skryté za zavřenými dveřmi, doprovázené pocity viny a studu. Budeme mluvit o nemoci, která neútočí jen na tělo, ale především na lidskou mysl. Naší dnešní diagnózou je mentální anorexie. Nejhorší na tom je, že si to člověk v tu chvíli ani nedokáže uvědomit a ještě si připadá pyšný. To jsou slova Violy, která prošla peklem dlouhodobého hladovění, ztráty menstruace a syndromu relativní energetické nedostatečnosti. Pozvání přijala také žena, která Violu na její cestě zpátky k životu doprovázela. Markéta Gajdošová, klinická nutriční terapeutka ze specializací na poruchy příjmu potravy, která vede svou privátní praxi v pražském Karlíně. Jak restartovat tělo, které hladoví, a vrátit mu ztracenou rovnováhu? A jak těžké je si přiznat, že potřebují pomoc? O tom všem je dnešní Cesta k uzdravení.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Zpátky k životu a ke zdravému vztahu k vlastnímu tělu, ale nevede cesta přímo a málo kdo ji zvládne sám. O tom, jaká léčba Viole zachránila život a jak tento proces krok za krokem postupoval, budeme mluvit v následujících minutách. A já zde vítám Markétu Gajdošovou.
2: Dobrý den.
1: A také slečnu Violu.
2: Dobrý den.
1: Jak zní přesná diagnóza Violy? S čím za vámi přišla a v jakém stádiu?
2: Já bych ráda mluvila v minulém čase, protože když použijeme slovo zněla, tak původní diagnóza samozřejmě ještě dávno před naší spoluprací zněla mentální anorexie.
1: My jsme tady mentální anorexii v cestě k uzdravení už řešili z pohledu klinické psycholožky. Vy jste nutriční terapeutka se specializací na poruchy příjmu potravy, navíc ze zkušeností ze světa. Tím bych chtěla začít. Jak se ve světě, protože vy jste třeba pracovala a studovala v Miami, přistupuje k poruchám příjmu potravy a jak je to u nás? Je tam nějaký rozdíl?
2: Troufám si říct, že ten rozdíl je obrovský. Na druhou stranu to vždycky nerada generalizuju na tak veliký území, protože jsem zastáncem toho, že na konci dne je to vždycky o lidech a že i v tom nejlepším systému, ať už v rámci edukace, zdravotnictví nebo i konkrétní jednotky instituce, čehokoliv, to není ani tak tolik o tom, co je někde ve vzduchu v metodikách, jako spíš o přístupu daného člověka, daného terapeuta, zdravotníka, poradce, kohokoliv, kdo je toho přítomný. Nicméně vnímám, že to téma u nás obecně v Evropě, možná by se dalo říct, mnohdy není tak oslovený a že vlastně kolem něj panuje spousta stereotypů, mýtů, polopravd a věcí, které tu cestu k léčbě a vůbec nějaký povědomí o tom, co to znamená, hodně komplikují. Takže co vnímám v kontrastu se zahraničím, tak je to, že možná na druhé straně světa mnohem víc zaznívá důležitost multidisciplinárního přístupu a taky multidisciplinárního řešení. Čímž narážím právě na to, že ta situace není tak jednoduchá, jako že by stačilo jedna rada nebo jeden nějaký krok, ale že dneska ve světě hledáme mnohem víc hlubší příčiny, vlastně ty spojitosti, které do toho zasahují a že to opravdu žádá intenzivnější pohled a intenzivnější postup, než jenom nějaký zkratkovitý řešení.
1: Než předáme slovo Viole, aby nám odvyprávěla svůj příběh, který je za mě velice silný a začíná od útlého dětství, kdy bylo Violce 8 nebo 9 let, ale to nám vysvětlíte vy. V čem byla její diagnóza mentální anorexie ještě jiná?
2: To je krásná otázka, mě vlastně vede k tomu, že když zpětně reflektuju celé to období, co se známe, tak si troufám říct, že v našem dialogu slovo diagnóza nikdy ani nezaznělo. Nejsem si toho vědoma. A nezaznělo naschvál, protože já zatím nejen v tomhle případě, ale vždycky vidím mnohem víc než nějakou jednu škatulku, která by vlastně tady pod pouhý dvě slova schovala tak velkou komplexnost, o který se tady momentálně bavíme. A zároveň si dovolím říct, že ta situace je složitá, specifická vždycky pro každýho, že tam najdeme tolik rozcestí, které by se vlastně dalo říct, že možná na první pohled v uvozovkách nejsou součástí toho onemocnění, ale oni vlastně jsou, protože souvisí s nějakým větším přesahem.
1: Já rozumím vašemu přístupu, ale přece jenom je potřeba vysvětlit posluchačům, s čím vším se Viola potýkala a co všechno vlastně zvládla, protože dnes je v remisi.
2: Je to tak. Bavíme se o ztrátě menstruace, nejenom o tom samotném problému, ale vlastně o tom hormonálním rozvratu, který zatím stojí. Ta standardně pramení i z problematiky nedostupnosti energie, což už zase úzce souvisí s REDES. To je syndrom relativní energetické nedostupnosti. To slovo znamená, že tomu tělu zkrátka nezbývá energie na to, aby se mohlo popasovat s těmi procesy, jako je zdravý menstruační cyklus, ale nejenom ten. Vlastně to vstupuje nějakým způsobem do všech tělesných systémů, do všech sfér toho zdraví, který ve výsledku souvisí i s psychickým rozpoložením a se vším, co můžeme dál jmenovat. A pak anosognosie. To je lidsky řečeno taková absence náhledu na ten aktuální zdravotní stav nebo na nějakou závažnost. A velmi často je to právě jedna z komplikací, která vstupuje do toho procesu. Obecně poruch příjmu potravy do konkrétních fází o to víc. Když se na to podíváte možná racionálně s nadhledem, tak si řeknete, tady je nějaký problém, tady si něco zaslouží řešení. Tohle daný člověk nevnímá možná úplně jako racionálně v tu chvíli, ale když jste uprostřed toho problému, tak chybí ten náhled. A to není tím, že by to někdo nechtěl vidět nebo že by se rozhodl, že prostě se postaví do nějakého postoje odporu nebo čehokoliv podobného. To je jenom to, že vlastně ten zdravotní stav to nedovoluje a že tak jako chrání tu nemoc, která je ve svém aktivním stádiu. Work.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já vám velice děkuji za to vysvětlení, které nás krásně posunulo k tomu samotnému příběhu Violy. Kolik vám je dnes, Violo?
2: 17 let.
1: Já jsem říkala, že to celé možná začalo, když vám bylo zhruba 8 let a vidím tam klíčové, alespoň z toho příběhu, který jste poslala, přístup vašich rodičů nebo možná tatínka, který vám občas řekl, podívej se na svý špičky a vy jste je možná ani neměla, a vy jste se věnovala vrcholově volejbalu. I dnes tady přede mnou sedí velice vysportovaná, nádherná slečna. Myslíte si, že tam to celé začalo?
2: Já bych to asi popsala tak, že tam se začaly skládat první nějaké střípky nebo kousky pucle, které pak dohromady pomohly tomu, aby se poskládala celá nějaká mozaika problémů, které vedou právě k vývinu například mentální anorexie nebo nějakých jiných podobných poruch příjmu potravy. Ať už to byly poznámky od rodičů, ale i třeba od okolí, od v té době dospělých lidí, kteří pro mě byli v podstatě třeba i cizí, byli to přátelé mých rodičů, rodiče mých kamarádů, tak tohle všechno, když to posloucháte neustále dokola, i když to jsou třeba nevinné poznámky, nejsou míněny nějak zle, tak se to ve vás začne tak nějak střádat a začnete tomu věnovat větší pozornost. Co když náhodou mají pravdu, co když třeba opravdu se mi zvětšila ta stehna, ona se zvětšila, když jsem rostla, bylo mi 8 let a šla jsem taky do puberty, takže logicky rostla. Ale asi by tomu nikdo nevěnoval takovou pozornost, kdyby na to nebyl neustále upozorňovaný. Naopak i třeba poznámky na, dejme tomu nějakou tu vysportovanost nebo tu hubenost, když to tak řeknu, tak i ty mohou být škodlivé pro toho člověka, jelikož zase je to něco, na co on se začne více upínat, začne se na to více soustředit a tam asi v tomhle období začaly vznikat nějaké větší myšlenky na to moje tělo, které se pak pojily i na to, jak třeba ovlivňuje to moje tělo to, co já sním. A co když tady toho sním víc, tak se mi třeba může stát tohle. A okolo tohohle z toho věku před tou pubertou začínají vznikat první asociace toho vztahu jídla a těla a té mysli.
1: Vyznívá to jako doporučení pro rodiče, aby si skutečně dávali pozor, jak hodnotí postavu a příjem jídla svých dětí, že jo, Markéto?
3: Já bych řekla nejenom pro rodiče, ale úplně pro všechny, protože ono málo kdy jsou komentáře na hmotnost, let, vůbec nějaký jako talíř, co máte před sebou, jako žádoucí a pozitivní, protože můžou zakořenit přesně to, co tady zaznělo. Já bych i rovnou doplnila, že ono to nikdy není o té jedné poznámce nebo nějakým směru od jednoho člověka. Často v tom zaznívají rodiče jako nějaký faktor, který se do toho připustil, ale to je možná jedna z milionů kapek, které jsou toho součástí. A přesně je to zase ta multifaktorialita toho všeho, kde to může být něco, co my si třeba v pozdějším věku jako neseme pořád sebou a vzpomínáme na tady tu jednu poznámku, co jsme někde slyšeli, co někdo řekl, na co rodiče upozornili, kamarádi upozornili. A ono to bylo možná jenom spíš taková ta zbraň, která někde pak prostě vystřela a nastřádala se na tisíce dalších, který už tam někde čekali.
1: Některých dětí se ale tyhle poznámky vůbec nedotknou. Ty to přejdou a baštěj vesele dál. Violy se dotkly. Dotkli se jí až tak, že vlastně byla hospitalizovaná s mentální anorexií. Jaké vlastnosti nás předurčují k tomu, že budeme mít poruchy příjmu potravy?
3: Je to hluboce individuální, ale najdeme určitý charakterový osobnostní rysy, črty, který obecně definují jako tu osobnost daného člověka. Ano, paradoxně jsou to vlastnosti, které zároveň použijeme na popis velmi úspěšných lidí. Je to disciplinovanost, snaha kolikrát o to, že umíme věci držet nad průměru, v kontrole, slovo kontrola, tady s jistotou zazní taky hodně často. To, že si tak jako přivlastňujeme takový ty faktory, jako je zodpovědnost podobně, který vždycky do určitý úrovně popíšeme, že jsou vlastně fajn, hodnotný a společensky glorifikovaný. I proto je tady jistá souvislost třeba se světem sportu, kde se krásně dají využít, protože tady pojďme jako glorifikovat tu disciplinovanost. Ale kdy pak vlastně přejdou do toho, že tu stejnou věc přesuneme do toho jídla a tam najednou začnou plnit tu patologickou funkci nebo se otočí v úplný opak. Ale byla by to určitě ta kontrolovanost nebo kontrolovatelnost a disciplinovanost, který bych určitě jmenovala na prvních místech.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Markéta Gajdošová, nutriční specialistka a příběh Violy. Vy jste tady zmínila jídlo, Markéto. U něho chvíli zůstaneme. V první řadě mě překvapil fakt, že Viola si kontrolovala i co jí a kolik toho jí. Je to tak, Violo?
2: Ano.
1: Potřebovala jste mít přímou kontrolu i nad jídlem. Byť už jste byla ve fázi mentální anorexie.
2: Ano, rozhodně. A je to velká součást. A já bych možná jenom doplnila, že ze začátku, když jsem byla mladší, dejme tomu nějaký 11. 12. rok života, tak opět začínalo to strašně nevinně. Bylo to jenom o tom, že jsem se snažila jíst tak nějak strašně jako zdravě, nebo hlídala jsem si kvalitu těch potravin, nebylo to úplně tolik o tom množství a to přišlo až později, když jsem si jednou ze zvídavosti řekla, že si spočítám ten svůj denní příjem. Tak jsem si spočítala, to jsem pak nějak vyhodnotila podle toho, co jsem si přečetla na internetu, kolik toho tak třeba jí nějaké modelky nebo moje idoly. A další den jsem si to spočítala znova a už se to tak nějak vezlo samo, až jsem si to počítala v podstatě každý den, když jsem neměla úplnou možnost přímé kontroly nad tím jídlem, nad přímým množstvím, tak jsem to odhadovala, počítala jsem si to v hlavě a neustále mi běžela kalkulačka. I když třeba přišel čas na nějakou večeři, tak já jsem se vždycky musela spočítat, tak snědla jsem toho určité množství, teď už mi zbývá jenom tolik a teď jsem si snažila za každou cenu postavit nějaké jídlo, které by mě aspoň trošku uspokojilo, aby se to ale hlavně vešlo do těch mých čísel, které já jsem si stanovila v hlavě na základě nějakých příjmů cizích osob, které jsem si načetla na tom internetu.
1: Vy jste tady mluvila o multidisciplinárním přístupu. Violo, chodila jste na terapie?
2: Já jsem měla původně pouze psychoterapie. K tomu se při dalším zhoršení mého stavu přidali návštěvy psychiatra, potom i nutričního terapeuta, který byl v rámci stejné nemocnice, kam jsem chodila na psychiatrii. A potom to vedlo až k tomu, že jsem byla hospitalizovaná. I když to bylo furt stále ta stejná nemocnice, tak jsem dostala jiného psychiatra na tu dobu té hospitalizace. Dostala jsem i jiného nutričního terapeuta, nebo oni se tak u mě střídali každý den. Do toho se tam vlastně přidali sestry, které mě měly tak nějak kontrolovat, donášely mi to jídlo.
1: Ztrácela jste stabilitu? Tím, že vám měnili
2: určitě
1: lékaře a odborný přístup.
2: Já jsem vlastně nikdy nevěděla, kdo tam přijde. S nikým jsem neměla možnost si úplně vybudovat vztah a důvěru. A zároveň to, že jste si tam třeba s někým nesedli, na to vůbec nebyl bran ohled.
3: Ta hmotnost sama o sobě není to, co určuje urgenci toho onemocnění.
1: A co to je?
3: Já bych se nebála postavit na piedestál na první místo. Vůbec to celkový pojetí, vnímání toho jídla, vnímání sebe samotného v tu danou chvíli. A vlastně ten příjem potravy jako takový, protože si můžeme jako všimnout, že v tom celém názvu to není porucha hmotnosti, to je porucha příjmu potravy. A to je strašně důležitá informace. I když se na to podíváme statisticky, tak méně než 6% lidí s diagnózou poruchy příjmu potravy je něčem, co bychom klinicky označili jako podváha nebo nebezpečně nízká váha, hmotnost. Takže pak to pramení v takovou tu miskoncepci lidí, kteří vnímají jenom to, že tady máme nějaký stereotypní obrázek, že rovná se to nízká hmotnost. Tak to není. A zároveň věřím, že to by Violka tady mohla potvrdit mnohem líp sama za sebe. Ne, raritně se stává to, že ve chvíli, kdy je ta hmotnost v pořádku nebo tak vypadá navenek, takže ten stav je možná ještě náročnější pro toho daného člověka, pro toho jednotlivce. Akorát má okolní svět pocit, že vlastně už to jako není vůbec problém, že už to tam netvoří nějakou překážku, protože v úvozovkách vypadá zdravě.
1: Vy s těmi klienty pracujete evidentně jinak, než běžně tady očekáváme od nutričních specialistů.
3: Já s velkým respektem k psychologii vždycky hodně artikuluju to, že je důležitý rozlišovat ty profese a že přesně byl by to ideální svět, kdyby v tom multidisciplinárním týmu přístupu figurovali všichni tak, jak mají. A zároveň ale považuji za důležitý zmínit to, že součástí nutriční terapie psychologie opravdu je a za mě nedílnou součástí, protože pokud bychom zůstali jenom u té nutrice jako takový, tak to absolutně neplní svoji podstatu a je to o technických informacích a přesně zákazech, příkazech, které se nemají šanci propsat někam do toho individuálního příběhu. A já jsem ani tak nechtěla konkretizovat ten konkrétní postup, protože ono to vždycky vypadá jinak a vlastně to, že tady bylo něco funkční a něco tak mělo vypadat a bylo to tak správně v tomto případě, znamená, že nebude vyhovovat inspirací pro obdobnou situaci a já kladu velký respekt na to, aby ta cesta vždycky odpovídala tomu konkrétnímu člověku.
1: S čím zásadně vám vlastně Markéta pomohla?
2: Přes nějakou tu důvěru. Já jsem se začala víc do hloubky zajímat o to, jaký ten stav skutečně je. A začala jsem si možná taky uvědomovat to, že ono to furt není vyřešený. Já jsem tam původně šla s tím, že si jdu vyřešit své hormonální zdraví a tam to pro mě prostě skončí. Já jsem si myslela, že už jsem v pohodě, že s ničím jinak problém nemám a nebudu mít. Ale když jsme se dostali i k nějakým jako postupným krokům, tak stále tam byly přítomné nějaké ty mentální bloky, které jsme museli pomalým postupem odstraňovat a překonávat je spolu. A díky tomu jsem se možná přestala bát jíst ráno, s čím jsem dlouho bojovala. Otázka snídaně a to, jak dlouho vydržím, než si tu snídaní dám, to bylo hodně velký téma.
3: To, co je na tom důležitý, je ta předpona ve slově spolupráce, protože by to nikdy nefungovalo jenom z jedné strany. Právě proto, a já pevně doufám, že to vyznělo od nás obou, je to mnohem víc o tom vztahu a o té důvěře, jakou si ten odborník, klient mezi sebou vytvoří, než o tom, jestli jsme měli perfektně nastavený jídelníčky a úplně úžasnou, nejlíp zvolenou metodiku, která ano, je důležitá, bez ní bych tady nemohla mluvit, jak mluvím, ale pokud bychom v to obě neměli důvěru a i já na téhle straně neměla důvěru v to, že je možný to vlastně posunout, je možný tohle změnit, je možný to vyřešit, tak si dovolím říct, že by se nic z toho nestalo, ale nestalo by se to hlavně bez té důvěry.
1: Krásný závěr. Já vám moc děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Markéto, vám samozřejmě přeji hodně spokojených a uzdravených klientů. A Violko, vám přeju radost ze života a mějte se ráda.
2: Moc děkuju.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.
4: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje a úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal v

Skas, ja dnes mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť šlilo s harmonikou tahací. Začli říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží někdo doví,

0: počasí. Však do dnes zpívám si já dnes. Mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialek, mám vanu plnou fialový fialek.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Svátkem Rosh Hashana začalo období 10 dnů pokání. Terezín připomíná cestu Arnoštalu Stiga a Brno dodnes provází odkaz rodiny Plačkovi. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Doslova před několika minutami skončil druhý den Rosh Hashana, tedy druhý den nového židovského roku 5787. Zvuk šofaru během svátku zahájil období 10 dnů pokání, kterým se hebrejsky říká Yamim Noraim. Ty vyvrcholí dnem smíření, svátkem Jom Kippur. A my už jsme ve spojení s rabínem brněnské židovské obce Štěpánem Menaše Klimentem. Dobrý večer, nový rok.

0: Hospodin nám říká, že se můžeme usmířit mezi lidmi a mezi Pánem Bohem, že těch 10 dnů pokání je vlastně hledání, co jsme mohli udělat lépe a pokus o opravu, omluvení se, komu jsme ublížili, a bychom do toho dnu smíření mohli vstoupit s tím, že jsme udělali maximum pro smíření mezi námi lidmi.
1: Těch 10 dnů pokání provází také řada rituálů a tradic. Které z nich vám jsou nejbližší a proč?
0: Já skutečně považuji za velmi silné poselství těch 10 dnů to, že člověk má přemýšlet nad tím, co se mu nepovedlo, a k tomu slouží vlastně modlitby slichot, doslova omluvy, kdy my připomínáme si navzájem to, že Bůh odpouští, tak jak odpustil synům Izraele, když zhřešili v poušti cestou z Egypta při hříchu zlatého telete, vlastně to nejhorší provinění nevěrnosti, kterou mohli provést synové Izraeli vůči Pánu Bohu, a Hospodin ukázal svému proroku Mojžíšovi, jakým způsobem má žádat o to odpuštění. A my si to říkáme v těch speciálních modlitbách před ranní modlitbou, a myslím si, že to je takový velmi silný návod na to, že jednak máme najít sílu požádat o to, aby nám bylo odpuštěno, omluvit se, a zároveň taky odpouštět vlastně, když na námi někdo přijde a chce se usmířit, tak nebýt příliš zatvrzený.
1: Závěrečný Jom Kippur potom provází ten nejpřísnější půst. Jak ho prožíváte vy osobně?
0: Já musím říct, že to je taková smíšená věc, kdy samozřejmě na jednu stranu 25 hodin nejíst a nepít a věnovat se jenom modlitbám je fyzicky náročné, zvláště po, řekněme, 2/3 toho půstu přichází prostě fyzická únava, ale zvláště pak v závěru toho půstu člověk opravdu najednou nabíde takovou zvláštní duchovní sílu a je to velmi silný duchovní zážitek, kdy člověk opravdu propadne do takového meditativního stavu a ta modlitba během toho půstu je pak velmi silná a je to silný zážitek.
1: Říká brněnský rabín Štěpán Menaše Kliment. Děkuju moc, hezký večer a Šanatova a Gmarchatimatova, tedy dobrý rok a nechť jste dobře zapsán v knize života.
0: Děkuji Šanatova i vám a celému světu.
1: Bohoslužba na Jom Kippur začíná modlitbou Kol Nidrej, všechny sliby. Na archivní nahrávce zpívá dlouholetý kantor Pražské jeruzalemské synagogy Moshe Blum.

0: Spisovateľ, novinár, scenarista a svedok holokaustu Arnoš Tlustek by sa letos v prosinci dožil 100 let. Toto významné jubileum do svého kalendáře zařadilo i UNESCO a připomíná ho po celý rok nadační fond Arnošta Lustiga. Nejnovější počin představuje výstava Arnoštova cesta, která se 10. září otevřela v památníku Terezín. Natáčela o tom Daniela Brůhová.
1: Výstava Arnoštova cesta představuje klíčové body života tohoto spisovatele. Scénáře k ní se ujala spisovatelka Markéta Pilátová. Z čeho vycházela? Ptám se zakladatelky nadačního fondu Arnošta Lustiga Evy Lustigové.
2: Podle mého vyprávění, které stělesnila v grafickém románu Arnoštova cesta. Fotokoláže k této knížce připravila Eliška Podzimková. Výstava je česky a anglicky v památníku Terezín a zůstane až do konce prosince. Je absolutně unikátní, hlavně kvůli tomu, jak umělecky zpracovala ty materiály grafička paní Kratochvil.
1: Výstava v památníku Terezín nese výmluvný název Arnoštova cesta. Jaké křižovatky se na ní objevily?
2: To začalo i jeho narozením, protože ho jeho maminka pojmenovala Arnošt. Po jeho tatínkovi se stal Lustigem, což znamená Ernst Lustig v němčině, pan vážně veselý.
1: Začínáte tedy rovnou od peřinky.
2: Další křižovatka bylo jeho vzdělávání na základní škole Palmovka v Libni, kde mu nadávali Židů a on se právě

0: Protože se bránil. Tomu říkal jeho tatínek, že se musí bránit proti antisemitům. Třetí křižovatka byla vypuknutí druhé světové války. Čtvrtá křižovatka byl transport z Praha Bubny do Terezína v listopadu roku 42. Následující křižovatka byl transport do Osvětimi v září roku 1944. Další křižovatka byl transport do Buchenwaldu v říjnu roku 1944. Následující křižovatka byl útěk z transportu smrti v dubnu roku 1945 a vítězství nad nacismem a spoluúčast na pražském povstání.
1: To je doba válečná. A co dále?
0: Další křižovatka byla svatba s mojí maminkou v Izraeli roku 1949. Potom pražské jaro a potom exil v srpnu roku 1968 a další křižovatka návrat po sametové revoluci. Poslední křižovatka byl konec jeho života a další křižovatka je to, co děláme teď s nadačním fondem, protože se to týká jeho tvorby a jeho humanismu.
1: Je jasné, že Arnošt Lustig měl dobrodružný život a tak se divím, kde bral čas na svou tvorbu.
0: Arnošt miloval život. Říkal, že jeho největší úspěch byl, že přežil, protože to z rozhodnutí nacistů neměl. Takže on si život dvakrát tak vychutnával, ale pozor, tvorba a psaní byl jeho život.
2: V další modlitbě dnes smíření se opakují slova a odpust. Zpívá opět kantor Moshe Blum, významná osobnost pražského židovského života poslední třetiny minulého století.

0: Do náboženského, vědeckého i společenského života střední Evropy i celého světa významně zasáhla jedna brněnská židovská rodina, totiž Plačkovi. Byli mezi nimi rabíni, vědci i průmyslníci. Jeden z nich, rabín Baruch Plaček, nechal pro svou dceru Irmu postavit dům, který dodnes stojí v dnešní Jiráskově ulici. Osud obyvatel, kteří v něm kdysi žili a dnes žijí, je do sebe nečekaně propletený a přináší nadějné rozuzlení. Celý příběh v Brně 15. září představí autorka knihy Plaček, rabíni, vědci a svědci dějin Barbora Dočkalová. Zajímala se o něj i Martina Pouchlá.
1: Stojíme před domem, který koupila moje babička a můj prastrýc od části původních majitelů, kteří přežili holokaust. A byla to Helena Seidlerová a její švagr Erich Seidler.
2: Milena Schubertová stojí u pětice kamenů zmizelých. Jsou mezi nimi také kameny se zmíněnými jmény.
1: A moji příbuzní kupní smlouvu na tento dům podepsali 28. února 1948. Takže 26 let jsme v tomhle domě nesměli bydlet. Ten dům byl pronajatý cizím lidem, Národním výborem a nám se teprve v roce 1974 podařilo výměnou, která připomínala film Kulový blesk, získat byt v našem vlastním domě.
2: Když rodina vyklízela sklepy a půdu, tak objevila truhlici, ve které byly staré dokumenty, fotografie a kresby.
1: Rodiče usoudili, že je to po původních majitelech, protože ten dům nechával postavit Baruch Plaček pro svoji dceru Irmu, že je to po té pravděpodobně původní židovské rodině, která zde po generace bydlela a zpěty ty materiály všechny uchovaly.
2: To se ukázalo jako prozíravý krok.
1: Přišel rok 1989 a v létě roku 1990 tady z ničeho nic zazvonili cizí lidé. Ukázalo se, že jde o Helenu Seidlerovou, která ten dům po válce prodávala mým příbuzným a přijela i spolu se svým synem Eduardem, který strávil zde prvních 7 let svého života. Moji rodiče byli tou návštěvou překvapeni, provedli je zahradou, pozvali je do bytu, bylo to velmi emotivní.
2: To byl ale jediný kontakt, který s Helenou a Eduardem měli. Poté nastalo ticho.
1: Pro nás bylo celé dětství takové trošku mysteriózní. Představovali jsme si, jak vypadali ti lidé, kteří tady žili před námi. Bylo toto vědomí, že trháme třešně ze stromu, který jsme my nezasadili.
2: A před 2 lety se ta situace téměř zopakovala.
1: V tom domě nyní žije moje sestra a z ničeho nic jí překvapil zvonek. Za dveřmi stála cizí dáma přibližně našeho věku, doprovázel jí tlumočník a ukázalo se, že jde o vnučku Heleny Seidlerové, která o své rodině píše příběh a měla přání podívat se dovnitř do domu a sestra ji pozvala nejenom do zahrady, ale i do svého bytu. Také jí předala všechny ty archivní materiály, které jsme tady po dlouhá desetiletí, jako kdyby čekali na tenhle okamžik.
2: S obou rodin se stali přátelé a letos během Štetlfestu mohla Marianne Seidler-Golding opět spát v domě svých předků a být přítomná také položení kamenů zmizelých, které je na stejném místě připomínají. Kontakt s někdejším domovem jejího otce je pro ně důležitý.
3: Tohle je jeho dům, tady se narodil. To je místo, odkud uprchl v roce 1939, protože moje babička si byla situace velmi dobře vědoma. Vnučka lidí, kteří jej později koupili, je tady s námi. Jano pozvala nás, abychom během festivalu přespali ve stejném domě. Takže moc děkuji, Jano. Děkuji.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechem ještě zprávy z židovského světa. Evropská komise vydala 2 příručky na podporu židovské kultury a života v Evropě. První nabízí veřejným institucím doporučení k bezpečného prostředí pro židovské komunity, druhá mapuje židovské památky ve 30 zemích. Při příležitosti židovského nového roku izraelský ústřední statistický úřad oznámil, že Izrael má 10 milionů 305 tisíc obyvatel, meziročně o 1,2% více. Téměř 80% tvoří Židé a občané označení jako ostatní o něco více než pětinu Arabové. V Izraeli též pobývá více než 300 tisíc zahraničních rezidentů. Šalom Aleichem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.
4: Český rozhlas zprávy.
5: Stát loni po lidech bez dědiců a závětí získal přes 560 milionů korun. V areálu bývalých závodů v Dobříši vznikne 300 bytů. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Stát loni získal po lidech bez příbuzných a závěti dědictví za víc než 560 milionů korun. Jde o takzvané od úmrti. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových jich podle výroční zprávy loni řešil přes 1600. Je to druhý nejvyšší počet od roku 2015. Lidé mají taky možnost v závěti odkázat svůj majetek neziskovým organizacím. Upozorňuje na to Měsíc dobročinné závěti, který začíná právě dnes. Mluvčí kampaně Jan Staněk připomíná, že člověk může kromě peněz darovat i majetek.
6: V rámci dobročinné závěti je možné pamatovat na organizaci, kterou jsem třeba podporoval už za života, a je to vlastně způsob, jak to téma, které mě za života zajímalo, mohu podporovat i nadále.
5: Dobříš uzavře memorandum o spolupráci při výstavbě bytů v areálu bývalých rukavičkářských závodů. Investor chce v nové čtvrti vybudovat přes 300 bytů. Návrh schválili zastupitelé, souhlasili i se zpracováním nové územní studie. Původní verze z roku 2019 už neodpovídá požadavkům majitele ani města, říká architekt Antonín Dolejš.
7: Je to zejména teda jiné požadavky na občanskou vybavenost, tý původní územní studie. Se počítalo s mateřskou školkou. Tato informací města již není potřebná v areálu řešit. Naopak vyvstal požadavek na řešení základní školy, případně a dalších sociálních služeb.
5: V pražských Kobylisích má nově pamětní desku plukovník letectva Leo Hřebačka. Za druhé světové války byl střelcem 311. československé bombardovací perutě RAF ve Velké Británii. Plukovník Hřebačka za svou odvahu získal 3 československé válečné kříže, polský válečný kříž a další vyznamenání. Pamětní deska je na domě v Chaberské ulici.
4: Sport.
5: Vodní slalomářka Tereza Kneblová skončila na finále světového poháru druhá v kajak krosu. Ze Španělska si odveze celkem 3 medaile. Má i stříbro z časovky a bronz ze závodu kanoistek.
8: Je to fakt neskutečný. Myslím si, že tohle bude hodně těžký někdy zopakovat a jsem za to strašně ráda. To bylo fakt náročný, když jsem měla strašně moc, takže jsem hrozně ráda, že jsem tohle zvládla fakticky a i že jsem si pohlídala pasáže, které jsem potřebovala, a pak to mě to hrozně bavilo.
4: Počasí.
5: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
5: Na D6 z Chebu směrem do Karlových Varů u Sokolova na 138,5 kilometru dostalo auto smyk a po nehodě stojí napříč pravým pruhem. Na místě jsou záchranáři a vybočuje se. Na silnici 16 mezi Mělníkem a Slaným se stala těžká nehoda u Velvar. U benzínky Orlen se srazila dvě auta. Na místě jsou záchranáři a provoz policisté zastavili. Osobní auta to můžou objet přes Hopšovice nebo delší cestou přes Šlapanice a Zlonice. Tak jeďte opatrně. Přejeme vám šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: A teď už je tu hit paráda Česká dvanáctka.
9: Česká dvanáctka. Jako každý týden touto dobou vám přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka. Novinky v této hitparádě budou dnes mít Daša, skupina Cukr a Yellow Sisters a Andrew. Hosty zatím v tom roce 2026 byli Petr Kolář, Bohuš Matuš, Bigo, tedy zpěvačka Bigo, Jakub Kohák, zpěvačka Rozálie, Jiří Lang, bubeník skupiny Turbo, Jan Rosák, Michal Horák, Helena Machová, Milan Drobný, Jan Smigmátor, Šimon Bylina, Ondřej Soukup, ten tady byl dokonce dvakrát, Josef Melen, Luděk Minka, Igor Tymko ze skupiny No Name, zpěvák Láska, Heidi Janku, Radek Tomášek, Jan Krůta, Nikol Votrubová, zpěvák skupiny Venuše tady také s námi byl, byl tady i člen skupiny Premiér Jaroslav Mikoška, byla tady zpěvačka Elin a dnes bude hostem člen skupiny Cukr Jiří Piskač. To myslím na úvod stačí a teď písnička, která dostala Zlatou českou dvanáctku v roce 2021. To znamená, že dnes nesoutěží, ale otevře dnešní hitparádu. Jmenuje se Moje milá, zpívá Marek Ztracený.

Marek Ztracený, moje milá, to je písnička, která dostala ocenění Zlatá česká dvanáctka přesně před 5 lety. A teď už novinky. Zpěvačka Daša představuje nový singl, který se jmenuje Vyplouvám a znamená její návrat k původní česky zpívané tvorbě, a to po delší časové odmlce. Tuhle skladbu napsala společně s hudebním producentem nahrávky, a to je David Solař. Text napsala sama a tahle ta novinka funguje trošku jako takový symbolický signál nové etapy její kariéry. To znamená, že Daša aktuálně formuje novou koncertní sestavu a postupně připravuje další autorský repertoár. Takže ještě připomenu název. Vyplouvám.

0: České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Do očí a představí nám ji za malou chvilku Jirka Piskač. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Martine.
1: Jirka je zpěvák a hraje taky na kytaru, k tomu musím říct, skupiny, která se jmenuje Cukr. Je to skupina, která už dostala dvakrát ocenění Zlatá česká dvanáctka. Takže vy nejste v téhleté hitparádě žádní nováčci, ale už jste tady leta nebyli, že jo, vlastně.
2: No, nějaký pátek už to bude, no.
1: No, ale teď máte písničku, kterou napsal Vašo Patejdl. Jak jsi se seznámil s Vašo Patejdlem?
2: No, hele, Vašo, to je taková náhoda. Náš bývalý manažer, pan Řezníček, měl narozeniny a vždycky se konal takový tajný koncert a oslava na jeho zahradě. Vždycky to bylo moc hezký a tenhle ten koncert začalo hodně pršet, takže všichni se rozutekli někdo domů, někdo se schoval pod pódium. No já jsem skončil s takovým vlasatým pánem v garáži, úplně sám. Tak jsme na sebe chvilku tak jako koukali, říkám, tady není nic k pití. A on otevřel ledničku a prej, hej ozaj, borovička, ne, tu mám rád. A říkám, no tak tyjo, to zase budu mít sevřený, tyjo, chodidla v pěst. No a seznámili jsme se tam, byl to Vašo Patejdl, borovička padla, hezky jsme si popovídali. Já jsem mu teda musel říct, že Po schodoch byla od dětství moje hrozně oblíbená skladba. A on, že něco jako vymyslíme, no a čas dal čas a věnoval nám skladbu Do očí. Protože on měl vlastně kmotrem i naší druhý desky a tam se mu hrozně líbilo, že máme takový ty party brýle a že nám není vidět do očí a toho evokovalo v tuhle tu píseň, že nám ji věnuje. Takže tak nějak to asi vzniklo, ta spolupráce. Jinak jsme byli kamarádi. A...
1: Takže dostali jste vlastně do vínku písničku, která za chvilku zazní. Možná bychom měli připomenout složení skupiny Cukr.
2: Jo, takže to je Jiří Kondelius, to je náš kytarista, druhý zpěvák a autor všech písní. Igor a Ivan Bartokovi, což je bubeník a kytarista, to jsou bráškové dvojčata. Geniální baskytarista Miroslav Komínek a já zpěvák Jiří Piskáč.
1: Vy jdete do hry tady té hitparády právě tady s tou písničkou Do očí. Ona byla původně slovensky, protože Vašo ji napsal ve slovenštině. To přesně řečeno, zpíval ve slovenštině. A jak se ti to zpívalo vlastně potom česky? Bo znal jsi tu verzi slovenskou?
2: Já jsem si pustil obojí, jako není úplně totožná, ten překlad do češtiny, vlastně z cizího jazyka, by se dneska už dalo říct. Zpívalo se mi to dobře. Ta slovenština je teda měkčí na zpívání, v té češtině to ale vyzní taky skvěle.
1: Já bych tě poděkoval a pustíme si tu písničku. Ahoj.
2: Skvěle, díky.
1: Pozdravuj.
2: Ahoj. Když mluví...

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Autor hudby Vašo Patejdl, text Miro Jurika, Do očí a skupina Cukr, celkově 110. novinka letošního roku, roku 2026. A jsme u 111. Tady máme tři jedničky. 111. novinka, máme tu Víkend, Yellow Sisters a Andrew.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Známe dnešní tři novinky a můžeme odstartovat hlasování. Hlasy posíláme SMS-kami na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasujeme pro písničky, které v hitparádě jsou, ale dneska budou nějaké výjimky, které vám zatím ještě nemohu prozradit. Ale 100% je, že hlasujeme pro všechny tři novinky a hlasovat můžeme pro každou z nich, ale pro každou jen jednou. První dnešní novinka Vyplouvám, zpěvačka Daša a SMS-ka je hit Mezera 12. Druhá novinka Do očí, skupina Cukr, hit Mezera 11. A třetí novinka Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Začínáme odpočítávat žebříček hitparády Česká 12 od 9. až po první místo a už teď vám mohu prozradit, že za chvíli udělíme zlatou Českou 12. Bude to teprve 9. zlatá Česká 12 letošního roku, roku 2026 a bude pro písničku, která bude na místě 4. Je to tedy poměrně zadlouho a teď začínáme 9. 4 tenoři, Massachusetts.

0: Čtyři tenoři, Massachusetts, po dvou šestých místech dnes pokles na místo deváté. Na osmém místě máme novinku z minulého týdne a tady musím říct, že jsem jel minulý týden autem a poslouchal jsem reprízu hitparády Česká dvanáctka a zrovna jsem se následně dozvěděl, že Richard Tesařík už není mezi námi, že je v tom hudebním nebi i se svým bratrem. Richard Tesařík zemřel minulou neděli a právě minulou neděli byla novinka Doba je divná v této hitparádě premiérově. Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Tento týden osmé místo.
1: Doba je divná, nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí. Slova jak střely, jak divné haiku. Sbírají se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Doba je divná, válka za rohem, konečně dáme té

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Ruce čisté, jaká

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: První single z alba, které se chystá, které připravují Ondřej Soukup jako autor hudby a Marián Zima jako textař. Přesněji řečeno, Ondřej Soukup zhudebňuje texty Mariána Zimy, první single Richard Tesařík a Doba je divná. Na 7. místo se vrací Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika.

Pojďme se společně podívat na písničky, které letos zvítězily v hitparádě Česká 12. Rovnou vám prozradím, že jich je 10. Jak dvě řeky, České srdce, jedno vítězství. Léto pod peřinou, Honza Nedbal, také jedno vítězství. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, dvě vítězství. Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Mukna a Jiří Bláha, jedno vítězství. Příběh, Premiér a Bigo, jedno vítězství. Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, dvě vítězství. Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, třikrát výhra. Loďky Venuše, čtyřikrát výhra. Když léta běží, Josef Wolter, šest vítězství. A rekordman letošního roku se jmenuje Ruda Sakala. Ten totiž natočil hit Jetplane a ten vyhrál 12krát. Která z písní vyhraje dnes? No bude to jedna z těch, které jsem teď jmenoval. My jsme ale u místa šestého a sem vystoupala Elin s hitem Hey Lala.

Předminule páté místo, minulý týden místo čtvrté, což bylo nejlepší umístění pro písničku Duše Lucie Vondráčkové, a dnes návrat na pětku. V hitparádě je už 9 týdnů. Teprve 4 týdny je tady písnička, která se jmenuje Chci ti říct, a napsal ji sám pro sebe Petr Kusko. Předminule druhé místo, minulý týden místo páté a dnes je to čtyřka.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Hlasy, které docházejí do hitparády teď, tedy během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které potom přijdou do středeční půlnoci a ve středu o půlnoci hlasování v této hitparádě končí. A teď pozor, už nebudeme hlasovat pro hit, který je momentálně na třetím místě, mimochodem byl tam i minulý týden a má na svém kontě také dvě vítězství a v hitparádě je celkem 15 týdnů a to je jeden ze zápisů do historie. Ten hit se jmenuje Děti jsou taky lidi, napsala ho Veronika Doudová a natočila skupina Holky Tonk. A teď proč se loučí? No protože už má zlatou českou dvanáctku a na tu platinovou už nemůže dosáhnout. Má na svém kontě 10x stupně vítězů. Já gratuluji a tu písničku si samozřejmě teď poslechneme.

Třetí místo, Děti jsou taky lidi a skupina Holky Tonk, to je písnička, pro kterou už nehlasujeme, ale má zlatou českou dvanáctku. A teď udělíme zlatou českou dvanáctku. Jsme u druhého místa a tady je stejně jako před týdnem písnička, která se jmenuje Léto pod peřinou. Napsali ji Tomáš Kolařík a Honza Nedbal a to je právě hit, který dostává ocenění zlatá česká dvanáctka a já se podívám tady na výsledky. Jedenkrát osmé místo, čtyřikrát místo šesté, dvakrát páté místo, dvakrát čtvrté, dvakrát druhé a jednou první. A to jedno vítězství stačí, protože podle pravidel dostává ocenění zlatá česká dvanáctka ta píseň, která vydrží v hitparádě celkem nepřetržitě 12 týdnů a během těch 12 týdnů alespoň jednou zvítězí. Tak tady je a hlasujeme pro ní dál.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Do dnešního žebříčku se nedostaly novinky z minulého týdne. Melodie, Vojtěch Dyk, Ignor, Pokáč a po 14 dnech jsme se rozloučili s písničkou Cesty, kterou natočili Tereza Holubová a Sound of Vitard. A teď rekapitulace nejprve novinky. Hlasujeme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Pravidla a podrobnosti najdete na česká12.cz a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit Mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První novinka, Vyplouvám, Daša, hit Mezera 12. Druhá novinka, Do očí, skupina Cukr, tady SMS-ka hit Mezera 11. A třetí novinka, Máme tu víkend, Yellow Sisters a Andrew, hit Mezera 10. Aktuální žebříček, 9. místo, Massachusetts, 4 tenoři, hit Mezera 9. Osmička, novinka z minulého týdne, která prošla vaším hlasováním, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima, hit Mezera 8. 7. místo, Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit Mezera 7. Zpěvačka Elin, Hej Lala, 6. místo, hit Mezera 6. 5. místo, Duše, Lucie Vondráčková, hit Mezera 5. 4. Chci ti říct, Petr Kusko, hit Mezera 4. 3. Děti jsou taky lidi, Holky Tong, Zlatá česká dvanáctka, pro tento hit už nehlasujeme. 2. místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, čerstvá Zlatá česká dvanáctka, hit Mezera 2. A vítězný hit bude mít stejně jako minulý týden a stejně jako každý týden SMS-ku hit Mezera 1. A vítězí stejný hit jako před týdnem, je to hit, který napsal Michal Schönbauer a jmenuje se Jak dvě řeky. Skupina České srdce tedy obhajuje vítězství z minulého týdne. Od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka, mějte se báječně a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: K vývozu nebo investicím na Ukrajině můžou nově firmy žádat o státní záruky. Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Zítra bude zataženo až oblačno s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Firmy investující na Ukrajině můžou nově žádat o státní záruky na své úvěry. Národní rozvojová banka na to vyčlenila 3 miliardy korun z peněz Ministerstva průmyslu a Evropské komise. Jedna firma může v přepočtu čerpat až 950 milionů korun. Banka poskytne záruku z 80%. Zároveň si ale musí firma pětinu projektu zafinancovat sama. A zbytek dostane z úvěru od partnerské ukrajinské banky. Podle viceprezidenta Svazu průmyslu a dopravy Radka Špicara je už teď o podporu mezi firmami zájem.
2: Určitě jsou to energetici nebo firmy, které podnikají v oblasti energetiky. Jsou to také potravináři. Tam vypadá, že pro tento sektor bude na Ukrajině skutečně velký odbyt a po jejich službách a produktech bude velká poptávka. A třetí je určitě infrastruktura, to znamená firmy podnikající v této oblasti.
0: Hladina upouštěné Slapské přehrady dnes večer klesla pod hranici 267,5 metru. Dosáhla tak hodnoty pro zimní období a dále klesá. Vyplývá to z informací na webu Povodí Vltavy. Důvodem upouštění je extrémní hydrologické sucho. Orlická přehrada začala 4. září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok a poprvé v historii využívá Povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Základy pro budoucí terasu na nástupišti na Masarykově nádraží v Praze začnou dělníci stavět v říjnu. Bude tím pokračovat kompletní rekonstrukce stanice. Celkově mají práce trvat do konce roku 2028. Stát budou zhruba 4 miliardy korun, říká mluvčí správy železnic David Kabele.
3: Nad Masarykovým nádražím vznikne unikátní platforma, na které bude zeleň, budou tam komerční místa, ale vlastně to nabídne i velmi komfortní přestup pro cestující směrem na hlavní nádraží. Sport.
0: Fotbalisté Slávie v 8. kole první ligy zvítězili v Teplicích 2-0. Vracejí se tak do čela tabulky, kde vedou o bod před Libercem. Ve 20. minutě dal gól záložník Viktor Novak a v závěru si vstřelil vlastní branku Oskar Svientjes.
1: Počasí.
0: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme do 22 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D6 z Chebu do Karlových Varů u Sokolova se objíždějí následky nehody. Na 130. kilometru je plynule průjezdný levý pruh. Na D1 směrem do Prahy zhruba od sjezdu na chodce Rady u 30. kilometru je stále silný provoz až k omezení na mostě Šmejkalka na 23. kilometru. Zdržíte se asi 15 minut. A nehoda je i na silnici 26 z Plzně do Domažlic mezi Holíšovem a Staňkovem, zasahují záchranáři u převráceného auta. Od Plzně je 2-kilometrová kolona, objízdná trasa vede přes Kvíčovice. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A po zprávách je tu pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
4: Od mikrofonu vás v téhle chvíli zdraví Patrik Rozehnal. Ty naše oslavy 10 let pokračují dál. A tak nás čeká povídání s jedním z gratulantů, který dorazil i do Kostelce, kde proběhly velké oslavy. S Ivanem Vodochodským si budeme povídat. Dozvíte se taky, že v této době už se dá ochutnávat letošní ořechovka. Naučíme vás dělat netradiční tiramisu servírované ve vinné skleničce. A když už ji použijeme pro podávání dezertu, tak nám Ladislav Špaček taky řekne, jak by se měla správně držet, pijeme-li z ní víno. A čeká vás i soutěž o knížku Sladké Česko. Prostě je toho dost? Jak říká jedno staré přísloví, dobré jídlo a dobré pití drží tělo i duši pohromadě. Tak se nás držte a slavte s námi.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná už naplno dnešní díl a dalším setkáním s Vojtěchem Vrtiškou. Patrik rozehnal je u něj v kuchyni, Vojta připraven se vším, se surovinami, náčením, nůž v ruce. Ahoj Vojto.
1: Ahoj, moc rád tě vidím.
0: Tak doufám, že mě nepodřízneš. Dneska budeme dělat desert, který je nepečený, je to vlastně trošku povařené, připravené, vrstvené a nechané v lednici uležené. Dělala to Kamila Jelínková z Čáslavy v roce 2025 a posluchače to zaujalo tak, že tomu věnovali nejvíc hlasů v té soutěži a získalo to posluchačskou cenu. Jak to uděláš ty? Bude to stejné nebo to bude jiné?
1: Já jsem ten recept tak jako vlastně oloupal na úplný bazál těch surovin a zase znova jsem ho postavil. Takže bude pečený, budeme si péct vlastní piškoty a ty ostatní suroviny, které tam potkáme, tak budou trošku upravené do moderní podoby.
0: Jak moc moderní? V čem bude ta modernost?
1: Budeme používat pektin jako zahušťovadlo, ne škrob, až budeme připravovat vlastně náplň z jablek do toho našeho výrobku a budeme i sahat do Francie pro krém, který nám bude celý ten desert krýt. A bude ve skleničce.
0: Sahat do Francie, to zní teda, to je už přesah někam jinam. Jezdíš ty takhle do ciziny a záměrně třeba proto, že chceš ochutnat to a to, nebo je to až následek toho, kam se vypravíš, tak tam zajdu?
1: Velice často jezdím do ciziny i kvůli přesně nějakému danému desertu nebo jídle, které chci ochutnat, nicméně poslední dobou ten čas úplně není, takže jsem rád, když se občas utrhnu, ale myslím si, že Praha je v tomhle tom skvělá, že tady máme pokrytí spousty různých kuchyní, které připravují lidé většinou té dané národnosti mnohdy líp, jak v tom daném místě.
0: Ty samozřejmě, kromě toho, že se věnuješ cukrařině, tak i studuješ medicínu. Napadá tě a myslíš někdy na cukrařinu i během hodin výuky nebo při zkouškách, že prostě ti prolítne hlavou myšlenka na něco úplně jiného?
1: Velice často a tak je to vidět na mém studiu medicíny.
0: Je to inspirováno tím, co se děje v přednáškové místnosti nebo v nemocničním pokoji, nebo nevím kam, všude v rámci studia nohy zavítají?
1: No, když uvidíte moje portfolio dortů, které jsem dělal zhruba v posledních, dejme tomu, 4 letech, tak právě si asi všimnete, že tam ta inspirace je mnohdy velice silná a nejenom přednáškovou místností.
0: Co si vzpomenu, ty jsi dělal i takový ten koronavirus, vlastně tu molekulu, nebo jak to nazvat, dělal jsi někdy i rakev třeba?
1: Tak k rakvi já se úplně nedostanu, ale dostal jsem se k těm věcem, které jsou předtím, než se do té rakve dostaneme, takže máme tam lebku, máme tam srdce vytržené, máme tam naočkované Petriho misky, což je vlastně taková půda pro kultivaci bakterií, tak to jsou panakoty z kokosu a jahod a tak podobně.
0: Je to pro obměkčení zkoušejících?
1: Ne, je to pro vybití mého traumatu.
0: Z těchto předmětů?
1: Přesně. Někdo chodí na terapie, já si upeču dort.
0: Máš už psychologa?
1: Zatím ještě ne. Uvidíme, jestli se někdo přihlásí po tomto díle.
0: Že by získal dort. My se ale hlavně budeme věnovat přípravě desertu zvaného jablkové tiramisu a děláme to už za malou chvíli. Tak poslouchejte.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Jsme už v posledním roce. 4 týdny nás dělí od toho, kdy skončí rekapitulace všech 630 receptů pochoutkového roku, toho narozeninového, a pak už se bude hlasovat a vybírat recept desetiletí. Možná, že se jim stane mezi posluchači v tom posledním soutěžním roce oblíbený a nejlépe oceňovaný recept na jablkové tiramisu Kamily Jelínkové z Čáslavy. Předělá ho dnes po svém a ukáže, jak by ho dělal, kdyby ho doma servíroval Vojta Vrtiška. Už se usmívá, protože já už to vidím, změn bude dost.
2: Já jsem si hrál, tak si ten recept trošku upravíme. Uděláme si vlastní buflery, takže vlastní piškoty. Uděláme si jablečné kompoté, takže nebudeme zahušťovat pudinkem a budeme zahušťovat pektinem, ten, co dáváte do marmelád, zavařenin. A ochutíme si ty jablka sajdrem. A nahoře na tom našem tiramisu bude krém šantily, což bude ta alternativa zakysané smetany. Tady to bude smetana vyšlehaná se zakysanou smetanou, citronovou šťávou, citronovou kůrou, moučkovým cukrem. A celé nám to bude sedět ve skleničce.
1: Paní Jelínkové, k překvapení jejímu i posluchačům teď prozraďme, co si musí připravit, aby udělali tvou verzi.
2: Na jablečné kompoté budeme potřebovat 50 gramů cukru krupice, 20 gramů medu nebo glukózového syrupu, 250 gramů jablek, takže takové dvě jablka, 30 gramů citronové šťávy, což je šťáva zhruba z jednoho menšího citronu, citronovou kůru, 75 gramů sajdru a 4 gramy citrusového pektinu. A k ním si přidáme ještě 10 gramů cukru krupice. Pak máme buflery. Tam budeme potřebovat zhruba dvě vejce, 50 gramů cukru krupice, 1 gram soli, kůra z poloviny citronu, 10 gramů kukuřičného škrobu a 40 gramů hladké mouky. Na krém šantily si připravíme 150 gramů smetany ke šlehání, 50 gramů zakysané smetany, 15 gramů cukru moučka, 10 gramů citronové šťávy, to opravdu záleží na vaší chuti, ty gramáže jsou takové orientační, a citronovou kůru.
0: Pochoutkový rok.
1: Máme vysokou nádobu.
2: Rozdělíme si vejce na bílky a žloutky. Bílky si vyšleháme spolu s cukrem. Pak tam rychle všleháme nebo vmícháme žloutky.
1: Teď přidáme sůl.
2: Dáme sůl, kukuřičný škrob. Přidáme mouku a citronovou kůru. A pak zbylé suroviny.
1: A to už mícháme potom jenom ručně, ne pomocí šlehače.
2: Je fajn to zamíchat rychle, ručně, než napočítáte do 3, ať máte hotovo, ať si neschodíte tu pěnu. Je důležité s tím těstem pracovat po tom, co máte zamíchané, rychle, protože ono začne téct.
1: Dali jsme to do sáčku. Bude to mít nějakou špičku?
2: Nebudeme používat špičku, budeme stříkat normálně hladkým ustřiženým koncem. Je dobré to stříkat buď na pečící papír, na který si nakreslíte kolečka, nebo nějaké měřítko si tam dáte, abyste ty piškoty měli stejný, zvlášť když to nemáte ze začátku v ruce. Je fajn si posypat ty buflery moučkovým cukrem, ona na tom hezky skaramelizuje.
1: A peče se jak dlouho, při kolika stupních?
2: Tam záleží, kdo jak má rád ty buflery upečený. Pokud chcete, aby ten bufler zůstal hezky šťavnatý, je lepší ho péct na trošku vyšší teplotu, nějakých 190-200 stupňů a kratší dobu, aby uvnitř zůstal vláčný.
1: Ten čas tedy jak?
2: Chceme, aby zezlátli. Aby zezlátli, a to je pro nás směrodatný. Ten čas, jak dlouho se to bude péct, záleží na velikosti toho bufleru. Vždycky se řiďte primárně tím vzhledem.
1: Loupeš jablka, no to kompoté. Jaký rozdíl mezi kompotem a kompoté?
2: Kompot máme ten klasický ve skleničce, trvanlivý, sterilovaný. Co se týče kompoté, tak to je vždycky vklad do dezertu. Má v sobě kousky ovoce, je to taková jako hustší směs, ale ještě to není marmeláda nebo džem svařená. Má v sobě vyšší podíl tekutiny.
1: Jak to nakrájíš, ta jablka, doporučuješ?
2: Chci nějaké hezké malé kostičky, klidně nějaké 3 mm x 3 mm až 0,5 cm. Nechcete je moc velký, protože my je budeme jenom krátce provařovat a chceme, aby zůstaly na zkus.
1: Máme nakrájené na kostičky to jablíčko opravdu malinké v míse, co teď?
2: Teď si to jablko zalejeme citronovou šťávu, aby nám nezhnědlo, a budeme si připravit ten zbytek. Plot na rendlík, nasypeme si cukr, přidáme si naši glukózu nebo ve vašem případě klidně med, necháme karamelizovat cukr. Není potřeba ho nějak míchat, naopak byste si tím uškodili, protože jak byste neustále ten cukr míchali, tak ho schlazujete a stala by se nám z toho taková hrouda. Chceme hezký zlatohnědej karamel. Tak, už nám karamel zlátne a v okamžiku, kdy ho máme plně rozpuštěný, tak pak si přidáme horký cider. Je důležitý, aby ta tekutina byla horká, aby nám to neudělalo hned úplně sražený kus toho cukru, který by se nám pak dlouho rozpouštěl v tom hrnci spolu s tím ciderem. A když se vám to stane, tak se nic neděje. Budete
1: se jenom čekat.
2: Ano.
1: Takhle to zní, když se tam přilije do karamelu tekutina.
2: Je to tak. A je důležitý pořád kontinuálně míchat, ať se vám ten karamel stihne rozpustit. Máme hotovou ciderovou omáčku s karamelem, teď si tam lupneme naše jablíčka a přidáme si pektin rozmíchaný spolu s cukrem, aby se nám nesrazil do takových jako nehezkých hrudek, který by se pak nechtěli rozpustit. Tak.
1: Co bude ten správný okamžik, kdy budeme mít hotovo?
2: Správný okamžik je teď čas. Chceme, aby to chytlo var. Jakmile chytnou ty jablka var, 2 minuty povaříme. Ale nebojte se toho, po tom provaření ta směs bude pořád hodně řídká, zhoustne až po vychlazení.
1: A ten citron, co nám zbyl?
2: To je kura, tu si tam strouhnem. A tu jsem zapomněl.
1: Vojta teď drží v ruce misku se smetanou?
2: Ano, teď my si v podstatě už jenom vyšleháme smetanu spolu s cukrem. Pak si tam dáme zakysanou smetanu, trošku citronové šťávy, kůry, prošlehneme.
1: Prošlehneme už jenom v ruce.
2: Jo, teď už je fajn to jenom promíchat, aby nám to zbytečně nezřídlo právě po té smetaně. A máme hotové všechny komponenty, jenom si to naskládáme do skleničky.
1: Takové ty vinné na víno, tak ty naplníme nebo navrstvíme v jakém sledu?
2: My si je nebudeme plnit až po okraj, chceme, aby to bylo hezký a vždycky je hezký, když ta sklenička je plná zhruba tak do 1/3 maximálně.
1: Takže co, ty dáš na dno kompoté, pak dáš tuhle tu šlehačku a zapíchneš do toho piškot?
2: Vlastně jo, dám si na dno kompoté, udělám si tam pucíka ze šlehačky.
1: To krém šantely si vytlačil z té trubičky z pitlíku tak tenounkou vrstvičkou, že se to tak jako namotávalo. A jako provázky se to skládal, vypadá to trošku jako mozeček.
2: Jo, to může to být nějaké klubíčko, mozeček, vyvrhnutá střeva. Mám tady sušený plátky růží, můžete vzít jakoukoliv jinou kytku nebo věc, kterou zrovna potkáte. Posypeme to tím a nakonec si tam píchneme piškotek, který jsme si upekli.
1: Tak to je luxus. To vůbec není těžký, to je lehoulinký. Na kostičky jako jemnouká ta struktura těch jablíček i pořád na zkus tam je. Je tam ten cider a kyselost, s tou sladkostí víc do kysela a pak to jako uhladí ta šlehačka ochucená krém šantily a ten piškot k tomu, který může křupnout a který je domácí nekupovaný. No, tohle je fakt koruna nějakého menu, kdyby to přinesli, i to vypadá krásně, lehce.
2: Ale je pravda, že jabka má každý spojený s tou skořicí, jako podzimní, relativně těžký desert.
1: Tohle je takový jako do citrusova, jako trochu juzu nebo tak.
2: Jo, vůbec vlastně člověk by si pod tímto jabko na první dobrou nepředstavil, že je to takový velice svěží, ovocný až tropický.
1: Připravte si to v téhle odlehčené verzi. Tu původní najdete taky na webu pochoutkovýrok.cz, takže 2 recepty od Kamily Jelínkové a Vojtěcha Vrtišky. Porovnejte, vyzkoušejte a fanděte nám, protože se postupně už blížíme. Ke konci zbývají už poslední 3 recepty a pak už se bude hlasovat a hledat recept 10. Takže zdravíme Kamilu Jelínkovou.
2: Určitě, moc máváme.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Vojtěchem Vrtiškou.

0: Když už slavíme 10 let našeho pořadu, tohle je ten narozeninový ročník, možná bychom si mohli i připít. Třeba první letošní ořechovkou. Abyste si na ní ale i teď a pak v zimě mohli pochutnávat, je potřeba sklízet nezralé vlašské ořechy na samém začátku léta. To všechno už sledovala, udělala a teď vám o tom víc řekne redaktorka Jitka Slezáková. Zná podrobnosti.
1: Domácí ořechovka patřila mezi oblíbené pití našich předků a pije se dodnes. Bylinkářka Radka Svatošová se každým rokem v době slunovratu chystá ke sběru nezralých ořechů.
2: Nejlepší jsou v každém případě ořechy zelené, které mají ještě měkký vnitřek, takže jdou krásně pokrájet. Jakmile začnou dřevnatět, je už tam takový ten náznak toho jaderka, toho ořechu, tak to už je samozřejmě pozdě.
1: A jestli máte rádi hezké příběhy, které se pojí k výrobě ořechovky? Tady je jeden z nich.
2: Prý dřív ořechovku dělávali muži svým ženám a dělávali tu ořechovku právě proto, aby podpořili štítnou žlázu u žen, protože ořechovka obsahuje jod, podobně jako ořechy. A ty ženy potom byly takové veselější, prostě těm mužům se to rozhodně vyplatilo, ta ořechovka, takže ji dělali často a rádi.
3: To budou určitě nějaký ty halucinogenní látky, které ve zeleným ořechách určitě budou.
1: Jsou, že jo? Tak jako lékař, vidíte, to můžete potvrdit a jsme u toho. Přidává se k povídání o ořechovce doktor Igor Čižmář, zakladatel lihovaru Sudlička. Stojíme před stovkami tanků naplněných ovocem pro vypálení. Momentálně tam jsou švestky. Ořechovka už je hotová. A jak se vyrábí ve velkém?
4: Musím říct, že je to trochu jinak než taková ta výroba ořechovky po domácku. My vytváříme ořechový koncentrát, jsou to normálně zelené ořechy, které se v kombinaci s kořením dají macerovat do lihu a tam se koupou 2-3 měsíce, potom se to vlastně celé sfiltruje a dál dozrává další rok až dva.
1: Ořechovka z lihovaru Sudlička se pyšní oceněním regionální potravina Pardubického kraje. Podle doktora Čižmáře je velmi důležitá dostatečná doba zrání.
4: Protože když děláme ořechový macerát, tak první rok je zelený. To, když jsem poprvé viděl, tak jsem si říkal, to je něco špatně. A druhý rok už je hnědý a s přibývajícími lety to dozrává.
1: Pokud jste dostali chuť na ořechovku, můžete si připravit vlastní podle receptu Radky Svatošové.
2: Jenom bych doporučila jednu věc ještě před sběrem a před vyráběním té ořechovky, ať si posluchači raději uvědomí, že v tomto případě méně je více. Jakmile se tam těch ořechů dá hodně, tak ta ořechovka je hodně svíravá a ne každému to potom chutná. Takže doporučené množství ořechů je tak těch 15 až 20 a potom potřebujeme kromě těch ořechů nějaké to koření. Zase podle vlastního vkusu tam můžeme přidat kousek z kořice, vanilku, hřebíček, jalovec, třeba tak 3 kuličky jalovce, biocitron pokrájený na kousky a potom ten litr alkoholu. Nejlepší podle mého názoru je domácí pálenka, třeba vínovice nebo slivovice a pokud posluchači nemají přístup k domácí pálence, tak prostě nějaká ta vodka z obchodu, která by měla mít okolo 40% obsah alkoholu.
1: Celý recept na domácí ořechovku najdete na webových stránkách Pochoutek.
0: A za chvíli ochutnáme třeba i něco z japonské kuchyně, aspoň slovem, s Ivanem Vodochodským. Připomeneme si totiž jeho návštěvu na velkých oslavách 10 let pochoutkového roku v Kostelci nad Orlicí, kde jsme se s vámi sešli na konci prázdnin.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Tak já jsem rád, že jste se tu už takhle sešli, zabrali místo. Nastartovaný na schodišti už je náš kolega z Pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
1: Dneska dopoledne.
0: Prosím tě, ty se díváš i na kuchařské show v televizi, sleduješ třeba?
2: Samozřejmě.
0: To je moje, si i to je, zahraniční nějakou, jako třeba...
2: Tak třeba jako neznám. Mládí jsme mývali naladěný za bolševika na tajno, že jo, potom veřejně, tak v mládí to byl pornokanál a dneska místo pornokanálu mám kuchařský show, že jo. To je moje taková uspávací a...
0: Jako před spaním, jo?
2: Před spaním a na hezké odpověď, jak si pustím něco dobrýho. Samozřejmě, ale spěnuju se v zahraničí.
0: A co tě na tom láká, teď vařit umíš?
2: O tom to není, tak to je prostě, to je jako kdyby jsi byl malý nebo sběratel obrazu, tak se taky rád podíváš jako na další obraz, co kdo jiný, že jo. Prostě furt hledáš inspiraci a máš přitom na to strašnou chuť, jako jo. Takže vždycky, když tam je něco...
0: Máš uslintaný polštář.
2: No, a tak tam je, tak já jsem teď mám období, kdy jsem, já mám různý období, že jo, kuchařský ve svém životě, a takže teď mám období, kdy jsem cortador de jamón, to je, jsem kráječ šunky, profesionální. A španělský šunky, ne ty naší na kosti, že jo, ale španělská šunka, sušená šunka jamón, ta se krájí na velmi tenký plátky nožem. Je to umění, které se učí na školách ve Španělsku. Ve Španělsku je to velmi vážené řemeslo, cortador. A já, jakož tu šunku miluju španělskou, tak jsem se rozhodl, že se ji naučím krájet před letama. Takže učím se, vykrájel jsem jich už asi 300 těch šunek. A furt si myslím, že to ještě neumím tak dobře jako ty frajeři v tom Španělsku, ale umím to, si myslím, je nás v republice pár, který to umějí, tak patří mezi těch pár lidí. No a právě jak hledám tu šunku, tak na mě na Instagramu na další vždycky vybafnou tyhle ty věci, jak to ty kluci krájí a na to já se vydržím dívat prostě hodiny, jo? Protože tam jsou takový finesy, že jak dělat ty plátečky tenoučký, jemňoučký, jak to pak ochutnat, prostě tak inspirace věčná. A vůbec na Španělskou, miluju španělskou kuchyni.
0: Ty jsi byl ale v poslední době i v Japonsku a jestli se nepletu, tak ty se díváš i na japonskou kuchařskou show nebo nějakou asijskou, ne?
2: No, tak,
0: to bylo jako důvod, proč jel do Japonska, nebo?
2: Ne, důvod, že jsme jeli do Japonska, bylo, že jsme tam ještě nebyli a že už dlouho, protože miluju japonskou kuchyni a miluju ryby a tak, takže jsme dlouho se do Japonska chtěli vydat, tak jsme nastřádali a vydali jsme se letos v dubnu. Projeli jsme ty highlighty, Tokio, Osaka, Kyoto, Hiroshima.
0: A co šíleného si tam jedl?
2: Tak prosím tě, my jsme ochutnali všechno, co jsme chtěli, to znamená, v první řadě jsme byli na aukci tuňáků, to probíhá každý den na velmi slavném trhu Tsuyo Market v Tokiu, a to probíhá ráno od 5:30, do obrovské haly navezou tuňáky, mečouny.
0: To si vstával takhle brzo?
2: To jsme stali takhle brzo, ano. Vypadalo to, že nepůjdeme spát vůbec, aby jsme to nezaspali, ale pak se nám povedlo pár hodin spánku a... No a pak jsme jeli další věci, které v Japonsku zajímají. Samozřejmě nejvíc nás zajímala pověstná ryba fugu.
0: Ano, riskantní ryba.
2: Což je ryba, která má smrtelně jedovatý vnitřnosti a krev. A kuchař se ji učí filetovat a zpracovávat x let, myslím, že 5 let se to učí, než dostanou certifikát, že tu rybu můžou zpracovat, jo. A takže
0: to jsi nechal ukázat, nebo mu věřil?
2: No, my jsme byli na trhu a tam frajer, no, má akvárium, měl tam tady ta rybárně, si znáte tu rybu fugu? Čtvrtzubec se to jmenuje. To je ryba, která je nové placatá, když vidí nepřítel, tak se nafoukne, úplně jak pumlíč. Je kulatá celá, nafouklá a má ostny a tím odrazuje toho nepřítele a plus má teda ty smrtelně jedovatý vnitřnosti, takže když jí nějaký dravec sežere, tak chcípne, že jo. A takže my jsme přišli na trh v Osace, na rybí a tam akvárium a tam ty ryby, že jo. A tak říkáme, tak když jsme tady, tak už to zkoušíme. Takže frajer to před náma vylovil a my mu říkáme, za jak dlouho to účinkuje, když se náhodou netrefíte a bude tam kapka, tak on říká, máte 40 minut od prvního sousta. No takže nám to nakrájel, část ryby nám nakrájel jako sashimi, to znamená syrovou rybu, část nám usmažil, my jsme pustili stopky, říkáme, tak budeme tak čekat 40 minut, no tak...
0: Odešli jste všichni?
2: Ale odešli jsme všichni, nikomu, takhle někdo předstíral, jako, že mám dloby, někdo jako umíral, ale on se smál, ten prodavač. A já jsem se pak dozvěděl, že ty ryby vlastně dneska už, protože chovají je uměle v akváriích, takže dneska ani nemají ten jed v takový síle, jako kdyby to byla ryba z moře, jo. Pak jsme se poradili s chytrou poradkyní z AI, že jo. Kolik že lidí za poslední dekádu zemřelo, tak nikdo nezemřel prostě v Japonsku na otravu rybou fugu, protože za prvé ten, jak říkám, ten je to už není tak silný a za druhý oni to umějí udělat tak, aby ti nic nebylo. Ale zážitek to byl jenom to, že jsme to splnili, jsme to všichni ochutnali, včetně manželek, ale že by to bylo něco k převalení jako na chuť, jako. Hele, to chutnalo něco mezi, jako by si jet syrovýho sumce s toho stolbikem, taková jako nezábavná
0: tak
2: ryba.
0: Tak je to
2: no.
0: Jenom ten adrenalin. Jo. Tak to byl Ivan Vorochodský, jeho rozhovor dnes s ním tady na oslavách 10 let pochoutkového roku.
2: To už jsme skončili.
0: No je to, mám Harko, to našlapaný.
2: Děkuji pěkně.
0: Děkuji moc. Děkuji. Ivan Vorochodský.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Když už jsme dnes použili tu vinnou skleničku pro servírování jablkového tiramisu s Vojtou Vrtiškou, tak bychom si o ní také mohli něco říct, o té skleničce, jak ji správně používat, pokud s ní pijeme víno. Tohle určitě dobře ví Ladislav Špaček, náš kolega z Rady z etikety. Tak Ladislave, jak ji máme vzít do ruky?
1: Když se podíváme na slavnostně prostřenou tabuli, tak vidíme, že ty číše jsou to nejušlechtilejší, co na tom stole po celou dobu spočívá. No a navíc my vezmeme za ten večer 20krát, 30krát do ruky a proto musíme úzkostlivě dbát o její čistotu. Nikdy neuchopíme číši za tělo, tedy za ten kalich. Vždycky ji držíme jenom za stopku. Držíme ji proto za stopku, protože bychom tu číši upatlali, zanechali bychom na ní matné otisky prstů, to víno by ztratilo jiskru, svoji důležitou charakteristiku. Navíc bychom oteplovali nápoj, který je uvnitř, a proto vždycky jenom za stopku. Červená vína držíme nahoře, protože jsou ty číše velmi objemné, bílá vína minimálně uprostřed a sekty nebo šampaňské držíme úplně dole, ty jsou nejchladnější. A ještě jedna maličkost, když číši vzdalujeme ústům, vždycky náš pohled musí platit okraj sklenice. Nemůžeme živé konverzace se sousedy položit sklenici na stůl a za 3 minuty si všimnout, že na okraji číše jsou zbytky brambor a kousek toho řízku, co jsme

0: Kostelci na Blízku.
1: Na oslavách pochoutkového roku těch 10 let jsme vám v Kostelci nabídli i knižní kuchařku Sladké Česko. Nabízíme vám ji dál. Ukrývá totiž všechny sladké recepty, komplet všechny, které jsme kdy odvysílali v naší soutěži, pěkně pohromadě s fotografiemi, přesným postupem, seznamem surovin i dalším vyprávěním. A jsou tam i recepty naší poroty. Takže pozor, knížku si můžete objednávat, pořídit přes stránky pochoutkovýrok.cz nebo ve všední dny a v pracovní době volat na telefon 724 819 319. Knížku Sladké Česko vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Taky o ně soutěžíme. Mám připravené 3. A komu je dám? Tomu, kdo věděl, kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na plech. Byly původně 4. Výherci se podle počítače tedy stávají Irena Vondřichová z Bohutína, Květa Maříková z Českých Budějovic a Karin Berecká ze Sokolova. Gratuluju. A zároveň doufám, že podle ní něco upečete, připravíte a uděláte si dobře. Mám opět 3 kuchařky Sladké Česko jako výhry a dnes se ptám, jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu. Za A polívké nebo za B kompoté? Jak nazval Vojtěch Vrtiška svou jablečnou náplň do tiramisu? Pokud si myslíte, že to bylo polívké, pošlete nám soutěžní SMS-ku pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90.

050 011 04. Pokud si myslíte, že svou náplň nazval kompoté, pošlete soutěžní SMS-ku pochoutky Mezera B. Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na to stejné číslo, tedy 90 011 04. Cena SMSky jsou 4 koruny, posílat můžete do půlnoci z úterý na středu, pravidla i otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání, tedy za týden. Tak vám držím palce. A nezapomeňte, že slavit budeme v našem pořadu dál. Čeká vás do konce roku ještě mnoho a mnoho překvapení. To nejbližší už možná příští týden. Bude se týkat Josefa Maršálka a něčeho, co tu ještě nebylo. Tak nezapomeňte poslouchat, sledovat nás třeba i na profilu Patrik Rozehnal / Pochoutky, ať už na Instagramu nebo Facebooku, na našich stránkách Pochoutkového roku a pak být možná hodně rychlý. Ať se na vás dostane. A víc už neprozradím. Snad příští týden. Mějte se krásně a dobrou chuť.

0: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Hinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Hinský.
1: A 20 hodin.
2: Český rozhlas. Zprávy.
1: Vláda chce případné cenové stropy na paliva zavést společně s dalšími zeměmi V4. Opravy kostela svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku skončí do poloviny příštího roku. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami, které během dne ustanou, a teploty do 22 stupňů. Zprávy a Jana Taušová, hezký večer. Vláda chce zastropovat ceny elektřiny v případě, že dál porostou. V televizi Prima to řekl vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček z Hnutí ANO. Neupřesnil ale, jak vysoko by cena musela vyšplhat. Podle Havlíčka by se regulace týkala výrobců i dodavatelů. Kabinet zároveň sleduje i ceny paliv. Případná opatření skoordinuje se státy Visegrádské skupiny, tedy Maďarskem, Polskem a Slovenskem, říká Havlíček.
3: To musíme dělat soustažně k okolním zemím, aby tady nastala ta naftová turistika. Na úrovni V4 si budeme vzájemně vyměňovat informace, jestli se to dále bude zvyšovat. A pokud kdokoliv z nich dojde k závěru, že se bude regulovat, poté v tu samou chvíli to uděláme. Mimo jiné, taky proto jsme udělali ten zákon, za který nás opozice kritizovala, kdy to můžeme spustit rychleji.
1: Dělníci opravují farní kostel svatého Jana Nepomuckého v Bukovně na Mladoboleslavsku. Rekonstrukci za asi 18 milionů korun by měli dokončit do poloviny příštího roku. Zatím je hotové odvodnění, izolace, elektroinstalace a fasáda. Nově začali uvnitř kostela pracovat kameníci. Bývalý starosta obce a spolupracovník radnice Rudolf Bahník říká, že na opravu čekají obyvatelé desítky let.
4: Velice jsem vděčný za to, že se opravuje. Už já jsem měl nějaký zájmy, když jsem starostoval, ale bohužel to byl problém církevní památky někde opravovat v tom minulým režimu, že jo, víte, že to podporovaný nebylo, dneska to podporovaný je.
1: Radnice Prahy 10 získala do správy hrobku na Vinohradském hřbitově. Sloužit bude k uložení uren z ostatky opuštěných zemřelých obyvatel, kterým radnice vypravila sociální pohřeb. Za obecní hrobku zaplatila skoro 1 milion korun, říká mluvčí radnice Jan Bruno Trop.
5: Dosud byly urny ukládány do úložišť provozovaných jinými subjekty. Vlastní hrobka nyní Praze 10 umožní zajistit těmto lidem stálé a důstojné místo posledního odpočinku přímo na území městské části. Sport.
1: Velkou cenu španělská Formule 1 na novém okruhu v Madridu vyhrál Kimi Antonelli z Mercedesu. Italský pilot si díky 8. vítězství v sezóně upevnil vedení v mistrovství světa. 20-letý Antonelli zvítězil s náskokem 4 sekund před Maxem Verstappenem z Red Bullu. Třetí dnes na Madridringu dojel obhájce titulu Lando Norris z McLarenu.
2: Počasí.
1: V noci čekáme déšť nebo přeháňky, které k ránu budou ustávat. Teploty klesnou k 12 stupňům, na horách k 10. Zítra bude zataženo až oblačno, většinou s deštěm či přeháňkami. Na severozápadě srážky jen ojediněle. Během dne se nebe protrhá a naměříme 18 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Pozor na dálnici D11. Mezi 3. a 0. kilometrem ve směru na Prahu se pohybuje pomalu jedoucí vozidlo údržby po zpevněné krajnici. Probíhá tam čištění vozovky. A na dálnici D5 na 7. kilometru ve směru na Plzeň pozor na porouchané osobní auto. Tak jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: A teď jsou tu hvězdné návraty s Patrikem Rozehnalem.
2: Hvězdné návraty.
6: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
7: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
6: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
7: To jste velice laska, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
6: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
7: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
6: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
7: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
6: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
7: A jste si tím opravdu jistý?
6: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
7: Nechcete třeba pomoct diváku?
2: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
8: Samota tě někdy tíží,

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumseis, Element, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu, tak co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám, takových stranických a vládních úloh, kterými musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš,
4: když,
3: co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný,
4: co?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoších zbyl potom jediný hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu. Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Himmel, Herrgott. Tak ho naložili do volhy. Mazali s ním do jilemnice, do nemocnice, no a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli, prej? A nebo soudruh Hajnej, pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej, to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky co? Jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No jo.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle lékař přišel chobot ze sluněte.
4: Ze sluněte?
3: No tak samo sebou ne, z krkonožského sluněte. U nás přece sluněte žádný nežijou. Máme od soudruhu z Afriky máme sluně.
4: Aha, no ale... To, když si to tak představím, tak to má teď soudruh Hajnej dobrý, ne?
3: Soudruh Hajnej to má dobrý, ale nemůže prostě močit na pasece.
4: A proč by nemohl?
3: Jak to jindá z kalhot, tak mu začne rvát trávu a cpe mu ji do zadnice. Herrgott, donevetr, tohle jsou stranický prostě problém.
4: Jasně.
3: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
4: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
3: Ale co zas?
4: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
3: Krakonoše, soudruho Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruho, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazí, soudruho.
4: Jasně, no.
3: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může jet? Dělnická třída, lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
4: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
3: Je to pod...
4: Co?
3: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
4: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
3: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
4: No, král. Dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
3: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
4: A to jako jaký teda?
3: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
4: To jako, že tak řve?
3: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... Nikdo si nezávidí, že?
4: No ale přece jenom, soudru, teda jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom pavijány v Krkonoších.
3: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad.
4: Jo.
3: No, ale... Mě už ty tví divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? No, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel. No. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
4: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono... Co?
3: Co?
4: Nebudeš rodit? Ne.
3: Nějak se to ve mně naštosovalo.
4: Jasně, jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
3: Podívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
4: To já...
3: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat, no. Slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
4: No,
3: no, neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v páté pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano, ano. Ale dobrý, dobrý. No jo, no jo. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
4: Jasně.
3: My ti ty tvý Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
4: Ale...
3: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
4: No, ale přece...
3: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam, do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. A ty tvý Krkonoše prostě, jak se zbavíme na krásně jednou provždy.
0: Tak ty takhle, Trautenbergu!
3: A, sousede! Ne, soudruhu Gutwald, zachraň mě!
0: Ještě jednou, Trautenbergu!
3: Gutwald, ne, ne, ne!
0: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
3: Ne, ne, ne!
0: A vyženeme jednou provždy vás!
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky, dvěma slovy: drahý můj. V tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá, byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky: drahý můj.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: Ojo, docela to šlo, no.
5: Jo.
3: Ježiš.
5: Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece, že pivo, já piju zásadně až po 3. panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčas.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl. No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No, nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takhle hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No, tak děti by to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba, podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak mě řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já znám ještě lepší, jo. Hele, co to je zase? Jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka?
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takovým, to je... To
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda.
3: Ferda třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se optá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo?
4: Jo.
3: A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! Nebude! Nebude! Nebude!
3: Nebude!
4: No jo, z mravence, no nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takový, ten plachový.
3: No, vím, takhle tam u toho smíchovat.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má žábu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele.
4: Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani
4: nevím. No, ještě jo, furt. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl, blbe.
3: Ale to jsi přehnal, ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukovi říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe. A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej. On říká, to samý jsem mu řekl já. Co byste mu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to rovnou napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro dnešek končíme.
4: No jo, ale co teď budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidíme.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžem dát to pivo.
3: Ať si můžem dát to pivo.
4: Tak jo.
7: Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel teda.
7: No, to myslím byl teda heroický výkon, já se musím přiznat, že mě tam docela odbourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
7: Úžasně, ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase se dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo úplně, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát u divadla.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionář.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmle, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
3: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: Moment. Ve verších mluviti musíš? Mluviti? Klasiky neprzniti?
3: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém. Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý?
1: Hezkej, štěpnej verš. Seifert žije.
3: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
3: Jasně,
1: jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
3: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
3: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
1: Jaký šek?
3: Někde, počkejte,
1: co
3: tady
1: děláte,
3: někde.
1: Prosím.
3: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
3: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
4: Tohle je Faust v dobrotách.
3: No, to je pravda, to je pravda. Jistě, to není problém.
4: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono. To je Faust, teď konečně vidím klasika.
3: No tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
3: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
3: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval víc autorů.
3: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
3: Já už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
5: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
3: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
3: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
3: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
3: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
3: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Jakou výhrou, Ergot?
3: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Prosím, jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Vidíte, že to je počul.
3: Vidíte, jaké mám na mysli.
5: Normální počul. Nechte toho, vám říkám.
3: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
3: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte? Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
3: Ano.
5: Soustejte se.
3: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust
3: přání.
5: Má tři
3: jo,
5: přání.
3: Jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
3: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
3: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
4: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech, ty seš převlečený Slovák. To je hogofogo, Margito. Už tě vidím.
3: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá, stývá, ježíte, už stývá. Ano, Cyril.
6: Radno,
5: to by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínému.
6: To není můj manžel tohle, přece podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
4: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
3: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
3: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
3: No jaký přání, já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
4: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
3: A kam už dávno patří.
4: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
3: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
7: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
7: No, tak 50 na 50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
8: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam tak kouk, říkal, krásný, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně, celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jeho. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak říkal pan
4: Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že můžete o typu nějaké, já jsem to zarazil.
3: Ne, krásná, dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese,

0: a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad. Že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
1: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
0: A tam stál zlatý kolovrat.
1: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
3: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011, bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
2: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
4: vždycky,
2: celý život.
4: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
2: vždycky,
4: dobrý.
2: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
4: Že to vážně chceš říct, že to, takhle hvězdy řídí tvůj osud?
2: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdina je hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
4: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
2: To nevím právě. Já
4: jo, si, takhle
2: nevím,
4: ty...
2: Nevím,
4: ty netušíš.
2: Tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
3: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, vážení přátelé, přeju vám pěknou a klidnou poslední hodinu tohoto týdne. Je neděle 13. září 2026 a z brněnského rozhlasového studia se vám hlásí Borek Kapitánček na začátku noční linky Českého rozhlasu. Jako vždycky by vaše příběhy, které zavoláte na telefonní číslo, které za chvilku uslyšíte a nejen jednou, anebo napíšete na web rozhlas.cz/linka, tedy tyhle vaše příběhy by mělo spojovat jedno téma. Napadlo vás někdy, že vás přinejmenším v nějakém ohledu považuje okolí za staromódní? Bazírujete třeba na tom, že dohoda platí jen podáním rukou? Nebo se vás stále ještě netýká současná hyperkorektnost a při příchodu dámy vždy povstanete ze židle? Říkají vám doma, že jste staromódní, když si nepůjčujete peníze? Těch možností a oblastí, kdy a kde býváme staromódní, je dlouhá řada. A ať už o tom napíšete na zmíněný web, anebo zavoláte na číslo 731 800 900, bude to příběh na téma V čem jsem a zůstanu staromódní, na který se těším. Tak ještě jednou nerušený poslech noční linky a ptám se, v čem jste a zůstanete staromódní?
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Je 5 minut po 23. hodině, je tu čas noční linky Českého rozhlasu a ptám-li se na to, v čem jste a zůstanete staromodní, musím říct i to, že jsem si vlastně během písničky, kterou zpíval Petr Muk a možná ji znáte i v podání Václava Neckáře, uvědomil, že jsem staromodní třeba v tom, že si pobrukuju, no zpívám dokonce, s rádiem. Ne, nebudu to dělat naživo, nechci odhánět posluchače a posluchačky, ale zeptám se paní Staňky, která se dovolala jako první, v čem ona je a chce zůstat staromódní. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, já vás srdečně zdravím a zdravím rovněž posluchače.
0: Za všechny děkuji.
1: Jsem staromódní, pane Borku. Šíleně. V první řadě jsem odpůrce rozvodu. Takže s tím mnoho lidí nesouhlasí a já zase se nemůžu smířit s tím, ať se podívám doleva, doprava, kdyby to byla mladá generace, ale staří lidé, dneska už osmdesátníci, pod jednou střechou je jich několik rozvedená, rozvedený. A ještě navíc poukazují na mladou generaci, kdyby radši byli sticha a nebyly kritiky. To je jedna věc.
0: Vy sama jste vdaná?
1: Druhá věc. Prosím, ne, já jsem vdova. Měla jsem jednoho muže.
0: Rozumím. Já jsem se chtěl jenom dobrat nějakého konkrétního výsledku, protože vlastně mluvíte i o mně.
1: Jo, tak to bych nerada, promiňte.
0: Ne, to je v pořádku,
1: doufám,
0: není zač se omlouvat. Ne, v žádném případě. No, říkala jste druhá věc?
1: Je ta nemoc povolání. Já chodím, neumím nosit jinou barvu než černou. Chodím hodně v černým. A každou chvilku někdo mě tak chce píchnout, že nosím ty černý hadry, že proč chodím pořád v černým. Tak už mám svůj takový slogan na obranu, že moudrý člověk bude sticha a blbec mě nemůže rozhodit.
0: Vy můžete klidně dělat v médiích, protože tam těch útoků zmíněných jedinců, nebudu opakovat to slovo, tak tam si užíváme hodně.
1: No vidíte, já bych se s nima možná občas poradila. Nemám pocit, že bych měla nedostatečnou slovní zásobu. A další věc, nesnáším hodnocení Evropské unie, poněvadž by se měly napravit křivdy dějin. V podstatě Velkomoravská říše byl pokus slučování státu, zachování míru v Evropě. A to byla prvopočátní nějaká taková Evropská unie. A druhé Jiří z Poděbrad se svou ženou Johanou. Mám takový pocit, že ty se také, nevím, jestli byli první nebo druzí, něco podobného zasloužili. Také se domnívám, že Německo nebylo tak bohatý stát, aby rozpoutalo druhou světovou válku. Takže naši páni politici...
0: Tady bych si vás dovolil zastavit, paní Staňko. Vraťme se k tématu. V čem jste staromódní?
1: Začít hovořit pravdu. Nesnáším blafování lidí a nesnáším lež. Jsem staromódní.
0: Děkuji za tuhle vaši vzpověď, paní Staňko, a přeju vám krásnou dobrou noc. No ještě jednou se zase pro změnu já omlouvám za to, že jsem vám skočil do řeči, ale
1: nic.
0: Politiku a politiky bych raději
1: já
0: v noční lince nevítal.
1: Nehodlala, já mluvím o dějinách, ne o politikách.
0: Vím, vím, ale to slovo tam padlo. Tak děkuji a mějte se hezky.
1: Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: Dobrou noc. Naschledanou.
0: Jana z Jirkova píše na rozhlas.cz lomítko link, a tedy na web, kam se může dostat i ten váš vzkaz týkající se tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní. Tedy Jana píše následující. Tohle téma se mě velmi týká. Ano, spousta lidí, hlavně mladší ročníky, mě označují jako staromódní. Ovšem já bych se označila jako retromódní nostalgička. To zní lépe. A mají pravdu, velmi se mi například líbí móda 50. a 60. let. Obdivuji historické kočárky a hračky a retro všeobecně. Současná doba je na mě příliš hektická, dává mi v životě dost zabrat. Jediné kladné, co přinesla, je pro mě lékařský pokrok a moderní technologie, které pomáhají usnadnit život. To je tak ale všechno. Ráda bych žila poklidnější život, kdy lidé k sobě měli blíž. V čem jste a zůstanete staromódní? Na tohle téma můžete volat během písničky Vašo Patejdla.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu přeju, vážení přátelé. Ani zdaleka tady nejsem proto, abych uváděl všechno o sobě na téma, které je aktuální v každé noční lince, ale napadla mě ještě jedna věc, ve které jsem staromódní. Já jsem si to uvědomil, když jsem v Brně říkáme šalina, ale asi bych měl říct spíš tramvaj. Tak tedy, když jsem jel posledně tramvají a viděl jsem, kolik, nechci říkat věkově zařazených cestujících, ale přece jenom ti mladší se vlastně všichni dívali do mobilu. To já jsem se raději díval na hezký holky. No ale možná teď uslyšíme něco zásadnějšího na téma, v čem jsem a zůstanu staromódní. A to od paní Vlastiny. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Borku. Děkuji vám za vybrání písničky. A chtěla bych pozdravit pana Pepíka z Valaška a jeho paní přišla z nemocnice. Taky přeju hodně zdravíčka. A Robertovi do Olomouce a teď tématu. Já jsem staromodný k tomu, že rodičům říkám a starším osobám, to se zkouší a patří. A rodičům jsem říkala do poslední chvíle. Byla jsem z pěti dětí a jediná já jsem to vydržela celý život a mám úctu ke starším lidem, jak jsem já. Vlastně moc pomáhám, když je potřeba. Teď už moc nemůžu, ale když jsem pomáhala hodně. A to by bylo asi nejvíc, aby mladí lidi, aby si hleděli našich lidí. A to je asi všechno. Pane Borečku, děkuji vám za to. A zatím nashledanou.
0: Paní Vlastino, můžu se vás ještě na něco zeptat?
1: Ano.
0: To vykání rodičům má ve vaší rodině, předpokládám, tradici. Je to tak?
1: Ano.
0: Vy máte potomky?
1: Já mám 5 potomků.
0: A všichni vám vykali? Říkali vám vy, maminko?
1: No, akorát ten nejmladší mě začal vykat. Ale jinak mě vykali.
0: A jak jste přijala to, že vám právě v duchu téhle rodinné tradice, o tom se chci bavit, že vám ten nejmladší začal tykat?
1: No, těžko jsem to nesla, ale nepřesvědčila jsem ho, tak už jsem pak nepokašlala. Už jsem zůstala při tom tykání, ale jinak bylo mě to hrozně líto, že mě jako tykal. Bohužel v učilišti jsem tak učili, do té doby nešel do učiliště, tak mě vykal. Jak přišel z učiliště, tak mě začal tykat. No tak už jsem ho pak nechala tomu, že už začal být dospělej, tak jsem ho tak nechala.
0: Jako byste naznačovala, že ho učiliště zvlčilo.
1: No, asi jo. Mezi těmi dětma, víte, že ti děti většinou týkali rodičům, že? A mezi nima, že? Tak si zvykla to týkání asi, nebo já nevím, proč. No, ale mrzlo mě to, bohužel nebylo už dětí. Už ty jako odvykl vykat. Ale jako ty 4 mě vykali.
0: Paní Vlastino, děkuji za čas, který jste věnovala noční lince a přeju vám,
1: krásný podzim. A šťastnou cestu domů.
0: Děkuji vám.
1: Naslyšenou.
0: A naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: K tématu, v čem jsem a zůstanu staromódní, napsal Bedřich na rozhlas.cz/Linka. Dobrý večer, lidé můžou být staromódní na oblečení, třeba staré věci. Tady ten vzkaz, to jeho psaní končí. Bedřichu, děkuji i za těchto pár slov, ale možná, že jste udal směr těm dalším, kteří se budou chtít dovolat na 731 800 900 a říct také, v čem jsou a zůstanou staromódní.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Na malou chvilku se teď odmlčím, protože jakmile řeknu téma a přivítám naši paní posluchačku Noru, no tak už dál nemusím mluvit. Paní Noro, dobrý večer.
1: Dobrý večer. Já jsem ráda, že mě takhle zdravíte, ale to mě nemusíte tímto způsobem uvádět. Já to vůbec nemám v úmyslu.
0: Ne, naopak, já vás chválím, tímto vás chválím, protože váš příběh má vždycky začátek, ten hlavní děj, závěr, rezime, no a celé je to vyklenuto skoro jako, řekněme, starověké drama. V čem jste a zůstanete staromódní?
1: Pane Borku, nechvalte dne před večerem. Ještě nevíte, a já taky nevím, jak se to vyvíne, to, co chci říct. Nevím, jestli mi ty myšlenky v mozku dobře naskakují a jak to skončí. Tak jednak já nerada používám slovo, že myslím, protože se řídím jedním starým úslovím, které je takové velmi jadrné, ale když někdo myslí, tak vymyslí. No, není to nic pěkného. Já jenom potom posuzuji u sebe tak, že jsem se narodila do nějakého prostředí, v nějakém prostředí jsem vyrůstala, setkávala jsem se s těmi svými nejbližšími příbuznými a do dneška ale vím, že ten základ jsem získala ve své rodině, takové ty základy, které by měly být dány do vínku každému člověku, čili slušnost, umět poprosit, umět poděkovat, být vstřícný k ostatním, umět pochopit druhé, umět je taky vyslechnout, umět poradit a když se dostane do situace, že někdo potřebuje pomoc, tak tu pomoc mu poskytnout. Možná, že to mě později vedlo i k tomu, že jsem se rozhodla pro své povolání ve zdravotnictví, ale to bylo po vícero důvodu, to byla třeba z nemoc tatínka. Když nemůžu říct, já si nemyslím, že jsem staromódní, protože jsem v něčem vyrůstala a ona se ta doba měnila a člověk si věmy přijímal. Pochopitelně, že dneska nenosím takové oblečení, které jsem nosila ve svém dívčím věku, nebo když jsem šla třeba na medicínu, kdy byla tehdy ty široké sukně s těmi spodničkami, úzké pásy. No vyhovovalo to tehdy mému věku, mému typu postavy a podobně. Takže dneska zrovna tak, ne že bych nosila staré věci, když je dokážu využít, ale přijímám i to, co je nové. Pochopitelně se nedívám na nějaké modní výstřelky.
0: To bychom měli módu. To bychom měli módu, respektive oblečení, ale nikdy jste neslyšela třeba od svých nejbližších babi nebo mami, ty seš tak staromódní?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne, to skutečně to neslyším. Já to beru i tak, že třeba nesouhlasí s nějakým nebo s mým názorem a podobně, ale to je vývoj u každého člověka, který je velmi individuální a když bych narazila, neříkám to z rodiny, ale obecně na nějakého blbce, tak tomu, když uvidím, že to je skutečně tupý člověk a blbec a že nemá smysl se s ním bavit, tak mu to nebudu vyvracet a půjdu od toho pryč. Pochopitelně, že se snažím pochopit i názory jiných, nebo to, co se děje kolem mě, tak si to potřebuji vysvětlit. A tady mě právě chybí, to není staromódnost, ale to, že já bych chtěla se dopídit k jádru věci, že jsem byla vždycky zvídavá. A slyším spoustu zpráv, přitom poslouchám jedině rádio a televizi, nemám internet, čili digitální techniku nemám prakticky žádnou, ale nejsem z toho absolutně smutná. Vůbec mi to k životu nechybí, ale formují se taky i dál, že si vyslechnu ty určité názory, nemusím s nimi vždycky souhlasit, ale to není otázka módnosti, to je spíš otázka toho, jestli já se třeba dovedu určité situaci přizpůsobit, aby to pro mě bylo vhodné, nebo když mě to nevyhovuje. Nemám ráda určité věci. Doslova jako, jak bych to řekla, no tak nesnáším třeba ty piercingy, ale všimněte si, že ta móda začala po těch devadesátkách a teďka už tolik není. Nebo zrovna tak tetování, nebo nějaké určité takové výstřelky, protože když čtu Vondruškovi středověké knížky a když tam vidím, jakou měli třeba z módu, tak se říkám kolikrát, i mezi námi se pohybují lidi, kteří vypadají spíš, jako kdyby byli šašci z nějakého panoptika, ale konec konců středověká móda u mužů byla taky taková. Měli každou nohavici jiné barvy a nosili zahnuté boty a kadeřili si vlasy a podobně. Takže každá doba nese něco, a člověk si musí z té doby něco vybrat. Mám ráda i nové věci, ale hodnotím je podle jednak jejich užitečnosti, podle jejich výkonu, podle estetického sledu, eventuálně když jsou to určité nástroje, nebo řekněme i do kuchyně, hrnce nebo hrníčky, šálky a cokoliv, jak je to vytvarované, protože starý člověk už má trošinku jinou pohyblivost, jinou citlivost a potřebuje sahat po těch určitých věcech jinak, než byl zvyklý kdysi ve svém mladém nebo středním věku. Ale to si myslím, že je otázka přizpůsobení. A to, že jsem si zachovala slušnost a schopnost myšlení, to myslím je zákonitý vývoj a já jsem ráda, že jsem se tomu ne naučila, ale že se to do mě dostalo, že to ve mě zakotvilo a že to ve mě trvá do dneška. Takže já tomu neříkám staromódnost, ale schopnost přizpůsobit se určitým podmínkám, určitému prostředí. Hlavou se neprorazíš, to je naprosto jasné, tak proč já bych si rozbíjela vlastně hlavu o tu zeď, když to mohu udělat trochu jiným způsobem. A to neznamená, že bych ze svých myšlenek uhýbala. Stačí vám to?
0: Paní Noro, mně by stačilo, i kdybyste třeba řekla jenom tu první větu, ale i za ty ostatní vám děkuju. Mějte se hezky a děkuju za váš telefonát. Naslyšenou.
1: Pane Borku, taky zdravím vás i všechny. Dobrou noc, nočníčci.
0: Naslyšenou. Pavel ze Židlochovic napsal na rozhlas.cz / Linka tyto řádky. Tak já jsem takovým staromilcem hlavně v hudbě. Mám rád staré dobré písničky, zkrátka, protože současná hudební scéna není moc můj šálek čaje. No a taky jsem staromilec, co se týče módy. Na žádné módní výstřelky už si nepotrpím. To bejvávalo spíše za mlada. Teď už mám rád hlavně, aby mi bylo v oblečení pohodlně a plnilo svůj účel, když je teplo a nebo zima. No a abych nezapomněl, mám rád všechny filmy s Vlastou Burianem. Ty si myslím, že z módy nikdy nevídou. Tak dobrou noc všem, přeje Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Myslím, že nejen hlas, ale i rukopis Michala Davida jste poznali. Byl to on, který vám společně s Janem Bendigem zpívali v noční lince Českého rozhlasu. Vracíme se k tématu. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám chce říct Pepíno. Zdravím vás na Valašsko.
1: Dobrý večer, teď zdravím všechny posluchače, pokud ještě nespí, ať tak ten, no tak staromodní. Nám třeba s manželkou vytýkají, že já třeba, my zemědělčíme ještě, máme dobytek, že, tak seču ještě kosu, jako jak kdysi se seklo ručně, protože u nás to tam je takové hornáte, takže nějakou techniku moc se nedá používat, že no a hrabiama se to hrabe a obraca a třeba obilie to ještě kosu hrabicu se seče, že a takové různé ty věci, že no, ale tak to má člověk zažité od mládí, že tak jako ten, no a třeba jste mluvili o vykání, to my jsme, nebo já jsem rodičům nikdy netykal, jako vždycky to už od malá byli naučeni vykať a stařečkovi tému dokonce onikať, jako jsme, jo, to už bylo tak samo sebu se to.
0: A jak to máte se svými dětmi?
1: No, děti ty všechny tykají, a i vnuci.
0: Takže u vás se to vlastně zlomilo, dá se říct.
1: No, to automaticky, ať jsou to vnuci a pravnuci, takže to už je všecko samé tykání. A i tak, když člověk leda kde přijde, tak jako někdo vyká, ale většinu aj cizí se stane, že nejáci mladí a jako tykají nebo to, takže je to takové dost tak neslušné, bych řekl, že no, ale tak to člověk přejde, že to není tak důležité, že.
0: Pepíno, a jak jste na tom s používání takových technologií, moderních technologií, jako je třeba, no třeba internet, anebo internetové bankovnictví?
1: Ne, to vůbec ne.
0: Ne?
1: Já jdem, manželka ta něco tam jako praktikuje, ale já klasicky mám jako ten chytrý mobil, ale takové ty základní věci. Jinak to nepoužívám a už se to nechci za to ani učit.
0: Já v tomhle já vám docela rozumím, jsou věci, chápete, které se ani já už nechci učit,
1: no,
0: ale jsou obecně prospěšné. No,
1: řekněme. V 80 rokách člověk potřebuje jeden pohyb, zdraví, že a tak, aby jsme fungovali.
0: Tak, tak.
1: No.
0: To jsem si uvědomil dnes, když jsem byl na žebříku a otrhával jsem švestku, protože dělám kvas, tak jsem si říkal, co já vlastně potřebuju. Ano, ještě ten pohyb, aby ještě jakž tak šel, abych se na ten žebřík dostal, aby potom v zimě bylo čím se zahřát, že?
1: Já jsem zase dělal povídla. Minulý týden. Celý týden jsem se s tím hrál. V kotli jsem to míchal.
0: Pomalé míchání, ano, aby se nepřichytla. No jo.
1: To musí několik dní, až to úplně dotuha. Mm-hmm. Ono musí být tmavé a lesklé, ty povídla.
0: Tak, tak.
1: No.
0: Pepíno, děkuju za tenhle, no dá se říci, i návrat do starých časů.
1: Ještě bych chtěl paní Vlastičku z Krnova, jestli můžu pozdravit, ať zdraví, ať ji slouží zdraví, ať se drží, jo. Já jsem Přeskopec, ona je z Karlovic, pochodí, takže rád by ji pozdravil, jo.
0: Jako by se stalo, Pepíno.
1: Jo, děkuju.
0: Není zač a mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Dobrou noc.
0: Zdravím, přátelé, píše Bohumír na webu rozhlas.cz Lomítko Linka. Často mi naši mladí řeknou, dědo, kde to žiješ? Po starou my žít nebudeme. Přichází z nápady, já kroutím hlavou, nebo je ženu někam. Doma se někdy ptají, babi, co budeš dnes vařit? Ne, ne, dneska doma obědvat nebudu, já si koupím něco ve městě. V oblečení, jak by smet. Tomu nerozumíš, jak dneska mladí chodí. Od vás já si radit nenechám. No o mobilech ani nemluvě. Rozumím všemu. Ty dědo, na co jsi ten mobil kupoval? Tak bych mohl psát do nekonečna. Zakončuje svůj dnešní příspěvek posluchač Bohumír. A já se vás znovu ptám, v čem jste a v čem zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Po písničce, kterou zpívala Petra Janu, je čas v noční lince přivítat další posluchačku. Je to paní Emma, která čeká na čísle 731 800 900, s tím, že chce říct, v čem je a v čem zůstane staromódní. Dobrý večer přeju, Emo.
1: Vám taky přeji všem posluchačům krásný večer. A paní Sklnová, která pochází z Valach jako já, taky jméno jsem zapomněla, ona ví, ona poslouchá každý večer, tak ví, že ji zdravím. Včera jsem zůstala úplně jako stabilní.
0: Staromódní.
1: Tak já jsem jako z práce unavená, jsem moc pocká. To je jedno. Ale chci vám říct jednu věc. Mě rodiče vedli vždycky k poctivé práci. A to je pro mě důležité. Pro někoho v dnešní době je to jako staromodní věc nebo zbytečná věc. Jo, ale jako práce a to je pro mě prostě na prvním místě. A potom rodina. Aby rodina měla všechno, co potřebuje. Pak jsou druhé věci, že třeba já potřebuji nějaké potřeby, ale první řadě musí být děti, manžel a potom pejsek a pak jsem já, asi tak nějak.
0: No, tak máte pěkně nastavené priority.
1: Mám jako, protože své děti miluji, manžela ještě víc a pejska ještě víc, kterou máme 12 let.
0: Máte ráda sebe?
1: Sebe, ano, já si taky dopřeju.
0: No to, tak jako všechno v pořádku. Už jste si myslela, že tady nastoluju nějaké psychologické téma. Já jsem jenom chtěl slyšet to pokračování. Emo, moc krát vám děkuju a přeju vám krásnou dobrou noc. Naslyšenou.
1: Vám všem to a řeknu vám jednu věc, že vaše radio je úžasné. Já přijedu z práce v 11, o půl jedné, jo, ve 12 a první, co tak si pouštím v ložnici vaše radio a poslouchám téma.
0: Já se skoro až červenám, unavená z práce a přijde a pustí si rádio. Co si můžu přát víc? Emo.
1: Usínám u vašeho rádia a poslouchám. Před 11. po 11. hodině vaše rádio, v noci ho poslouchám. I s Diankou, to je můj pejsek, který se mnou spínka. Jo, prostě jste úžasný, prostě lepší rádio a fakt asi neexistuje. A přeji vám všem hodně úspěchů, abyste měli hodně posluchačů, spokojených, tak jak jsem já. Protože kdykoliv zavolám, tak se vždycky dovolám.
0: No, to je pozitivum.
1: A to si velice vážím a vyslechnete si prostě můj názor a takové. A je to úplně super. Člověk se potřebuje občas vyventilovat. A vy jste ta ventilace pro mě, vaše rádio.
0: Tak já vás, co by velký ventilátor, zdravím a přeju dobrou noc. Naslyšenou.
1: A ještě bych chtěla pozdravit pana Honzu, na kterého takom nemám momentálně štěstí. Protože když on má svátek, tak ten den já mám narozeniny. A ještě jsem neměla šanci ten den, když mám narozeniny a já Honza mu popřál, protože třeba odbadný, nebo později, nebo dřív, jo. Ale to vyjde.
0: To vyjde. To už se tématu netýká, to vyřídíme jindy. Mějte se hezky, Emo, a naslyšenou. V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A Jenda napsal na rozhlas.cz Lomítko linka následující. Já zůstanu staromódní v nepoužívání žádné bankovní aplikace v mobilu a neukládání platebních karet vůbec nikam. Když chci něco platit, musím u toho být přítomem. Přítomen, žádné se to samo neexistuje. S bankou pracuji od jakživa v počítači a nemám potřebu platit faktury po cestě z místa A do místa B. A pokud jde o placení různými QR kódy, to vůbec neuznávám. Dělá se s tím spousty podvodů a pak se lidé diví, že přišli o spoustu peněz. To stále cituju psaní pana Jendy. Vybírám si pouze takové obchodníky, kteří mají normální terminál na karty a jakmile tam mají ceduly platba kódem, tak jdu pryč. A nebo platím hotovostí, které mám ovšem běžně u sebe jen několik desítek korun. Jestli za ten terminál někdo platí poplatky a jaké, to mě jako zákazníka vůbec nezajímá. Dokonce znám jednu prodejnu, řeznictví, kde terminál mají, karty přijímají, ale když chce člověk zaplatit kartou, jsou velmi hrubí a drzí na zákazníka. Tam už také nechodím. A všem, co karty neberou, od letošního léta říkám, byl jsem 9 dní na Malorce, odjel jsem tam s 30 eury a k překvapení mě samotného přijel jsem zpět s těmi samými 30 eury. Jedinou platbu jsem tam neudělal jinak než kartou. Takže je vidět, že když se chce, tak to jde. No Jendo, tady tedy končí jeho vzkaz, a Jendovi takto na dálku vyřizuju, s tím placením kartou jsme na tom stejně. To je další věc, u které jsem si uvědomil, jak jsem staromódní, když platím v hypermarketu a všichni přiloží buď to moudré hodinky, anebo ještě moudřejší mobil, když to já musím najít a chci najít peněženku i s tou bankomatovou kartou. To je asi tak vrchol mých technologických vymožeností v tomto ohledu.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Písničku Johna Denvera zpíval Karel Gott, tedy nikoli Any Song, ale Když milenky pláčou. A tohle je naše posluchačka Libuše, která do noční linky přináší ten svůj pohled na staromódnost. V čem jste staromódní a v čem chcete zůstat tak staromódní, paní Libuše? Dobrý večer.
1: Dobrý večer. I všechny vás zdravím. A v čem jsou staromódní? Jsou staromódní v tom, že jsem vyučená pánskou Krejčovou. Celý život jsem pracovala v oděvním průmyslu nebo předtím v krasu a naučili jsme se, bylo nám vtloukáno pořád, káro musí pasovat, modrý s modrým, červený s červeným, nemusíme smít to být takhle. A když si vidím, co se prodává za nehorázný ceny, když je zešitý modrý káro s červeným dokupy, je to úplně děs a hrůza a ještě tolik peněz to stojí.
0: Takže proužky, módní jako výstřelky. Jsme u módních výstřelků.
1: Módní výstřelky, tak. Díravý kalhoty, jako vidím oblečení normálně. Když už má být někdo oblečený, tak má být normálně třeba barevná sukně, jednobarevný věc a obráceně. Nesmí být jedno kostkový a druhý proužkový. No to je prostě to a ty mě říkají tady, seš staromódní. No tak asi, že jo, ale jiná nebudu.
0: A teď mi řekněte, nemáte náhodou v rodině někoho, kdo je, jak bych to řekl, kdo ještě není sezdaný a třeba už se brzo objeví s partnerem či s partnerkou?
1: Ne, všichni už mají, jako
0: už mají.
1: Mám vnuky, jako všechno už je to poženěný, povdávaný a zaplať pánbu, všichni jsou normální.
0: No dobře, ale teď si vemte, že láska je mocná čarodějka, to není žádný cancor, jak se říká v Brně. Teď si vemte, že některý z vašich vnuků přijde představit babičce svoji nastávající a ona přijde v těch, jak vy říkáte, roztrhaných riflích, tedy džínách.
1: Ještě se to nestalo, ale fakt je, že mají jako tohle, tak to já taky beru, jako že si nasadil kšiltovky nebo takhle Bůh ví co. To v tým mě to takhle nevadí. Mě vadí jenom takový ty až moc výstřední věci. No.
0: Libuše, takže co se týče módy, jste prostě staromódní. Červený k červenýmu, ano. Modrý k modrýmu. Káru má sedět, žádný proužky a zároveň čtverečky. No to je pravda, že tak. Z toho potom přecházejí oči. A co takhle, řekněme, vlastnosti?

0: tak...
1: Máte nějakou staromódní tak, vlastnost?
0: Ne, ne, takový týto tykání nebo tohle, to mě vůbec nevadí. Tykají mě normálně i ty vnoučata, i pravnoučata a vůbec mě to nevadí, v pohodě.
1: Mm. A co používání internetu?
0: Internet nepoužívám, to vůbec ne, ani to bankovnictví, jako to vůbec... Telefon normální, obyčejný a to je všechno.
1: Dobře. Od nikoho jste neslyšela? Babi nebo mami, ty seš v tomhle strašně staromódní?
0: Tak to ani ne, jenom říkají, že jsou až moc velký šetřílek a takový zbytečnosti.
1: No prosím, půjčky jste si nikdy nebrala?
0: Ale taky jo, jako když jsme pracovali a byly ty podnikové půjčky nebo takhle, tak to jo, ale jinak ne.
1: Já vám děkuju za váš telefonát, paní Libuše, a přeju vám krásný nový den. Začíná za necelých 5 minut. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: V čem jsem a zůstanu staromódní? Téma noční linky, kterou právě posloucháte. A na závěr téhle hodinky, samozřejmě kromě písničky, ještě jeden čtený vzkaz z webu rozhlas.cz/Linka, kam napsala Dáša. Za mě jsem a doufám, že vždy budu staromódní v hodnotách, jako je slušnost a empatie. Děti jsem vychovala tak, aby se zastavili, dívali se lidem do očí a děkovali. A když něco chtějí, tak umí poprosit. Umějí se rozdělit, umí pomoci druhým a nekradou. A tohle všechno jsou úplný základy. Tohle jsou hodnoty, které by měly přetrvávat napříč stoletími a časem. Dáši, děkuji za její psaní a vám, pokud vás to třeba inspirovalo, ať už téma nebo to aktuálně odrecitované psaní, vězte, že můžete stále psát a stále telefonovat i v té další části noční linky. Začíná za pár chvil a to už bude nový den, bude pondělí 14. Telefon je 731 800 900. Psát můžete na rozhlas.cz/Linka.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Píšeme pondělí 14. září 2026 u mikrofonu Noční linky Českého rozhlasu v brněnském rozhlasovém studiu Borek Kapitánček. No a téma? V čem jsem a v čem zůstanu staromódní? Telefonovat můžete tradičně na 731 800 900, psát jako vždy na web rozhlas.cz/linka. Tu první možnost teď využívá paní Libuše, která telefonuje, pamatuju si to dobře, z Mnichovic?
2: Ano, ano.
1: Zdravím vás.
2: Já vás zdravím a všechny posluchače, to jsou napřímo. Já teda staromodní nejsem, já mám ráda hezké věci a třeba nepomám něco nějaký sexy nebo halenka, je to zachovalý, tak to ráda taky nosím. A jedna paní je mladá a ta se oblíká jako staromodně, jako šaty. Víte, jak se dřív nosívaly ty a kloboučky tomu a to se mi zase moc nelíbí, protože mladá se říká, no tak ta móda, tohleto staromódně se mi nelíbí.
1: Ona se nám ta staromódnost trošku, teda mě se trošku vymknula z rukou, protože se pořád pohybujeme na té módní úrovni. Já myslel třeba na takové věci jako staromódnost v tom smyslu, třeba už tady zaznělo, vykala jsem vždycky rodičům, nebo dáme na pouze ústní dohodu. Nemusí být všechno psáno, stačí podání ruky. Takhle jsem to taky myslel, ale pokud to vidíte.
2: Babička jako vykala mamince, co tři tak bylo. My jsme tykali i rodičům, i prarodičům, jo, jsme nevykali. A teď to není to vykání, že jo, to
1: bývalo. Dobře, a tak co třeba vlastnosti, které jsem tady jemně naznačil? Máte nějaké další vlastnosti, kvůli kterým jste si třeba od blízkých vysloužila o hodnocení Libuše je staromódní?
2: Ne, nejsem staromódní, já se ráda oblíkám. A jako ta paní říká, nosí černý, to ne, to se mi nelíbí. Já jedině to kombinuju s něčím, černý a třeba světlý, to se mi líbí, ale černý nosí, to se mi nelíbí.
1: Dobře.
2: Takže jakože líbí se mi voda všechno, ale tohle to starodávný nebo něco takového, to ne, to se mi nelíbí. Takže, haló, slyším se?
1: Já vás poslouchám.
2: No, takže jako, no, já nevím, no. Možná, že někdo je potrpí si na takové věci, ale já teda ne.
1: Takže nejste staromódní.
2: Ne.
1: Dobře, paní Libuše, píšu si čárku u moderně smýšlejících posluchaček Noční linky Českého rozhlasu. Jo? Mějte se pěkně. Dobrou noc.
2: Tak opatrujte se, dobrou noc, děkuju.
1: Naslyšenou. Tradičně píše i František, cituju. Já si myslím, že na můj věk až moc využívám toho, co mě dnešní doba nabízí. Internetu, telefonů, automobilů, pracovních strojů a tak dál. Pozoruju, že mnohem mladší generace nějak za mnou zaostává. Aspoň s chutí pracovat. To se mně moc nelíbí, pokračuje František. A končí svoje psaní slovy. Líbí se mně třeba kontakt s lékaři, kdy si léky objednám po telefonu a nemusím chodit do čekárny k lékaři pro recepty. Ohromná věc. Františku, máte pravdu. No ale tu staromódnost, tu tam nějak nemáme. Ale děkuji i za to, že jste napsal, že jste moderní chlap.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma V čem jsem a zůstanu staromódní. Řekl vám, paní Marcelo, někdy někdo, třeba i blízký, vy jste v něčem nebo ty jsi v něčem strašně staromódní? Dobrý večer.
1: No, tak jak jsem už předeslala, tak dneska moje vnučka, ale nejdřív vám chci říct to, čeho se držím celý život. Já jsem pracovala já jsem narozená v první polovině minulého století, tak už jsem stará baba. Ale měla jsem vždycky pod sebou i ve starým režimu zaměstnance. A zrovna tak po revoluci jsem jako měla firmu a tak dále. A nikdy jsem nedovolila nebo jsem nenabídla svým podřízeným, aby mi tykali. A hrozně se mi to osvědčilo, protože ono, když pak dojde k nějakému konfliktu nebo něco, tak daleko hůř se to rovná, když někdo si myslí, že je jako
0: vám rovnej.
1: Kámoš, jo. Takže, ale měli mě rádi, to jako každý říká, no za vás to bylo teda úžasný a tak dále. Ale to je vedlejší. Ale dneska mě šokovala vnučka nejmladší, která mi řekla mimo jiného, babi, prosím tě, nevíš, jestli je to normální, nebo co, jaký máš na to názor? A já říkám, o co jde? No, moje kamarádka, ona teď vycházela z základní školy a šla na gymnázium. A její kamarádka šla na soukromou školu. A říká, oni si tam tykají s učitelema a říkají jim křestním jménem. Tak asi to je tak normální. Já tam, aby taky tykáte na gymplu učitelům. No to ne, ale asi jste vy dřív narozený, jste asi staromódní.
0: No, to je zvláštní přístup, já o takové škole, tak jsem asi staromódní a taky už se mě to naštěstí moc netýká, ale já o takové škole moc neslyšel, zatím neslyšel.
1: No já jsem to dneska slyšela a říkám, prosím tě, to není možný a to jim říkají křestním jménem, jo, normálně křestním jménem a tykají jim, no tak to teda mě šokovalo teda.
0: No já jsem byl zase překvapen, když jsem nastoupil na střední školu a první, kdo začal nám všem, žákům, žákyním, tedy studentům a studentkám, na průmyslovce ovšem, začal vykat, byla naše profesorka češtiny.
1: No to právě, že dřív teda na těch druhých stupních, nebo vlastně v těch středních školách se dřív vykalo i žákům.
0: No, mě to překvapilo. Já jsem dítě, já jsem ten takzvaný boomer, jestli to říkám správně. Já jsem dítě vychované v tom rovnostářském systému, který měl být rájem na zemi. No, tak možná proto mě to překvapilo. Paní Marcelo, já vám děkuju.
1: No, není zač, mějte se krásně a všechny zdravím, kdo ještě nespí.
0: Děkuju a naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
0: V čem jsem a zůstanu staromódní, téma Noční linky, kterou posloucháte. Přidáte se na tomhle telefonu?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je staromódnost, ale staromódnost nejen v oblékání, v mnoha oborech a v mnoha odvětvích, no prostě v mnoha oblastech byste to mohli o sobě slyšet při svém konání. Tak naschvál, paní Veroniko, kdy naposledy vám tohle, že jste staromódní, řekl někdo z blízké rodiny? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tady je Veronika od Uherského Brodu. No tak, že by jsem byla staromodní, to mi přímo neřekl. Mám už také několik pravnuků, jsem starší ročník, ale když používám jako internet, mám internetové bankovnictví, ale museli mě to tam ty děti dát, sama bych si to nedala. Ale tak jako třeba slyším, babi, já už jsem ti to řekl dvakrát, ale klidně ti to zopakuju po třetí, jako když tomu nerozumíš. To jako
0: no tak my se už pomalej učíme v určitém věku, že?
1: Ano, to určitě právě říkám, protože už mám ty pravnuky, tak třeba to všecko chápu těžej, ale jako vyřídím si, co potřebuji na internetu nebo na tom bankovnictví, to jako hravě. Ale víte, co mě jako strašně vadí, že my třeba ať v televizi a kde všady nemáme trenéry, máme kouče, nemáme se dobře, máme se ready. Víte, mně to někdy připadá, jak kdyby jsme se měli za tu češtinu stydět. Proč musíme používat jako takové zkomoleniny, když máme tak krásný český jazyk?
0: Tady bych si dovolil jenom drobnou vsuvku. On vlastně i ten trenér je cizí slovo, ale to nechme být. Já jsem se pousmál, protože mi vlastně koukáte přes rameno. Jedním z blízkých budoucích témat na začátku října bude o češtině spíše nevážně. Přesné datum ještě samozřejmě sdělím, ale to jen tak na okraj a protože jste to zmínila. Takže vy se učíte i těm moderním věcem a tím pádem neslýcháváte tak často, že jste prostě staromódní.
1: No právě říkám, třeba mi to musí říct dvakrát nebo třikrát, ale jako používám.
0: No to je ta fáze věci. Učení, no tak jak říkám, už nám to do hlavy nejde tak rychle jako v 6, v 7, 8 letech, že jo?
1: Ano, ale jako neodsuzuju mladé, když mají trostranné kaloty. Že ne, že by se mě to líbilo, ale stejně s tím nic nenadělám. Tak proč bych ji, jako jak oni říkají, prudila, že?
0: No, tak. To je krásný český slovo. Děkuju, píšu si a možná to v říjnu vyřídíme. Veroniko, já vám děkuju za telefonát a přeji vám krásný nový týden.
1: Jenom bych chtěla pozdravit paní Aničku z Mikulova a paní Noru, která ráda velice poslouchám. Ale jinak mějte se hezky a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Kdo vám naposledy řekl, že jste v něčem staromódní? To není jen tak řečnická otázka, to je téma Noční linky, kterou právě posloucháte. A já na vlně Českého rozhlasu, tedy Noční linky Českého rozhlasu, vítám paní Soňu, abych se jí zeptal na to též. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, zdravím všechny. No.
0: Kdy naposled jste slyšela, že jste staromódní?
1: Vyloženě mi to nikdo neřekl, ale jsem staromódní v kuchyni. Jako ať už se to jedná o vaření takových těch obyčejných starých jídel, nemám ráda tady ty nové čínská kuchyně, vietnamská kuchyně, mexická kuchyně. Jako já se pořád držím podle mojí mámy tady té staré české kuchyně a myslím si, že aj mladým, jak vnukům, tak mladým jako synovi, že to prostě chutná. Jo.
0: Zkuste být konkrétnější. Mě by zajímalo, teda upozornil, že jsem naposledy jedl před 6 hodinami a začínám už pomalu teď slintat, ale zkuste být trošku konkrétnější a řekněte, jaká konkrétní jídla jsou těmi jídly, kterých, jak vy říkáte, se držíte.
1: Třeba takový. Byly to, možná se tomu říká lokše, takové ty placky z vařených brambor, na plotně.
0: Na sucho.
1: Já sice teď používám, ano, plotinku. My jsme to vždycky namazali, to dělalo takové ty puchýřky, namazali sádlem, srolovalo se to a my jsme měli celý den, prostě jsme furt chodili, že jo, a táhali to. Pak je to třeba taková omáčka, je to fazolová omáčka, kterou moje máma dělávala a kterou dělávala beleše. Nejsou to prostě takové kynuté těsto, taky na sucho upečené na pánví a není to tak dlouho, co jsem to dělala. Nejsou to langoše, ale jsou to takové beleše.
0: Někde se říká báleše třeba.
1: Báleše, ano.
0: Ano.
1: Potom jsou to třeba, já nevím, takové halušky, strapačky se tomu říká. Halušky jsou s brinzou, tady ty strapačky s tím kysaným zelím, trochu nějakého uzeného do tého. A to jsou takové jídla, které já prostě dívám, chutná to, takové ty české ingredience do toho, jak se říká, žádné dneska ty moderní, ani nevím, co to je, kolikrát, když čtu nějaký recept, tak ani nevím, co to je. No a za druhé, říkají mi, to mi vlastně řekla třeba dcera, staromódní v účesu. Já prostě od mládí, od děcka, od malička nosím krátký sestřih, že jo. Takový ten klasický, dříve se chodilo na pánské se ostříhat, jo. A jako pořádně nutijo do nějakého toho moderního střihu. Když jsem byla u holičky, ano, dobře, tak vyhovím, nechám si udělat nějaký ten nový střih. Ale já jsem se v tom necítila, já jsem prostě, nevím, byla jsem úplně někdo jiný, ale zase jsem se klasicky vrátila ke krátkému střihu a jsem spokojená.
0: Ale tady ten účesový konzervatismus je věc, kterému já velmi dobře rozumím. Já už bych si sám sebe ani nechtěl představovat z vlasy.
1: Já nevím, jak mi vypadá.
0: Víte, jak je to pohodlný mít tu holou hlavu?
1: Nevím, já nemám holou.
0: To bylo řečnicky samozřejmě, no. Já jsem spokojen tak, jak to je. Jakmile, já totiž říkám, jak to jednou chlapovi začne padat, je zbytečný honit nějaký přehazovačky, nastřelovat si vlasy, zbytečně. Všecko dolů.
1: Jo, no. Ale když to sluší těm chlapům, mně se to třeba fakt líbí, jako když můj kluk chodí od mládí, taky ne úplně, že by měl letiště, jak se říká, na hlavě, ale úplně nakrátko, úplně tak nějak. A dneska to sluší těm pánům.
0: Ano, jako američtí kosmonauti, že jo, se necháváme ostříhat. To je ončo, paní Sonio.
1: Jo, já jsem taky. No, takže já jsem v té kuchyni a třeba, dejme tomu, mám tady nějaký mixer, nějaký šlehač, jo, ale já si to ještě ráda vyšlehám. Víte, jak byla taková ta metla?
0: Ano, já ji mám doma, no. Teda jo. Nepoužívám, protože jsem líný, takže já to dělám právě tím šlehačem, ale mám ji tam.
1: Já ji ještě někdy právě používám, jo, takže držím se tady toho v té kuchyni, žádné nové ingredience, nějaké různé koření a to, klasika, zelenina, koření to základní, nějaká zelenina ze zahrádky a takové ty moderní jídla a já prostě nemůžu, jako mi se to... Třeba to chutná, nebo jasně, že jsem, když jsme jezdívali, že jsem okusila takový, ale doma se držím klasiky a je to pro některé je to staromodní, ty ani nevyzkoušíš tamto a takový a tam to chutná, tak držím se toho. Možná je to taky lenost, že se mi nechce nějaké ty nové recepty, ale klasika a vím, jak to dopadne, vím, co to je a nežádné nějaké názvy, fakt neznám, nebo neznám, čtu to, nějaké ty recepty, ale držím se svého. A hlavně ten účes, to se držím svého.
0: Já taky.
1: Já jsem si jednou nechala, já mám takový špinavý blond vlasy, že je nakrátko ostříhaný, nechala jsem si jednou nějaký kaštanový přeliv udělat. Já jsem pak ráno vstala, podívala jsem se do zrcadla. No to byl jiný člověk, já jsem si na to nemohla zvyknout, než to odrostlo.
0: No teď říkám,
1: takže držím se
0: já už bych taky nemohl nosit vlasy. Soňo, děkuju a přeju vám krásný nový týden, který začal před půl hodinkou. Naslyšenou a buďte zdravá.
1: Taky naslyšenou, taky děkuju, dobrou.
0: Dobrou noc. V čem jsem a zůstanu staromódní. Je to téma, na které můžete reagovat, ke kterému se můžete vyjadřovat ještě zhruba půl hodinku. V obchodě chodím k pokladně s pokladní a platím, světe, div se, většinou hotově. Jsem asi konzerva. To říkám částečně za sebe, ale taky proto, že to napsala Eva z Jižních Čech. Takže, paní Evo, můžeme si takto na dálku podat ruce. Já jenom v případě krajní nouze, když je u dvou otevřených z 12 existujících pokladen velká fronta, tak jdu k těm automatickým, jinak ne.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: čem jste a zůstanete staromódní? Tuhle otázku už za chvilku položím i paní Liběně, ale vlastně se můžu zeptat ještě trošku jinak. Paní Liběno, když vám někdo dá přednost ve dveřích, třeba při vstupu do obchodu nebo na úřad, potěší vás to? Dobrý večer.
1: Dobrý večer, pane Marku. Potěší mě to, poněvadž já mám merle, tak mi otvírají spíš.
0: Tak to jsme asi oba dva staromódní.
1: Tak to je jediný asi, co je staromódní, ale když jsme byli jako děti, tak na nás navlíkli bohuvíco a my jsme vypadali spíš jak čarodejnice. Nosili, každý nosil už silonky a my pořád takový ty punčocháče, který byly hrozný. No já si to nedovedu představit.
0: Já jsem taky nosil punčocháče, takový ty hnědý.
1: No, hnědý byly většinou.
0: Strašlivý, no, strašlivý.
1: No to bylo strašný a já si nedovedu představit, že bych to mým dětem dala na sebe. To bych asi vůbec ne. A v tom jídle, tak jako jídlo to není zase tak nějak staromodní. Jsou, museli jsme se naučit, když jsem chodila do učení, uhlířinu a to jsem nevěděla vůbec, jak se to dělá. No. Protože my jsme se to neučili a v té jedné hospodě, co jsem prasovala jakoby, tak říkali, prosím tě, takovouhle banalitu, protože to je automatický, tady si to dává každý. Já říkám, no my jsme se to neučili, já nevím, jak se to dělá. No tak mi to ukázali. No
0: potřebujete hodně zbytků. Jo, vařený brambory, no, nějaký uzený v okurku, máte
1: vím,
0: doma?
1: No, nějaký knedlík a
0: no,
1: tak dále.
0: Vlastně, smícha, no, jo, a top takový.
1: To, tak nějak. teď už to vím, že jo. A oni ještě mě slavně zkoušeli, jestli něco dokážu, tak se mě ptali, jestli umím ty drbáky, neboli bramborový šišky, nebo takový, já nevím, syrový brambory a vařený brambory.
0: Jo, chlupatý knedlíky.
1: Chlupatý knedlíky, ano, přesně.
0: No.
1: Ty jsou nejlepší jak k vrabčákům, když se dělá vrabci.
0: No, teď jste mě inspirovala. Nevím, co budu dělat příští. Teď už vím, co budu dělat příští víkend.
1: No, no a jako pohled ještě někdy posílám, vím, že je to drahý, ale posílám.
0: No prosím, to je další věc, kterou jsme ještě nezmínili, ano.
1: No vidíte to, poštovní známky, tak to ještě někdy posílám pohled, nebo nějaký dopis, ne jako moc, ale posílám většinou narozeninám, svátku a takhle. Jinak jako normálně, abych posílala, já nevím, to už je jedno. A potom ještě bych sem chtěla říct, že to nošení toho oblečení, no tak já bych teda na sebe dala jenom pouze to, co jako třeba řeknu příklad bílej svetřík, černý kalhoty nebo sukně, nebo zase je to jinak, že třeba nosím džíny, kterou nosím třeba trička, to jsou takový třeba červený tričko s modrým, no, oni většinou říkají zelená a modrá, to se mi tak nějak nelíbí, to by muselo být zelený a třeba nějaký světlejší kalhoty nebo to. Šaty nosím většinou dlouhý, já je nemám ráda krátký, a nebo až tak nějak do 3/4 těch
0: lítek.
1: Lítek, ano, přesně tak. Jinak nepoužívám jako tak nějak.
0: A že budeme probírat i módní estetiku, oblékání, ano. Tak to jsem nedoufal. No, tak děkuju za rozšíření obzoru.
1: Já bych ještě chtěla říct k tomu počítači. Počítač to u mě je, to neumím. Já teďka mám jako ten chytrý telefon, jak se říká, tak jsem ráda, že umím na něm aspoň psát, umím z něj zavolat a poslat nějakou fotku. Ale většinou se mi to někdy taky nepodaří.
0: No ale to vám musím pogratulovat. Moje mátě, její 80, má chytrý mobil a i to přijímání hovoru někdy jde až na potřetí. Ale že by psala nebo posílala fotky, tam se mi ještě bohužel nedotlačil. No takže paní Liběno, vy jste krutě moderní.
1: No, moc, no, já už jsem skoro moderní. Když se něco mi stane s telefonem, tak musím počkat na vnučku, aby mi s tím něco dělala. Já jí říkám, hele, něco jsem tam zmáčkla, a nevím co.
0: To znám, to znám.
1: On podá, tak počkej, babi, až tam přijdu, tak já to udělám.
0: Vysvětlí, vy to okamžitě zapomenete a příště vysvětluje znova, že jo?
1: No, přesně.
0: To je jako u nás.
1: Něco vím, něco nevím a je to. Já bych chtěla pozdravit Marušku Kudrnkovou, určitě to poslouchá, protože říkala, když ten kapitánčík tam bude, já prostě vůbec nevím, tak já jsem, to byla náhoda, že jsem šla si lehnout, že jsem koukala na film a vy jste tam byl, tak já říkám, tak já mu to vyřídím. A jinak vás ještě pozdravuju Jarmelku, Drahušku a ostatní, jo, musím Ivanku Rybějovou, jestli nespí. Takže jako tohle to je opravdu, no, nosím normální věci, no. Já si třeba nevemu klobouk, já nenosím ani čepici v zimě, když je opravdu velká zima, tak jsem mu kapucu a je to.
0: Jo, no tak to já musím, to mě potom zima
1: no,
0: na mozkové
1: letiště,
0: závity. Já mám letiště, no. Ono se to sice hezky uklízí, ale jako trošku to zebe, no, když je minus 20.
1: Aspoň ušetří se za hřeben.
0: To jo. Já to jenom leštím. Mějte se hezky, paní Liběno, a dobrou noc.
1: Leštíte to sádnem nebo máslem?
0: Já to leštím, co přijde pod ruku.
1: Tak děkuji moc krát, naslyšenou.
0: Naslyšenou. A dobrý den nám přeje Vlasta. Ona totiž napsala, takže proto budu citovat. Nedá mi to připojit se do debaty. Je mi 81 let. Snažím se být slušná tak, jak nás rodiče vychovali. Já jsem už rodičům tykala a v mojí rodině si tykáme. Zeťáci mě vykají, i když jim tykání při příchodu do rodiny bylo nabídnuto. V práci s nadřízenými se vykalo, ale než jsem odešla do důchodu, tak převážně mladí si i s vedoucími tykali. Nedělá mi problém v obchodě, ve službách, pokud jsou příjemní, tak jim poděkovat a popřát pěkný den. Jinak se ráda bavím s počítačem. Posílám platby, objednám si občas v nabídce nějaké zboží, nějaké oblečení. Problém nemám ani s mobilem a když tak od toho mám vnuky a už i dva starší pravnuky. Čemu nerozumím, když pravnoučata mě začnou vykládat o postavičkách z různých pohádek. To už jsem mimo. Co se týče oblečení, snažím se vkusně oblékat. Držím se bývalého rčení zelený pro blázna dobrý. Tomu se tedy vyhýbám. Čemu se vyhýbám v nošení tenisek k letním šatům a na zádech batoh. Ráda si zajdu každý měsíc ke kadeřnici. Kosmetiku používám s mírou, když jdu do společnosti. Nikdy jsem tomu také nepodlehla se výstředně malovat. Co mě vadí na některých mladých, že nejsou úctiví k nám starým, ale ani k mladým ženám. Ať už se s nimi potkáte ve dveřích, aby dali přednost. Hejhle, tady to máme. Pomyslím si, chudáci. Chybí některým ty základy slušnosti. Takže vám přeji pěkný den a samozřejmě i všem posluchačům. Podepsána Vlasta. V čem jste a zůstanete staromódní?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Václav Neckář mi vlastně tak trošku napověděl. Tématem noční linky Českého rozhlasu, kterou posloucháte, je totiž v čem jsem a zůstanu staromódní. Blahopřát, to slovo ve mně vyvolalo jednu vzpomínku, konkrétně na film Vesničko má středisková, kdy Josef Sommer říká, to podávání rukou, to je strašný zlozvyk. Na západě od toho už úplně upustili. Když podáváte ruku, díváte se do očí, paní Dano. Dobrý večer.
1: Ano, krásný dobrý večer. Přeju vám a všem, Borku, všem posluchačům samozřejmě. No já jsem dneska jedno velké ucho, protože mě to fakt to zajímá, kdo je v čem staromódní. No a já teda samozřejmě, jak jste se zeptal, já když podávám ruku, tak se samozřejmě dívám do očí, protože v očích prostě to jsou okna do duše.
0: To vlastně. Je pravda, ale musí to mít člověk nacvičený, protože když se díváte do očí, tak potom zase těžko chytáte tu ruku. Někdy nemusíte trefit tu ruku.
1: Ale to já trefím. A to jako podání ruky pro mě prostě takzvaný raport, to je prostě pro mě směrodatný, když někoho poznávám.
0: Jestli je to leklá ryba, nebo jestli je to svěrák, že?
1: Tak, přesně.
0: Tím nemyslím Zdeňka samozřejmě, ale svěrák jako takový.
1: Víte co, a jinak teda bych přešla přímo k tomu tématu, v čem já jsem teda staromódní a v čem nejsem.
0: Tak, povídejte.
1: Já si myslím, že jsem staromódní v tom. Já jsem teda zažila u mých prarodičů, tak to znamená babičky a dědečka, že jsme vykali taky, taky už něco teda pamatuju. No a my jsme vykali a já jsem vykala i tam, jako ze zdvořilosti prostě, ne, že by mě nutil někdo, ze zdvořilosti. No a samozřejmě potom na střední škole nám taky mě překvapilo, že nám vykali.
0: Že to byl nezvyk v 15, když vám kantorka nebo kantor, jo, řekne vy, Dano, třeba vám řekla křestní jméno, ale řekla vy, jo, tak mě to překvapilo
1: ano,
0: strašně.
1: Ne. Ale učitelům bych teda nikdy v životě nedokázala tykat jako a mluvit, oslovovat je křestním jménem, to si vůbec nedovedu představit, jako na to špak profesorům, že jo. No a v čem já jsem jako konzerva? Takový ten staromilec. A to, já jsem prostě docela odkovaná, nebo odchovaná na hudbě nejen ze starých mistrů, ale prostě i Beatles třeba, aby a tak. Já prostě miluju hudbu, která má harmonii. Já nesnáším vyloženě rap, jo, to teda prostě se mnou úplně hází do všech stran. A prostě mám ráda melodičnost a mám ráda prostě, když i v tom oblékání jsem taková vlastně ne staromódní, ale musím to ladit prostě barevně. A samozřejmě, že se nevyhýbám džínám nebo džínový sukně, to vůbec ne, ale prostě to jdu s dobou, ale roztrhaný džíny bych si na sebe už nevzala, teda to ne. To fakt ne. Ale v létě šortky třeba nějaký tílečko táno.
0: Jo, já jsem zrovna v kraťasech, tak si akorát kontroluju. Ještě jo. Tady v Brně to ještě jde.
1: No, tady u nás probržel celý den. Mimochodem mám po těch kapkách štěstí. Pro mě to bylo štěstí po úmorným létě horkém. Pro mě to bylo štěstí, že konečně jako jsem něco i dělala. A co se týče vaření, tak taky jsem taková trošku konzerva a tam taky jako tak klasická jídla, prostě ne cizí, no cizí kuchyni. Jak se to vezme cizí, no italskou třeba já můžu velice můžu, ale jinak takové ty klasické omáčky a i když teda už se vyhýbám docela knedlíkům, ale umím je samozřejmě.
0: Nechcete přibrat, no tak to já docela chápu. To.
1: No ano, přesně. Snažím se jít střídně a zdravě.
0: No, já se snažím aspoň zdravě, když už ne střídně. Ale děkuju, že jste mi to zdůvodnila tímhle způsobem. Paní Dano, děkuju a přeju vám krásný nový týden, ať jste úspěšná.
1: Děkuju a moc mě těšilo dnešní povídání od všech posluchačů vlastně, od všech předřečníků, které jsem slyšela. Děkuju.
0: Za všechny děkuju taky. Naslyšenou. Ještě pořád můžete volat. Minimálně jeden telefonát na téma V čem jsem a zůstanu staromódní nás ještě v noční lince čeká.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: To byla maximalistka Eva Farná. Říkám to proto, že zpívala o tom, že všechno nebo nic. No a teď se můžeme ještě jedenkrát vrátit k tématu noční linky, kterou posloucháte. V čem jsem a zůstanu staromódní, nám přichází říct Lenka. Zdravím do Prahy.
1: Já vás taky zdravím, Borku. Tak já jsem teda staromódní hlavně v tom, jak chodí upravený chlapy teda, ale nejde mi ani tak o módu nebo o oblečení, nesnáším teda teďko, jak nosí takový ty upnutý úzký nohavice úplně na tělo a krátký kalhoty a to takový jako nadkotníky skoro.
0: No, když on je to trend, oni se takhle šíjí
1: no,
0: i obleky.
1: To je strašný. To je strašný, jako mají krásný sako třeba, jako jo, ale k tomu tyhle ty plumpky skoro, to vypadá hrozně, ale to je jedna věc, co se týká oblíkání. A dneska jsem zrovna přemýšlela o jiný věci. Teď v poslední době všichni chlapi snad jsou fousatý. Já nevím, jak je to možné.
0: Já taky teda musím říct.
1: Dobré. A říkala jsem si, já jsem potkala chlapy, tak mladý kluci ne, že jo, tak studenti to ještě ne, ale prostě jak už je ten chlap nějaký takový třeba kolem, já nevím, 30 nebo i možná 25, všichni fousy.
0: Já nevím, no tak v 25 jsem ještě byl holobrat, to je pravda.
1: No, a tak jak jim začnou růst, nebo co, já nevím, jak je to možný. Prostě od určitýho věku se chlapi snad přestali holit úplně.
0: Ale já to mám podobný se ženskýma, to stejný, já jako taky ty fousatý moc nemusím.
1: No tak ženský jsou lezen úplně oholený teďka všude, že? Tak to je úplně jiná kapitola.
0: A to taky nemusí. Ale to nechme zase na jindy a na úplně jiné téma.
1: To je na jindy, no, ale to já nechápu, co to je. Může mi to někdo vysvětlit, že prostě furt, já to zrovna u chlapů tohle nemám moc ráda. Mně se líbí, mně nevadí, když chlapi nemají vlasy, ale nelíbí se mi fousatý chlapy prostě. Ale to je opravdu, jsem se na to dneska zaměřila, šla jsem městem a jestli jsem snad viděla jednoho voholeného chlapa.
0: No, nevím, tak to je. Teď mluvíte o provaze v domě oběšencově, jo? Tak jako paní Staňka říkala, že odpůrkyní rozvodu a mluvila s rozvedeným, no tak vy nemáte ráda fousaty a mluvíte s fousatým. No, ještě, že je mezi námi ta telefonní linka. No, třeba bych možná taky bude nějakou dostal za ušiska.
1: No. To ne, tak o těch rozvodech, no tak to je zase taky jiná kapitola, ale ještě bych se vrátila k tématu. A sice, a to budete mít příště, asi to je ten český jazyk, teda to, na to jsem úplně alergická. A opravdu musím říct, že jak komolí češtinu teď moderátoři jako ve sdělovacích procesích úplně strašně ten množnej střední rod, jo, to je a posledně přísudkem, to znamená třeba témata se sdělovaly, jo, prostě, to je šílený. Já jsem se na tohle to taky zaměřila, říkám, jak ta čeština prostě je snad jasná, když jsme se to všichni učili ve škole, no, jak můžou takhle mluvit.
0: Tady bych si s vámi dovolil jemně polemizovat. Ano, učili jsme se ve škole, ať už výjmenovaná slova, anebo skloňování všech číslovek, to znamená, že musíme sklonit opravdu všechny řády, stovky, desítky i jednotky, ale ono ne, všechno, co jsme se učili ve škole, dnes znovu

0: znovu platí. Konkrétní případ, nebudu říkat, která je to hospoda, ale ve svém názvu má tři, jo? A teď u tří nebo u třech? No, dneska je možné obojí. No, my jsme se učili u tří, ale dneska už se říká i u třech.
1: Dobře, ale pravidla českého pravopisu přepsaný nebyly a nejsou. Ty platí pořád, ty jsou pořád stejný. Já nevím o tom, teda jsem už hodně let ze školy pryč, ale nevím o tom, že by se měnily.
0: No.
1: Nebo měnila ta pravidla.
0: Měnila ta pravidla. Já myslím, že nějaký ty změny tam nastaly. Nějaké ty změny tam nastaly. No s tou češtinou to bude legrace, ale až v říjnu, protože tu příští brněnskou noční linku uslyšíte ve středu a to bude linka svázaná s jedním velmi důležitým výročím. Jste cimrmanolog, Lenko?
1: Ježiš, no samozřejmě.
0: No tak v tom případě poslouchejte ve středu. Fenomén Cimrman.
1: No to já miluju, ale víte, že když mě bylo kolem dvacítky, tak já jsem zpívala kdysi s takovým souborem, možná to pamatujete, Pánkovci se to jmenovalo.
0: Ano, sbor Lubomíra Pánka, první český pankový soubor.
1: Ty mě na to přivedli, já jsem byla na nějakém natáčení s nima, jako více teda, ale při jednom, jeden náš zpěvák, to byl taky potom ještě režisér a dirigent Milan Wolf, tam o tomhle tom začal, já jsem mu nerozuměla, jsem to vůbec neznala.
0: Nechme to až na tu středu, protože už nás trošku tlačí čas. Paní Lenko, já vám děkuji za telefonát. Ano, teď jsem použil jednu floskuli, kterou to bych taky neměl a přeju vám dobrou noc. Naslyšenou.
1: Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Teď už opravdu budu muset končit, protože jedna hodina se blíží a příště za 22 hodin se vás v noční lince ujme kolegyně Jarka Barboříková. Tak, abyste věděli, tématem bude, jakou věc jste v životě ztratili a dodnes vás to mrzí. U mikrofonu byl Borek Kapitánček, přeju vám dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo bude asi opravdu hodně netradiční, protože je poctou malíři a výtvarníkovi, uznávanému grafikovi ostatně. Jméno samo už vás nenechá na pochybách. Pan Jiří Anderle. A taky velká rozhlasová osobnost, malíř slov v jeho dlouholetém programu Láska za lásku. No a tak místo povídek si budeme dnes víc povídat a kreslit slovy. Pěkný večer.

ptáte se, proč jsem za 100 let se ani jednou nezachmuřil. Přestože kolem padnul květ

tak mně ušlo, že jsem žil někdy i pod mě nebo v chladu. Pan Chesterton ten

a bylo u nás veselo. Morgenstern žvatlal ententýny a mama da da. Mě líbal na čelo a tichý kreslil harlekíny. Zam, zam, zam, zam, ba, ba, ba, ba, ba, do, ta, ta, ta, ta, ta. Salvador Dali posvačil.

osvačil, na bříšku plavovlasé dívky a já se divit nestačil, když dal si růži do polívky a zatím kolem.

0: takový krásný v společnosti.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: Tedy řeknu vám, že asi nejenom Švejkovi bývalo dobře v hostinci u Kalicha. V jeho novodobé historii si tam vybranou společnost, své přátele a kamarády zvali taky pánové Tomáš Tepfr a Vítězslav Jandák. No a rozhlasový mikrofon byl pokaždé u toho. I ve chvíli, kdy to u Kalicha Jiří Anderle s malířským plátnem vzpomínek rozsvítil právě tak, jak jsme to před chvílí slyšeli, stejně jako Jiří Suchý a pan Chesterton svou lampu na plyn.
3: Jiří Anderle.
4: No.
3: To je výtvarník, panečku. Víš ty, že v roce, to bylo myslím Jiří, v 78. 9. v New Yorku se vystavovaly takový klenoty, světový grafiky.
4: To bylo jste... už 88 jsem to tam
3: 80,
4: viděl. Ne, 98.
3: 98.
4: Ta grafika je z roku 79.
3: No, a tam byly prostě takový ty kolosy a mezi nima byl Jiří Anderle.
4: No.
3: To nejlepší ze světa z grafiky vystavovali v New Yorku a byl jsi tam ty. Je to tak?
4: No je, ona se ta výstava jmenovala Mistrovská díla kresby a grafiky posledních pěti století.
3: Posledních pěti století. To bylo krásný.
5: No co New York, ale u mě doma taky vysíte. Jo?
3: U mě taky, to... ale já jsem se nechtěl vytahovat.
5: Ne, já jsem dělal
3: návodky loupení dneska.
5: Každý ráno na vás
3: každý
5: koukám.
3: Ráno?
5: Každý ráno na jednu z vašich velkých grafik.
3: A víš, že já
5: do
3: taky?
5: Kterou jste totiž, to ani nemůžete vědět, kterou jste ještě ručně domalovával, protože byla v aukci pro konto bariéry.
4: Jo.
5: A to mě prozradili tenkrát, jo, to, on to pan Anderle ještě domalovával ručně, takže já mám vaši grafiku s vaším ručním ještě vlastnoručním domalováním, čili naprostej originál. Na mě koukáte teďka zaraženě. A to mám já doma, protože jsem to vydražil. No. Tak,
3: Tomášku,
5: tenkrát...
3: nevytahuj se,
5: nemám
3: ruční domalování, já mám pár grafik, ale bohužel tohle nemám. Ale my tady máme dneska Jiřího Anderleho a to je skutečně trošku důvod k trémě pro nás. No. To je důvod k trémě, to je kolos, který tady sedí, kouká na nás. Já nevím, jestli dobře nebo špatně, ale my se zeptáme, jak to děláme vždycky, my se zeptáme, Jiří, kdy to začalo všechno? Ty vlastně původně nejseš výtvarník, ty seš herec, je to tak?
4: Ale vůbec ne.
3: Ne.
4: Já jako kluk narozený na vesnici jsem měl být horníkem. V roce 51, když jsem opouštěl Rakovnickou Měšťanku, tak bylo heslo přece, já jsem horník, kdo je víc.
3: Jo, takhle.
4: A já to ani nevěděl, že mám talent, protože tenkrát na vesnici, co jsem mohl vidět, nějaký reprodukce někde v domácnostech, jak viseli ve starých selských rodinách, tam viseli obrazy z dějin národu českého, mistr Jan Hus a Lešetínský kovář a Jiřík z Poděbrad volen králem českým, že jo, to bylo veškerý umění, co jsem viděl.
5: A to už byla přes... ta střední grafická škola na Žižkově, jo? Nebo kde
4: ne, to byla na Vinohradech,
3: ne,
4: na Vinohradech, dřív se to taky jmenovalo Vyšší škola uměleckého průmyslu, to bylo s maturitou, no a tam jsem měl vynikající kantory. To byl trapas jednou takovej, to vám musím říct, když profesor Tomášek tak zaníceným nám vyprávěl o renesanci a jak a říkal, že renesance, že se to nesmí říkat renesance, to je nesmysl, protože renesance je od slova rinascit, znovu zrození a že největší umělci byli Michelangelo a Leonardo. Michelangelo vytesal sochu Davida, která je ve Florencii a to je tak úžasný. No a já, kluk z vesnice, který dojížděl autobusem z toho Pavlíkova do Prahy, prosím, co Anderle chce? Pane profesore, já na té Florenci vystupuji a nastupuji do autobusu a já jsem tam žádného Davida neviděl.
3: To je krásné. Co následovalo, Jiří?
4: No to byl chechtot. A křičelo se, debil z vesnice a tak dále. A ten pan profesor řekl, nechte žáka, on to dožene.
5: Dožene.
3: A dohnal a předehnal, no, abych byl v té terminologii doby.
5: No,
3: dohnal a předehnal.
4: Ironie chtěla, no. Že to se psal rok 1950. 1962 a já jsem v roce 1964 už stál před tím Davidem v té Florencii, neb jsem tam dojel s Černým divadlem, jo. I když jsem udělal ten škandál, že jsem řekl, že na Florenci žádnej Michelangelo není, žádnej David, tak ten Balaš mě podržel, protože on ke mně měl vztah jako ke Krajanovi, jo. A já jsem, musím říct, budu to vypadat blbě, že se chlubím, že jsem opravdu toho talentu nedostal málo.
3: No.
4: To základního talentu, tam na té grafické škole se učila kresba. A já už
3: základ
4: jsem byl jako
3: všeho.
4: Základ všeho. A
3: přesně.
4: Ten úkol těch kantorů byl jasný. Noste ze sebou pořád škycák a kreslete všude a všecko.
3: Mm-hmm. Jiří, ale jak prosím tě se do toho dostalo, když ty jsi herec byl taky? Když ty jsi projel Černým divadle,
4: srdcem.
3: Jak jsi dostal k hraní?
4: To byla klika, protože ten Jirka Srnec, my jsme spolu vlastně chodili do grafické školy a my jsme spolu chodili na vojenskou přípravu. My jsme s tím Jirkou Srncem pořád byli ve styku. To je další muž, který přichází ve správný čas. Jo. Říkal, zakládám novou skupinu Černého divadla, tebe bych tam měl rád technickým souboru. Co budeš dělat, až dostaneš diplom, tu troubel toho absolventa akademie? Já jsem říkal, no, půjdu ke kapele asi, no, protože se jako malíř neužívám. Pojď ke mně do divadla. A Milada, moje budoucí žena, ze kterou jsem už tenkrát chodil, ta může jít jako herečka, říkal ten Jirka Srnec. Tak jsme oba dva přestoupili do nově založeného souboru a za chvíli jsme triumfovali na Edinburghském festivalu. To bylo v srpnu roku 62, o rok později, 61 jsme přišli k divadlu a 62, kolosální úspěch a Černému divadlu ležel svět u nohou.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
4: Když jsem dostal pozvánku na bienále, zabalit ten tisk do tvrdý roury papírový a poslat to třeba do Uppsaly, nebo do Štokholmu, nebo do San Francisca, normálně poštou jako tiskopis. No. Žiry to rozbalila, mezinárodní žiry, no a já, mě začaly chodit ceny. A jednou se stalo, že ke mně přišel Bohumil Hrabal, protože když jsme bydleli už na Novém světě, to hodně přeskakuju. Jo. Já jsem potom přišel do styku s Bohumilem Hrabalem, což byla obrovská univerzita pro mě. A on každý úterý přicházel a já jsem říkal, Bohoušku, co mám dělat? Já jsem dostal tenhle ten telegram. Congratulation, gratulujeme vám k obdržení Grand Prix, Biennale Ljubljana a tak dále. To přece nemůže být pravda, to si ze mě někdo dělá srandu, ne? On říkal, hele, ty kluku pitoma, opravdu, to by bylo něco senzačního. Víš co, jdeme na tu poštu se zeptat, jestli je možný falzifikovat telegram. A utíkali jsme po Hradčanském náměstí a on říkal, když jsme šli kolem těch kapucínských domů, jo, vždycky tam byl výklenek a vrata, ten Boga šel trošku stranou od těch vrat, říkal, já si tady připadám, já mám vždycky strach, že se z nějakých dveří na mě vyvalí noha, která mě nakopne. Pamatuj si, a říkal mě tuto věc, ty vole, musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je krásný.
4: No. Musíme umět tlumit svůj lesk, rozumíš, jo? Ty, kdyby si dostal těch cen 1000, ty to je jako se mnou, mně vychází taky anglický král ve švédštině a tohleto, já to neroztrubuju, protože v této zemi se úspěch neodpouští. Musíme umět tlumit svůj lesk.
3: To je nádherný. Sovák vždycky říká, musíš zobat, ale gumovým zobáčkem. A vy třeba rozumíš, ono to platí doteď, no to je furt. A bude to platit, dokud budeme
4: stejně stát. Protože jednou jsem to říkal Jaroslavovi Seifertovi, když dostal Nobelovku, tak jsme se tak nad tím seděli a on říkal, z toho nic dobrýho nekouká. A já jsem říkal, proč, pane Seiferte? No, protože to je prokletí naší malé země, tady se úspěch neodpouští. No, ale teďko s tím Boganem Hrabalem jsme došli na tu poštu a Bogan zaklepal na okýnko a říkal, poslyšte, mladá paní, je možný, aby tenhle ten telegram si někdo tady z toho kluka pitomýho udělal legraci a napsal mu, že dostal Grand Prix. A ona se na to podívala a říkala, všechny údaje jsou v pořádku. To nemůže být falzum. No vidíš, vždyť jsem tě to říkal, tak tě gratuluju.
3: To je.
5: Tak dneska nemusíme tlumit svůj lesk, teda, nebo váš lesk určitě. Já jsem se chtěl zeptat, co jste všechno s tím Jiřím Srncem projel, ten svět? Vy jste s tím Černým divadlem projeli přeci kus světa. Kde všude jste byl? Jestli se to vzpomenete.
4: Taková rapid, rychlá montáž, pro nás to bylo to první velké zjevení, když jsme nasedali do aeroplánu, ze kterým jsme přeletěli, to bylo Tůčko, v Londýně jsme přestoupili, vůbec vidět poprvé londýnské letiště, kde byly gigantický, jako dvoupatrový baráky, vysoký, plastové flašky Coca-Coly, jo.
3: No.
4: My jsme na to čuměli. No a potom nad tím, ten let nad tím Skotskem byl nádherný. Sedli jsme si na letiště, nastoupili jsme do autobusu, ten nás odvez do penzionu. Madam, majitelka penzionu, prostřená tabule, svíčky, se chvěli plameny svíček, bábovky, šampaňský. A tam stála dáma. My jsme tam stáli, náš intendant říkal, chovejte se slušně, budete pod lupou. Ne, abyste někdo hned se vrhal na jídlo a bral to do nemitejch rukou, všichni vás budou pozorovat. Musíte být opravdu, jako aby se vám nedalo nic vytknout. A teďko ta krásná dáma stála a říkala, vítám vás v Edinburgu. Nejdřív mě dovolte, abych se vám omluvila za to, co vám Velká Británie učinila v roce 1938. Tu strašnou zradu udělala zemi, která dala světu Čapka, Komenskýho, Smetanu, Janáčka. S tím my, Skotové, jsme nikdy nesouhlasili. Promiňte nám to.
5: To je úžasný.
4: Chápete to? Slzy, dojetí. To bylo přivítání, co? No tak potom samozřejmě jsme hráli ty představení noční, to se jmenovalo What Next, co přijde, který se setkali s kolosálním úspěchem. No byla recepce u starosty města, u Lorda Harwooda, na radnici a Já už to asi připadám trapně, protože ten příběh říkám poměrně často, ale vám ho musím říct. V rohu, tam byl první velký představení, prezentace díla Dmitrije Šostakoviče. Já si říkám, Ježíšmarja, to musí být Dmitrij Šostakovič, ten ustrašený pán s těma silnýma brejlema. Dobrý den, gospodin Šostakovič, izveníte mě, já i z Prágy. Z Prágy, vod, tak to je krásný, tam když přijedu jdu vždycky do Bránického sklípka na pivo.
3: Jo.
4: No a takže ty vaše symfonie jsou nádherný a ten rozhovor, jenom to jsem vám chtěl říct, ale já už jsem pozoroval, že už mě skoro neposlouchá, protože co může být trapnějšího, než takovýmu géniovi říkat, že píše krásnou muziku. On se koukal totiž skrze mě. Někam do dálky, už byl v myšlenkách. Já to pochopil později, právě Bogan Hrabal za mnou chodil a já jsem mu přehrával LPčka v ateliéru na Hradčanech Šostakovičovy symfonie. A já jsem říkal, když jsem s ním tenkrát v tom Edinburgu mluvil, tak on byl vlastně myšlenkama v partituře té 13. symfonie na Jevtušenkovi verše Babi Jar. Protože tady to je dokončeno v listopadu a měla premiéru v prosinci roku 1962. A Bogan Hrabal řekl, No jen se z toho nezblázni, když říkáš, že jsi mluvil, že so Stakovičem. Já jsem s ním pil to pivo v tom bránickým sklípku, víš?
3: To je hezký.
5: Úžasný.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Malíř a grafik Jiří Anderle, host našeho dnešního divadla, už připomněl, tedy alespoň ve stručnosti, ta léta, kdy pracoval v Praze v ateliéru na krásném místě, na Hradčanech, na Novém Světě. A právě jsem tedy pozval i našeho kolegu Tomáše Černého, když si spolu povídali svého času o místech a lidech, které Jiří Anderle v Praze poznal během svého malířského života a kteří ti lidé nebo která ta místa výrazně ovlivnili nebo ovlivnila jeho uměleckou práci. A začínáme vlastně tam, kde jsme před chvílí v hospodě u Kalicha skončili. Totiž u letitého přátelství se spisovatelem Bohumilem Hrabalem.
2: Von Bogan jednou prohlásil, to jsou kulisy, kde by se dal natočit nádherný film. No tak tamhle před tím domem točil Miloš Forman Amadea. Saul Zenz zrovna tam seděl vedle mě v křesle. Byla roztočená scéna, jak císař pozval Amadea a vytýkal mu rozpustilost. A Amadeus, ten herec, nepříčetně chechtal jako blázen. Jo? Takový to ha, ha, ha, ha. A ten Miloš si to nechal 4x opakovat, tu scénu, než byl spokojený. A Saul Zenz spokojně seděl, neřekl ani slovo, jenom přikyvoval hlavou. Mám pár fotek, který jsem tam udělal. Musím je nechat vyvolat, protože to je cenný dokument. Ten Amadeus, já přitom byl, když se ten Amadeus nepříčetně směje tomu císařovi do ksichtu.
3: Pamatuješ na tu scénu? No, jistě, že pamatuju tu scénu, ale to se bavíme o filmování o roce 82-83. No, a ty říkáš, musím ty fotky dát vyvolat, ty to nemáš vyvolaný?
2: Já to mám vyvolaný, ale nemám skopírovaný, víš? Aha. Já to mám takhle, celý filmový archiv, fotografický archiv by zasluhoval zpracování, protože tam jsou fotky zcela unikátní.
3: Společně s Jiřím Anderlem opouštíme Hradčanské náměstí a Loretánskou ulicí budeme stoupat k Černínskému paláci, ale cestou se pokusíme vniknout do té mnohokrát zmíněné kovárny.
2: Já jsem měl ateliér někde v Nuslích a můj spolužák Božňák z akademie, když to viděl, tak říkal, člověče, já mám pro tebe takový ateliér, to není nikde na světě, přímo na Hradčanech a z toho ateliéru je vidět na celou Prahu. To kdyby si získal, já bych tě s tím chlapem, který mu to patří, tam byla dřív kovárna, dal dohromady, ale musel bys mě za to něco dát. Protože Jarda sbíral všecko, ať to byly hrací karty nebo starý pohlednice, a on se mu strašně líbil můj orchestrion. Orchestrion s nápisem Polyfon byl dřevěná skříň a v tom se točila 3/4 metru veliká kulatá plechová deska a hrálo to starou nostalgickou takovou cinkavou muziku. Tak já, když tě skontaktuju s tím pánem Chabucem, který mu ta kovárna patří, a ty to dostaneš, tak mě musíš dát za to ten orchestrion, já to zadarmo nedělám. Já jsem říkal, Jardo, je tvůj, když to dostanu. No tak přišel ten den, přišel opravdu takový dobrosrdečný pan Chabus. Říkal, no jo, tady se kovali dřív koně, ale od té doby, co tady přezdili tu čelní stěnu, tak už se tady koně nekovají. Je to jenom kovárna, která slouží opravám tady hradu. A my už tady vůbec neděláme. Kováři vymřeli, tady jsem nic nedělal, aspoň 20 let. Tak já vám dám souhlas, abyste si to mohl, ono to patří OPBH, pronajmout. Milada, když se na to podívala, když jsme tam potom přišli, viděla tu podlahu, viděla ty špalky s těma kovadlinama, jak byly zaseknutý do té země, tak říkala, Ježíš Maria, tady mezi těma dlaždicema, než to vyhrabu, tam byly nánosy stoletýho udusanýho hlína, kopita, hřebíky, rezaví. A ona chtěla mít ten pořádek, protože to všecko bylo v mezerách mezi růžovým mramorem, který se tady nedaleko těžil. No tak jsme to tak jako dali dohromady a zašli jsme tam v té kovárně, kde byla gigantická výheň. Od roku 61 až do roku 69 jsem byl u Černýho divadla, ale měl jsem tady oázu v centru Evropy. Tady je srdce Evropy, Praha, že jo?
3: Tady jsou široké chodníky a spousta stolků, židliček, piva, minerálek, čaj a foťáky a batohy.
2: Tady byla prodejna včela. Sonja se nádherným poprsím tady prodávala. Tady to bylo exkluzivně vybavený obchod, aby západní turisti viděli, že si tady Češi žijou na vysoký noze. A Sonička obsluhovala a já jsem jednou sem přišel s Boganem Hrabalem a oni tady chodili za miňáci kupovat, jo. A Sonička vždycky, tak co to bude, až to bude, tak co? Čumte, ale něco říkejte, ježíš, koho si to Jiříku přived? To je pan spisovatel Hrabal, pojďte se podívat, přišel genius české literatury, Bohumil Hrabal. A Bokan, jak to viděl, chytil se za hlavu, řekl, ježíšmarja, a utek. On to neměl rád.
3: Potom a co neměl rád, že se o něm říká, že je genius české literatury, nebo neměl rád pozornost?
2: Že mu ruší lidi kruhy, jo. On byl ve svém světě a rád, že jo. A najednou, když přijde takováhle rozrušující věta, že je představován a kouká z toho autogramiáda a tyhle ty věci, no tak toho úplně deptá, protože byl nesmírně citlivý a skromný a neměl rád slávu, strašně. Sice říkal, ono je to hezký, jako když kocourka drbou pod krkem, ale mě už to nezajímá. Mě to nezajímá od 16 let, protože já, když jsem tenkrát toužil napsat knížku básní a mít ji za výlohou nymburskýho knihkupce, aby to zaujalo ty holky, o který jsem měl zájem, a to se mě nesplnilo, tak jsem si řekl, nech to plavat, kamaráde, a dělal jsem agenta pojišťovny a prodával jsem drobný zboží a na Poldovce v Kladně jsem tavil ocel a sběrnu papíru a výpravčího na nádraží v Kostomlatech a tak dále. On to střídal, aby nasával život, protože to se všecko zrcadlí v těch jeho knihách.
3: Zkusíme se dostat do kovárny.
2: Já se tam pokusím, pokusíme se tam dostat.
0: Divadlo pro vaše uši. Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby.
2: A já jsem ten malíř, který tady v té kovárně měl. Můžeme vejít na pár minut do kovárny?
4: Tady už víte kudy, jenom nezapomeňte.
2: Jo, jste moc hezký. Takže se připravíme, bude to nerval, se mnou to tam sekne. Protože
4: jo,
2: já, co já jsem tam všecko vyváděl.
3: Tady je to dneska samý brnění a samý kopí. Hrajou si tady na historickou dobu. Starý skříně se spoustou skla, starý vína, starý hodiny. Schody dolů, klenba nad náma gotická.
2: Tak teďko jsme tady vešli do kovárny, ale zadním vchodem, který já jsem nepoužíval. Ten nebyl průchozí, ale ocitli jsme se za výhní, kde stál tiskařský lis, kde se tiskly grafiky třeba metrový plotny. Pavel, Milan, Dřímal tady předváděli výkony, které nemají ve světě obdoby, že ty moje velikánské grafiky, které jsou dneska, já to musím říct, vypadá to, že se chlubím, jo? Ale je to konstatování, jsou ve všech předních světových muzeích. Ty se tiskly tady na tom místě, tady jsou ty kameny, které Milada čistila.
3: No to jsou krásný kamenný bloky 30x30 cm,
2: no právě,
3: ale nádherně se to leskne.
2: Tady byly regály na sušení tisku, nebyl jsem na seznamu umělců schválených režimem, tak se to tenkrát všecko vyváželo do Kolína nad Rýnem a z toho Kolína nad Rýnem to šlo do všech světových předních muzeí. Tady měla Milada pro pan Butenovej vařič, když přišla Madame Pompidou a přišla do kovárny a tamhle se podívala z toho okna na to město, na tu nádheru, tak řekla, merveille, très joli, a mohlo to snít. Praště, to bylo nádherný. Výheň, ten měch jsme sem pověsili, ten jsme navolejovali, ty kožený měchy, ten tady visí na tom čele té výhně.
3: Čili i když je tady dneska restaurační interiér, tak ten měch obrovský, dobře metr a půl dlouhý, ten tady byl už tenkrát.
2: Ten byl bokem a já jsem ho z toho boku demontoval, abych ho měl na očích, protože on je přenádherný. To je nějaký, to je prostě renesance nebo baroko. uhlí a koks, to jsme vyklidili a dali jsme si se madraci, tady jsme krásně spali. Tady se krásně spalo, museli jsme mít tady otevřený ty okna, no a tady byly štafle, tady se rodily ty nejvýznamnější cykly, iluze a realita. No, prostě tady jsem prožil nádherných čtvrtstoletí, to je dlouhá doba.
3: Jsou tady dvě okna s nepředstavitelně uchvatným výhledem na malostranské střechy na Petří nadolu na Prahu. Ale mně se tady zdá tma na ateliér.
2: No, ono dřív, když to bylo vybílený, teďko to má takovej trošku tón do hněda, když to bylo zářivě bílý, tak to bylo dobrý světlo. No, tady to má, to okno má širokou špaletu, téměř metrovou. Tady jsem sedával. Tady jsem viděl ten gloriet s tou americkou vlajkou, pohled na Malou Stranu, na svatýho Mikuláše. Tady jsem prožil tolik šťastných chvil, když se tady barvily ty petřínský stráně naproti. To bylo úchvatný. Támhle vím, že tam je vyhlídková cesta, kterou jsem jako, když jsem byl druhým ročníku grafické školy v roce 52 s lopatou a hrábičkama v ruce pomáhal budovat. Támhle je vidět pomník Jaroslava Vrchlického, na kterém je vytesán nápis: Já v duši své celé lidstvo nosil vír jeho tužeb, muk a snů. Jo? Překrásná soka Josefa Wagnera. To ke mně tady hovoří opravdu. Tady jsem měl pracovní stůl, štoček, na kterým řezníci Pavlíkovský, když porazili prase, tak ho porcovali. Já jsem ho z toho Pavlíkova ten starý řeznický stůl přivez sem a tady jsem na něm vyrejval ty měděný desky, ty grafiky. To bylo tady. Stole, já ti děkuju. Strope, ty jsi to všecko zažil a viděl. No, na mě jdou až mrákoty. Potřebuju na vzduch, protože je to tady pro mě zážitek. Já tady vidím, ach můj bože, jak jsme tady s Miladou žili takový šťastný roky. To nám bylo 30 a něco. Já bych to bral. Vzpomínky jsou druhá přítomnost. Vzpomínky jsou jediným rájem, ze kterého nemůžeme být vyhnáni. Lord Byron.

0: Armstrong, další v takový krásný společnosti, v níž samozřejmě nechybí ani náš dnešní host, grafik a malíř Jiří Anderle. Ten byl zatím, tak říkajíc, středem pozornosti rozhlasového mikrofonu, ale sami dobře víte, že někdy stačí, stejně jako v té následující dnešní poslední ukázce, být třeba jenom přítomen a svou pozorností nebo někdy výrazným smíchem, jindy zase tichým přitakáním, podpořit celkovou atmosféru živé nahrávky. A tak se to Jiřímu Anderlemu povedlo společně s jeho dnes už několikrát připomínaným jmenovcem Jiřím Suchým v rozhlasovém cyklu Dva v Africe, kde byl jejich hostem také spisovatel Arnošt Lustig. No a dnes už tolikrát zmíněný Bohumil Hrabal nechyběl, považte, ani tentokrát. Tak dobré dny a zůstávejte ve zdraví, přátelé.
1: Při cestě může člověk zabloudit. Strefil jste se vždycky tam, kde jste chtěl?
2: Málo kdy. Řeknu příběh, pro který jsem slavný v naší rodině. Jeli jsme, když jsme přijeli do Ameriky, tak nás pozvali na svatbu v North Liberty. A já jsem to dlouho nemohl najít, protože to bylo asi 200 mil, až jsem to konečně našel a oni nám řekli, tak ano, my jsme o té svatbě slyšeli, ale ta je v South Liberty a není v neděli, ta byla včera. Takže pokud je o zabloudění, tak tím jsem v naší rodině slavný, mě nikdo nevěří. A já kdybych řekl, že jedu do New Yorku, tak se mnou nikdo nepojede. Tady pan Anderle řekne, jak zabloudil v Africe.
3: Jo, to je to Vagadugu, to je hlavní město Nigérie a my jsme tam jeli autobusem se podívat na nějaký plastiky a na nějaký kmeny a teď ten autobus se kodrcá a opustil město a najednou ty černoušci začali říkat hudalida, hudalida a kolem sloni, jo. A teďko s tím autobusem zašli tak jako lomcovat zprava doleva a teďko tam nemají okýnka, tam jsou jenom takový mříže, protože tam je strašný vedro a teďko ty sloní choboty, teďko já vždycky se zoufal s tím, aby nás ty choboty nemohli, já vždycky ten chobot odkop a úplně jsem byl z toho hotovej a když jsem několikrát takhle kopnul, tak najednou se ozve hlas mý ženy, co blbneš, proč tak řeš a co do mě kopeš, ono se mě to zdálo.
1: No a ztroskotání nebo uhnutí z cesty v tom přeneseném slova smyslu v životě, že si člověk vytýčí nějakou cestu a nedojde.
2: Já jsem byl na cestě do Austrálie a na Nový Zéland. A to musíš přistát v Hongkongu a v Hongkongu je taková úzká přistávací plocha.
1: Já jsem tam byl, já to znám.
2: No, to je taková plocha, kde ten pilot se modlí k jakýmukoliv náboženství, aby se trefil
1: pro jistotu všem
2: na tu úzkou rampu a aby se na ní trefil včas, aby dojel. A ten náš pilot se nějak netrefil a aby nespad do moře, tak prudce najednou klesnul. Trefil se tedy na tu rampu úzkou, ale rozbil hydraulické zařízení. A já myslím, že my jsme ani v tom Hongkongu přistát neměli, a protože jsme měli pasy socialistického Československa, tak nás okamžitě zatkli s manželkou jako komunistický špiony, což mou manželku šíleně rozčílilo, protože ona říkala, snad si nemyslíte, že každý, kdo má pas socialistického Československa, je komunista. To křičela na toho důstojníka. No nejdřív nás tedy zatkli a uvěznili. No a ona pořád křičela, tak to se jim nezdálo. Ona se rozčílila, že ji podezírají z revoluční činnosti, tak nám přidělili zvláštního důstojníka a Rolls Royce, že nám za odměnu ukážou Hongkong a můžeme si koupit, co chceme, tedy k jídlu. A ona řekla, že s žádným důstojníkem nepůjde, tak on se musel převlíct. On se musel převlíct do civilu. Ona řekla, že nesnáší žádnou policii a oni jí vysvětlovali, že to britská královská armáda. Ona řekla, žádnou uniformu netrpím, tak opravdu ten člověk v civilu, já si pamatuju, že jsem si dal dva dorty k obědu, protože nám všechno platili. Ale to jsme ještě nezabloudili do té Austrálie a na Nový Zéland jsme nikdy nedojeli, protože moje žena se rozhodla, že za takových okolností nikam nejde a že se chce vrátit.
1: No, když mluvíte o tom přistávání, tak jeden můj přítel mě vyprávěl krásnou historku. Tady jel na vnitrostátní lince letecký a když dorazili do Bratislavy, tak tam přistál ten pilot naprosto vzorně, vůbec ani si neuvědomili, že už se dotkli země. A tenhle přítel, když vystupoval, tak říkal té letušce, vyřiďte prosím panu pilotovi, že ještě v životě jsem takhle krásně nepřistál. A ona mu na to říkala, ani my ne.
4: Yeah.

0: Pořád mám před očima tu křižovatku, kdy člověk se musí rozhodnout, jestli půjde tudy anebo jinudy, a někdy to je spojený s rizikem. Měl jste někdy takovou situaci?
1: Ne, teď je na řadě pan Andrle.
0: Aha, pan Andrle, dobře. Ano.
2: Já bych rád nechal slovo spisovateli Arnoštovi Lustigovi, ale to jsou takový ty životní fatální okamžiky, křižovatky, kdy člověk vlastně do každého dne vstupuje s velkým otazníkem. Vstává a neví, co se vlastně odehraje, protože, jak říkal Bogan Hrabal, víš, oni ty lidi jsou nepokorní, protože oni neví, že minulost je nám známá, přítomnost už v této chvíli se stala minulostí a budoucnost je šílená, protože lidský život nemá happy end. Prosím.
1: Hele, já se do toho vložím, že cituje Hrabala. Já jsem byl s Hrabalem u Niagarských vodopadů. Hrabal, to byl takový příběh, kterýmu, když jsem ukázal kongres, tak on řekl, že se mu chce strašně čůrat. Já jsem říkal, Bohuši, tady nemůžeš čůrat, to je kongres Spojených států. Oni jsou na to velice pyšní. Kromě toho, ty stojíš u tuje, který je 800 roků, a kdyby si počural, tak já za tebe zaplatím dvě pokuty. $250 za takzvaný neslušný odhalení, indecent exposure, to je $250, protože nemůžeš slíknout, přijde strážník a hned ti dá lísteček, a za druhý dostaneš pokutu za to, že si jim počural tuhle 800letou tuji. On říkal, to se mě netýká, já mám lékařské potvrzení. Jo. Tedy se omlouvám. On to skutečně udělal. Já trnul, že jsem právě přišel o $450, ale tím tyto urinární problémy Hrabala nekončí. Byli jsme v Niagarských vodopádech a Hrabal se rozhodl, že jsou dva československé rekordy, oba Češi se zabili. Jeden chtěl proplavat z vrchu dolů Niagarskými vodopady a zabil se a částečně utopil. A druhý chtěl přelíst po provaze na šířku a spat a zabil se. Hrabal řekl, budu první Čech, který dosáhne rekordu a přežije to. A já říkám, dobře, řekni. A on říkal, já pročurám Niagarské vodopády ze zadu. Tak opravdu za $1 jsme se nechali spustit tím výtahem za vodopády, který, to jsou takový veliký jeskyně, je to velice tmavý, a na druhém konci, než vstupuje

asi 17 amerických učitelek, který žasli, co to tenhle cizinec, zřejmě běloch, ale s fialovým mrazem a zimou, celý už mokrej, postupuje k těm vodopádům. Jo? Já jsem říkal, Bohuši, budeme mít veliký potíže, to jsou učitelky. A on si nedal říct, protože chtěl být první Čech, který pročurá Niagarský vodopády. A opravdu to zkusil, tedy to by potřebovalo film, abyste viděli ten malej čurek proti těm mohutným vodopádům. To on zase nechtěl švindlovat a do smrti byl přesvědčen, že je první Čech, který pročural Niagarský vodopády. A to je všechno.

chceš jít svou cestou dál, tak překroč práh, svět patří tobě. Vždyť víš, stačí si přát, za svým snem jít, ten dar máš v sobě, tak věř,

0: Kaatsen vohenkvet a tak jsem k němu jel. Jen tak s chlapama posedět jsem zrovna tenkrát chtěl. Ten stařík s tváří vráštitou, jak dubovej kmen, vyprávěl pověst letitou o střelci jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Je v kraji klid, však býval čas, kdy rýtu s bandou vlád. Všem při tom jménu běhal mráz a nikdo nemohl spát. Rýt zabíjel a všecko krat, všecko včetně žen. Rýt strašlivě se začal smát, když slyšel jméno Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten Shane to je zlý svědomí, lumpů jako Rýt. I když je člověk jako my, líp se umí pít. A pak nám pastor vyjevil, že měl dnes živej sen. A den na to se objevil střelec jménem Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl tváře prachem šedivý a oči jako len. Měl divný jméno mazlivý, jmenoval se Shane. My všichni na něj koukali, co se bude dít. Pak jména svý jsme říkali a on dal koni pít.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Měl šaty z módy, vyšlý snad, v tom se nevyznám. A unavenej na zem pad, k žlutej mdi vyznám. A pak se zdvih, řek už jsem fit, jen trochu přitom zív. A řek nám, že jde vyčistit ten Augiášův chlív.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: A v salůnu tou dobou Rýt se svojí bandou pil. Ten Rýt by jistě přestal pít, kdyby vytušil, že dostane ho pistolník s očima jako len. Štíhlej jako řeholník muž toho jména Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Shane bouchačku si pustil níž, než do salůnu vles. A my nad ním dělali kříž, vidím to jako dnes. A pak jsme jenom slyšeli šest poctivej ran. A tím, že rány zazněly, zhas celý Rýtův klán. Shane vyšel ven, měl pevný krok a řekl, je hotovo. Však rudá krev mu barví bok, on měl v něm olovo. Pak řekl, že je čas odejít. Měl v očích chladnej cejn a v salonu byl mrtvej klid. On jmenoval se Shane.
1: Byl to Shane.
2: Byl to Shane.
0: Ten večír rosou zastudil a na kůži se chlad. I já, ať jsem se nenudil, jsem řekl, že půjdu spát. My dali jsme si poloku, už stařík spí svůj sen. Jen já mám jizvu na boku a mý jméno je Shane.